mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky,

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes poprvé v historii zveřejníme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český slavík umístilo 37 skupin. Některé, a těch je 9, jen jednou jedinkrát. Jsou to Arakain, Gypsy.cz, Monkey Business, Šlapeto, Tomáš Klus a cílová skupina, Traktor, Verona, Vanastovy věci a také skupina MiG-21.

Mám tady před sebou žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Během toho období se konalo 22 ročníků. Na děleném 24. a 25. místě jsou skupiny Voči a Maxim Turbulence, 23. pozice Těžkej pokondr a na 22. pozici jsou Rybičky 48.

Na děleném 19. až 21. místě jsou tři kapely. Tři sestry, Citron a dívčí trio Black Milk. Na 18. místě je pro změnu chlapecký kvartet Lunetic, který v tomto období obdržel dokonce i bronzového českého slavíka.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Skupina Dimitri je ve výsledcích ankety Český slavík až od roku 2014 a přesto patří v tomto čtvrtstoletí k nejpopulárnějším a je na 17. pozici. Čtyři skupiny jsou na děleném 13. až 16. místě a jmenují se Support Lesbians, Slza, Buty a Mandraže.

Mandraže, tedy skupina Mandraže, Šrouby a Matice. Na místě 12. je produkt, který vymyslel skladatel a producent Peter Fider, tedy skupina Holky.

0: Skupina Holky stála v období 2000 až 2025 jednou i na stupních vítězů a má bronzového slavíka. A bronzové ocenění má z roku 2010 i skupina Nightwork, která v následujících dvou ročnících obdržela i dvě stříbrná ocenění, a to jsou třikrát stupně vítězů.
1: Are ready to baby?

Skupina Nightwork a jejich verze slavného hitu Karla Svobody Mája. Dnes poprvé v historii projíždíme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Vznikl tím žebříček, který má na prvním místě nejpopulárnější skupinu tohoto čtvrtstoletí. Připomínám, že celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český Slavík umístilo 37 skupin. A nás teď čeká 10 nejúspěšnějších. Na místě 10. je skupina Jelen.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Klidná jako voda a skupina Jelen. Ortel je 9. a 8. místo skupina Miraj. Možná jste tuhle skupinu poznali i díky hitu, který teď zazní. Nezvá.

Jedni pijí, druzí hrají, třetí k obému sklon mají, leč kdo hraje, může záhy prohrát vše a zůstat nahý, nebo zase při hře v chvatu domoci se cizí šatů. Kdo by smrti bál se tady za Bakchovy mocné vlády, ten, kdo nezávazně žije a kdo má zač, tak to pije. Nesvobodným první číši, druhou těm, co ještě dýší, na křesťany pak se pije, na toho, kdo umrlý je, potom na děvčata z města a na vojáky, čí

Pije chlapec, pije žába, pije matka, pije bába, světem hnaný štvanec pije, kdo je mlád, kdo se diví. Pije vikář, pije prelát, kdo nechce i kdo chce dělat, tenhle pije onen chlasta, číší tisíc, číší nastat.

0: nich zle jsme dřeni a jsou proto zatraceni. A my o nich zle jsme dřeni a jsou proto zatraceni.
1: Mezi 37 skupinami, které jsou ve výčtu těch, které se umístily v prvních desítkách ve sledovaném období, je i 6 skupin, které obdržely zlatého slavíka ankety Český slavík. Jsou to Divoký Bill, Kabát, Činasky, Krištof, Miraj a Lucie. Právě Lucie je 6.

Pátou nejpopulárnější skupinou čtvrtstoletí 2000 až 2025 je divoký Bill. A myslím, že je na čase zveřejnit i body, takže Bill má 106 bodů a Olympic, který je čtvrtý, má 116 bodů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Petr Janda, jeho Olympik, ještě jednou chtěl bych být i klukem. Zbývají tři nejpopulárnější skupiny čtvrtstoletí. Kryštof je třetí.

0: Jak se udělovaly body? Za 10. místo 1 bod, za 9. 2, za 8. 3, za 7. 4, za 6. 5, za 5. 6, za 4. místo 7 bodů, za 3. místo 8 bodů, za 2. místo 9 bodů a za 1. místo, tedy za Zlatého Slavíka, 11 bodů. Krištof na 3. pozici má 132 bodů, je to vlastně bronzový Slavík čtvrtstoletí. Stříbrného Slavíka toho období má kapela Činasky, která má o 52 bodů víc, to je dohromady 184.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti.

Nejpopulárnější kapela čtvrtstoletí, tedy období 2000 až 2026, má o hodně bodů více. Je to 221. Její název zní Kabát. 16 zlatých slavíků a mnoho dalších úspěchů. Kabát je absolutně nejpopulárnější skupinou tohoto století do roku 2025. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se báječně.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
2: Dámy a pánové, vážení přátelé, dovolte mi, abych vám popřál krásné, příjemné odpoledne a věřím spolu s Pavlem, že dnešní Humoriáda přispěje k příjemné, milé, krásné atmosféře.
1: Historky, scénky, písničky jsou tu k mání, k pátečnímu pousmání.
0: Humoriáda.

0: Tady je páteční humoriáda, písnička Petra Muka dozněla. Teď se dozvíme od našeho dnešního hosta Jana Přeučila, jak se má a co dělá.
1: No, mám se, Pavle, děkuji velice dobře, s mojí milovanou Evičkou užíváme si života a naplňujeme jednu krásnou myšlenku, kterou bych, jestli dovolíte, přátelé, vám všem doporučoval k zamyšlení. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
0: Ano, a pan Přeučil i tento všední, možná i volební den, dozdobil svým elegantním nejen kloboukem, ale i motýlkem pod krkem.
1: Děkuji, no, tak to bude já se na to velice zakládám, jo, protože herec by po všech stránkách měl být elegantní, noblesní a já to herecké gentlemanství velice propaguji a mám ho velice rád.
0: Já myslím, že spousta posluchaček i posluchačů s vámi souhlasí. Tak a já vám odsouhlasím hned první výběr, kdo to bude, koho si dáme.
1: Pavle, první výběr bude uslyšíme kolegu Pavla Landovského ve scénce, kterou si jistě rádi poslechněte.
0: Místo pro reklamu japonské firmy z pořadu Tak jsem tady.
2: Pamatuj si na svou první lásku. No jak to bych řekl, kolik je? Já tady mám hodinky, ale on taky musím o tom něco říct. Já jsem říkal, že bych chtěl hodinky, abych vlastně věděl, kdy mám udělat přestávku. Tak mi donesli hodinky, na který naprosto není vidět. Tam jsou to japonské hodinky, kde se mihají nějaký odlesky. A když jsme to studovali jsme ty hodinky, abych to viděl, kolik je hodin, tak jsme zjistili, že jsou hodinky značky Kundo. Co to? Japonsky. První láska, no tak, je to vždycky v takových chimerách, ale u mě to bylo jakou myslíte, platonickou, nebo kdo to psal, platonickou, nebo neplatonickou, že jo, platonický byly lásky rovný, jo, to člověk jako stál někde do rána pod oknem a jenom tušil, že tam za tím oknem někdo je. Ale já jsem dobře věděl, že to tenkrát, už i tenkrát to mělo nějaké svoje velmi praktické podtexty, že jo. Ale pamatuju se, že jsem ještě nosil krátké kalhoty a chodili jsme v Pardubicích koupat s kukama. Vždycky jsme přijeli od cihelny, přeplavali jsme na druhou stranu řeky a tam byl takový raz, sraz, tam bydleli břehule a z toho jsme skákali. A jednou jsme tam přijeli s těma 14-15 letýma kukama, že jo, a tam, v tom, kde jsme skákali, to tam ležela na dece taková starší ženská, mohla být už tak se 26. Pro nás to byla baba, že jo. No a ne, samozřejmě jsme skákali a já jsem jako viděl, jsem se furt tady koukal, taková jako ta, skákal jsem s těma kukama a teďka jsme přišli na druhý břeh, že jdeme domů. A já jsem věděl, že se musím vrátit. Tušil jsem, že se musím vrátit. Tak jsem si přišla v hodinky, říkám, kučel, mám hodinky, hledali, a my jedeme, a tak jsem hodinky vytáhl. Skočil jsem do vody, přeplaval se zpátky. A teďka lezu z té vody, a co můžu říct, že je 14, 15 roku. Tak jsem vylezl a začal jsem skákat. Jednou už jsem byl omlácený, už jsem dělal 20 nějakých placáků. A vždycky jsem říkal, teď ti to řeknu. A zase jsem vylez, došel jsem k té dece, kde ona si takhle něco četla a zase prásk do vody. Já už jsem neviděl. A najednou vylezl a mě napad, 15. nápad, prostě jako jsem vylez vody a začal jsem skákat a vyklepávat si vodu z ucha. A pak jsem nějakým způsobem vykoktal tý dospělý ženský, jsem řekl, co to čtete? A ona jako to otočila a řekla, co čte. A já jsem si takhle sedl a furt jsem se na ní koukal. Jak na obrázek svatý a ona takhle opřený kolo měla okřeho jakého niklovaného Holanděna, ten mě taky zajímal strašně. No a najednou ona říká, tak mládenče, já půjdu domů. A začala se prostě nějak převlíkat, jak to ženský dělají pod tou rekou, že jo, takhle si dělala nějakou reku a tam. A teďka asi to udělala na schvál, že jo. Jak si to takhle povolila, tak já jsem prostě uviděl, že jo, a vrch jsem se na ní prostě jak vrah z Vilnosti, že jo. Když mě ta ženská nepomohla, tak se...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Pavel Landovský, můžete mít jeho, anebo Jiřího Suchého. Hmm. Pane Přeučile, s kým z nich jste se poznal víc?
1: No, já jsem Pavla Landovského pochopitelně také poznal, ale velice si vážím Jiřího Suchého a mám na něj krásnou vzpomínku, která mě hladí po srdci. A to je taková, jestli dovolíte, Pavle, v 60. letech, když jsem vstoupil do angažmá do divadla na Zábradlí, vznikala tam Činohra vedle pantomimy Ladislava Fialky. No a tu Činohru pomáhal zakladat Jiří Suchý. A první hra, kterou připravovali, se jmenovala Smutné Vánoce. Byla tam Ljuba Hermanová a řada dalších kolegů, Ivan Vyskočil a řada dalších kolegů. A potěšilo mě, když asi za 3 nebo za 4 neděle jsem potkal Jiřího Suchýho a říkal: Přeučko, v těch Smutných Vánocích jste byl velmi dobrý. A to mě velice potěšilo a mám z toho velkou radost.
0: Koho by to nepotěšilo, tato slova od klasika. Takže Pavel Landovský, anebo zmiňovaný Jiří Suchý. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefonujete na 731 800 900. A teď se pohladíme jednou z písní Hany Hegerové, doslova s Fialkami.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

A někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě dost divný přístup k hygieně.

Ja, den S. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Mám vanu plnou fialek, fialový.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete hlasovat, jestli chcete Pavla Landovského nebo Jiřího Suchého. Kdo je tam? Dobrý den.
5: Tady je Marta, zdraví pana Honzu Přeučila.
6: Děkuji.
5: Jak se daří, pane Honziku?
6: Děkuji, daří se mi skvěle, s Evičkou ohromně.
5: No, tak až vám to vydrží do konce života.
4: Do nekonečna,
5: zdraví
4: dobře.
5: Zdraví taky Pavla Kučeru.
4: Zdravím.
5: A já bych dala asi Ačko a mějte se všichni hezky, ahoj.
4: Naslyšenou.
6: Vy také, Marti.
4: Asi Ačko, určitě Ačko máme zapsáno od Marty a jdeme dál. Kdo tam?
7: Dobré odpoledne, Pavle, zdravím vás, že mám Přeučila. Já bych
6: děkuji.
7: Dal na něj, chtěl bych taky pana Suchého.
6: Děkuji,
4: máme zapsáno,
6: ano.
4: Děkujeme, naslyšenou.
7: Já děkuju a staro.
6: Mějte se krásně.
4: Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, pane Pavle, a zdravím vás a vašeho vzácného hosta, pana Přeučila.
6: Děkuji.
8: Pozdravujte vaši milovanou Evinku.
6: Děkuji, dvakrát.
8: Nemáte zač. A já bych dala pana Suchého.
6: Ano.
4: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Dobré odpoledne.
9: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
4: Děkuji.
9: A srdečně zdravím pana Přeučila.
6: Děkuji. Děkuji za pozdrav.
9: A přeji vám do dalšího let hlavně hodně zdraví.
6: Mm-hmm.
9: A dovolím si prostřednictvím rádia pozdravit vaši paní Evičku.
6: Děkuji, velice mě to těší, bude mít Evinka radost.
9: Ano, přeji příjemný víkend vám obou a vybírám Bčko.
4: Děkujeme, je to zapsáno, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
10: Dobré podzimní odpoledne, zdravím vás, Pavle, a všechny humoriádníky a humoriádnice. Též zdravím moc ráda a slyším zároveň pana Jana Přeučila.
6: Děkuji.
10: Dobrý den, pane Přeučil.
6: Těší mě velice.
10: Pozdravujte paní Evičku.
6: Děkuji.
10: Přeji vám vše dobré, ať jste šťastný a zdraví. Hlasuji teda, Pavle, pro Ačko a všem přeji krásný podzimně a barevně laděný víkend a večer a ještě hezčejší pondělní ráno a pohodový celý týden. Posluchačka Růžena, nashledanou.
6: Děkujeme. Růženko, my vám s Pavlem také přejeme všecko nejkrásnější.
4: Přesně tak a máme zvoleno, u nás už je zvoleno, Pavel Landovský bude pokračovat, bylo to těsné, ale je tady s námi opět. Proč se v Čechách krade?
11: Proč se v Čechách tolik krade? No, helejte, v Čechách se... Ono se krade všude, jak se říká, že ono se krade všude, ale v Čechách se krade, protože to je, si na to lidi zvykli. Je nejhorší. Lidi si zvykli krást a hlavně se krade proto, že to bylo hrdinství svým způsobem.
12: Byl takový dekačí, kdo neokrádá stát, okrádá rodinu, že jo, takový.
11: A byl to vlastně, to byl delikt, za který v podstatě ten člověk byl hrdina. Byl krát a byl hrdina. Protože se s tím byl, to byl jediný projev, placený projev proti státní činnosti, že on to ukázal, že on hrdina, že jo. Ten, a ten zvyk, Je tak hrůzně, že dneska si kradou lidi sami. On založí podnik a jde domů, no. Vlastního podniku. Čili krade se, protože si na to lidi zvykli. Který z vašich filmů vám je nejbližší? Vzpomínáte si, a je, jak říká, nějakou veselou historku z natáčení. No jo, no tak mám několik veselých historek z natáčení. Zajímavý je, že ty nejveselější historky z natáčení jsou z filmu, který dělal režisér Jiří Krejčík, že jo? Protože ten člověk sám přímo tím svým nábojem a tím svým vstekem a svým humorem, že jo, přímo navádí situaci, že to může tak dopadnout, že to tak skončí, že jo, protože to je člověk, který skutečně je schopný držet v ruce kafe a pro pobavení všech takhle chodí, on takhle chodí, jako trošku, takhle chodí, jako podlame, v tom někdo přijde, říká, Rejšo, kolik je hodně? On říká, 17:30, polej se kafe. A hraje, že jako nic. Čili on přímo navozuje situace k tomu, aby se něco stalo. A já se zpamatuju, točili jsme na zámku Kozel, a to sice Hry lásky šálivé, to byl jeden z mých posledních filmů, pak už jsem spadl do jícnu státní bezpečnosti, jsem tam měl už svoji rubričku, že? A pamatuju se, že jsme točili, a tam byl taková jednoduchý záběr. Jiný režisér, takový nějaký, by to nasvítil a natočil, bylo by to za 15 minut, 20 minut hotový. Ne, tak, Jiří Krejčík. Ten nám dal ze sovákem, jak se tam krademe se tam s těma svíčkama, aby jsme se prohodili v těch komůrkách, tak jsme měli svíčky, speciálně dovezený z Holandska, které byly dutý, vypadaly jako svíčky, a v těch svíčkách byly malé reflektorky, takhle, a z těch reflektorků jsme si museli svítit na ty držky, a na zádech jsme měli každý 30-kilovej, možná 20-kilovej akumulátor. Přesto jsme měli ty pláště a teď jsme takhle šli. Začalo se točit večer asi tak 8 hodin. Takhle jsme šli. Klapka jedna, první, při 10. klapce už to byla třištotě, na 11. A vždycky Krejčík říkal, byl vidět akumulátor, natočil ses, nebo on se natočil, potom zase svíčka špatně svítila. Tak nad ránem, když už svítilo, muselo se to skoro udělat, tak najednou ten Jirka Sovák, který já už doutnal vedle mě skutečně 5 hodin, tak najednou začal takhle se postavil, srazil ten akumulátor na zem, začal rvát z těch rukávů ty dráty, kleksy a začal řvát. V hlavní roli svíčka! Pán Sovák jde do prděle! Hlavní roli svíčka!
4: Humoriáda. Tak nedá mi to nenavázat na Pavla Landovského a nezeptat se pana Přeučila na nějaké složitosti natáčení, i třeba přímo s panem Krejčíkem, či co?
6: No tak já jsem natočil řadu filmů, řadu padouchů, rošťáků, to je pravda. Máme i takový pořad s mojí Evičkou, Zloun a Popelka, a kde já hraju Zloun, je Evinka, je Popelka, samozřejmě. No a režiséra Krejčíka jsem pochopitelně poznal. Měl jsem tu čest hrát v několika jeho filmy a mimo jiné on i režíroval v Divadle na Zábradlí. A vzpomínám si jednou na takovou situaci, kdy jsme zkoušeli a on stále říkal na tom jevišti, vás není moc slyšet. Já jsem říkal, pane režisére, na jevišti se musí mluvit dynamicky, výrazně, plasticky, aby to divák slyšel. Oproti kameře, kde ten projev musí být civilní, ale přesto i srozumitelný. No a blížila se generálka pro seniory, veřejná generálka, a přišel za mnou a říkal, Přeučko, ono vás není moc slyšet. Já jsem říkal, no na to téma přes měsíce si povídám. A on říkal, uděláme jednu věc. Bude generálka pro seniory, já vás budu poslouchat. Když zjistím, že vás není moc slyšet, půjdu pod jeviště, opřu se pravou rukou o stěnu, levou ruku si dám na čelo a když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu a budete mluvit srozumitelně, přesně, jasně, jednoznačně. Já jsem to říkal svojí kolegyně Hanice Smrčkový, hráli jsme hráli, probíhala generálka, podívám se a vidím tam, jak tam stojí v rohu, aha, říkám si, režisér Krejčík s majcem ruku. Haničce, přidali jsme do hrasu, odehráli jsme první půlku, pšetnou běží nám Krejčík a křičí, krávy, řvali jste jak krávy. A já jsem říkal, pane režisére, když jste tam takhle stál, říkal, to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel a šel si to poslechnout.
4: Tak to jako panu Krejčíkovi. My se vrátíme za chvíli do našeho výběru archivního a náš dnešní host Jan Přeučil bude vybírat další váš páteční humor a pak už zase opět se pustíme do dalšího hlasování. Humoriáda pokračuje.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Po optimistické písni Olgy Lounové se vracíme s panem Přeučilem k výběru dalších ukázek. Koho bychom si mohli dát?
2: No, Pavle, já bych vybral vynikajícího zajímavého herce s ohromným smyslem pro humor, a to je Bohumil Bezouška. Já jsem měl tu čest ho poznat, a to bylo, jestli dovolíte, taková jenom moje osobní poznámka. Když jsem studoval na DAMU, tak můj hlavní profesor Radovan Lukavský chtěl, abychom statovali v Národním divadle, abychom si vydělali nějakou korunku na život a tak dále jako studáci. A byla tam inscenace Don Juan, v hlavní roli pan Grossman, pan Kopecký ten, a hrál tam taky Bohumil Bezouška. A my jsme mu dělali s Honzou Šmídem takový jakoby malej servis na tom jevišti. Byl velice perfektní, příjemný a k nám, k začínajícím hercům, velice vlídej. Bo takže měl svůj osobitý smysl pro humor.
1: Pěkná spolupráce.
2: Ano, ano, bylo dobře. To velice fajn. Ano.
1: Tak Bohumil Bezouška a Milosrdná opona.
3: Ovšem vrcholem všeho, aspoň já si to myslím, vrcholem všeho, co se ve Zlaté kapličce událo, bylo intermezzo v Bartošově hře Jura Ďábel, která se hrála jenom jednou jedinkrát a o které nám strašně rád vypravoval neboštík Franta Roland, který byl očitej svědek tohoto představení a vždycky začínal: to byla premiéra a zároveň derniéra. No tak není to žádná hra zvláštní, je to normální propadák, že jo? A je to něco jako detektivka, nikdo celý kus neví furt, kdo ten Jura Ďábel je, až nakonec, těsně před koncem, přijde četa četníků s velitelem a prostě žádají na starostovi, aby jim vydal svého syna, že to je ten Jura Ďábel. No a režíroval to pan vrchní režisér Karel Dostal, takový pedantní, jen prosil bych, aby tohle... A zkrátka pedant, Karel Heger mu říkal, že to je železná pěst v sametový rukavici, což byla pravda. A hlavní role hráli právě Saša Rašilov, toho starostu, a městského radního hrál František Roland, tedy dvojice k pohledání. Hned od začátku navíc neměli Dostála moc rádi a on je taky ne. Takže podle toho to taky na zkouškách vypadalo. Herci si z toho dělali srandu. Dělali si srandu z pana režiséra. On jim to oplácel, že jo, rajtoval na blbostech. No, znáte to, když si představený sedne na podřízenýho a ten mu to začne oplácet. Taky text hry byl takový podivně šroubovaný věty, nepřirozený, hemžilo se to přechodníkama, který na jeviště vůbec nepatřejí, archaizmama. No, ale Dostal prostě bazíroval na každém slovíčku a sám se obsadil do epizodní role velitele té četnické eskorty, která přijde nakonec toho Juru zatknout. Věnoval tomu celý jedno odpoledne, naskoušel parádní marš, příchod, parádní odchod a sám potom večer při premiéře nablejskaný jako velitel přišel, zasalutoval a řekl svůj text. Starosto, svého syna nám vydej, neboť on jest Jura Ďábel. Zde je zatýk. Šák do té četnické kožené brašny a s hrůzou zcepenil, protože listina, která měla představovat zatykač, v ní nebyla. No, Roland s Rašilovem na sebe významně pohlédli. Nebylo to ani třeba, protože okamžitě pochopili, že jim náhoda dala do ruky znamenitou kartu, že si schladějí na panu režisérovi žáhu a pomstějí se mu za všechny šikany při zkouškách. Do mrazivýho ticha řekl Roland: a kde máš četníku zatykač? Dostal za úpěl, nějakoj, vždycky, když byl nešťastný, tak vyl udělal. Za úpěl a znova řekl, zablábolil ten text. Vydej nám svého syna, on je Jura Ďábel. Rašilov přešel pomalu celý jeviště sem a tam a v duchu si sumíroval větu, aby to bylo taky tak blbý jako ten text. A pak řekl: nemaje zatykače, on ti syna nevydaje. Roland se hned přidával a říkal, jak pravíť, pan rádní, nemá je zatykače, já ti syna nevydaje. Dostal, viděl, že je zle, tak se rozeběh, utek ze scény a za scénou utrh ze zdi první papír, který mu přišel do ruky. Na neštěstí to byl divadelní plakátek Národního divadla s tou červenou obrubou dole a nahoře. Přinesí vítězně, podal jí Rolandovi, Roland se na to podíval, dal to Rašilovovi, to byly strašné pauzy. Ten to otočil do publika, aby lidi věděli, že to je plakát Národního divadla a řekl, totoť není zatykač. Toť jaká stará divadelní cedule. Nemá je zatykače, my ti syna nevydaje. A Dostálovi povolili nervy, utek z jeviště a za ním jako horda zpráskaných psů četníci a nakonec se ukázalo, že neodešli dveřma, ale v oknem.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: On měl svůj typický humor Bezdouška a dokonce je o něm známo, že on jezdil různě po různých místech a dělal různé vypravování a tak dále a lidé se tím ohromně bavili a prožívali krásné chvíle.
1: Ano, já si teď vypůjčím jeho přechodníky a další věci. Maje dalších scének vyzývaje posluchače k dalšímu hlasování. Bohumil Bezdouška Ačko, Petr Novotný Bčko v tuto chvíli. Humor mezera A nebo B, hlasujte SMS na 90 0 11 0. 4 telefon 731 800 900.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Humoriáda pokračuje, v tuto chvíli vybíráte Bohumila Bezoušku nebo Petra Novotného. Co vy na to? Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, tady je Pavel z Chocera. Zdravím pana Přeučila.
6: Děkuji.
4: I vás.
5: A určitě vybírám pana Bezoušku.
4: Zapsáno, mějte se hezky.
6: Naschledanou.
4: Dobré odpoledne, vítejte.
7: Dobré odpoledne, tady František Kalkrát byl tam, zdravím pana Přeučila i
6: děkuji.
7: Vás, Pavlíku.
4: Zdravíme.
7: A chtěl bych pana Bezoušku.
6: Ano.
7: Zdravím Švadlenku, díky, mějte se.
6: Taky, mějte se taky, moc hezky.
4: Máme zapsáno. Zdá se, že pan Přeučil pana Bezoušku zvolil velmi dobře zatím. Dobré odpoledne.
6: Tak to mě těší.
8: Krásné, dobré odpoledne vám oběma do studia, tady Honza z Hostomic u Bíliny. A přejíce se pana Bezoušku.
6: Ano.
4: Výborně. Děkujeme i za přechodník, naslyšenou a zveme dalšího. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady vás zdraví Pepa z Pardubic, právě do služby k hasičům. A já bych hlasoval pro Bohumila Bezoušku a hlavně tady pana Přeučila.
6: Ano, děkuji a zdravím službu. Do Pardubic, do mého rodného města.
9: Ano, jsem si toho vědom, pane Přeučil, děkuji, nastranou.
6: Tak také děkuji.
4: Hezký víkend, dobré odpoledne, kdo je s námi?
10: Dobrý den, tady Josef z Prahy, zdravím pana Přeučila.
6: Děkuji.
10: Vás, pane Pavle.
4: Zdravíme.
10: Taky pana Bezoušku.
6: Ano,
4: zapsáno. Díky. Tak nevím, jestli mám zkoušet i další hlasy, už máme sebráno dost, ale vyzkoušíme. Dobrý den, kdo je zde? Haló.
6: Haló.
4: Tak tady se neslyšíme, ale tady se snad slyšíme. Dobrý den.
11: Dobrý den, tady Eva z Uhelského hradiště. A taky bych chtěla pana Bezoušku a oba dva vás zdravím do rádia.
6: Děkujeme, Vičko.
4: Děkujeme. Snad nějaký zastánce Petra Novotného. Dobré odpoledne.
12: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás a pana Přeučila.
6: Děkuji.
12: A chtěla bych pana Bezoušku.
6: Ano.
4: Dobrá, děkujeme krásně. Tak, sečteme všechno, co dorazilo a výsledek
6: je. A jak to
4: je.
6: Vypadá, Pavlíku?
4: Pokračujeme s monogramem BB, Bohumil Bezouška je tady.
6: Ano.
13: U někdejšího šéfrežiséra Josefa Bezdíčka jsme v rozhlase natáčeli jakousi hru a poslední natáčecí frekvence připadla na sobotní dopoledne. Jednu z čelných rolí hrál Jan Pivec, který měl o 2 hodin odpoledne v Tylově divadle představení Goldonyho Sluhy dvou pánů. Hrál titulní roli a hru začínal. Jak říkají herci, měl první slovo. Poslední asi 15-minutový záběr nějak nešel. Bezdíček piloval, ale spokojen pořád nebyl. Byla skoro 1 hodina, kdy měla frekvence končit a Bezdíček povídá: dámy a pánové, nemohu si pomoci, zkusíme ten záběr vzít ještě jednou. Ozval se Pivec, že má od 2 představení a že nemůže přijít do divadla na poslední chvíli. Bezdíček dal zavolat do divadla, že Pivec přijde kolem 2:30, aby ho neschánili, a uklidnil Pivce, kterému slíbil, že ho rozhlasový vůz doveze až do divadla a že na něj bude čekat řidič ve vrátnici. No a tak jsme to nějak nakonec zdárně natočili, Pivec byl jako na jehlách a utíkal dolů do vrátnice. A jak to nakonec dopadlo, to jsme se dozvěděli až v divadelní šatně. Já vám, kluci, přiběhnu do té vrátnice, no to se ví, já byl jako na trní, už bylo skoro půl druhý a tam seděli v té vrátnici dva chlapi nad šachovnicí a já na ně, prosím vás, kde je pro mě ten řidič a to auto? Moment, moment, kamaráde, povídá jeden z těch šachistů, počkat, uděláme to takhle, potáhneme koníčkem, tak se to musí, tradadá, prospěvoval si a věžička je v prdelce, tradadá. A ne, ne, ne, co kdybychom táhli radši tadyhle pindíkem a nakopli dámičku, tram, tadadá, pro Kristovi rány, zaúpěl jsem to auto, teď já projedu představení. Momentiček, mladíku, a teď si dáme pro změnu šášek jako hrášek, tradadá, ne, ne, miláčku, tam táhnout nemůžeš, to je bloknutý střelečkem, jo, tam taky ne, to je v šachu, jedině do růžku, tak, a šoupneme dopředu pindíka a seš v hajzlu, kamaráde. Hergot, kruci, zařval jsem, co je s tím autákem? Jo, jo, to auto, jako pro bezdíčka, že jo? Tak to není, volali z autoprovozu, že mají všecko venku.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
6: Jsem rád, Pavle, že se tam zmínili o Pivcovi. To byl geniální herec. Já jsem ho miloval, i můj profesor Lukavský ho miloval, on byl neskutečný. Neskutečný.
4: No, tak to byla další vzpomínka na další herecké eso a my vracíme do hry teď Jiřího Suchého na Ačku a Petra Novotného na Bčku, takže ať je velryba je výstup pana Suchého a pan Novotný s reklamací mobilu by tu byl, kdybyste ho zvolili. SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04 dejte najevo svou náklonost anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Přeučila.
1: Děkuji, Honzíku.
2: Zdravíme.
0: A hlasuji pro pana Suchého tež.
2: Ano. Děkujeme pěkně. Hezkou sobotu a neděli. Dobré odpoledne.
3: Přeju hezké odpoledne. Tady Honza z Mariánských.
2: Další Honza, to je Honzu.
1: Star Honzíku.
2: A v kalendáři je přitom Štefan a Sára.
3: Já bych prosil pana Suchého.
2: Dobře, ano. Máme zapsáno. Hezký víkend.
3: A teď zdravím pana Přeučila i vás, pane Pavle.
1: Děkuji, Honzíku.
2: Máváme. Dobré odpoledne. Haló, haló. Haló, haló. Tak, někdo se dovolal, ale asi si ještě odskočil. No, nemáme tolik času, bohužel. Dobré odpoledne. Haló.
4: Dobré odpoledne přeji vám a zdravím pana Přeučila, kterého si velice vážím.
1: Děkuji.
4: Jeho krásnou češtinu. A chtěla bych pana Suchého.
2: Děkujeme ano. Za váš hlas a mějte se. Dobré odpoledne, zdravíme. Tak. Ještě to zkusíme jednou. Kdo je s námi? Haló.
5: Jo, dobrý den, tady Vlasta ze Žďáru. Prosila bych pana Suchého.
1: Ano.
2: Děkujeme i za váš hlas.
1: Vy také, děkujeme.
2: Naslyšenou, krásný víkend i vám. Tak přátelé, jdeme to sečíst, je možná
1: a jak to vypadá, Pavlíku?
2: Trošku víc jasné. Ať žije velryba, Jiří Suchý, to je závěrečný výstup.
6: Ať žije velryba. Totiž, když je člověk literární postavou a toulá se písemnictvím, jako já, tak nemusí chodit pořád pěšky. Já jsem zrovna nedávno jel vlakem. Nevím už proč, snad jsem byl dlouhou dobu čistej nebo co. A naproti mně seděli dva biolózy a bavili se o velrybách. Zřejmě to nebyli žádní detailisti. Ten mladší biolog, tomu byli tak 4, tvrdil, že velryba má nohy. Chtěl jsem mu vysvětlit, že velryba nemůže mít nohy, protože velryba je savec a savci. No, jsem mu nechal bejt, přece nebudu šel. Takhle. No a pak jsem si vyndal knížku, že si budu jako číst. Vyndám si Švejka, otevřu, ony jsou to logaritmické tabulky. Komunální knihař mi to váže, všecko na jedno brdo. No ale nechme satiry. Zkrátka, začal jsem se díky tomuto omylu nudit. No a naproti mě si sedí někdo, kdo si vymýšlí hlouposti prostě. Velrybu s nohama. A protože jsou mu 4 roky a protože mu to tím pádem projde, má o zábavu postaráno. A já mu začínám závidět. Já kdybych si začal takhle vymýšlet, já bych si to nemohl dovolit ve svých letech. Jak by to vypadalo, kdybych si začal vymýšlet velrybu s nohama? Tak vy tvrdíte, že velryba má nohy? No, tvrdím, no a? Dokažte to. No a jaký jsem? Kdyby skutečně existovala velryba, která by měla nohy, že by se v té věci jako mohla za mě potom postavit, no, tak si troufnu. Jenomže to zase už by nebyla legrace. No, vlak jel dál, cesta byla dlouhá a umorná a tak jsem si řekl, když on může nahlas, tak já můžu v duchu. A začal jsem si vymýšlet, abych nekopíroval velrybu s rukama. A přišel jsem na to, že to je vlastně ohromná věc, taková velryba s rukama. Třeba pro divadla rovnou, když ráda tleská. Totiž to něco vydá, to jsou ruce jak Švehlovy pozemky. Blbost, to jsou velruce. Taková velryba, když jednou tleskne, tak to vypadá jako 10minutový aplaus. Takový zvířátko podchytit, zvát si ho na premiéry, no, nenápadně ho zamíchat někam mezi lidi, to by byl úspěch zaručen. To ovšem jenom veliká divadla můžou a potřebujou. Víte, já si stejně často říkám, že jednou přijde doba, kdy bude svět úplně jinačí. Lidi totiž přestanou mít starosti, začnou si vymýšlet, jako ten v tom vlaku. Budou mít víc času i na hloupostičky, zkrátka stanou se tak trochu dětmi. A jejich děti, ty už nepřestanou bejt dětmi. Takže svět se promění vlastně v takový obrovský jesle. A pak najednou tady bude místo i pro tu velrybu s nohama.

0: Tak to byl krásný závěr, že?
1: Já myslím, že můžeme souhlasit a hrajeme si jako děti i v humoriádě. Ano. Pane Přeučile, děkujeme, mějte se hezky.
0: A jenom takovou krásnou myšlenku bych řekl, kterou jsem se dozvěděl, když jsem hostoval v Ypsilonce ve hře TGM v kostce. Má krásnou myšlenku. Důležité je umět se celý život dívat na svět dětskýma očima.
1: Podepisuje i Pavel Kučera. Krásný víkend.
2: Ublížil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: V Moravském Krumlově budou silničáři opravovat nádražní ulici. Práce mají začít příští rok. Povolební vyjednávání v Brně řídí vítězní lidovci, odmítli pouze hnutí ANO. V čele Znojma zřejmě zůstane František Koudela z ODS, jeho dosavadní koalice výrazně posílila. A dnes čekejte proměnlivou oblačnost a teploty do 17 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Jihomoravští silničáři chtějí v příštím roce začít s opravou nádražní ulice v Moravském Krumlově. Krajští radní tento týden schválili, že správa silnic může začít hledat firmu, která zakázku udělá. Předpokládané náklady budou asi 206 milionů korun. Kromě kraje je zaplatí i město a vodovody a kanalizace Třebíč. Součástí rekonstrukce bude úprava podloží, odvodnění silnice a 3 nové autobusové zastávky. Doplňuje mluvčí správy a údržby silnic Monika Švěd. Behlová.
2: Upraveno bude také napojení místních komunikací na obou stranách silnice a také jednotlivé sjezdy na účelové komunikace či k nemovitostem. Dojde i na nové chodníky, podélná stání a další úpravy.
0: První etapa rekonstrukce je naplánovaná na příští 2 roky, ta druhá na rok 2029. Lidovci a starostové v Brně dnes pokračují v povolebních vyjednáváních. Na široké koalici se chtějí dohodnout se všemi zvolenými uskupeními, kromě hnutí ANO. Společně s ODS, TOP 09, Zelenými, Piráty a hnutím Za Lužánky by obsadili 44 z 55 křesel v zastupitelstvu. Primátorem se má stát lidovec Jakub Hruška, nynější starosta městské části Kohoutovice.
3: Společnými silami jsme hledali ty programové a personální záležitosti a budeme v tom pokračovat i nadále. To, co se dá říct, je významná shoda na řadě programových věcí a ten zbytek vám řekneme příště, protože to si ještě musíme odpracovat.
0: Znojmo zřejmě dál povede starosta František Koudela z ODS. Jeho koalice Spolu tam volby vyhrála s bezmála 28% hlasů. Před 4 lety získali zhruba 11%. Vedení města nejspíš zůstane na podobném půdorysu, tedy koalice Spolu s hnutím Naše Znojmo a Starosty pro Znojmo. Dohromady mají v zastupitelstvu většinu 21 z 31 hlasů. V opozici nejspíš zůstane druhé ANO a taky hnutí SPD. Sport. Extraligoví hokejisté brněnské Komety v 10. kole podlehli doma Plzni 1-2 v prodloužení. Kometa už přitom v nastaveném čase vstřelila gól a slavila výhru. Po úspěšné trenérské výzvě hostí rozhodčí ale branku kvůli offsideu odvolali. Útočník Jakub Brabenec přiblížil, jak závěr utkání prožíval.
4: Nějak to dolejhá na tu hlavu vlastně přepnout zpátky na to, že jsme vlastně si mysleli, že je ukončený zápas a o kousíček to bylo offside, takže těžký to přepnout zase zpátky, což se nám nepovedlo a blbej gol jsme dostali. No. Počasí.
0: Dnes na Jihomoravě čekejte opět proměnlivou oblačnost, zpočátku ještě i polojasno nebo skoro jasno s ojedinělou mlhou. V průběhu dne se na severu může objevit slabá přehánka. K večeru se bude oblačnost většinou rozpouštět. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů. Mírný vítr západních směrů, postupně severozápadní, v závěru dne severních směrů a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor na výluku na lince S91. Dnes a zítra od 8 hodin 25 minut do 14 hodin a 30 minut budou vlaky linky S91 v úseku Strážnice Veselí nad Moravou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou. Ta pojede podle výlukového jízdního řádu jako linka XS91. Výlukový jízdní řád i umístění zastávek náhradní dopravy najdete na stránkách koordinátora regionální dopravy v kraji IDS-JMK.cz. Šťastné cesty přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobrý Dobré ráno, Moravo. Je 5:05, posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi na začátku nového týdne. Je pondělí 12. října 2026. Svátek dnes slaví Marcel, což je zdrobnělina jména Markus, tradičně spojovaného s římským bohem války Martem. Často vykládán je Marcel jako takový malý bojovník. Marcelům zahrajeme tradičně po 8. hodině a písničky, které nestárnou, vám chystáme ke snídani už od samého počátku. A bude to snídaně hned o 3 chodech od Dalibora Jandy. Oheň, voda, vítr. Máte se na co těšit. Hříšná těla křídla motýlí pak přidá Aneta Langerová. Pavel Kašpar u mikrofonu, tak ať se vám celý říjnový týden vydaří. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: otevřené spojením, jeleni obtěžkání vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.
1: Zpívala vám Aneta Langerová, je 5 hodin a 13 minut, tady je Český rozhlas Brno. Dnes je pondělí 12. října roku 2026. Roku 1898 byl v Žabovřeskách právě s dnešním dnem založen Sokol. Díky vlasteneckým občanům v čele s řídícím učitelem Antonínem Langem se už 8. prosince konala díky tomu ustavující valná hromada. Zúčastnilo se jí tehdy 32 zakládajících členů. 12. října v roce 1913 se v Brně uskutečnily vůbec první atletické závody žen na našem území. Stalo se to v rámci mezinárodních atletických závodů Moravské slávy na hřišti v Laudonově ulici. Zatímco muži soutěžili v 5 běžeckých, 2 skokanských a 2 vrhačských disciplínách, ženy absolvovaly 2 běhy na 100 jardů a na 300 metrů. V obou zvítězila tehdy 13-letá studentka gymnázia Marie Divíšková. V roce 1914 složili slavnostní přísahu členové roty Nazdar, tedy první československé vojenské jednotky působící na území Francie. Jednotka se uplatnila na západní frontě první světové války. Byla rozpuštěna po katastrofálních ztrátách v bitvě u Arasu v květnu 1915. Dala však základ vzniku československých legií ve Francii v roce 1918. V této jednotce taky trávil asi rok na frontě i jeden z největších českých malířů František Kupka. V roce 1922 se narodil fotograf Miloš Spurný, povoláním botanik. Byl jedním z prvních ekologů a své poznání přírody vtěloval do fotografie. Nejbližší jeho srdci byla krajina Vysočiny a Podpálaví. V roce 1928 zemřela v Brně Marie Alžběta Stejskalová, učitelka a také organizátorka ženského sociálního hnutí na Moravě, podporovatelka emancipace a vzdělanosti. V roce 1910 zřídila v Církvenici na břehu Jaderského moře ozdravnu pro děti. V Uherském Brodě založila Českou měšťanskou školu, v Moravské ženské útulně v Brně. Nejen patřila k zakladatelům, ale byla také správkyní a starostkou. Pořádala různé dobročinné akce a za svoji práci byla v roce 1910 odměněna Zlatým záslužným křížem a v roce 1914 čestnou cenou z Riegerova fondu. V roce 1977 zemřel malíř, grafik, ilustrátor a scénograf Jan Zrzavý. Je považován za jednoho z nejvýraznějších představitelů avantgardy nastupující začátkem 20. století. No a skončíme ve světě muziky. Zavzpomínáme dnes na velkého zpěváka Karla Černocha, který by dnes oslavil 83. narozeniny. Jeho příběh je pozoruhodný. Původně chtěl být malířem, vyučil se klempířem a pracoval jako rekvizitář na Barrandově a právě tam ho uslyšel zpívat Jan Werich a doporučil Karlu Černochovi, aby se zpěvem živil. Černoch se stal hvězdou českého big beatu v té době. V roce 1969 vyhrál bratislavskou liru s písní o zemi, která reagovala na okupaci Československa. Jenže právě tahle píseň mu pak přinesla problémy s komunistickým režimem a omezení kariéry. Přesto se dokázal vrátit, zpíval country, exceloval v muzikálech a určitě si vzpomenete také na zábavné scénky s Jiřím Vimrem. Karel Černoch bohužel zemřel v roce 2007 a my si ho teď připomeneme jednou z nejslavnějších písní, Zrcadlo. Karel Černoch by dnes oslavil 83.

0: To byla vzpomínka na Karla Černocha, který by dnes oslavil 83. narozeniny. Počasí. Na vlnách Českého rozhlasu Brno je na řadě předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí od 3 do 7 stupňů Celsia. A předpověď pro dnešek, ta slibuje proměnlivou oblačnost, zpočátku ještě polojasno nebo skoro jasno, ojediněle se slabými přeháňkami. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů Celsia, mírný vítr západních směrů pované rychlosti do 20 km za hodinu. Večer pak vítr zeslábne. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes v Brně vychází 9 minut po 7 hodině, zapadne v 18 hodin a 12 minut. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 24 minut. Ve Strážovicích na Hodonínsku hořel v sobotu večer rodinný dům. Operační středisko hasičů přijalo ohlášení o události ve 20 hodin a 50 minut. Podle nich velké odhodlání a statečnost ukázali místní. Dva muži ještě před příjezdem hasičů vnikli do objektu, který byl už silně zachvácen plameny a kouřem. Uvnitř našli starší ženu a vynesli ji do bezpečí. Zachráněnou seniorku si následně převzala do péče záchranka. Hasiči se zpočátku museli soustředit hlavně na ochranu sousedního objektu. Likvidaci požáru ohlásil velitel zásahu krátce po 23. hodině. Při zásahu skončil v péči záchranářů také jeden z dobrovolných hasičů. Vyšetřovatel příčin požáru aktuálně pracuje s verzí, že požár vznikl při zatápění v kamnech. V parku Danuše Muzikářové v Brně poblíž Janáčkova divadla je od noci na sobotu poškozená jedna z pouličních lamp. Vandala se podařilo zadržet díky pozornému kolem jdoucímu, který zavolal městskou policii. Popsal skupinku mužů, z nich jeden se prý se sloupem kýval tak usilovně, až se na zem zřítila horní část lampy a rozbila se. Strážníci podezřelé našli před kostelem svatého Tomáše. K poškození lampy se jim po chvíli přiznal 25-letý muž. Pracovníci technických sítí Brno odhadli, že škoda nepřesáhne 10 000 korun. Zprávy pro vás dnes chystá Jakub Večeřa a ty další tu budou za 4 minuty. Dobré ráno.

Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Ve Vyškově se na vedení radnice dohodly strany dosavadní koalice. ODS s lidovci, hnutím STAN a místními uskupeními mají 27 členem zastupitelstvu většinu 16 křesel. Vítězné hnutí ANO tak zůstane v opozici. Strany teď budou pracovat na koaliční smlouvě, tedy na podobě složení rady města. Uvedl to starosta Karel Juroka z ODS, který Vyškov nadále povede. Projekt Louka pod Loukou ve Znojmě se posouvá do další fáze příprav. Město už má zpracovanou architektonickou studii a teď vybralo firmu, která připraví projektovou dokumentaci. V místě mezi Louským klášterem a plovárnou má vzniknout místo pro odpočinek, sport a volný čas. Jednotlivé části budou vznikat postupně. Základní škola ve Slovenské ulici ve Zlíně dokončila rekonstrukci tří logopedických tříd pro žáky prvního až třetího ročníku. Děti můžou nově využívat interaktivní tabule, tablety a další vybavení, které jim pomáhá při výuce a rozvoji řeči. V každé třídě se učí nejvýše 12 žáků pod vedením speciálního pedagoga. Škola je jedinou ve Zlíně, která logopedické třídy nabízí. Modernizace stála 4 miliony korun a financovali ji společně město Zlín a Zlínský kraj. Měřící stanici ze Strážnice na Veselsku meteorologové přesunuli do nedalekého Radějova. Nové místo je výše položené a není v přímé blízkosti polí. Předpokládají proto, že naměřené hodnoty tam budou mírně odlišné od těch ze Strážnice. Meteorologové přesunutím stanice chtějí zajistit vyšší kvalitu měření, kterou ve Strážnici ovlivňovala vegetace. A počasí. Dnes na jihu Moravy čekejte opět proměnlivou oblačnost, zpočátku ještě polojasno nebo skoro jasno s ojedinělou mlhou. V průběhu dne se na severu může objevit slabá přehánka. K večeru se bude oblačnost většinou rozpouštět. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na nehodu osobního auta pozor na silnici 385 u Hradčan na Brněnsku. Místem projíždějte opatrně. Šťastné cesty bez nehod vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: vlastní dovnitř, pozvěte si všechny známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vyděláme, co kdo chcete, tak to máme, co nemáme.
1: Volby 2026.
2: Lidovcům ani starostům se ještě nikdy nepodařilo v Brně vyhrát komunální volby. Po uplynulém víkendu ale téměř jistě usednou v čele města. Primátorem se má stát lidovecký starosta Kohoutovic Jakub Hruška. Ten si pro spolupráci zatím vybral všechny strany, které v letošních volbách uspěly, kromě hnutí ANO. To stojí mimo už od začátku koaličních vyjednávání.
3: Můžu potvrdit, že jsme se bavili o tom matematickém modelu, počítat umíte správně.
4: Komentoval nedělní schůzku s potenciálními koaličními partnery lidovec Jakub Hruška a myslel tím tohle. 5 křesel pro KDU-ČSL a STAN, 3 křesla pro ODS a TOP 09 a po jednom křeslu pro Zelené, Piráty a Hnutí za Lužánky. Víc prozradit nechtěl, zatímco vedle něj stáli lídři a lídrině zmíněných uskupení.
3: Jak vidíte, tak jsme tady společně bok po boku a usmíváme se, takže...
4: Pokud širokou koalici domluví, získá 44 z 55 křesel v městském zastupitelstvu. Přestože občanští demokraté neměli s lidovci v současné končící koalici zrovna vřelé vztahy, po obměně kandidátů chtějí spolupracovat dál, což vítá nestranická lídrině ODS a TOP 09 Kamila Zlatušková.
5: My jsme o tom už s Jakubem Hruškou mluvili v těch televizních debatách. Pro nás je samozřejmě ta širší koalice tou možnou.
4: Nikdo ale zatím nechce komentovat, co mají mít jednotlivé strany na starost. Zlatušková v minulosti mluvila o kultuře nebo sportu. Lidovcům by mohla být blízká třeba sociální oblast a zdravotnictví, starostům školství. A třeba pirátský lídr Adam Zemek se profiloval jako kandidát na radního pro dopravu. Ale teď nechtěl být konkrétní.
6: My samozřejmě jsme připraveni nejenom v dopravě, ale i například co se týče životního prostředí, školství, takže to jsou věci, o kterých jednáme.
4: Lídrině zelených Natálie Vencovská krátce po volbách řekla, že chce mít vliv alespoň na jednu z těchto dvou oblastí.
5: Jednak je to veřejný prostor, ten důraz na toho jako člověka v měřítku, nejsem auto, ale jsem chodec a já můžu být nějak ohrožený, ale druhá bychom taky určitě chtěli mít nějaký dopad na tu bytovou politiku.
4: A lídrině hnutí za Lužánky Jana Janulíková připomněla, že toto uskupení sice vzniklo v reakci na podporu nového fotbalového stadionu v Brně, ale není to její jediné téma, i když dominantní.
7: Nejenom kultura a cestovní ruch, ale je to strategický rozvoj, mezinárodní vztahy nebo zahraniční vztahy města, protože já jsem bytostně přesvědčena, že toto město má mnohem navíc například v oblasti kultury, než vlastně dělá.
4: Pravděpodobný budoucí primátor Jakub Hruška zároveň řekl, že pokud koalici složí na tomto formátu, nabídne jediným 11 opozičním zastupitelům z hnutí ANO funkci předsedy kontrolního výboru. Dostat by ji tedy mohl Václav Trojan, který se smířil s tím, že se do vedení města zřejmě nedostane.
8: Tam hnutí ANO nezaznělo, takže z logiky věci nám to, jak si přináší to místo v té kvalitní případné opozici.
4: Ze zastupitelstva města Brna zároveň vypadli členové opozičního hnutí SPD. Oproti minulým volbám neuspěla ani socdem a nezadařilo se ani vyloučeným členům hnutí ANO, kteří v Brně nakonec dovládli s vlastním hnutím Brnoklidem. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
1: Volby 2026. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 6:45 minuta k tomu. Máme pro vás aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí od 3 do 7 stupňů Celsia a předpověď slibuje proměnlivou oblačnost, zpočátku ještě polojasno nebo skoro jasno, ojediněle slabé přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů Celsia, mírný vítr západních směrů do 20 km za hodinu, večer vítr zeslábne, rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce, a slunce, které dnes vyjde 9 minut po 7 hodině, zapadne v 18 hodin a 12 minut. Dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 49 minut. Milí posluchači, máme pro vás zajímavou otázku. Napadlo vás někdy, proč mají vlastně muži prsní bradavky? Odpověď nabízí dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč mají muži prsní bradavky? Význam bradavek u žen je celkem jasný, jejich prostřednictvím kojí novorozené děti. Jenže mužům dva tmavé ostrůvky na hrudi k ničemu nejsou, tak proč je tedy vůbec mají? Příčinu musíme hledat v nitroděložním vývoji každého jedince. V prvních 4 týdnech po početí se totiž embryo vyvíjí bezpohlavně a zakládají se v něm všechny důležité tkáňové vrstvy a systémy. Mezi nimi i buňky, ze kterých později vzniknou bradavky. Teprve po 4. týdnu nastupuje účinek chromozomu Y a v 8. týdnu už je jasné, jestli se narodí kluk nebo holka. Po narození vypadají prsní bradavky u obou pohlaví stejně a u chlapců se už nijak dál nevyvíjejí. U dívek nastanou změny během puberty, kdy v důsledku působení hormonů jejich prsa vyplní tuková tkáň a mléčné žlázy. Další změny se pak dějí během těhotenství a po porodu. Mužské bradavky už během života žádnou změnou neprocházejí. Maximálně obrůstají chloupky a když je větší zima, tak se zcvrknou.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

rádie Pavel Kašpar a Český rozhlas Brno. Dobré ráno, Moravo. Vstáváme s vámi.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.

0: bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Nový multifunkční sál za 50 milionů korun mohou využívat žáci základní umělecké školy v Blansku. Většina neúspěšných kandidátů v prvním kole senátních voleb za Brno v druhém kole žádného politika nepodpoří. Řidiče v Brně omezí uzavírka Pisáreckého tunelu a současně i noční údržba v Královopolském tunelu. A dnes čekejte proměnlivou oblačnost a teploty do 17 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Základní umělecká škola v Blansku má v Kolárově ulici nový multifunkční sál za 50 milionů korun. Vznikl na místě staré přízemní budovy, která chátrala a zatékalo do ní. Nový prostor bude sloužit především žákům literárně dramatického oboru. Je v něm i hlediště pro 140 diváků, které lze elektricky posouvat.
2: Přestavba a kompletní rekonstrukce budovy trvala více než rok. Během oprav se žáci i učitelé literárně dramatického oboru museli přesunout do náhradních prostor. Kromě sálu se zákulisím a divadelní šatnou teď mají k dispozici také venkovní terasu. Z Blanska Agáta Špačková, Český rozhlas.
0: Kandidáti, kteří nepostoupili do druhého kola voleb do Senátu za Brno, jsou zatím spíš opatrní v možné podpoře Zdeňka Papouška za ODS nebo Karla Citrbarta za STAN. Mezi nimi budou vybírat voliči v pátek a v sobotu. Papoušek mandát obhajuje a v úvodním kole zvítězil z 42%. Jeho soupeř dostal přes 24% hlasů. Citrbart byl senátorem za Vyškovsko.
3: Kandidátka kruhu Veronika Holcnerová se přiklání ke Karlu Citrbartovi.
4: My se názorově a politicky docela shodujeme. Vlastně tam vnímám, že on bude zastávat ty pozice, které mě vyhovují.
3: Jaroslav Štěrba za ANO je zdrženlivější.
5: Spíš mám blíž podpořit Karla Citrbarta, ale v tuto chvíli nehodlám nějakou velkou podporu vyjadřovat.
3: Jasno má naopak Jaroslav Turánek za SPD.
6: Já nepodpořím nikoho.
3: Stejně jako Turánek se k druhému kolu staví i Klára Alžběta Samková za Stačilo. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Silničáři v Brně dnes začínají s pravidelnou podzimní údržbou Královopolského tunelu. Řidiči musí počítat s omezením a uzavírkami jeho jednotlivých částí vždy přes noc od 21 do 5 hodin ráno druhého dne. Čištění tunelu potrvá týden. Největší komplikace nastane o víkendu, kdy bude Královopolský tunel zavřený i přes den. K tomu je zároveň od dnešního rána na 40 dní kvůli opravě zcela zavřený Pisárecký tunel.
1: Sport.
0: Hokejisté Komety Brno v 10. kole Tipsport Extraligy prohráli doma s Plzní 1-2 v prodloužení. Brňané tak už 4 duely čekají na výhru v základní hrací době. Utkání s Plzní hodnotil asistent trenéra Kamil Pokorný.
7: Měli jsme slušný vstup do zápasu, my jsme byli víc na puku, ale od půlky zápasu se ta hra hodně srovnala. No, myslím si, že i Plzeň byla aktivnější, vyhrávala souboje. Musíme se pořád zlepšovat, nebylo to to, co bychom chtěli.
1: Počasí.
0: Dnes na jihu Moravy čekejte opět proměnlivou oblačnost, zpočátku ještě i polojasno nebo skoro jasno s ojedinělou mlhou. V průběhu dne se na severu může objevit slabá přehánka. K večeru se bude oblačnost většinou rozpouštět. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na nehodu osobního auta dávejte pozor na silnici 385 u Hradčan na Brněnsku a srážka nákladního auta s osobním je hlášena i na 205. kilometru D1 ve směru do Brna. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 6. hodině. Je s vámi Český rozhlas Brno. Posloucháte nás na začátku nového týdne. Jsme rádi, že jste s námi 12. října na Marcela. A možná nevíte, že dnešek je také národním dnem trhaného vepřového masa. Pokud patříte mezi příznivce této dobroty, tak si ji dnes určitě dopřejte. Navíc je také dnešek dnem vydávání kuchařek. Takže zalistovat si v některé z nich třeba pro inspiraci také není úplně od věci. Jaké písničky vám k tomu budeme hrát. Seď tiše a poslouchej od sourozenců Ulrichových, Leporello od Evy Farné. To budou hned dvě písničky, které nestárnou na úvod této hodiny. Přejeme vám, ať to vstávání dnešní je s lehkou hlavou a písničky vás roztančí. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Brno.

0: Posloucháte Letní ráno Českého rozhlasu Brno.
1: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 10 minut. Nejlepší rozhlasové dokumenty, reportáže, podcasty a dramata budou opět po roce soutěžit o přízeň odborné a studentské poroty na Mezinárodním festivalu rozhlasové tvorby Prý Bohemia Radio. Jeho 42. ročník začne v Olomouci v poslední den tohoto týdne.
1: Olomouc se promění na chvíli v to rozhlasové město, takže já se velmi rád sejdu se všemi, kteří Český rozhlas poslouchají, abychom sdíleli především tu posluchačskou lásku.
2: Moderátor hosta radiožurnálu Libor Bouček se s posluchači setká už v neděli v obchodním centru Galerie Šantovka na tradičním neoficiálním zahájení festivalu od 14 hodin. O 3 hodiny později uvede své hosty v kině Metropol.
1: S Janem Pokorným, Pavlem Horvátem a Monikou Valentovou se sejdeme v kině Metropol, kde nás čeká 90 minut živé diskuze mezi námi a pochopitelně i mezi diváky.
2: Vstupenky na tuto akci jsou stále k dispozici na webu festivalu. Hostem Libora Boučka bude i šéfrežisér Českého rozhlasu Aleš Vrzák, který se do kina Metropol přesune z nedalekého olomouckého Červeného kostela. Tam v 16 hodin začne diskuze o tajemstvích rozhlasového herectví, nazvaná Neviditelný herec Olmerka. Připomene třídílnou sérii, která sleduje zpěvačku Evu Olmerovou od dětských let přes první výrazné úspěchy až po konflikty s režimem.
3: Kambák, slečno.
4: A co je vám do toho?
3: Státní bezpečnost.
5: Ludka Polišenská, která se s Kateřinou Marí Fialovou dělila o tu roli z hlediska věku a hrála tu Evu Olmerovou starší, tak za ní získala rozhlasovou cenu Thálie. A tohleto připomenutí toho seriálu bude zároveň připomenutím té ceny.
2: Zdůrazňuje Aleš Vrzák. A i letos se bude udělovat cena Thálie za mimořádné rozhlasové výkony. Kdo ji převezme, říká ředitelka festivalu Kateřina Konopásková.
6: Rozhlasovou Thálii letos obdrží herečka Magdalena Borová a je to za výkon ve hře Ingmara Bergmana Scény z manželského života. A pokud můžu citovat z poroty, tak je to především za její neokázalý, autentický, přesvědčivý a technicky dokonalý výkon.
2: Do rozhlasové síně slávy uvede tentokrát generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral dvě dámy. Festival potrvá do 22. října. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 17 minut, čas na předpověď počasí. Chystáte-li se ven, připravte, že dnešní ráno je hodně studené. Od 1 do 5 stupňů Celsia, takové jsou teploty aktuálně na jihu Moravy. V Lednici a v Kobylí se teplota blíží 6 stupňům. Nejnižší teplota v tuto chvíli tedy 1 stupeň Celsia v Nemochovicích a také v Troubsku. Předpověď počasí, ta dnes slibuje očekávanou proměnlivou oblačnost, zpočátku ještě polojasno nebo skoro jasno. Jedině slabé přehánky. Nejvyšší teploty od 14 do 17 stupňů Celsia, mírný vítr západních směrů povane rychlosti do 20 km za hodinu. Večer vítr zeslábne. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vychází 9 minut po 7 hodině, zapadne v 18 hodin a 12 minut. Dobré ráno.
2: Ve středu 14. října bude hostem poradny pro zdraví urogynekoložka Martina Šipulová a povídat si budeme o problémech spojených s pánevním dnem. Jak se projevuje pokles orgánů v této oblasti? Mohou bolesti zad souviset s oslabením pánevního dna? A kdy pomůže cvičení a kdy je nutná operace? To vše probereme s naším hostem a prostor bude i pro vaše dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

častokrát, že si mé slunce, o němž nikdo nemá zdání. Řekl jsem to vážně, jenže nesmíš to tak brát.

Milí posluchači Českého rozhlasu Brno, je 6 hodin na 22 minut, posloucháte nás v pondělí 12. října 2026. O víkendu proběhly komunální a senátní volby a všechny informace uslyšíte nejen z našeho vysílání, ale velmi podrobný přehled najdete také na našem webu brno.rozhlas.cz. Nejobsáhlejší servis pro voliče, debaty, speciály, rozhovory, všechno pěkně po kopě. brno.rozhlas.cz, pokud se chcete dozvědět více o výsledcích voleb. Pavel Kašpar u mikrofonu, za chvíli už také Jakub Večeřa s čerstvými zprávami a do té doby písničky. Dáme si Zmrzlináře, Oscar Petra, kapela Marcias, legendární, krásná píseň. A přidáme také Petra Kotvalda se Stando Chloškem a holky z naší školky. Tak ať se vám hezky vstává, snídá i poslouchá. Dobré ráno.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Jihomoravští silničáři chtějí v příštím roce začít s opravou nádražní ulice v Moravském Krumlově. Krajští radní tento týden schválili, že správa silnic může začít hledat firmu, která zakázku udělá. Předpokládané náklady budou asi 206 milionů korun. Kromě kraje je zaplatí i město a vodovody a kanalizace Třebíč. Lidovci a starostové v Brně dnes pokračují v povolebních vyjednáváních. Na široké koalici se chtějí dohodnout se všemi zvolenými uskupeními, kromě hnutí ANO. Společně s ODS, TOP 09, Zelenými, Piráty a hnutím Za Lužánky by obsadili 44 z 55 křesel v zastupitelstvu. Primátorem se má stát lidovec Jakub Hruška, nynější starosta městské části Kohoutovice. Znojmo zřejmě dál povede starosta František Koudela z ODS. Jeho koalice Spolu tam volby vyhrála s bezmála 28% hlasů. Vedení města nejspíš zůstane na podobném půdorysu, tedy koalice Spolu s hnutím Naše Znojmo a Starosty pro Znojmo. Dohromady mají v zastupitelstvu většinu 21 z 31 hlasů. V opozici nejspíš zůstane druhé ANO a taky hnutí SPD. Ve Vírské nádrži na Žďársku je aktuálně voda 16 metrů pod výškou hladiny zásobního prostoru. Jen za poslední týden klesla o 40 cm, protože přítok je stále menší než odtok. Informovali o tom vodohospodáři. Úbytek letos dlouhodobě zaznamenávají všechny nádrže v Česku. Omezení zásobování pitnou vodou ale zatím podle Povodí Moravy nehrozí. Extraligoví hokejisté brněnské Komety v 10. kole podlehli doma Plzni 1-2 v prodloužení. Kometa už přitom v nastaveném čase vstřelila gól a slavila výhru. Po úspěšné trenérské výzvě hostí rozhodčí ale branku kvůli offsideu odvolali. A počasí. Dnes na Jihomoravě očekáváme opět proměnlivou oblačnost, ráno a zpočátku dopoledne ještě i polojasno nebo skoro jasno, hlavně v jižní polovině kraje. Večer se bude oblačnost většinou rozpouštět. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: S možnými komplikacemi kvůli nehodě aktuálně počítejte na 205. kilometru D1 ve směru na Prahu. Srazila se tam dodávka s kamionem a nehoda je hlášená i na silnici 420 u Kurdějova na Břeclavsku. Šťastné cesty přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 40 minut. Milí posluchači, zajímá vás, co se bude tento týden vysílat. Právě teď přichází ten správný čas pro všechny, kteří chtějí vědět, co si v který den a čas naladit.
1: V rubrice ERKO, která se věnuje novinkám a zákulisí vysílání Českého rozhlasu Brno, se tentokrát podíváme do rozhlasové pošty. Dobrý den, připravuji zájezdy pro naše zahrádkáře a chtěla bych se zeptat, zda by byla možná exkurze u vás v rozhlase v Brně v příštím roce, píše paní Eva na e-mailovou adresu brno@rozhlas.cz. Milá paní Evo a případně další zájemci o prohlídku budovy, na webových stránkách brno.rozhlas.cz je záložka s názvem Praktické. Když si ji rozkliknete a posunete se textem dolů, tak se dostanete k nápisu Vytvořit rezervaci. A tam se průběžně objevují volné termíny pro prohlídky, které je možné si zarezervovat. Určitě si budovu můžete prohlédnout i bez rezervace, a to během dne otevřených dveří, ten ale bývá obvykle až v květnu, ale těšíme se na vás. V dalších vašich e-mailech se často objevují i přání do pořadu Blahopřání s písničkou a Morava krásná zem. A pro ty existuje příslušný formulář, který najdete také na našem webu na hlavní stránce, a když ho vyplníte, tak to vaše přání se dostane přímo ke kolegům, moderátorům a moderátorkám. No a na závěr mám pro vás malý tip k poslechu a soutěžení. Kdo máte rádi Evu Olmerovou a rozhlasové pořady, tak poslouchejte ve středu dopoledne ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Budeme soutěžit o 2 vstupenky na program rozhlasového festivalu Prý Bohemia Radio s názvem Neviditelný herec Olmerka. A my se uslyšíme zase za týden s rubrikou ERKO. Mějte se pěkně a rádi. Naslyšenou se těší vedoucí programu Českého rozhlasu Brno Julie Kalodová.
2: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 6:45 a minuta k tomu čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí od 1 do 7 stupňů Celsia a předpověď pro dnešek slibuje proměnlivou oblačnost, zpočátku ještě polojasno nebo skoro jasno, ojediněle se slabou přeháňkou. Nejvyšší teploty od 14 do 17 stupňů Celsia, mírný vítr západních směrů povane rychlostí do 20 km za hodinu. Večer pak vítr zeslábne. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyjde 9 minut po 7 hodině, zapadne v 18 hodin a 12 minut. Dobré ráno.
2: Hostem dopoledního vysílání 15. října bude herečka Zdena Herfortová. Povídat si s ní budu o ceně Thálie za celoživotní umělecké mistrovství. Jakou radost prožila při převzetí tohoto ocenění, které role byly pro ni ty nejnáročnější. A je pro herce důležitá vždy pečlivost při práci s textem? Chodí ona sama ráda do divadla koukat na ostatní spoluherce? O tom všem bude řeč ve čtvrtečním vysílání. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
3: V sérii Fajnšmekři v sedmičce si redaktor Jan Hlaváč pozve do studia 7 Českého rozhlasu Brno pěvce Richarda Nováka. 22. října od 17 hodin si budou povídat o neuvěřitelné pěvcově kariéře. Vždyť Richard Novák přednedávnem oslavil 95 let. Vstupenky na pořad s Richardem Novákem pořídíte nejsnáz online přes odkaz Vstupenky na Fajnšmekry na titulní straně webu brno.rozhlas.cz. Na hudební pořad s Richardem Novákem přijďte 22. října od 17.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 50 minut. Krátce před sedmou je tu přehled důležitých a zajímavých událostí spjatých s dneškem, tedy pondělkem 12. října 2026. Ve velké části obcí pokračují jednání o nové podobě vedení radnic. Svá doporučení, koho volit, dnes podle očekávání zveřejní také kandidáti do Senátu, kteří o víkendu ve volbách nepostoupili do druhého kola. V Brně dnes naplno začíná rekonstrukce Pisáreckého tunelu. Provoz v něm a v přilehlém tunelu Hlinky bude několik týdnů omezený. Lesy České republiky dnes představí závěr 11 let trvajícího pyrotechnického průzkumu Bořího lesa u Břeclavi, kde odborníci mapovali a zjišťovali důsledky výbuchu muniční továrny na konci druhé světové války. Nejen tyto informace dnes budou sledovat i naši reportéři. Zprávy v 7, dnes s Jakubem Večeřou, jsou tu za 8 minut. Dobré ráno.

0: небето корали.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Na sídlišti Zborovce v Blansku budou nové chodníky, silnice, zeleň a přibude i venkovní posilovna. Silničáři v Brně na 40 dní zavřeli Pisárecký tunel. Koalice projedná spornou novelu školského zákona. A dnes čekejte proměnlivou oblačnost a teploty do 17 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Radnice v Blansku chystá další část revitalizace sídliště Zborovce. Na investici za víc než 50 milionů korun získala dotaci 30 milionů. Úpravy začnou nejspíš na jaře. Dělníci během nich například upraví chodníky a položí na ně vsakovací dlažbu a silnice dostanou nové povrchy. Zahradníci vysází zeleň. Další úpravy popisuje mluvčí města Pavla Komárková.
3: V této části sídliště vyroste také nové workoutové hřiště, stávající sportovní hřiště získá multifunkční povrch. Další zásadní část je modernizace vlastně autobusové točny a celého jejího okolí.
1: Pisárecký tunel v Brně je ode dneška na 40 dní zavřený. Čeká ho rekonstrukce technologií, kterou silničáři provádí vždy jednou za 10 až 15 let. Řidiči kvůli tomu přijdou o rychlé spojení mezi dálnicí D1 a velkým městským okruhem. Původně byla oprava plánovaná před 5 lety. Kvůli sporu stavebních firem a následným stavbám u výstaviště ji ale silničáři odložili, dodává šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
4: Musí si uvědomit, že ty technologie opravdu stárnou a my dneska velmi cítíme výpadek každého čidla, které už dneska se nevyrábí a nedá se úplně integrovat do toho starého řídícího systému. Tak to je jedním z těch důvodů.
1: Koaliční lídři znovu projednají novelu školského zákona. Ta počítá se změnou financování asistentů pedagogů. Peníze by na ně školy nově dostávaly podle počtu žáků ve třídě namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Asistenti by se tak stali plnohodnotnou součástí školy a ředitelé by sami rozhodovali, kde jsou aktuálně potřeba. S návrhem ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO na posledním jednání vlády nesouhlasilo hnutí SPD a Motor, kteří požadují větší revizi inkluze ve školství. Podle Plagy ale novela přinese zásadní změny.
5: My jsme slíbili zásadní revizi inkluze s tím, že ty nejméně efektivní prvky napravíme tak, aby to fungovalo a zvýšila se kvalita výuky. Ten zákon má změnit systém toho, abychom dokázali na školách vytvořit stabilní zázemí, dali jistotu asistentům pedagoga, zároveň dali flexibilitu ředitelům škol a abychom také ulevili těm poradnám.
1: Pro revizi inkluze ve školství je například i opoziční poslankyně Renáta Zajíčková z ODS. Podle ní bude ale tato změna znamenat velký tlak na ředitele škol. Církevní základní škola Gregora Johana Mendla v centru Brna se neotevře v září příštího roku, jak se původně plánovalo. Rekonstrukce budovy v Jánské ulici totiž podle brněnského biskupství potrvá déle. Nový termín otevření zatím biskupství nezveřejnilo. Škola by měla v prvním roce fungování přijmout 48 dětí do dvou prvních tříd. Zájem o zápis už projevilo zhruba 50 rodin. Opravy historické budovy, ve které v 19. století působil vědec Johann Gregor Mendl, už začaly. Celkem by měly práce vyjít na několik set milionů korun.
2: Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy očekáváme proměnlivou oblačnost, ráno a zpočátku dopoledne ještě i polojasno nebo skoro jasno, hlavně v jižní polovině kraje. Večer se bude oblačnost většinou rozpouštět. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů a biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. Nejlevnější pneu.cz, sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Dopravu aktuálně komplikuje několik nehod, konkrétně na 205. kilometru D1 ve směru do Brna, ale také na silnici 420 u Kurdějova na Břeclavsku nebo na silnici 19 u Kunštátu na Blanensku. Místy projíždějte opatrně. Šťastné cesty přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Krásný den vám všem, milí posluchači, krásné pondělí 12. října vám přejeme. Na vlnách Českého rozhlasu Brno na vás čekají už za chvíli písničky, které nestárnou. Budou tu Kluci do nepohody s Valdemarem Matuškou a Dítě štěstěny, legendární duet, tentokrát v podání Petra Spáleného a Dana Bárty, bude předcházet naší pravidelné soutěži, jak se u nás mluví. Ta už na vás dnes čeká také za malou chvíli. Dnešní soutěžní slovo bude ze Staroviček a pro výherce dnes máme knihu Svět úžasné Báry, kterou do soutěže věnovalo vydavatelství Radio Service. No a známá linka sem k nám do studia 726465200, kam můžete už za chvíli volat buď své tipy, anebo vybrat některou z našich možností. Držíme vám palce. Pavel Kašpar u mikrofonu, pochutnejte si na snídani, pořádně se oblečte, venku je dnes po ránu celkem chladno. Přejeme krásné ráno.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 13 minut. Je to soutěž, jak se u nás mluví, se kterou dnes zavítáme do Staroviček. Tam byste mohli zaslechnout slovo štrandl. Třeba by vám někdo řekl, podej mi štrandl, tak co pak byste mu tak asi podali? 726465200, linka sem k nám do studia, zavolejte, zkuste to, těšíme se na vaše tipy, ptáme se vás, co je to ve Starovičkách štrandl. Tak těším se na vaše tipy, uvidíme, jak to bude. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam? Tak tady se nikdo nehlásí, zkusíme další. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno, dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobrý den, tady Dana.
0: Dano, krásné ráno vám přeju, vítejte. Tak co byste řekla, že je ve Starovičkách štrandl? Co myslíte, že to bude?
1: To je zas perfektní slovo, no.
0: Že?
1: To vůbec.
0: Dneska
1: vůbec
0: taky nevím.
1: Nemám páru.
0: Zní to, takže zní to trošku jako štrůdl, ale ten to asi nebude. Určitě. Tři nápovědy pro vás mám, Dano. Takže štrandl může být buď za A krátký srp, nebo za B hrablo na sníh, anebo za C nádoba na sádlo. Jaj, tak to vám držím palce teda. To bych nevěděl ani jednu z těch variant.
1: Já bych řekla, že jsou to všechny. A tak dáme to sádlo, no.
0: Typujete nádobu na sádlo. Malečku, Dano, to je ono. To je přesně ono. To jste si jenom tak typla od pasu, nebo jste...
1: Jo, to jsem si
0: fakt,
1: typla
0: jo?
1: Od pasu.
0: No tak jo. Gratuluju, dneska vám to teda od pasu pěkně jde, to vám povím. Tak využijte toho, máte dneska šťastnou ruku, gratuluju. Perfektní,
1: děkuji,
0: knížka
1: vám
0: je vaše, poprosím vás, nezavěšujte, domluvíme se na ano předání ceny. Děkujeme za zavolání a mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naschle.
0: 7 hodin a 15 minut je čas, kdy je s vámi Český rozhlas Brno. No tak dneska to vyšlo úplně perfektně, vidět, že vám ty tipy jdou, tak se budu těšit, že tomu tak bude i zítra. Teď si dáme Bee Gees po písničce počasí a soutěžit budeme zase po 7. hodině v úterý.

0: počasí.
1: Tady je pondělní Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 18 minut, čas na předpověď počasí. A sledujeme také ranní dnes, opravdu nevysoké teploty, je zima, dneska se mi čepici vytáhl. Pohybují se v rozpětí od 1 do 8 stupňů Celsia. Těch 8 stupňů je v Kobylí a 7 stupňů v Lednici. 1 stupeň, to znamená nejnižší teplota v tuto chvíli v Troubsku. A předpověď pro dnešek, očekáváme proměnlivou oblačnost, zpočátku ještě polojasno nebo skoro jasno. Jedině se slabými přeháňkami. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů Celsia, mírný vítr západních směrů. Povane rychlosti do 20 km za hodinu. Večer vítr zeslábne. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo v 7 hodin a 9 minut, což je před 10 minutami, zapadne v 18 hodin a 12 minut. Pavel Kašpar u mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Mám radost, že jste s námi. Dobré ráno.
2: Pondělí 12. října se těšte na dobré rady s aromaterapeutkou Anou Krutovou. Povídat si budeme o vůních, které mohou zmírňovat stres. Jaké vonné esence pomáhají proti podzimním splínům, jak vůně používat, aby měly co nejlepší efekt a která vůně je třeba ideální pro lepší spánek. To všechno se dozvíte, když budete poslouchat. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 7:24. Máme pro vás několik tipů na dnešek. Wolfganga Amadea Mozarta v drobných detailech i velkých souvislostech představí pořad Miloše Štědroně. Koná se v knihovně Jiřího Mahena v Kobližné ulici od 17 hodin a připomíná 270 let od Mozartova narození a 235 let od jeho úmrtí. V brněnské Redutě dnes hrají situační komedii Stížená možnost soustředění od Václava Havla. Představení začíná v 19 hodin a 30 minut. Předtím si můžete ještě vyslechnout dramaturgický úvod. Stížená možnost soustředění od Václava Havla v Redutě dnes od 19 hodiny. Do 29. listopadu se můžete do památníku Leoše Janáčka vypravit na výstavu Hostina Hany Svobodové. Je součástí Mezinárodního hudebního a divadelního festivalu Janáček Brno 2026 a je rovněž věnován vzpomínce na několik dnů zesnulého profesora Radka Horáčka. A ještě dodám jednu důležitou informaci, pokud i vy pořádáte nějakou akci, na kterou byste chtěli pozvat ostatní, udělejte to prostřednictvím našeho formuláře na webu brno.rozhlas.cz v sekci Kontakt. Pozvánku rádi zveřejníme. Zprávy pro vás dnes chystá Jakub Večeřa a ty další tu budou už za 4 minuty. Dobré ráno.

0: které nestárnou.
1: Kratičký sen se mi kránu až zdal, před probuzením a já spát chtěla dát zamilovaná.
0: Písničky, které nestárnou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morav v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorav.at. Region Morav.at.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Základní umělecká škola v Blansku má v Kolárově ulici nový multifunkční sál za 50 milionů korun. Vznikl na místě staré přízemní budovy, která chátrala a zatékalo do ní. Nový prostor bude sloužit především žákům literárně dramatického oboru. Silničáři v Brně dnes začínají s pravidelnou podzimní údržbou Královopolského tunelu. Řidiči musí počítat s omezením a uzavírkami jeho jednotlivých částí vždy přes noc od 21 do 5 hodin ráno druhého dne. Čištění tunelu potrvá týden. Největší komplikace nastane o víkendu, kdy bude Královopolský tunel zavřený i přes den. Kandidáti, kteří nepostoupili do druhého kola voleb do Senátu za Brno, jsou zatím spíš opatrní v možné podpoře Zdeňka Papouška za ODS nebo Karla Citrbarta za STAN. Mezi nimi budou vybírat voliči v pátek a v sobotu. Papoušek mandát obhajuje a v úvodním kole zvítězil z 42%. Jeho soupeř dostal přes 24% hlasů. Citrbart byl senátorem za Vyškovsko. Na omezení v dopravě se musí připravit řidiči a cestující na Prostějovsku. Kvůli ostrým střelbám ve vojenském újezdu Březina bude ode dneška do středy uzavřená silnice druhé třídy mezi obcemi Drahany a Žárovice. Uzavírka se týká taky autobusové dopravy. Výlukové jízdní řády najdou na webu integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Fotbalisté Slovácka v 10. kole šance ligy porazili v Liberci domácí Slovan 2-0. O góly se postarali Havlík s Juroškou. Hosté od 60. minuty dohrávali bez vyloučeného Puškáče. Slovácko v tomto ročníku nejvyšší soutěže vyhrálo vůbec poprvé. A počasí. Dnes na jihu Moravy očekáváme proměnlivou oblačnost. Ráno a zpočátku dopoledne ještě i polojasno nebo skoro jasno. Večer se bude oblačnost většinou rozpouštět. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na 205. kilometru D1 ve směru do Brna se srazilo nákladní auto s osobním a právě mezi 205. a 222. kilometrem se tu tvoří kolona, ve které se zdržíte zhruba 35 minut. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Volby 2026.
1: Lidovcům ani starostům se ještě nikdy nepodařilo v Brně vyhrát komunální volby. Po uplynulém víkendu ale téměř jistě usednou v čele města. Primátorem se má stát lidovický starosta Kohoutovic Jakub Hruška. Ten si pro spolupráci zatím vybral všechny strany, které v letošních volbách uspěly, kromě hnutí ANO. To stojí mimo už započatá koaliční vyjednávání.
2: Můžu potvrdit, že jsme se bavili o tom matematickém modelu, počítat umíte správně.
3: Komentoval nedělní schůzku s potenciálními koaličními partnery lidovec Jakub Hruška a myslel tím tohle. 5 křesel pro KDU, ČSL a STAN, 3 křesla pro ODS a TOP 09 a po jednom křeslu pro Zelené, Piráty a Hnutí za Lužánky. Víc prozradit nechtěl, zatímco vedle něj stáli lídři a lídrině zmíněných uskupení.
2: Jak vidíte, tak jsme tady společně bok po boku a usmíváme se, takže...
3: Pokud širokou koalici domluví, získá 44 z 55 křesel v městském zastupitelstvu. Přestože občanští demokraté neměli s lidovci v současné končící koalici zrovna vřelé vztahy, po obměně kandidátů chtějí spolupracovat dál, což vítá nestranická lídrině ODS a TOP 09 Kamila Zlatušková.
4: My jsme o tom už s Jakubem Hruškou mluvili v těch televizních debatách. Pro nás je samozřejmě ta širší koalice tou možnou.
3: Nikdo ale zatím nechce komentovat, co mají mít jednotlivé strany na starost. Zlatušková v minulosti mluvila o kultuře nebo sportu. Lidovcům by mohla být blízká třeba sociální oblast a zdravotnictví, starostům školství. A třeba pirátský lídr Adam Zemek se profiloval jako kandidát na radního pro dopravu. Ale teď nechtěl být konkrétní.
5: My samozřejmě jsme připraveni nejenom v dopravě, ale i například co se týče životního prostředí, školství, takže to jsou věci, o kterých jednáme.
3: Lídrině zelených Natálie Vencovská krátce po volbách řekla, že chce mít vliv alespoň na jednu z těchto dvou oblastí.
6: Jednak je to veřejný prostor, ten důraz na toho jako člověka v měřítku, nejsem auto, ale jsem chodec a můžu být nějak ohrožený, ale druhá, bychom taky určitě chtěli mít nějaký dopad na tu bytovou politiku.
3: A lídrině hnutí za Lužánky Jana Janulíková připomněla, že toto uskupení sice vzniklo v reakci na podporu nového fotbalového stadionu v Brně, ale není to její jediné téma, i když dominantní.
7: Nejenom kultura a cestovní ruch, ale je to strategický rozvoj, mezinárodní vztah. Nebo zahraniční vztahy města, protože já jsem bytostně přesvědčena, že toto město má mnohem navíc například v oblasti kultury, než vlastně dělá.
3: Pravděpodobný budoucí primátor Jakub Hruška zároveň řekl, že pokud koalici složí na tomto formátu, nabídne jediným 11 opozičním zastupitelům z hnutí ANO funkci předsedy kontrolního výboru. Dostat by ji tedy mohl Václav Trojan, který se smířil s tím, že se do vedení města zřejmě nedostane.
8: Tam hnutí ANO nezaznělo, takže z logiky věci nám to jak si přináší to místo v té kvalitní případné opozici.
3: Ze zastupitelstva města Brna zároveň vypadli členové opozičního hnutí SPD. Oproti minulým volbám neuspěla ani Socdem a nezadařilo se ani vyloučeným členům hnutí ANO, kteří v Brně nakonec dovládli s vlastním hnutím Brnoklidem. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Volby 2026.

0: Tady je Český rozhlas Brno, 7:45 a minuta k tomu neseme vám počasí.
1: Počasí.
0: Teploty na jihu Moravy dnes po ránu opravdu nevysoké, pořádně se oblečte. Od 1 do 8 stupňů Celsia, ale těch 8 stupňů to jsou opravdu výjimečné hodnoty pouze v Lednici a také v Kobylí. A předpověď pro dnešek? Ta slibuje očekávaně proměnlivou oblačnost, zpočátku bude ještě polojasno nebo skoro jasno, ojediněle se slabými přeháňkami. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů Celsia, mírný vítr západních směrů do 20 km za hodinu. Večer vítr zeslábne. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo 9 minut po 7 hodině, zapadne v 18 hodin a 12 minut. Dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Proč je Jiří Kratochvil známější v zahraničí? Já se dokonce dovolím říct, že je jeden z nejpřekládanějších českých autorů vůbec. No tak doma není nikdo prorokem. A to se potvrzuje v mnoha případech. Nejmarkantnější příklad je Milan Kundera.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
1: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 50 minut. Silničáři v Brně zavřeli hlavní spojku mezi D1 a Velkým městským okruhem. Na 40 dní je kvůli opravám technologií a zabezpečení mimo provoz Pisárecký tunel. Ředitelství silnic a dálnic předpokládá, že to přinese velké komplikace v dopravě i kvůli stále trvající přestavbě křižovatky D1 a D2. V terénu už teď máme reportérku Alenu Hesovou. Aleno, vítej, hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Jak to teď vypadá s provozem v Brně?
1: Tak já sleduju už zhruba hodinu dopravu na světelné křižovatce ulic Bauerova, Žabobřeská, Pisárecká a Hlinky. Auta se tady spíš nárazově štosují do kolony, chvílemi jich tady postává hodně, hlavně třeba ve směru od Žabobřesk. Potvrzují to i mapy s intenzitou dopravy, která se kolem uzavírky zahušťuje. Zdržení se během té hodiny hodně měnilo, někdy dosahovalo až 30 minut, teď je to zhruba tak do těch 20, ono taky hodně záleží v kterém směru. Už v tramvaji si ale lidé povídali o tom, že auta dnes raději nechali doma a jedou městskou hromadnou dopravou a budou to tak dělat po celou dobu uzavírky tunelu. Samozřejmě i autobusů se ta dopravní situace nějakým způsobem dotýká, třeba tady na zastávce Pisárky. Je to zpoždění ve směru na Starou Osadu, ale i do okolí, tak zhruba do těch 10-12 minut.
0: Teď ta nejdůležitější informace pro řidiče, kudy vede objížďka?
1: Kdo jede do Brna po D1, tak sjede u exitu na výstaviště, pak ale musí u Bohonické fakultní nemocnice odbočit směrem k ústřednímu hřbitovu, no a potom jet k nemocnici Milosrdných bratří, přejet řeku Svratku a vydat se spodem kolem výstaviště a u něj se pak napojit třeba na okruh v Žabovřeské ulici.
0: Co všechno je součástí rekonstrukce?
1: Šéf brněnského závodu v ředitelství silnic a dálnic David Fiala řekl, že je to oprava, která se opakuje jednou za 10 až 15 let. Připomenu, že tunel funguje od roku 1997. Dělníci musí opravit veškeré technologie a zabezpečení. Lidé si to můžou představit podobně jako tu poslední uzavírku Husovického tunelu. Ten v Pisárkách chtěli silničáři zavírat a opravovat v roce 2021. Nakonec to tehdy odložili kvůli sporu stavebních firm o zakázku a taky proto, že se to časově potkalo s přestavbou Bauerovy ulice a s výstavbou nové arény u výstaviště.
0: Husovický tunel dělníci opravovali celé letní prázdniny, tedy 60 dnů. Je reálné stihnout to v Pisárkách za 40?
1: Tak vybraná firma to slibuje, věří tomu i silničáři, ale je pravda, že před 5 lety se kvůli tomu stavební firmy přely a jedna z nich to napadla u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Tehdy proti sobě stály termíny 35 a 60 dní a musím dodat, že i tentokrát tu zakázku řešil antimonopolní úřad, protože se do tendru opět přihlásili stejní konkurenti. Vítěz zakázky za víc než 200 milionů korun teď slibuje, že práce za 40 dní stihne. Když ne, hrozí mu smluvní pokuta a ta je 1 milion korun za každý den prodlení.
0: A ještě jedna otázka. Bude Pisárecký tunel po opravě vybavený i kamerami úsekového měření rychlosti?
1: Ano, vybavený bude, stejně jako před pár lety toto vybavení dostal i Husovický tunel. I když je to spíš součástí takového robustnějšího bezpečnostního systému. Radary jsou ovšem vypnuté, nepřálo si to

0: teď už končící vedení města, protože přestože ta policie ta o to dlouhodobě usilovala. No uvidíme, jak se k tomu postaví nové vedení města. Šéf silničářů Fiala si myslí, že téma se opět vrátí jednak po této rekonstrukci Pisáreckého tunelu a hlavně příští rok, kdy podobnou rekonstrukci čeká i Královopolský tunel. I ten dostane podobné kamerové vybavení a měření tam tedy bude možné.
1: Říká přímo od Pisáreckého tunelu Alena Hesová. Aleno, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
0: Naslyšenou a krásný den.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Ivan Trojan alias major Holina vyšetřuje vraždu úspěšného politika. Kriminální seriál Vraždy v kruhu. ČT2. Jejich láska zamíchá kartami celého starověkého světa. Hvězdně obsazený film Šalamoun a královna ze Sáby. A ČT Art uvede v premiéře palet na motivy příběhu Tisíce a jedné noci na hudbu Nikolaje Rimského-Korsakova Šeherezáda. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Oprava ulice Československé armády ve Slavkově u Brna ode dneška na 2 měsíce omezí dopravu. V Jihlavské nemocnici zhání dobrovolníky, kteří by trávili čas s pacienty. Ministři projednají novelu občanského zákoníku. A dnes čekejte proměnlivou oblačnost a teploty do 17 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Ve Slavkově u Brna dnes dělníci začali opravovat ulici Československé armády. Po dobu prací řidiči ulicí projedou pouze jedním směrem, a to z centra města. V první etapě je uzavřená levá polovina vozovky. V další fázi se práce přesunou na druhou stranu silnice. Oprava přibližně 400 metrů dlouhého úseku potrvá do 11. prosince.
3: Omezení se dotkne také chodců, protože dělníci budou opravovat i chodníky. Průchod územím bude možný po vyznačené obchozí trase. Změny se budou týkat i autobusových linek. Autobusové nádraží bude však po celou dobu oprav fungovat bez omezení. Ze Slavkova u Brna Agáta Špačková, Český rozhlas.
1: Dobrovolníci Jihlavské nemocnice rozšiřují své řady. Aktuálně jich je zhruba 60. Poptávají další lidi, kteří by trávili čas s pacienty po mrtvici nebo trpící demencí. Zájemci si s nimi nemusí jen povídat, pokračuje koordinátorka dobrovolníků Žofie Vojáčková.
4: Potom na přání personálu to někdy může být i specializovanější věci. Třeba na podporu kognitivních funkcí, jako je paměť. Může s nimi hrát různé hry na slova nebo na spojování věcí. A nebo potom na podporu motoriky, jako jsou třeba různé věci, jako pexeso, karty. Nebo i nějaké hry, kde se přeměstňují figurky. Nebo nějaký nácvik sebeobslužných činností.
1: Vláda dnes projedná novelu občanského zákoníku, která má posílit ochranu práv dětí. Návrh má upřesnit dnešní pravidla a odstranit nejasnosti ve stávajících zákonech.
5: Novela občanského zákoníku zavede například výslovné ustanovení, že pokud se rodič dopustí domácího násilí na svém dítěti, na druhém rodiči nebo na dalším člověku žijícím s dítětem ve společné domácnosti, soud zváží, zda neexistují důvody pro zbavení daného rodiče rodičovské odpovědnosti. Návrh zákona taky nově vymezuje zájem dítěte přes demonstrativní výčet kritérií v souladu s judikaturou Ústavního soudu a obecným komentářem Výboru OSN pro práva dítěte. Ministři dnes projednají taky národní strategii regenerace brownfieldů. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas. Sport.
1: Extraligoví hokejisté brněnské Komety v 10. kole podlehli doma Plzni 1-2 v prodloužení. Kometa už přitom v nastaveném čase vstřelila gól a slavila výhru. Po úspěšné trenérské výzvě hostí rozhodčí ale branku kvůli offsideu odvolali.
2: Počasí.
1: Dnes na jihu Moravy očekáváme opět proměnlivou oblačnost. Ráno a zpočátku dopoledne ještě i polojasno nebo skoro jasno, hlavně v jižní polovině kraje. Večer se bude oblačnost většinou rozpouštět. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů. Mírný, ráno místy i slabý vítr západních směrů. Během dne vítr severozápadní. Večer vítr opět zeslábne a změní se na severní směry. Biozátěž pro dnešek mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na 205. kilometru D1 ve směru do Brna se srazilo osobní auto s nákladním. I kvůli tomu se mezi 205. a 218. kilometrem ve stejném směru zdržíte v koloně, aktuálně zhruba 25 minut. Šťastné cesty do cíle vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásný den vám všem, milí posluchači. 4 minuty po 8 hodině je s vámi Český rozhlas Brno. Na začátku nového týdne vám přejeme, ať se vám všem daří, a dnes speciálně všem pánům klukům nositelům jména Marcel, kteří dnes slaví svůj svátek. Je totiž 12. října. Latinské jméno Marcellus, zdrobněli na Marcus, je tradičně spojováno s římským bohem války Martem a je často Marcel vykládán jako malý bojovník. Nositelů jména Marcelu je u nás zhruba 9 tisíc, takže jméno relativně oblíbené. No a doplním jen, že všem Marcelům posíláme, kromě přání všeho nejlepšího, pevného zdraví, radosti a pohody, písničku Václava Neckáře Mademoiselle Giselle. Ať vás potěší, roztančí, stejně tak jako všechny dnešní narozeninové oslavence. Slavíte ve stejný den, jako slavíval třeba zpěvák Karel Černoch, jinak slaví dnes bude společně s vámi také Luciano Pavarotti, a nebo také herec Hugh Jackman. 8:05 je čas, kdy je tady Český rozhlas Brno. Tady už je písnička pro všechny dnešní oslavence. Přidáme ještě Pavla Vítka a za chvíli už je to také počasí s brněnskými meteorology. Pavel Kašper přeje dobré ráno.
2: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 12 minut, čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu dnes Petr Hruška. Petr, vítejte, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jak to vypadá v tuto chvíli? Dnešní ráno mi přišlo celkem studené, i čepici jsem vytáhl dokonce.
2: Ano, studené minima boli nízke, väčšinou v intervale 5 až 1 stupeň. Najnižšiu hodnotu zaznamenala stanica Nemochovice 0,6 stupňa Celzia. Teraz je už trochu teplejšie, väčšinou máme 4 až 8 stupňov Celzia. Oblačnosť ale väčšinou veľká, oblačno až zamračené, len na niektorých miestach, hlavne v južnej alebo západnej časti kraja, tam i zmenšená oblačnosť, ale len lokálne. No a fúka nám prevažne mierny, prípadne niekde slabý vietor západných smerov.
1: Peter, jaké počasí prinese 12. říjen? Jak dnes bude?
2: Čaká nás taká väčšinou premenlivá oblačnosť, hlavne ráno a zo začiatku do poludnia ešte lokálne i polojasno alebo skoro jasno, tak ako som spomínal, hlavne v južnej časti kraja. Zrážky nečakáme v podstate žiadne dnes a večer potom sa oblačnosť bude väčšinou rozpúšťať. Najvyššie teploty 14 až 17 stupňov Celzia a vietor cez deň severozápadný tak do 20 km za hodinu. Potom večer by mal zoslabnúť a bude sa meniť na severné smery.
1: Když sa podíváme na úterý a na středu, budú tyto dva dny v niečem odlišné?
2: Čaká nás teraz hlavne studená noc na útorok, tam by mala byť pravdepodobne najchladnejšia, minimá 4 až 1 stupeň, na mnohých miestach prízemné mrazíky a v údolných polohách lokálne teplota i v 2 metroch, takže tá štandardná bude okolo 0 stupňov Celzia, takže treba počítať s tým, teda, že na mnohých miestach teda ten mráz nejaký sa vyskytne, málo oblačnosti, gránu sa lokálne môžu vytvárať hmly, hlavne v údoliach. No a cez deň by malo byť relatívne pekné počasie, polojasno alebo i skoro jasno. Len zo začiatku sa môžu vyskytovať lokálne údolné hmly, prípadne nízka oblačnosť, maximá 13 až 16 stupňov Celzia. V stredu tam bude postupovať taká slabá fronta, takže zase veľa oblačnosti, ale len taká skôr úhrnovo slabé zrážky vo forme občasného dažďa alebo prehánok a behom popoludnia by mali ustávať. Minima väčšinou 5 až 2 stupne a maxima 13 až 17 stupňov Celzia.
1: Moc krát díky, poprosím ešte o teplotní rekordy pro 12. říjen.
2: Najvyššiu hodnotu máme z roku 2023 Diákovice 27,2 stupňa Celzia a najnižšia hodnota bola zaznamenaná v roku 1936 Krštiny minus 7,5 stupňa Celzia.
1: Moc krát díky, to byl meteorolog Peter Hruška. Krásné dny přejeme, Peter, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň, do počutia.
1: Děkujeme.
3: Ve středu 14. října bude hostem poradny pro zdraví urogynekoložka Martina Šipulová a povídat si budeme o problémech spojených s pánevním dnem. Jak se projevuje pokles orgánů v této oblasti? Mohou bolesti zad souviset s oslabením pánevního dna? A kdy pomůže cvičení a kdy je nutná operace? To vše probereme s naším hostem a prostor bude i pro vaše dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 20 minut. O senátorovi za Znojemsko a za brněnský obvod 60 lidé rozhodnou až v druhém kole voleb. Koná se v pátek 16. října a v sobotu 17. V Brně postoupil z prvního místa dosavadní senátor Zdeněk Papoušek za ODS, z druhého pak Karel Citrbart za STAN. Na Znojemsku se vítěz prvního kola úřadující senátor Tomáš Třetina z TOP 09 utká s Jiřím Kyněrou z ANO. Některé z nich podporují jejich neúspěšní soupeři. Z detaily už je teď ve studiu reportérka Vlasta Gajdošíková. Vlasto, vítej, hezké ráno.
1: Krásné ráno.
0: Nejprve si proberme Brno. Koho tam podpoří kandidáti, kteří se do druhého kola nedostali?
1: Jasno má Veronika Holcnerová, kandidátka Hnutí Kruh, která podpoří Karla Citrbarta.
2: My se názorově a politicky docela shodujeme. Vlastně tam vnímám, že on bude zastávat ty pozice, které mě vyhovují, na rozdíl třeba od Zdenka Papouška, kde vnímám v rámci jeho konzervatismu, že on se nestaví za ženská práva a je takový ambivalentní ohledně třeba práv LGBT.
1: Jaroslav Štěrba za ANO má k Citrbartovi taky blíž, ale nějakou aktivní výraznou podporu mu neslibuje. Jaroslav Turánek za SPD a Klára Alžběta Samková za Stačilo se nepostaví ani za Papouška, ani za Citrbarta. K jejich politickým názorům mají výhrady.
0: Vlasto, jak to bude na Znojemsku?
1: Bohumila Beranová z hnutí Hlas regionů se přiklání k Tomáši Třetinovi.
3: Podpořím pana Třetinu, protože jsem podepsala deklaraci 27/27 společně za Senát. A tahle deklarace, to je iniciativa spolku Milion chvilek pro demokracii.
1: Petra Rédová-Fajmonová ze Stačilo v neděli řekla, že informace o tom, jestli a na čí stranu se v druhém kole přidá, dá na své sociální sítě. Pavel Černý z Přísahy zatím o podpoře jedná a nezávislý Jindřich Růžička se rozhodl nepostavit se ani za jednoho finalistu.
0: Kolik procent hlasů dostali postupující kandidáti v Brně v prvním kole?
1: Zdeněk Papoušek dostal zhruba 42% hlasů, Karel Citrbart přes 24%. Papoušek je kandidátem ODS Lidovců, Pirátů, TOP 09 a Fakt Brno. Mandát obhajuje. Působí jako pedagog a v politice se chce věnovat dál tématům segregace ve vzdělávání. Citrbart je kandidátem Hnutí STAN. Pracuje jako lékař, momentálně je senátorem za Vyškovsko. Zaměřit se chce na zdravotní péči, včetně té paliativní.
0: Vlasto, můžeš prozradit i nějaké informace o výsledcích prvního kola na Znojemsku?
1: Tam v prvním kole vyhrál s víc než 35% stávající senátor Tomáš Třetina. Ve volbách ho podporují kromě jeho straníků z TOP 09 taky Piráti, Lidovci, ODS a STAN. Druhý skončil se zhruba 22% Jiří Kyněra z ANO. Třetina je připravený chránit region před byrokracií, slibuje, že se zasadí o to, aby výtěžky spojené s dostavbou Dukovan šly do investic v regionu. Podporovat chce vinaře a aktivní pohyb dětí ve školách. Kyněra je dlouholetý trenér plavání. V Senátu by prosazoval obchvat Znojma, opravy silnic, dostupnost lékařů v regionu a podporu menších obcí. Ještě zmíním, že do Senátu volí i lidé z části Hodonínska, které spadá pod obvod Uherské Hradiště. Tam se v druhém kole střetnou vítěz prvního kola Lidovec Josef Bazala a z druhého místa postoupil Jiří Vašica za ANO.
0: Děkujeme reportérce Vlasti Gajdošíkové za informace o druhém kole senátních voleb. Z toho prvního se do Senátu za Vyškovsko dostal jihomoravský hejtman Jan Grolich z KDU-ČSL. Vlasto, díky za informace. Hezký den a naslyšenou.
1: Pěkný den.
4: Volby 2026. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

0: Těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
2: Bylo 8:30.
3: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Radnice v Blansku chystá další část revitalizace sídliště Zborovce. Na investici za víc než 50 milionů korun získala dotaci 30 milionů. Úpravy začnou nejspíš na jaře. Dělníci během nich například upraví chodníky a položí na ně vsakovací dlažbu a silnice dostanou nové povrchy. Pisárecký tunel v Brně je ode dneška na 40 dní zavřený. Čeká ho rekonstrukce technologií, kterou silničáři provádí vždy jednou za 10 až 15 let. Řidiči kvůli tomu přijdou o rychlé spojení mezi dálnicí D1 a velkým městským okruhem. Původně byla oprava plánovaná před 5 lety. Kvůli sporu stavebních firem a následným stavbám u výstaviště ji ale silničáři odložili. Koaliční lídři znovu projednají novelu školského zákona. Ta počítá se změnou financování asistentů pedagogů. Peníze by na ně školy nově dostávaly podle počtu žáků ve třídě, namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Asistenti by se tak stali plnohodnotnou součástí školy a ředitelé by sami rozhodovali, kde jsou aktuálně potřeba. S návrhem ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO na posledním jednání vlády nesouhlasilo hnutí SPD a motoristé. Církevní základní škola Gregora Johana Mendla v centru Brna se neotevře v září příštího roku, jak se původně plánovalo. Rekonstrukce budovy v Jánské ulici totiž podle brněnského biskupství potrvá déle. Nový termín otevření zatím biskupství nezveřejnilo. Škola by měla v prvním roce fungování přijmout 48 dětí do dvou prvních tříd. Celkem by měly práce vyjít na několik set milionů korun. A počasí. Dnes na Jihomoravě očekáváme opět proměnlivou oblačnost, ráno a zpočátku dopoledne ještě i polojasno nebo skoro jasno, hlavně v jižní polovině kraje. Večer se bude oblačnost většinou rozpouštět. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů a biozátěž bude mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na 189. kilometru D1 ve směru na Prahu vás zdrží odstavené porouchané osobní auto. Zdržení vás čeká i v kolonách, které se na jihomoravských silnicích tvoří. Nejdéle se zdržíte na D1 mezi 205. a 217. kilometrem ve směru do Brna, a to zhruba 20 minut. Pohodové cesty vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 38 minut, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem, tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. Po euforii ze zisku 2 bodů ve čtvrtečním zápase v Praze se Spartou v prodloužení včera Kometa naopak v nastaveném čase prohrála s Plzní. Ovšem neradovala se nejprve z vítězství. Pane Meixnere, vítejte, dobré ráno.
1: Dobré ráno, tak musím říct, že ta moje duše je po v tom včerejšku trošku narušená, to, co si budeme namlouvat.
0: Ano, ano.
1: A když se dostaneme k té otázce, tak musím říct, že diváků bylo 7400, 300 chyběly do vyprodání. A pozor, hrstka Plzeňanů několikrát skandovala "Zdravíme Brno". Tady tíhleti fandové mají mezi sebou velmi přátelské vztahy. Takže to jako je příjemné, jinak už v druhém utkání za sebou nehrál útočník Komety Kristián Pospíšil, údajně zraněný, ale éterem brněnským se pohybuje taková kulární zpráva, že má o něho zájem Sparta, která za něj nabízí 2 hráče, ale takové ty z toho 4. sledu,
0: ano.
1: Jsem si říkal, že můžou klidně angažovat na křídlo mě, protože to nemá význam, taková výměna. Jinak chytal Stezka, chytal výborně, chybě obránce Štotka je zraněný, prý by měl být v pořádku, taky nehrál Gulaši a Kusko je taky zraněný, takže opět vytáhli Mikisku. Tak to jenom tak té sestavě a no ano, takže utkání došlo, Kometa vedla, pak oni srovnali doma hosté, utkání šlo do prodloužení a hned v první minutě ujel Flek s Finem Ilomekim, jenže zkušený 35-letý Fin Ilomeky si nepohlídal offsideovou čáru, byl moc nažhavený, takže tam je napředu, ale rozhodčí čárovi to nepostřehl, takže a Flek krásně nahrál, nebo parádně nahrál tomu Finovi a ten dal gól a bohužel, a teď se samozřejmě Kometa radovala, všichni se sjeli k mantinelu, diváci byli nadšení, jenže plzeňští si vzali výzvu, tu výzvu, protože tam mají, všichni mají zkušené lidi u těch počítačů, kteří to sledují, no a samozřejmě odhalili, že Ilomeky byl v offsideu. Takže gól neplatil, hrálo se dál, no a bohužel hosté dali vítězný gól, takže to je taková smůla. Tady tohleto, ta trenerská výzva je počívka, protože když se šíleně radujete a pak dostanete takovou bombu, no, že to odmávnou a teď teda hrajete dál, jako jo, no a tak ale ten gól byl takový, no, nebudeme to rozebírat, prostě se to nepovedlo. Takže to je tady k tomu, že se napřed radovali a pak byli smutní.
0: Brňané vstřelili včera jen 1 branku, měli několik šancí, ale v koncovkách, pane Meixnere, podle vašeho názoru selhali, co myslíte?
1: Totálně se hladí. Už v první minutě ujel Flek, jel sám a vyprášil vynikajícímu brankáři Malíkovi plzeňskému. Opravdu, myslím si, že ten měl těch 90% zástupů na tom, že teda Plzeň vyhrála, takže mu vyprášil lapačku. Narval mu to přímo do lapačky. A pak tam byly ještě další šance brát. Takže první třetinu Kometa v podstatě mohla vyhrát klidně 3-0. Ale bohužel v té koncovce nedůrazná, taková, někdy to bylo překombinované, takže se trefil jedně Hinek z Ohorna, po který perfektně sehrané přesilovce. To musím říct. No a tak a potom se to tak jako tahalo, že jo, a samozřejmě ve třetině hosté srovnali, ráno do šibenice těžko mohl vynikající Stezka něco proti tomu udělat, i když, jak říká skvělý Dominik Hašek, že chytí se dá všechno, no tak asi nevypadá to tak. No a potom jsme o tom mluvili, takže šlo to do prodloužení a dopadlo to, jak to dopadlo. Tak pravda je, že Kometě se teda jeden gól, vyhrát na jeden gól, to se vám podaří tak jednou za rok, jak se říká. To je, to prostě není ono a na rozdíl od teda toho utkání v Praze, kde se Kometě střelecky dařilo, tak bohužel tady tentokrát ne. Takže bohužel jenom jeden bod místo 2, případně 3. Škoda. Další utkání v pátek Kometa jede na Kladno. Jinak v tabulce je až 11. Má 11 bodů. Je to bída. Tak to je dneska všechno.
0: Pane Meixnere, moc krát díky a těšíme se na další setkání. Mějte se hezky a brzy naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: možná ze strachu. Možná jen tak ze zvyku. Zaplatím útratu, dokud jsem v balíku.
1: Počasí.
2: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 45 minut. Pojďme se podívat, jak to vypadá s počasím a hlavně teplotami, které jsou po ránu celkem nízko. Momentálně se na jihu Moravy pohybují v rozpětí od 3 do 8 stupňů Celsia, takže zatím se příliš neoteplilo. A podle předpovědi dnes očekáváme proměnlivou oblačnost, počátku ještě polojasno nebo skoro jasno. Slabá přeháňka ojediněle. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů Celsia, mírný vítr západních směrů povane rychlostí do 20 km za hodinu. Večer mírně zeslábne. Rozptylové podmínky velmi dobré, bio je na jedničce a slunce, které dnes vyšlo 9 minut po 7 hodině, zapadne v 18 hodin a 12 minut. Dobré ráno.
3: V sérii Fajnšmekři v sedmičce si redaktor Jan Hlaváč pozve do studia 7 Českého rozhlasu Brno pěvce Richarda Nováka. 22. října od 17 hodin si budou povídat o neuvěřitelné pěvcově kariéře. Vždyť Richard Novák přednedávnem oslavil 95 let. Vstupenky na pořad s Richardem Novákem pořídíte nejsnáz online přes odkaz Vstupenky na Fajnšmekry na titulní straně webu brno.rozhlas.cz. Na hudební pořad s Richardem Novákem přijďte 22. října od 17 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin 49 minut. Do nevšední lesní školky vás teď zavedeme v seriálu o spolkovém životě na Moravě, který nese podtitul Tady to žije. S mikrofonem do Lomničky u Tišnova vyrazila Jarka Vykoupilová.
1: Lesní rodinný klub Kalužníček má zázemí v krásné zahradě, kde se mimo jiné ve výběhu pasou králíci, vidím houpa.

0: Děti, jakolik průvodkyň tady denně je?
1: Denně je tu maximálně 18 dětí, kterým se věnují dvě průvodkyně vždycky a k ním ještě nějaký dobrovolník, kteří k nám jezdí skrz projekty Evropského sboru Solidarity. Je to vždycky veliké zpestření a velká pomoc pro nás.
0: A jak vypadá takový školkový den tady v Kalužničku?
1: Děti k nám přijíždí od 8 hodin, většinou se scházíme u ohně, pak máme nějaký společný kruh. Zároveň u toho už probíhá, že by to děti věděly něco jako předškolní příprava, že se u toho děti počítají, máme do toho i nějaké prvky angličtiny, řešíme, co se děje v přírodě, jaký máme roční období. Zároveň si děti vybírají, kam půjdeme na výpravu, protože les je nám největší učebnou. A potom se vracíme na oběd, po ovítku jdeme do Pelíšku, no a pak už, jak vidíte, takhle odpoledne, tak si užívají toho, co potřebují zažívat na zahradě.
0: Vám osobně to dává jaký smysl provozovat takové místo, které je prorodinné, řekla bych i takové svobodné, tvůrčí?
1: Já v tom vidím smysl v tom, že to je to jediné, co těm dětem a těm rodinám můžeme poskytnout opravdu proto, aby si prožili dětství tak, jak to dětství má být. To znamená, má být plné hry, má být plné zážitku venku, protože to je to, kdy dítě je opravdu jako houba a nasává.
0: Tady se leze po stromech?
2: Jo.
0: A co ti králíci mají jména? Co tam máte ty dva?
2: Úzko a Vajda.
3: Já jsem se zavěsila na to lano.
4: Naštěstí jsem zvala na zem. Maty, máš to tam uježděný? Prosím tě, slez dolů.
0: Jste tady všichni kámoši?
5: Jo.
0: V obložení dětí je Vicky. Průvodkyně, říkám to správně, vy vlastně nejste učitelka.
6: Ne, nejsem.
0: Co vás baví nejvíc na práci s dětmi?
6: To, jak je to každý den jiný a že můžu být s dětma venku a vlastně buď se jim věnovat, anebo je jenom pozorovat, co oni tvoří a jak vlastně jsou plní toho života a hlavně té chuti do něj. Já si myslím, že by dospělí měli takhle s dětma trávit jako pravidelně čas, aby se od nich přiučili té jejich přítomnosti, toho, jak vlastně každá maličkost je úžasná a možná i nějaké trpělivosti a vděku za to, co vlastně kolem sebe jako máme a jakým způsobem ten čas vlastně trávit můžeme.
7: Pravidelné výpravy do okolí, pobyt na čerstvém vzduchu, interakci dětí od 3 do 6 let, to je Kalužníček z Lomničky u Tišnova. Tuto reportáž i všechny další nabízíme v ranním vysílání, ale také na webu a v aplikaci Můj rozhlas.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 55 minut. Dobré ráno s datem 12. října se pomalíšku chýlí ke konci a první srdcovky tohoto nového říjnového týdne za malý okamžik začnou a je tu velký šéf srdcovek, Zdeněk Junák. Zdeňku, vítej, dobré ráno.
1: Děkuji ti za

0: Velmi milé přivítání, drahý Pavlíku, zdravím tebe, zdravím všechny posluchače. No tak přátelé, je pondělí, začínáme nový týden a přece se nemůže stát, že bych nepřišel. Víď, Pavlíku, ty taky seš tady.
1: Přesně.
0: Prostě nemůžeme si to nechat ujít. A jak se ti vstávalo?
1: Dneska bylo studený ráno.
0: No, snírky se lepí?
1: No, už k tomu není daleko. Dneska už jsem i čepici vytáhl.
0: Jo?
1: No, tak ono bylo nějakých 5 stupňů, lehce foukalo, bylo to studený.
0: Tak zatím se nelepí, tak ještě furt budu chodit v bermudách. Dobře. No, jinak jako víkend byl výborný. V sobotu jsme slavili, protože dvojčata, jak jsem říkal, během týdne, nebo uprostřed týdne měli 16 let, tak v sobotu se sešla rodina, bylo to hezký, dcerunka nachystala.
1: Povedlo se.
0: No, povedlo se to opravdu. No a neděle to už jsem stál zase u plotny, protože jsem slíbil, že bude houbová omáčka s knedlíčkem.
1: Povedlo se.
0: No jejda. A udělal jsem ji tak, no ne akorát, ale jako množství. A tak jedenka říká, no zůstane mi na zítřek jako na dnešek. No tak jedna porce tam zůstala. Tak byla ráda. No takže to bylo teba. Potom jsme trošku tak jako lenošili. Já jsem chtěl teda jít ven, ale pak se mi nechtělo. Tak jsem poseděl na balkóně. Tam jsem si práskl svůj doutníček, vypil svého turečka a pak už byla jenom příprava na srdcovky a od zítřka začínám načítat knihu, audioknihu.
1: Jakou?
0: Jmenuje se 48 zákonů moci.
1: Panečku.
0: Napsal to Robert Greene. Ty ale to ti je, Pavle, tak poučná knížka. Tam je třeba jenom řeknu takovou větu. Nevěř příteli, spíš věř nepříteli. Protože od nepřítele víš, co můžeš čekat. Ale od přítele, Stačí jenom, aby jeden měl hezčí ženu než ten druhej. Nebo měl lepší dům než ten druhej. A už i ten přítel ti to začne.
1: No, víš, něco jako, na to bude.
0: A nedej bože, že se zaměstnáš ve firmě. To je ještě teda. Fakt je to moc krásná knížka, taková bych řekl poučná. Tož tak. No, hele, dneska bude asi zataženo. Užij si dnešní den.
1: Děkuju.
0: Zítra bude, jo počkej, má se oteplit, takže zítra možná bude teplej, tak se na tebe hned od rána budu těšit.
1: Těším se taky, Zdeňku. Krásný den tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Na závěr trocha poezie dnes pera Jana Vodňanského. Dívá-li se na tebe někdo skrz prsty, nezapomeň se podívat, čí ty prsty jsou. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

0: pochopíš, že mě uslyšíš, že mě potěšíš.
1: Bylo 9 hodin.
2: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: V Mikulově je uzavřená část průtahu. Silničáři opravují úsek od Brněnské po Komenského ulici. Definitivní nové složení Senátu bude jasné na konci týdne. 22 obvodů čeká druhé kolo voleb. Ve Výskách na Boskovicku opraví dřevěné sochy vytvořené studenty na každoročním sochařském ateliéru. A dnes čekejte proměnlivou oblačnost a teploty do 17 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Úplná uzavírka dnes začíná v části průtahu Mikulovem. Až do neděle budou silničáři opravovat asi 1,5 km dlouhý úsek v ulicích Brněnská, 22. dubna a Komenského. Neprůjezdná je také ulice Piaristů. Veškerá doprava, včetně autobusů, pojede po objízdných trasách. Omezené je i parkování. Další týden pak dělníci navážou opravou části Vídeňské ulice. Pokračuje mluvčí správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Monika Švehlová.
3: Objízdné trasy budou řádně značeny dle konkrétní realizované etapy. Dohromady přijdou stavební práce na necelých 10 milionů korun a hotovo by mělo být 25. října tohoto roku.
1: Nové složení Senátu bude známé na konci týdne. V pátek a v sobotu budou voliči ve 22 obvodech vybírat mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z prvního kola. Rovnou v prvním kole získalo senátorské křeslo 5 kandidátů. Svého senátora už teď znají třeba lidé na Rychnovsku nebo Děčínsku. V okrese Vyškov v prvním kole rovnou zvítězil Jan Grolich z KDU-ČSL. Volební místnosti budou znovu otevřené v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14. hodin. Voliči lístky dostanou až na místě. Výsky na Boskovicku nechají opravit dřevěné sochy, které vznikly během několika ročníků místního sochařského ateliéru. Na jejich obnovu získala radnice od Jihomoravského kraje dotaci 150 tisíc korun. Díla jsou rozmístěná na různých místech v obci. Většina poškozených soch je ze dřeva a potřebuje obnovu.
4: Firma, která sochy opraví, začne s prací tento týden a měla by být hotová do konce roku. Autory soch jsou studenti středních a vysokých škol, které obec v rámci každoročního sochařského ateliéru oslovuje už od roku 2010. Díla znázorní postavy z Betléma, čtvrtoročních období nebo významné rodáky. Z Výsek Agáta Špačková, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Dnes na Jihomoravě očekáváme opět proměnlivou oblačnost. Zpočátku dopoledne ještě i polojasno nebo skoro jasno, a to hlavně v jižní polovině kraje. Večer se bude oblačnost většinou rozpouštět. Nejvyšší teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů. Foukat bude mírný vítr západních směrů, během dne severozápadní. Večer vítr opět zeslábne a změní se na severní směry. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
5: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Pozor, aktuálně dávejte na silnici 52 u Perné na Břeclavsku. Srazila se tam dvě osobní auta. Místem projíždějte opatrně. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a také Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Pompézně jak supercela, letím s přáním pro Marcela. Vynesu ho do nebes, svátek slaví právě dnes. Řeknu mu však, milý pane, jenom u slov nezůstane. Nesu sebou malý dar, nemá mašli ani tvar. Ocení ho lidí mnoho, není jenom pro někoho. Snadno zdolá kontinenty, je to prezent nad prezenty. Předání mám v malíčku, nesu pěknou písničku. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
2: Český
7: rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Krásný dobrý den, moji milí posluchači. Je pondělí 12. října 2026 a vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Venku máme pošmourno, no tak není to až zas tak moc pošmourno, jenom tak lehce zataženo, ale ochladilo se nám. Ano, ráno, když jsem vykoukl u nás na balkón, tak to ukazovalo 5 stupňů Celsia. Jedenka mi říká, ať si vezmu dlouhé kalhoty, ale mám pořád bermudy, protože já bermudy odkládám, když začnou býti minusové teploty a to zatím ještě prej nebude, taky dokonce se má i oteplit ještě teďkom na dnešek a možná na zítřek. Když jsem se podíval do kalendáře, tak jsem zjistil, že dnes jsou v kalendáři napsáni muži, hoši, kluci, kteří se honosí křestním jménem Marcel. Takže všem Marcelům všecko nejlepší k svátku. A já už tady mám první přáníčko z webového formuláře a to zní takto. Prosím zahrát písničku od Karla Gotta Být stále mlád pro pana inženýra Bohuslava Mikulku z Uherského Hradiště, kterému děkujeme za veškerou péči a lásku, kterou nám dává. A přejeme hodně zdraví a vitality. Za celou rodinu, dcera Jana, vnoučata a pravnučky. No tak, milá paní Jano, to víte, že rád splním vaše přáníčko. Vybrala jste si písničku, takže ať je pan inženýr stále mlád.
1: Český rozhlas Brno.

0: Být stále mlád, dospíval Karel Gott. Jestli pak byste, moji milí, chtěli být i stále mládi. Já tedy, abych vám řekl pravdu, nechtěl bych být stále mlád. Ono takové to přirozené stárnutí je k něčemu dobré. Představte si, že by mě v tomto čase bylo nějakých 17. No, to by byl průšvih. Tož tak. Dneska opět listuju v úplně nové knize mých kolegů Miloše Šenkýře a Tomáše Kremera, kterou nazvali 100 plus 26 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. A jak si tak listuju, no ano, strana 42. Sklolaminátové květináče jako zbraň proti parkování. To je název této kapitolky. Vypadá to tady jako v Monaku, prohlásila jedna Brňanka při pohledu na velké květináče, které se v roce 2025 začaly objevovat v historickém centru Brna. Mají krémovou barvu, jsou vysoké jako starší dítě a vyrobené ze sklominátu na lodě. I proto jsou velmi lehké, dokud v nich není hlína a nerostou z nich stromy a barevné květiny. Desítky těchto nádob umístil magistrát okolo náměstí Svobody. Primárně ne kvůli zeleni, ale proto, aby zabránili řidičům pirátům nelegálně parkovat v pěší zóně. Nejdrzejší šoféři se sice naučili s opatrností vjet mezi nádoby, opatření ale nakonec zabrala. Snad má magistrát po ruce dost dalších květináčů. Bojovat proti pirátům zelenými stromy je však alespoň vzhlednější než pomocí obřích betonových bloků, jako někde na opuštěném parkovišti. Tož tak.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Tak to byla Jana Kratochvílová a její song, tedy tak se jmenovala písnička, kterou zpívala. No a já už pro vás mám druhé přáníčko, tentokrát je z mailové adresy a zní takto. Ráda bych nechala zahrát písničku od Jiřího Korna Žal se odkládá. A to pro moji maminku, paní Evu Chmelíkovou, jako poděkování za všechno, co pro mě udělala a dělá. Děkuji a mám tě moc ráda, mami. Milá paní Evo, to víte, že rád splním vaše přáníčko. Vybrala jste si písničku, takže Žal se odkládá.
1: Český rozhlas Brno.

Tak to byl Philip Collins a já mám pro vás, protože moji milí, začínáme týden, tak mám pro vás první indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde, kterou pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Jenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží MP3 s románem Dny opuštění Elena Ferranteho. Tak, dnešní indicie tedy zní: musela to být pořádná rána. Ovšem otevřela cestu k tomu vytvořit nejvyšší bod dnešní České republiky. Opakuji pondělní indicii. Musela to být pořádná rána. Ovšem otevřela cestu k tomu vytvořit nejvyšší bod dnešní České republiky. Tak to byla pondělní indicie, nebojte se, ještě bude úterní, středeční, čtvrteční i páteční, takže máme se na co těšit a už vám pouštím Báru Basikovou.

0: Tak to byla vzpomínka na dobu minulou, tedy myslím v hudbě, skupina Olympic a jejich Želva, to bylo jako jich 70. léta minulého století. Dívám se na hodiny, co nevidět bude 9:45. Mám tady ještě jedno přáníčko z webové, promiňte ne, z mailové adresy, tak ho pojďme splnit. Prosím o zahrání pěkné písničky pro všechny posluchače a posluchačky z domova s pečovatelskou službou v Brně na Lesné. Hudební pozdrav patří také všem milým sestřičkám a pečovatelkám jako poděkování za jejich každodenní péči a laskavost. Mockrát děkuji, Petra Jansová. Milá paní Petro, rád splním vaše přáníčko a píšete pro všechny posluchače a posluchačky. To znamená, že srdcovky tam milé dámy a pánové poslouchají? Pokud ano, tak to mám radost. Takže paní Petro, přání bylo vysloveno a já už posílám tu písničku. Jan Nedvěd, Papírky.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Řeka v plamenech a Jan Kalousek řádně a zdárně dovedli dnešní srdcovky do svého cíle. A jak to bývá dobrým zvykem, než se s vámi rozloučím, vám ještě zopakuji pondělní indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Zní takto. Musela to být pořádná rána. Ovšem otevřela cestu k tomu vytvořit nejvyšší bod dnešní České republiky. Tak to byla pondělní indicie, jak říkám, vydržte, ještě bude úterní, středeční, čtvrteční.

nebo zlin.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den s konkrétní vaší oblíbenou písničkou, prosím pěkně, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili, jak se říká, dramaturgicky zpracovat a taky zařadit do denního scénáře. To je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky a zítra v úterý po 9. hodině se na vás budu těšit opět. Naschledanou.

ale znáš mě, řeč nic nedovedu. Tak mi promiň, děvče,

medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha, ale znáš mě, řečnit nedovedu. Tak mi promiň, děvče, však to napravím.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Povolební vyjednávání v Brně řídí vítězní lidovci, odmítli pouze hnutí ANO. Základní škola na náměstí 28. října v Tišnově čeká na posudek kvůli popraskané zdi v tělocvičně. Začíná oprava tramvajové trati v Lidické ulici v Brně. Tramvaje pojedou po jedné koleji. A dnes čekejte proměnlivou oblačnost a teploty do 17 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Lidovci a starostové v Brně dnes pokračují v povolebních vyjednáváních. Na široké koalici se chtějí dohodnout se všemi zvolenými uskupeními, kromě hnutí ANO. Společně s ODS, TOP 09, Zelenými, Piráty a hnutím Za Lužánky by obsadili 44 z 55 křesel v zastupitelstvu. Primátorem se má stát lidovec Jakub Hruška, nynější starosta městské části Kohoutovice.
2: Společnými silami jsme hledali ty programové a personální záležitosti a budeme v tom pokračovat i nadále. To, co se dá říct, je významná shoda na řadě programových věcí a ten zbytek vám řekneme příště, protože to si ještě musíme odpracovat.
0: Tělocvična základní školy na náměstí 28. října v Tišnově zůstává kvůli prasklinám ve zdi uzavřená. Podle statika není stabilita budovy bezprostředně ohrožená. Vedení školy se ale rozhodlo tělocvičnu nevyužívat. Příčiny poškození zatím nezná.
3: Hodiny tělocviku teď tráví žáci buď v druhé tělocvičně, nebo venku. Je to tak potom, co ředitelka Radmila Zhořová rozhodla o uzavření tělocvičny s popraskanou zdí.
4: Kolegové školníci chtěli zavřít okna u horní tělocvičny, nepodařilo se jim to, a takže když se potom rozhlídli kolem sebe, objevili praskliny.
3: Další postup popisuje mluvčí města, které školu zřizuje, Kateřina Šikulová.
5: V současné době specialisté zjišťují příčiny poruchy budovy tělocvičny, no a musíme počkat na odborný posudek.
3: Zatím tak není jasné, kdy se budou moct děti do tělocvičny vrátit. Z Tišnova, Alena Hysová, Český rozhlas.
0: V Lidické ulici v Brně dnes začínají měsíční opravy tramvajové tratě. Jde o celý úsek mezi zastávkami Antonínská a Pionýrská, kudy jezdí tramvaje linky 1 a 6. Dělníci vymění staré koleje za nové a staré panelové kryty u kolejí nahradí živicovým povrchem. Podle mluvčí dopravního podniku města Brna Hany Tomaštíkové se práce obejdou téměř bez omezení provozu.
6: Práce budou probíhat za provozu a tramvaje na linkách 1 a 6 tudy pojedou jednokolejně. Řidiči individuální dopravy projedou také bez omezení, v lokalitě je ale nutné počítat s dočasným zákazem parkování.
0: V Česku bude tento týden podzimní počasí s ranními mlhami a odpoledním sluncem. Meteorologové očekávají teploty až kolem 18 stupňů. V polovině týdne se sice zatáhne a zaprší, do konce pracovního týdne ale bude opět jasno nebo polojasno. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Změna přijde až s víkendem, který přinese výrazné ochlazení a nahory sníh.
1: Počasí.
0: Dnes na jihu Moravy očekáváme opět proměnlivou oblačnost, zpočátku dopoledne ještě i polojasno nebo skoro jasno, hlavně v jižní polovině kraje. Večer se bude oblačnost většinou rozpouštět. Nejvyšší teploty dnes 14 až 17 stupňů a biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na jihomoravských silnicích je aktuálně hlášeno několik nehod. Na silnici 52 u Perné na Břeclavsku se srazila dvě osobní auta. Ke srážce dvou osobních aut došlo i v Hodonínské ulici v Rohatci na Hodonínsku. Na místě jsou složky IZS a opatrně projíždějte i místem nehody v ulici Koliště v Brně. Šťastné cesty do cíle vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 12. říjen je 285. dnem roku a dá se snadno spočítat, že do konce letošního roku zbývá krásných kulatých 80 dní. V Portoriku dnes slaví Den přátelství, v Brazílii pro změnu Den dětí. No a za připomenutí určitě stojí i to, že tento den v roce 1492 Kryštof Kolumbus objevil Ameriku. Vy s námi můžete objevit dopoledne zajímavá místa na Moravě, nepropásnout festival, který oslavuje Leoše Janáčka a zjistit, jak nenaletět. Takové bude pondělní dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno s datem 12. říjen. Tak ať je vám s námi příjemně. To je přání Jarky Vykoupilové.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Náš regionální stopař Vojta Halaš pokračuje v objevování obcí Jihomoravského kraje. I dnes se během jediného dne snaží zjistit, čím je daná obec zajímavá a co v ní stojí za vidění. Minule byl v Čučicích, kde mu obyvatelé vybrali další zastávku Ruprechtov nedaleko Vyškova. Tak Vojto, ty už jsi určitě na místě. Co nám o Ruprechtově prozradíš a vítej v našem vysílání. Krásné dopoledne.
2: Děkuji, Jarko, hezké dopoledne tobě i posluchačům. No, prozradím třeba to, že Ruprechtov leží na pomezí Drhanské vrchoviny a Moravského krasu, podél silnice spojující Vyškov a Blansko. Jen kousek od obce se rozprostírá přírodní park Rakovecké údolí, který láká k výletům do přírody jak pěšky, tak na kole. První písemná zmínka o Ruprechtově pochází z roku 1466. Tehdy tedy vesnice patřila Kračickému panství, které zdědila Kupka Kunka Skravař po svém otci Jiřím, posledním potomkovi, mužském potomkovi rodu. Zpočátku byl Ruprechtov spíše panským dvorem než skutečnou vesnicí. Významnější proměnou prošel v roce 1571, kdy už měl vlastního rychtáře a tím byl Jan Dobčanský mladší ze Zdědína. Historické záznamy z té doby dokládají i spory o pastvu dobytka v okolních lesích. Později za druhé světové války se Ruprechtov vyhnul nucenému vystěhování. V poválečných letech se obec postupně rozvíjela, přibyl třeba kostel, mateřská škola i kulturní dům, které se všechny staly důležitou součástí toho místního života. Dnes v Ruprechtově žije více než 600 obyvatel a obec spojuje jak právě bohatou historii, tak blízkost přírody, ale nabízí taky dobrý výchozí bod pro poznávání okolí Drhanské vrchoviny a Moravského krasu.
1: No a co se tedy chystáš konkrétně v Ruprechtově navštívit?
2: Tak na severním okraji obce je už z dálky viditelný slavný zděný větrný mlýn s unikátní halajdovou turbínou. No pak taky kostel svatého Václava a má tady být i došková chalupa, takže tu bych taky rád viděl a jako vždy si nechám poradit od místních, co přímo tady v Ruprechtově nebo i v okolí vidět a co poznat.
1: Děkuji moc, tolik tady regionální stopař Vojtěch Halaš, který dnes tráví den v obci Ruprechtov. Pokud ho potkáte, hlaste se k němu, bude rád, že Vojto?
2: Ano, já mám díky. Tmavě modrou bundu,
1: ano,
2: když tak, takže
1: popiš se.
2: Budu poznatelný.
1: Poznatelný, dobře, s úsměvem na tváři samozřejmě. Vojto, moc děkujeme za aktuální informace a těšíme se na další tvé vstupy v našem vysílání. Šťastné cesty, naslyšenou.
2: Děkuji, hezký slunečný den, naslyšenou.
0: Regionální stopař, zajímavosti z našeho kraje. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Ve středu 14. října bude hostem poradny pro zdraví urogynekoložka Martina Šipulová a povídat si budeme o problémech spojených s pánevním dnem. Jak se projevuje pokles orgánů v této oblasti? Mohou bolesti zad souviset s oslabením pánevního dna? A kdy pomůže cvičení a kdy je nutná operace? To vše probereme s naším hostem a prostor bude i pro vaše dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno.

0: Petra Janu a její Už zase snídáš sám. Říkám si, jestli ještě někdo o půl jedenácté snídá, ten se má. To má takový víkendový, řekla bych, režim a jsem moc ráda, že tady ve studiu už taky nejsem sama, sice neposnídáme, ale pijeme alespoň vodičku. Je tady se mnou Sandra Silná. Ne náhodou, ale přišla s receptem. Vítej.
1: Dobré dopoledne. Ahoj Jarko. Já jsem teda, si přiznám, já jsem snídala před půl hodinou. Než jsem přišla sem, tak jsem snídala a...
0: Takže no, jsi taky taková sama, dneska taky. Pozdní raní ptáče.
1: Stihla jsem toho od rána už hodně, ale ta snídaně byla v tom žebříčku těch povinností nebo úkolů až na posledním místě.
0: Dobře.
1: Ale už jsem tady a přináším dneska recept. Popravdě to, co jsem vařila včera a nazvala jsem si to kostelní noky, ten recept. Ale je to, ten název je, vychází to z toho, že já, asi to posluchači někteří ví, sloužím jako farářka taky a prostě někdy v neděli, pokud neběžím rovnou z kostela sem na odpolední vysílání, tak samozřejmě vařím, ale nemám vždycky tolika času, protože doma třeba dítko, jedno z dětí nebo obě děti a co, mami, co bude k jídlu, sotva přijdu z kostela. Takže pro mě vaření nabylo takových rozměrů, že potřebuju vařit něco, co je plnohodnotné jídlo, ale je rychle hotové. Mm-hmm. No a ty kostelní noky, to je v podstatě recept, který stihnete, i když třeba podobně jako já jdete dopoledne do kostela a pak zjistíte, nebo z nějakých důvodů nestihnete navařit, ale i tak budete mít plnohodnotné nedělní jídlo, oběd. No a potřeba k tomu je tohle. Potřebujete kostelní noky, potřebujete bramborové noky. Dají se koupit, nebo doporučuji koupit ty, pokud si je neděláte sami, ale to se vám potom ta příprava trošku protáhne. Tohle, když je varianta, potřebuju mít do půl hodiny na stole jídlo, tak menší noky. Prodávají se koupit. V různých velikostech noky bramborové, tak doporučuji na tenhle recept koupit ty menší. Potom potřebujete krutí nebo kuřecí prsa. Potřebujete jedno balení kotyč sýra, to je takový ten hrudkovitý krémový sýr, a potřebujete špenát, ať už čerstvý nebo mražený, a pak samozřejmě trošku koření, sůl, pepř, jak kdo má rád, česnek třeba. No a postup je úplně jednoduchý, to ty noky z toho sáčku prostě vysypete do zapékací misky na jednu hromádku, vedle na druhou hromádku přidáte z toho kelímku ten kotyč sýr a vedle toho přidáte nakrájená kuřecí nebo krutí prsa na menší kostky. Je to lepší, aby se to rychleji propeklo, udělalo. Tak a já tohle prostě takhle pěkně v té misce smíchám. To znamená opravdu ty syrové noky, kotyč sýr a ta syrová kuřecí nebo krutí prsa nakrájená. Smíchám to v zapékací misce, kterou je dobré si malinko vymazat. No a dám to do trouby a peču. Pokud máte špenát mražený, tak klidně můžete na tu čtvrtou hromádku a zamíchat to potom, přidat do toho rovnou ten mražený špenát. Pokud máte čerstvý, tak stačí ho tam přidat 10 minut před koncem pečení. To znamená, že takhle to šupneme pěkně do trouby, zapékací miska nebo nějaký pekáček a ono se to pěkně peče. A prostě takhle promíchané, dostane to takovou příjemnou krémovou konzistenci, ale zároveň není tam žádná smetana. Je to i takový lehký recept.
0: Zdravý, jak jsme
1: zdravý
0: řekli,
1: recept.
0: Ano.
1: No a potom prostě přidáme teda před koncem toho pečení ten špenát listový, čerstvý, pokud jsme tam nedali na začátku ten mražený. No a pak už zbývá jenom dochutit. Já tam dávám ještě na konci parmazán, tam zamíchám do toho. A třeba v tom mezičase je dobré, když si uděláte nějaký salátek ještě k tomu. No a je to výborné, hutné jídlo a máte za půl hodiny máte oběd na stole.
0: Palec nahoru, tak všechna jídla z jedné mísy nebo z jednoho hrnce nebo pekáčku jsou vítána samozřejmě. Takže děkujeme za nedělní inspiraci a kostelní noky.
1: Dá se samozřejmě udělat i v týdnu tenhle recept, ale...
0: Budeme určitě využívat, tak jsme rádi. Docela se mi začaly zbíhat sliny, protože já jsem naopak snídala brzy, víš, takže já už jsem zase ve fázi, aby mi nekručilo v břiše.
1: Jarko,
0: před 12.
1: Já mám doma ještě ono zbylo ze včerejška, já jsem toho udělala hodně.
0: Třeba takže... v krabičce? Nemám se stavit.
1: Musíš se stavit jedině na faře.
0: Tak díky za pozvání, to byla Sandra Silná v našem dopoledním vysílání a
1: těším
0: její recept
1: ve středu
0: na kostelní nočky. Ano, já se také těším na tvé vysílání ve středu od 10. Měj se hezky, krásný slunečný den. Ahoj.
1: Naslyšenou.
0: No a vám, milí posluchači, posílám teď také něco pěkného a bude to Valdemar Matuška, jeho Tuhle rundu platím já, nebo Abba s tančící královnou.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
3: Já u Maríny sloužil a pomohl.

0: Písnička, která vás musela roztančit, věřím tomu, to byla ABBA v dobrém dopolední s Českým rozhlasem Brno na hodinách 10 hodin a 33 minut. A já jsem moc ráda, že řeč bude teď o 10. ročníku Mezinárodního festivalu Janáček Brno. Ten se uskuteční už od 13. října a potrvá až do 17. listopadu. Vždyť právě Brno je město neodmyslitelně spjaté se životem a tvorbou tohoto významného skladatele a právě díky němu se i letos stane centrem světové hudby. Já už teď ve vysílání vítám Gabrielu Vilímkovou. Krásné dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Moc vás zdravím. A pojďme se podívat na to, že slavíte už 10. ročník. Je to tradice, která je, řekněme, už upevněná. Bude tento ročník něčím výjimečným?
1: Určitě bude tenhle ročník výjimečný úplně vším, co napadne každého z diváků. Je to ročník jubilující 10., ačkoliv my jsme bienále, takže vlastně už se konáme mnohem déle než 10 let. Ale tenhle ročník je co do počtu produkcí nejbohatší a rozhodně i nejdelší co do dnů trvání, protože budeme trvat v podstatě 5 týdnů. A takhle dlouho jsme ještě nikdy v historii netrvali.
0: To jste se do toho opřeli, tak samozřejmě se nabízí otázka, jsou tam zajímaví hosté, různorodí, ale i žánry jsou zajímavé. Vyberte prosím z programu to podle vás nejzajímavější.
1: Určitě je zajímavé to, že vlastně letošní ročník je hlavní linkou to, že uvedeme všech 9 Janáčkových oper,
0: ano.
1: Ale uvedeme je v podstatě tak, jak je nastudoval soubor Janáčkovy opery Národního divadla Brno. Takže se vytahují inscenace staré i několik let, desetiletí, které vznikly v podstatě pro festival Janáček Brno a mnohdy ho otevírali. A my je vlastně všechny vracíme tento ročník na repertoár a ještě je doplňujeme novými inscenacemi, které budou mít teprve premiéru v těch následujících týdnech, tak aby v podstatě vznikl ten ucelený soubor všech těch Janáčkových oper, jak na ně nahlížíme tady v Brně a v našem nějakém pojetí. A samozřejmě to bude ještě doplněno nějakými hostujícími soubory. Ten nejvýznamnější, co letos přijede, tak je Mnichovská státní opera, která k nám v podstatě přijede s operou Káťa Kabanová.
0: Tak to vypadá skutečně lákavě. Mám ještě jednu osobní otázku. Vy se nejvíc těšíte na co?
1: Já se asi velice těším na nové stvárnění opery Počátek románu, která vzniká v koprodukci s naší operou a s House operou, protože pan režisér Marek Řihák to pojal opravdu moderně, když to tak řeknu, a nadčasově, protože v té opeře přímo budou vystupovat roboti. Je to vlastně ještě ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně, takže ta opera se bude odehrávat ve dvoraně rektorátu.
0: Tady.
1: A vlastně součástí té opery opravdu budou vystupující roboti. Takže já jsem na to hrozně zvědavá, jako co z toho vzejde a jak to hlavně vezmou i naši diváci.
0: Tak to zní opravdu velmi lákavě. Všechny podrobnosti o akci najdou zájemci přehledně na vašich webových stránkách. Já děkuji za pozvání. Přeji samozřejmě mnoho spokojených diváků a festivalu jen to nejlepší. Naslyšenou.
1: Děkujeme moc krát. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

sérii Fajnšmekři v sedmičce si redaktor Jan Hlaváč pozve do studia 7 Českého rozhlasu Brno pěvce Richarda Nováka. 22. října od 17 hodin si budou povídat o neuvěřitelné pěvcově kariéře. Vždyť Richard Novák přednedávnem oslavil 95 let. Vstupenky na pořad s Richardem Novákem pořídíte nejsnáz online přes odkaz Vstupenky na Fajnšmekry na titulní straně webu brno.rozhlas.cz. Na hudební pořad s Richardem Novákem přijďte 22. října od 17 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Videa vytvořená umělou inteligencí jsou stále zábavnější. Na Instagramu nás baví kočky hrající na kytaru nebo pes, který před policií prchá na kole. Redaktorka Bára Kvapilová narazila i na uměle vytvořené profily, které působí, že patří skutečným lidem.
2: Na sociálních sítích můžeme narazit na obsah generovaný umělou inteligencí. Nemusí jít vždycky o podvod, jako v případě falešných investičních bankéřů, ale často to pro nás může být matoucí.
3: Taky se ti zdá, že dřív byl ten svět tak nějak jednodušší? Dřív si lidi věci říkali do očí, dneska si o sobě píšou.
2: Takhle k lidem promlouvá babička Libuška. Její facebookový profil má více než 150 tisíc sledujících. Z komentářů je ale patrné, že někteří z nich netuší, že babička Libuška ve skutečnosti neexistuje.
4: Těch zkušeností je celá řada v současné době, protože velkou měrou narůstá ten počet toho generovaného obsahu na těch sítích.
2: Vysvětluje lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín.
4: Mohou to být opravdu nějaké persony, které k nám promlouvají, které nám předávají nějaké životní moudro, nebo uvidíme nějakého dědečka, který na videu řekne, že mu nikdo nepopřál k narozeninám, jestli vy přejete svým blízkým a podobně. A vlastně to může být obsah, který nás vede k nějakému zamyšlení, možná někdy se snaží zatahat za ty emocionální nitky. Popřípadě je to něco, co nás chce jenom pobavit nebo nám dát nějaký zajímavý obsah.
2: Znamená to tedy, že když si občas chceme popovídat s umělou inteligencí, nemusí to být vždycky špatně?
4: Nemusí to být vždycky špatně, ale je důležité vnímat to, že to je ta umělá inteligence. A mělo by to být i přiznané z té druhé strany, což se ne vždycky děje, ale my si tímhletím způsobem prostě zvykáme na komunikaci, která nemá ten lidský základ a nedokážeme ošetřit, jestli to v nějaké chvíli se neodkloní k nějaké třeba manipulaci nebo k nějaké možná reklamě na něco, byť to není primárně podvod jako takový.
2: Často se můžeme setkat například s fitness trenéry nebo s dámami vyššího věku, které jsou korpulentní a ta umělá inteligence najednou předvede, jak ta dáma skvěle vypadá po půl roce. Na to bývají navázané třeba doporučení na doplňky stravy a podobně.
4: Můžeme se setkat například s ověřenými investičními radami, kdy vám veřejně známá osobnost předává informace o tom, jak snadno do něčeho investovat s obrovským výnosem, snadno, bez rizika, a je to vlastně obsah, za který samozřejmě ta osoba absolutně nezodpovídá, protože je to vygenerovaný obsah a vede to k možným finančním problémům.
2: Já už jsem se setkala s obrázky z různých krásných míst naší zeměkoule, například z Itálie a podobně, ale ta místa ve skutečnosti neexistují. Znamená to, že bychom mohli se snažit vypravit na dovolenou někam, kam to vlastně nejde.
4: Ano, mohlo by to být takové hledání země, nezemě. Každopádně, pokud to jsou obrázky, které se nám líbí, tak na tom vlastně nic špatného není, ale v momentě, kdybych si na základě toho sestavil nějaký itinerář výletu a pak zjišťoval, že ta místa neexistují nebo vypadají jinak, tak to už by mě asi moc nepotěšilo.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Už zítra si v této rubrice povíme o potravinářských chytácích, tak to si nenechte ujít.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Na sídlišti Zborovce v Blansku budou nové chodníky, silnice, zeleň a přibude i venkovní posilovna. Komise schválila výsledky voleb. Řidiče v Brně omezí uzavírka Pisáreckého tunelu a současně i noční údržba v Královopolském tunelu. A dnes čekejte proměnlivou oblačnost a teploty do 17 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Radnice v Blansku chystá další část revitalizace sídliště Zborovce. Na investici za víc než 50 milionů korun získala dotaci 30 milionů. Úpravy začnou nejspíš na jaře. Dělníci během nich například upraví chodníky a položí na ně vsakovací dlažbu a silnice dostanou nové povrchy. Zahradníci vysází zeleň. Další úpravy popisuje mluvčí města Pavla Komárková.
2: Této části sídliště vyroste také nové workoutové hřiště. Stávající sportovní hřiště získá multifunkční povrch. Další zásadní část je modernizace vlastně autobusové točny a celého jejího okolí.
0: Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních komunálních voleb. Ve sbírce zákonů je zveřejní pravděpodobně zítra. Současně tam vyjdou jména 5 senátorů zvolených už v prvním kole. Od středy bude možné požádat soud o přezkoumání. Lidé na to budou mít 10 dní. Stížnosti na obecní volby budou řešit krajské soudy. Těmi na senátní volby se bude zabývat Nejvyšší správní soud. Neúspěšní kandidáti do Senátu za Znojemsko řeší, koho podpoří v druhém kole. Postoupil do něj současný senátor Tomáš Třetina z TOP 09, který v prvním kole získal přes 35% hlasů. Jeho soupeřem se stal druhý Jiří Kyněra z ANO s víc než 22%. Druhé kolo bude v pátek a v sobotu.
3: Bohumila Beranová z Hnutí Hlas regionů se postaví za Tomáše Třetinu.
4: Protože jsem podepsala deklaraci 27-27 společně za Senát. A tahle deklarace, to je iniciativa spolku Milion chvilek pro demokracii.
3: Naopak nezávislý Jindřich Růžička nechce podpořit žádného protikandidáta s ohledem na lidi, kteří volili jeho.
5: Tím, že bych já někoho veřejně podpořil, tak bych vlastně dehonestoval tu jejich podporu, kterou mě dali.
3: Pavel Černý z Přísahy o podpoře vyjednává a Petra Rédová-Fajmonová se k tématu plánuje vyjádřit na svých sociálních sítích. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Silničáři v Brně dnes začínají s pravidelnou podzimní údržbou Královopolského tunelu. Řidiči musí počítat s omezením a uzavírkami jeho jednotlivých částí vždy přes noc od 21 do 5 hodin ráno druhého dne. Čištění tunelu potrvá týden. Největší komplikace nastane o víkendu, kdy bude Královopolský tunel zavřený i přes den. K tomu je zároveň od dnešního rána na 40 dní zcela zavřený Pisárecký tunel kvůli opravě.
1: Počasí.
0: Dnes na jihu Moravy očekáváme opět proměnlivou oblačnost, zpočátku ještě i polojasno nebo skoro jasno, hlavně v jižní polovině kraje. Večer se bude oblačnost většinou rozpouštět. Nejvyšší teploty 14 až 17 stupňů a biozátěž pro dnešek mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Jihomoravské silnice aktuálně hlásí několik nehod. Na stém 97. kilometru D1 ve směru na Prahu se srazilo osobní auto s nákladním. V Hodonínské ulici v Rohatci na Hodonínsku se střetla dvě osobní auta. A další dvě nehody jsou hlášené z Brna, konkrétně v Křenové ulici a v ulici v Aleji. Klidné cesty vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Podzimní splíny ovlivňuje často méně světla, vyšší nemocnost, ale třeba i chladnější počasí. Podporu můžete v tomto čase najít třeba i v aromaterapii. Právě o ní budou dnešní pondělní dobré rady s datem 12. říjen. Přivítám aromaterapeutku Anu Krutovou a probereme všechny vůně, které fungují proti stresu. Jak je co nejlépe používat? Difuzér, aromalampa, inhalace, koupel nebo masáž, které vůně se hodí na ráno, když člověku chybí energie, a které naopak večer, když potřebujeme doslova vypnout? Tohle všechno uslyšíte, když zůstanete v následujících 60 hodinách s námi. A mě je malinko líto, že ty vůně nedokážeme přes rozhlasové vlny poslat až k vám, že bude muset zase fungovat fantazie a představivost. Dobrý poslech i náladu vám přeje Jarka Vykoupilová.

0: Hanka Zagorová dospívala a já mám chuť říct, bude to tady dnes vonět, tedy alespoň obrazně řečeno. Vítám tady srdečně aromaterapeutku Anu Krutovou. Krásné dopoledne, dobrý den.
1: Dobré dopoledne.
0: Přece jen dny se krátí, podzim klepe na dveře, ač to počasí ještě podle mě je tedy ideální. Zrovna dnes tady za mnou ve studiu mi dozad přímo svítí slunce. Každopádně ta psychika může nějak fungovat, říká se podzimní splín, je to takové slovní spojení, které asi znáte z praxe dobře i vy. Jak přesně mohou právě vůně posílit tedy naši psychiku?
1: Je to jednoduché kouzlo, protože tichové impulzy vlastně působí přímo na limbické centrum v mozku, což je centrum, které řídí naše reakce na stres a emoční prožívání. Tedy pokud já se zrovna probudím do nějaké mlhy, bude málo světla, takže se mi budou tvořit méně hormony štěstí, takže budu mít splín a přivoním si k něčemu příjemnému, tak začne vznikat víc dopaminu, což je hormon štěstí.
0: Ten potřebujeme, no, k něčemu pěknému. Podle čeho si tu vůni vybrat? Stačí k tomu pouze náš jakýsi vkus našeho nosu, nebo je to složitější otázka?
1: Ten vkus nosu je samozřejmě důležitý, ale taky je důležitá bezpečnost. Tedy máme určité kontraindikace, protože eterické oleje jsou silné extrakty. Řekla bych, že mezi to nejbezpečnější patří určitě citrusy a jejich velká výhoda je, že do těla vstupují rychle, takže s těmi nic nepokazíte.
0: Limetka, mandarinka, pomeranč.
1: Záleží právě, jestli potřebujete povzbudit, což třeba já teď, když se vstává do tmy, potřebuju, tak pak je fajn právě třeba ta limetka, mandarinka zelená, citron. A pokud se potřebujete spíš sklidnit, pak bych doporučila pomeranč, na večer třeba právě mírnou dávku mandarinky červené. Takový antistresor je japonské yuzu, to je teď velmi moderní.
0: To mám ráda na pití.
1: Jo, takže vlastně ta vůně by asi taky byla příjemná, protože by se navíc spojovala s těma chvilkama, kdy si člověk užívá ten yuzu nápoj.
0: Přesně tak, takže vlastně to, jak ty vůně používat, aby měly co nejlepší efekt. Tady jsou ty různé formy. Vy mluvíte o tom přičichnout si, to znamená umístit tu vůni kam? Na zápěstí nebo na hřbet dlaně, jak to funguje?
1: Ve chvíli, kdy dáváme eterický olej na kůži, měl by být vždycky ředěný. Takže já bych řekla, že vzít lahvičku eterického oleje a kapnout klidně třeba na papírový kapesník a inhalovat z toho.
0: Výborně.
1: To je takový fajn, ale samozřejmě můžete mít různé keramické destičky nebo inhalační tyčinky. Je to vlastně silnější, než mít zapnutý difuzér. Ten difuzér nebo aromalampa, to je spíš taková atmosféra, je to fajn si to spojit s nějakou relaxací nebo třeba ranním cvičením, ale pokud potřebuju do sebe dostat dávku, která opravdu ovlivní tu nervovou soustavu, tak je lepší to používat tímhle způsobem. Ta inhalace je vlastně překvapivě silná.
0: Takže takový volný kapesníček mohu mít v kabelce a během dne ho použít podle potřeby?
1: Je to tak, ale ty vůně samozřejmě vytěkávají, takže doporučuji ho zavřít ještě do nějakého sáčku, tak aby ta vůně vydržela do toho večera, protože ty citrusy to jsou lehké molekuly a hned je cítíte ve vzduchu.
0: Napadá mě taková otázka, nedá se tím takzvaně přečichat, že bych to nějak přehnala?
1: Určitě dá. Je potřeba respektovat to, že čicháme do příjemna. To, jak se to projevuje, je, že nám třeba začne brnět sliznice v nose nebo trošku se motat hlava, nějaká nevolnost. V extrémním případě je to migréna, ale často je to opravdu tím, že používáme vysoké dávky a v aromaterapii opravdu platí méně je více. Spíš jde třeba o tu pravidelnost.
0: Říká aromaterapeutka Anna Krutová, která je hostem našeho dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Brno a za okamžik v povídání, ve vonavém povídání s ní budeme pokračovat.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Posloucháte Dobré rady Českého rozhlasu Brno a já ráda připomínám spojení se studiem, protože za vaše dotazy i zkušenosti budeme rádi. 726465200. Dnes je to celé takové provoněné a příjemné, protože aromaterapeutka Anna Krutová nám připomíná, jak nás vůně mohou povznést v čase, kdy se dny krátí, kdy na nás možná útočí i různé bacily a podobně. Vy jste zmínila ten způsob používání jednoduše na papírový obrousek, to se mi moc líbilo. Když se vrátíme ještě třeba k aromalampám, k inhalacím, nebo třeba přidáváním těch vonných esencí do koupelí, nebo masírování, co byste tam volila, nebo co byste k tomu řekla podrobněji, jaký způsob té metody zvolit, když se nějak cítím a něco potřebuji?
1: Vy jste zmínila tu psychiku a bacily a to mi přijde, že tady se to krásně potkává v tom dělat si ty koupele vlastně, protože teplá voda uvolňuje organismus, uvolňuje napětí z těla, i to psychické samozřejmě, a je to dobrý způsob, jak dostat ty eterické oleje do sebe, jak inhalací, tak vlastně skrze kůži, ale nemůžeme je kapat neředěně do vany, protože eterické oleje plavou na hladině a mohli byste si třeba i popálit pokožku. Doporučovala bych dávat bacha teď hlavně na ty zimní směsi, protože tam je často skořice a ta do teplé vody vůbec nepatří, protože by se tím hodně zesílil její účinek. Ale třeba udělat si večer nějakou lázeň s levandulí, s kadidlem nebo s nějakým příjemným jehličnanem může být fajn. Potřebujete tedy ten emulgátor, jak jsem říkala, v nouzovém případě může postačit jenom smetanka do kávy, taková ta odlupovací.
0: Ano.
1: Ale jinak, kdo by v tom našel zalíbení, tak doporučuji si pořídit buď nějaký hydrofilní olej koupelový, a nebo potom kastilské mýdlo, což jsou vlastně takové nosiče pro ten eterický olej. Já si nejprve namíchám tu vonavou směs, je to super, že po každé můžete podle nálady, vlezu si do vany, nebo můžete si dělat i částečné koupele, to je velmi úlevné a třeba nohou, koupele že? Nohou uvolňují výborně dutiny, a pak teprve, až jsem připravená a ve vodě, naliju tam tu směs a jak se to začne odpařovat, tak to dýchám a zároveň to proniká vlastně do mého krevního oběhu přes kůži.
0: Je to taková hodně účinná, možná intenzivní záležitost?
1: Záleží na tom dávkování, ono se opět nedává moc. Na plnou vanu 6 až 10 kapek, buď jednoho oleje nebo směsi. A když máte lavor, i když lepší je kbelík, protože tam máte nohy ponořené až po kolena, tak stačí třeba do 5 kapek. Takže zase nepřehánět to, protože ta teplá voda všechno zesiluje, všechno dopříjemná, ta lázeň nemusí být dlouhá, ale důležité je po ní se obléci, dát si dlouhé rukávy, župan a zůstat ještě v teple, aby se vlastně ty oleje dál vstřebávaly do těla.
0: Takže ještě pod deku nebo pod peřinu třeba taky.
1: Ideálně.
0: Ideálně. Mluvila z toho namáčení nohou, co třeba namáčení předloktí?
1: Ano, taky by to určitě šlo. Akorát pokud byste to třeba používali při těch dutinách, tak důležité je to dělat trošku v předklonu. To znamená umístit si ten lavorek někam na stůl, aby opravdu ty dutiny se pak dobře prokrvily a uvolnily. Ale moc příjemné je to třeba i pokud trpíme na bolesti kloubů, což se může taky s tím chladným počasím často zhoršovat. A na to máme takovou vychytávku, která není jako koupel aromaterapeutická, ale jmenuje se to uhličité koupele. Vlastně se tam sype síran hlinitý a jedlá soda a to vznikne taková reakce, kdy se vytvoří bublinky toho CO2 a ty vám prokrví krásně kůži a potom na to můžete aplikovat právě nějaký rostlinný olej, třeba mandlový, s éterickými oleji, které uvolňují tu bolest, což může být třeba levandule, kopajva, jedle sibiřská, hošo, je jich celá řada.
0: Tak my se těšíme z toho, že jsme zase chytřejší díky dobrým radám Českého rozhlasu Brno. Aromaterapeutka Anna Krutová je naším milým hostem a zůstane až do pravého poledne. Od mikrofonu vás také stále zdraví Jarka Vykoupilová. Hostem dopoledního vysílání 15. října bude herečka Zdena Herfortová. Povídat si s ní budu o ceně Thálie za celoživotní umělecké mistrovství. Jakou radost prožila při převzetí tohoto ocenění, které role byly pro ní ty nejnáročnější. A je pro herce důležitá vždy pečlivost při práci s textem? Chodí ona sama ráda do divadla koukat na ostatní spoluherce? O tom všem bude řeč ve čtvrtečním vysílání. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
2: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
3: Moje děti si myslí, že jsem se spletl, že svět se změnil. Ale já si myslím, že když člověk jednou něčemu věří, neměl by od toho ustupovat. Ani kvůli vlastní rodině. Jmenuji se Heimo Jarno a tohle je můj příběh. Patriarcha. Česká premiéra 16. října v Mahenově divadle. Mediálním partnerem je Český rozhlas Brno.
2: Český rozhlas Brno, písničky.

0: Milan Drobný a jeho Pláču, pláču sůl, tak já věřím, že když si přivoníte k něčemu pěknému, naopak budete radostní a budete v pohodě. A ptám se aromaterapeutky Anny Krutové na to, jak si vůně vybírat s ohledem na část dne. Co se třeba hodí na to ranní nakopnutí, potom třeba během dne na povzbuzení v odpoledni a co potom k večernímu rozjímání, řekněme, nebo k tomu, než jdeme spinkat?
1: Tak to je skvělá otázka, protože opravdu ty eterické oleje jsou silné biochemikálie a mají vliv na naši nervovou soustavu. Čili na ráno bych použila víc ty stimulační. Pokud je to spíš taková ta běžná únavička, tak je fajn třeba nějaký mix jehličnanových olejů, protože jednak nám připomínají les, druhak podporují nádech, je to takové probrání se. Pokud potřebujete podpořit opravdu soustředění a kognitivní schopnosti, tak tam bych pak šla do rozmarínu, cineol nebo máty peprné. Mm-hmm. Možná teď ale někoho napadá, že by to chtěl strčit školákům do pouzdra, tak na to pozor, protože oba ty oleje nejsou vhodné třeba pro malé děti. Určitě bych je používala třeba až od 10-12 let a výš. No a večer si naopak na tyto vůně musíme dávat pozor, protože nás opravdu hodně proberou. Oni se vlastně dají použít i místo té čtvrté kávy, kterou někdy potřebujeme. A na večer je dobré pracovat s těmi sedativními vůněmi, takže to už je třeba zmiňované kadidlo, mohlo by být i ve formě CO2 extraktu, kdy je to víc sedativní, levandule, santal, ilang-ilang, drobné dávky mandarinky červené nebo pomeranče, a to všechno jsou vůně, které aktivují činnost parasympatiku, což je ta větev nervového systému, která nám pomáhá se uvolnit. Protože velké téma dneska je kvalita spánku.
0: No to ano.
1: Takže tam potom můžeme přidat i velké relaxanty, jako je třeba eterický olej z majoránky, nebo extrakt z heřmánku. To jsou všechno vůně, které uvolní vlastně ten mozek. Takže jednak budeme klidnější a druhak ta kvalita spánku se tím může prohlubovat.
0: Výborně, vy mluvíte často o směsích vůní. Kolik vůní je dobré smíchat a kolik už je takzvaně moc, abychom to zase nepřepálili?
1: Ty přístupy jsou různé. Já ráda používám 3 až 5 těch éterických olejů maximálně. Pokud s tím začínáte, doporučuji zkusit ty 3, protože v té lahvičce se nenachází jenom jedna molekula, jsou jich desítky, stovky, takže vy, když to příliš překombinujete a vyrobíte produkt s 30 přísadami, tak je to pro to tělo hodně e-mailů, které má přečíst zároveň. Takže je lepší si to dobře rozmyslet, na co vlastně to potřebuju, tu vůni, a vybrat podle toho.
0: Parfumeristé často mluví o schopnosti vůní probouzet vzpomínky, přenášet nás v čase. S tím souhlasíte?
1: Určitě. Čichová paměť je naše nejdelší a skrze ty vůně, protože moje specializace je ještě body psychoterapie, naše tělo si taky opravdu pamatuje všechno, co zažilo, takže ty vůně nás můžou vrátit překvapivě někam, kde už to máme úplně pozapomenuté, klidně několik desítek let. A zajímavé je to třeba u vanilky, protože když řeknu vanilka, tak většina lidí řekne, že to je sladká vůně. Ale ten pravý extrakt voní opravdu hořce, tak jako ten lusk, ale tím, že to máme spojeno s vanilkovou zmrzkou, s pečením vánočních rohlíčků, ano. Přesně tak, tak jsou tam ty sladké vzpomínky. Takže tohle je to kotvení těch vůní. A myslím, že to všichni známe, když jedeme třeba šalinou a ucítíme nějaký parfém naší první lásky. Hned víme, kdo to byl a kde jsme randili.
0: Pěkně řečeno. Tak já jsem ráda, že si stále povídám s aromaterapeutkou Annou Krutovou. Pokud se chcete na něco zeptat, osmělte se, můžete, budeme za to rádi. 726 46 5200.
2: Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.

Dávno už lidé touží znát pravidla hry, již musí hrát, kdo nechal jen bezvěznou noc, dům zakryl slunce, kdo má moc. Ta otázka, co je náš svět, stále znovu vrací se zpět, kdo má právo. Když všichni lidé chtějí žít a ruku v ruce spolu jít, hrát si a smát se, pracovat, přát štěstí jiným milovat, proč kdo si lásku jejich srdcím skryl a do dvou řad je postavil?

0: dál a dál, tisíce let v agonii točí se svět. Lhostejný k lidským nadějím, jak velká houba roste dým, a touha dál je pouhý sen. Proč je to tak? Proč je to jen? Kdo má právo?
1: Kdy přijde lidské víry den, kdy pravidla k té hře najdem, nejsou snad v hradbách sklepení, ve spisech nebo v horách knih, nespívá je snad zbraní hráz, jsou snad

0: O nádherné lásce zpíval Pavel Novák a já si povídám s aromaterapeutkou Anou Krutovou o vůních. O vůních, které by nám na podzim mohly pomoci se stresem, ale obecně možná celoročně pomoci se stresem, ale možná nám jenom spravit náladu nebo udělat radost. Ostatně třeba Coco Chanel přirovnává parfém k neviditelnému módnímu doplňku a prohlásila do konce svého času, že žena bez vůně nemá budoucnost. Tak to je možná takové úsměvné rčení pro vás.
1: Pro mě určitě, protože já teda syntetický parfémy nepoužívám. Navíc na to byly i zajímavé jakoby nezávislé studie, kdy bohužel i v těchto velkých proslavených značkách se objevovaly látky, které nebyly úplně ve složení, protože oni to můžou schovat vlastně pod tu přísadu parfém a to je tajná receptura, je to teda asi 15 let. A hlavně já jsem těma vůněma hodně obklopená a mě vlastně zajímají ty přirozené vůně a každý člověk má taky jinou vůni. Vlastně ti parfemáři, kteří dělají vůně na míru, tak čím začnou je, že si očichají vás, aby to vlastně ladili přesně tak, jako opravdu k těm vašim tónům té kůže a všichni víme, že i aromaterapeutická směs, i klasický parfém, vlastně voní z každého jinak. Jo, a to je tím, jak se to spojuje zase s tím naším pH, s naší kůží, takže někdy si koupíme vůni, jakože kámoška jí má a je krásná a pak se podivujeme.
0: Že nám to nevoní
1: že na nás to není vončo, takže opravdu si myslím, že to největší kouzlo té aromaterapie je, že to je celé na míru a může vás to i hodně vystihnout jako osobu, jako nějakou vaší životní etapu, kvalitu. Najednou ta vůně není jenom právě ten módní doplněk, ale je to takovej amulet, bych i řekla docela.
0: Jaká podpora i vlastní síly, energie.
1: Přesně tak, jako všichni asi víme, že nejsou v životě jenom růžová období, takže ta vůně nás může provést i něčím náročným například. A to je úžasný.
0: Byla řeč o přírodních vůních. Já třeba miluji, jak voní řeka, protože jsem u řeky vyrostla. Voní jinak v létě, voní jinak večer, jinak voní ráno, jinak voní v zimě. Může aromaterapeut zachytit i tyhle ty nezachytitelné vůně, například vůni řeky?
1: No, je to těžké zadání, protože my samozřejmě v té aromaterapii oproti parfémářům jsme omezení tím, že pracujeme s přírodními extrakty z aromatických rostlin a tady ty vodní tóny prostě jsou většinou syntetické. Ale co můžeme udělat je, že máme nějaký pocit u té řeky. A ten se už dá zachytit tou vůní. Jo? Samozřejmě můžeme šahat do nějakých třeba zemitých tónů, můžeme naopak šahat do svěžích, jako já třeba ráda pro ty vodní plochy nabízím fragony, což je rostlina z Austrálie. Trošku, ona se původně pěstovala vlastně pro květinářský průmysl, ale není to vůně květinová, je taková spíš právě větrová. Přijde mi, že v sobě fakt nese hodně takový prostor, takže třeba i když se někdo namíchlat vůni pro oblíbený výhled z kopce. Jo, tak zase, co to je za kvalitu? Prostě je to ta svoboda většinou, volnost, nějaká radost třeba z toho pohybu, takže vlastně se nepotřebujeme držet toho, co tam doopravdy roste, ale snažíme se zachytit ten pocit.
0: Takže zavřít oči, soustředit se a přivonět a vy potom čekáte vlastně na tu reakci toho dotyčného, voní, nevoní.
1: Přesně tak, já říkám rezonuje nebo nerezonuje, protože když si vybavíme klidně i pocit, jaký máme ve svém oblíbeném křesle, když držíme šálek čaje, tak je to většinou nějaký klid, rozlívá se nám třeba nějaké teplo v hrudníku a k tomu můžu začít nabízet ty vůně a ptát se, přináší ta vůně taky tohle? A pak je to fakt překvapivé. Často si lidi vyberou něco, co by si z té hlavy nevybrali. Protože všichni o sobě víme, já jsem citrusová a já mám ráda růži, ale když se dostaneme k tomu konkrétnímu, tak je to často něco jiného.
0: Já dám teď prostor dotazu někoho z posluchačů, protože tady bliká na mě naše telefonní linka. Krásné dopoledne, kdo nám volá?
2: Dobrý den, Marešová, já už jdu od rádia pryč. Já vás tak poslouchám a já zrovna jsem tak trošku nakřápaná a tady ty éterické, ty vůně a to všecko. Ale já možná budu trošku nabourávat vašeho hosta, ale já třeba preferuji Alpu, na kterou se hodně zapomíná a aspoň já, když mám rýmu, nebo když na mě něco leze, tak si dám na kapesník, jako naliju si Alpu a hodně ho dýchám a tím si pročistím vlastně celý až do hlavy a do krku, takže tady
0: to
2: ta
0: pro
2: Alpa,
0: nás funguje.
2: Co by na to řekla, jako jestli ano, to patří ano. Taky mezi nějaký ty pomoci, ale určitě já tomu věřím.
0: Je to tak?
2: Prostě. A když už si nevím rady ani z toho Alpo, tak si dám do hrnce slanou vodu, dám si to na vařič, ručník si dám na hlavu, napařím se a jsou okamžitě vyléčená. Takže nepotřebuji lékaře, nepotřebuji nic. Takže děkuju, to jsem vám jenom chtěla připomenout babičkovskou. Radu, která doopravdy funguje.
0: My děkujeme za sdílení zkušeností, za vaše zavolání. Mějte se moc hezké, hodně zdraví, tak a určitě komentář a Nekrutové uslyšíme.
1: Tak já děkuju paní Marešové za zkušenost, protože vždycky na kurzech říkám, jestli vám to funguje, tak to samozřejmě používejte dál. A inhalace té slané teplé vody je určitě perfektní, pokud bychom ji chtěli doplnit o aromaterapii, tak kromě eterických olejů by bylo dobré třeba použít hydrolát, něco, co známe spíš pod pojmem květová voda, nejslavnější je právě ta růžová, ale dá se sehnat i z jehličnanů, borovice, smrk, dá se sehnat eukalyptová a když si dáte malého panáčka tohoto hydrolátu do té vody, tak máte vlastně super ještě obohaceno od ty bylinné výtažky. Co se týče té Alpy, Alpa je prostě náš národní poklad, ale z hlediska aromaterapie my ji nepoužíváme, protože nesplňuje ty požadavky naše na to, aby to bylo netoxické.
0: Posloucháte Dobré rady Českého rozhlasu Brno s aromaterapeutkou Anou Krutovou.
3: Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.
4: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
5: Proč je Jiří Kratochvil známější v zahraničí? Jak se dokonce dovolím říct, že je jeden z nejpřekládanějších českých autorů vůbec. No tak doma není nikdo prorokem. A to se potvrzuje v mnoha případech. Nejmarkantnější příklad je Milan Kundera.
4: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.

0: Slunečné reggae zaznělo v našem dopoledním vysílání Ručičky hodin se neúprosně blíží k pravému poledni. Aromaterapeutka Anna Krutová si se mnou povídá o vůních proti stresu. Možná se pojďme podívat ještě na takovou vůni, na pocit, kdy na mě doslova něco leze, kdy je v počátku nějaká nemoc, nebo všichni kolem mě už kašlou, smrkají a já to chci nějak ustát. Může vůně pomoci?
1: No, vlastně jsem za to chtěla pochválit i paní Marešovou, protože ta řekla, jak vlastně hned to začne dělat, a to je hodně důležitý. Ve chvíli, kdy začnu vnímat třeba nějakou neobvyklou únavu, to už vlastně může být projev toho, že se o mě pokouší nějaká infekce, a vůně může pomoci, protože to není jenom vůně, to jsou opravdu molekuly antiseptické, které vstupují do mého dýchacího systému, na jehož sliznici se snaží nějaký virus prolomit tu slizniční imunitu. A já, když tam pošlu třeba nějaký eukalypt, tak vlastně on může narušit obal toho viru nebo replikaci toho viru, čili to onemocnění buď vůbec nepropukne, a nebo je mírnější, taky to může podpořit účinek třeba antibiotik, takže vlastně ano, co se týče respiračních onemocnění, tak tím, že tu aromaterapii často inhalujeme a můžeme třeba i ty hydroláty květové vody používat jako nosní spreje, přidávat si je do nosních konviček pro oplach, to vám řekne každý ORL doktor, že to super, tak je to báječné. Dokonce existují také kuličky z březového cukru s tymiánem linalol, což je takový jemný tymián, které se dají cucat. Mm-hmm. A to je bezpečný způsob užívání vnitřní. A když to doprovodíte s bylinkama, věřím, že my jsme tady výborní bylinky.

0: pro které vůně mohou být skutečně terapeutické. Mějte se fajn, naslyšenou.
1: Děkuji a hezký voňavý podzim.
0: Pokud jste nestihli celé téma vyslechnout, můžete se vrátit ke zpětnému poslechu na našem webu nebo si právě tohle povídání najít v aplikaci Můj rozhlas. Jirka Vykoupilová přeje vše dobré do nového týdne, který právě dnes začíná. No a ideálně, ať se potkáváte se vším, co vám doslova a do písmene jen voní a dělá radost.
2: Dobré rady s Českým rozhlasem Brno.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku.

Prosím, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe. Když jsi řekla, že jsi tady, já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku, ani na tvou přiléhavou sukni, ani na slova jednoho básníka.

ještě, tak dej šanci druhou, i tobě. Tak dej šanci druhou, mě i tobě.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Slnčáři dnes v Brně na 40 dní zavřeli Pisárecký tunel. Většina neúspěšných kandidátů v prvním kole senátních voleb za Brno v druhém kole žádného politika nepodpoří. Hlavní sál ve sportovní hale v Uherském Hradišti má po 30 letech nový povrch. A odpoledne čekáme polojasno nebo skoro jasno a teploty do 16 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré poledne. Řidiče v Brně od dneška omezuje uzavírka Pisáreckého tunelu. Je to kvůli opravě technologií, která potrvá 40 dní. Zavřená je tak spojka mezi dálnici D1 a velkým městským okruhem. Objízdná trasa vede kolem výstaviště Nemocnice milosrdných bratří, ústředního hřbitova Bohunické fakultní nemocnice. Šéf brněnského závodu ředitelství silnice dálnic David Fiala očekává velké dopravní komplikace.
2: Tak ono to bohužel nejde dělat po polovinách, jak by si někteří přáli, a možná i my, protože to napájení ve chvíli, kdy vypneme, tak skutečně vypínáme celý tunel a ten dopad bude za mě opravdu velký. Určitě tu brněnskou dopravu zasáhne velmi i v souběhu těch ostatních staveb, třeba na D1 a podobně.
0: Kandidáti, kteří nepostoupili do druhého kola voleb do Senátu za Brno, jsou zatím spíš opatrní v možné podpoře Zdeňka Papouška za ODS nebo Karla Citrbara za STAN. Mezi nimi budou vybírat voliči v pátek a v sobotu. Papoušek mandát obhajuje a v úvodním kole zvítězil se 42%. Jeho soupeř dostal přes 24% hlasů. Citrbart byl senátorem za Vyškovsko.
3: Kandidátka kruhu Veronika Holcnerová se přiklání ke Karlu Citrbartovi.
4: My se názorově a politicky docela shodujeme. Vlastně tam vnímám, že on bude zastávat ty pozice, které mě vyhovují.
3: Jaroslav Štěrba za ANO je zdrženlivější.
5: Spíš mám blíž podpořit Karla Citrbarta, ale v tuto chvíli nehodlám nějakou velkou podporu vyjadřovat.
3: Jasno má naopak Jaroslav Turánek za SPD.
6: Já nepodpořím nikoho.
3: Stejně jako Turánek se k druhému kolu staví i Klára Alžběta Samková za Stačilo. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: V Uherském Hradišti dokončili modernizaci hlavního sálu sportovní haly. Ten má po 30 letech novou polyuretanovou podlahu. Její výměna včetně nových konstrukčních vrstev stála 4,25 milionu korun. Zhruba 40% nákladů pokryla dotace od Zlínského kraje. Pokračuje starosta města Stanislav Blaha z ODS.
7: Povrch už vykazoval defekty, které nejenom, že byly špatné z estetického pohledu, ale samozřejmě i z pohledu, že to mohlo ohrožovat zdraví těch sportujících tady v této hale, takže je logické, že jsme přistoupili k výměně toho povrchu.
0: Zhruba polovina českých průmyslových firem se do budoucna obává nedostatku vody, ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy, ve kterém na přelomu srpna a září odpovídali zástupci více než stovky společností. Na úsporná opatření můžou firmy čerpat podporu od Ministerstva průmyslu a obchodu.
1: Počasí.
0: Odpoledne na jihu Moravy čekáme polojasno nebo skoro jasno, nejvyšší odpolední teploty 13 až 16 stupňů, biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz v Hodoníně v ulici Družstevní čtvrť. Srazila se tam dvě osobní auta. Místem nehody s opatrností projedete. Tolik doprava aktuálně. Ať už míříte kamkoliv, šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

Pěkné pondělí, přátelé, pěkný celý nový týden vám přeje Jiřina Ostrá. No a jako obvykle v tomto čase se tady scházíme, abychom si společně poslechli pěkné písničky v podání dechových kapel a cymbálových muzik. K poslechu Moravy krásné země vás jihomoravankou Františka Maňase staršího a Růženy Sipěnové pozvali Bojané. Kdo má dnes svátek, u nás Marcelové, na Slovensku jsou v kalendáři jména Maximilián, Max, Maxim. Přeji vše dobré, no a nyní ještě telefonní číslo 726 46 5200 a teď už nám zahraje pěknou písničku Javorinka ze Strání.

0: Tak to byla Javorinka ze Strání, v jejím podání zazněla pěkná písnička Františka Maňase a Růženy Sipěnové Majka. No a hned na začátku tady mám dva telefonáty brněnských posluchaček a jednou z nich je paní Eva Uhlířová. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Zdravím vás a všechny posluchače, ale zejména pana Jarouška Bedáně, který se dnes v obdivuhodné svěžesti a vitalitě dožívá 94 let, neustále v pohodě, úžasný člověk, takže my všichni, kdo, kterým on chodí zpívat na Botanku, tak my všichni mu přejeme všechno nejlepší, hlavně ať se o to zdravíčko drží a ať je pořád takový, jaký je. Je nám s ním moc bezvadně a on s námi je určitě taky rád.
0: No tak to já ráda slyším a Jarouškovi zahrají krásnou písničku a oni určitě zná Mikuleckou dědinu, o tom nepochybuji.
1: Určitě.
0: Takže věřím, paní Evo, že si teď po vašich krásných slovech i zaspívá tuto krásnou písničku. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Taky děkuji moc krát.
0: Nashledanou. A teď ta druhá brněnská posluchačka a tou je paní Marta. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá, ještě jednou. Prosím o písničku pro paní Evičku Krečovou s Kuřími, která má dnes 12.10.2026 krásné 80. narozeniny. Přejeme velice zdraví, štěstí, pohodu, žádné starosti, lásku od své rodiny, to ti přeje Marta, Helena, Svaťa a Slávka. Na zdraví, Evičko.
0: Tak jo, tak živio, Evičko.
2: Živio, ano.
0: Paní Marto, i vám hezký den. Nashledanou.
2: Nashledanou, děkuji.
0: Není zač a teď už slíbená Mikulecká dědina.
3: Mikulecká.

0: Nádherná písnička Fanoše Mikuleckého v podání Grácie dozněla. Já doufám, že si 94-letý Jaroušek Beďan společně s Grácií zaspívala se zpěváky, no a že jste si zaspívali i všichni ostatní. No ale teď už se soustředíme zase na další vaše vinčování. Připravená je paní Jiřina Jetelinová z Nenkovic. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Chtěla bych vás poprosit o pěknou písničku pro naše dvě bývalé spolupracovnice, které oslavily už své narozeniny, ale bohužel jsem se nedovolala, tak se omlouvám. A chtěla bych popřát první paní Miluška Výňáková, která oslavila 10. října svoje půlkulatiny. Milá Miluško, my děvčata ti přejem pomyslně se skleničkou v ruce, štěstí a zdraví, jen radostné srdce. Ať máš vždy dostatek překrásných vzpomínek a roků před sebou, co v sektu bublinek. Moc a moc zdraví. Další oslavenkyni, která oslavila 11. října svoje narozeniny, je Vlaďka Ondrušková z Vracova. A taky přejeme štěstí na každý den, na každém kroku, úsměv po celičký den, zdraví pevné ve všech obdobích roku. To ti přejí děvčata paní Žvanutová, Mařenka Malíková, Mařenka Esendrová, já, Vlaďka a obráceně potom Miluška a já za všechny.
0: Tak to je jasné, no to víte, že jo, paní Jiřino, a kdybyste spolupracovali?
1: V bufetě na náměstí v Kyjově.
0: Jo, no tak to jste určitě známí, to určitě
1: no,
0: vás
1: to
0: mnozí
1: víte,
0: znají a připojí se k vašemu milému přání. Takže někdy zase naschledanou.
1: Ano, děkuji moc, někdy naschledanou.
0: Naschledanou. No a srdečné blahopřání patří i panu Jaroslavu Šamanovi, který oslavil 60. narozeniny. Hodně štěstí, zdraví a spokojenosti mu přeje celá domácnost z Jaroměřic nad Rokytnou. No a Moravěnka nás potěší pěknými polkami.
2: Český rozhlas Brno.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Tak, ale teď už Morava krásná zem, pořad plný pěkných písniček a také vašich milých vinšováních. No a připravena je paní Marie z Uherského Brodu, aby někoho potěšila. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Marie z Uherského Brodu. Chtěla bych prosím vás poslat pěkné písničky paní Marie z Karpíškové z Bánova, která je po těžké nemoci. A chtěla bych poděkovat všem jejím kamarádkám, které jí v těžkých chvílích hrozně pomáhali. Také bych chtěla poslat pozdrav Věře Šinkové z Boršic, Věrušce, která pracuje jako sestřička v Bohunicích, v Brně. A taky bych chtěla poslat pozdrav rodině Hladišovej, z Dobrkovic, Marušce Liklovej a všem, kteří tady tuto krásnou stanici poslouchají. Děkuji.
1: No a my děkujeme za vaše pochvalná slova, paní Marie, a užijte si i vy ty následující písničky. Naschledanou.
2: Děkuju moc, naschledanou.
1: Naschledanou. A co pak si připravila paní Pavlišová z Ketkovic? Dobrý den.
3: No, dobrý den, paní Ostrá. Dneska 12. října se dožívá moje maminka Ludmila Veselá z Lesního Jakubova malé vesničky na okrese Třebíč 97 roků. Chtěli bychom jí popřát celá rodina hodně zdraví. Maminka zdraví potřebuje. Má nějaké zdravotní problémy, ale není to až tak hrozné na její věk. Takže k přání se připojují sestra s rodinou, 5 vnuků, 12 pravnuků a 1 malá prapravnučka. A za všechno, co maminka pro nás ve svém dlouhém životě udělala, jí všichni moc a moc děkujeme a jsme šťastní, že ještě je mezi námi.
1: No tak to byla krásná slova, paní Pavlišová. Já věřím, že vaše maminka ještě nějakou tu dobu, nějaký ten rok mezi vámi bude, že se budete těšit z její přítomnosti. No a řekněme, že to by byl zázrak, aby v 97 letech neměla nějaké ty zdravotní problémy, že
3: no,
1: paní Pavlišová?
3: No, je to tak, paní Ostrá. Trápí, špatně chodí, no ale jinak jako... Víte,
1: no ano, ale má kolem sebe rodinu, opravdu
3: jo,
1: širokou
3: má.
1: Rodinu,
3: ano,
1: která jí zcela jistě pomůže a přináší
3: určitě,
1: radost.
3: Tak určitě. Jo. Mějte se moc hezky a děkuji vám moc. Mějte
1: Není
3: se hezky,
1: zač,
3: nashledanou.
1: Věřím, že udělám radost i hudebním dárkem. Nashledanou.
3: Ano, děkuji.
1: No a právě dnes slaví 91. narozeniny tatínek, dědeček a pradědeček, pan Josef Krůček, nyní pobytem ve Svárově. A přání, milý tatínku, tak hodně štěstí, zdraví a pohody v rodinném kruhu. To ze srdce přejí manželka Marie, syn Jiří a dcera Jitka s rodinami. A teď už Moravanka a dva na hrázce.

0: Moravanka dohrála krásnou písničku Jožulky U Hradva na Hrázce. No a mám pocit, že v autobuse už sedí pan Jan z Kuželova. Dobrý den.
1: Dobrý den, ještě jednou. Chtěl bych nechat zahrát, dneska se dožívá náš synek David Tomčala z Kuželova, ale bývá ve Velkej nad Veličkou a má 45 roků, takže všecko nejlepší do dalších let, hodně štěstí, zdraví, přeju rodiče a brácha, dceru, takže to bych chtěl, Včelka bych chtěl popřát všem muzikantům dechové hudby, bývalým jako dechové hudby Horňáci a dechové hudby Veličanka, co jsme hrávali, a všem řidičům autobusu Veselý nad Moravou, co jsme tam s Kyoviákama, Horňáci dohromady. Tak,
0: no a pane Jane, já vám přeji samozřejmě šťastnou cestu a tu písničku pošleme všem řidičům autobusu, protože určitě na svých cestách někdy i poslouchají naše písničky. A teď to bude pěkná. Písnička jmenuje se Užívajme, kamarádi. No tak i vy si tak užívajte života, pane Jano.
1: Tak. Nashledanou. Jsme to taky.
0: Jo, nashledanou. Hezký den. Nashled. Tak, a kdo pak je na tomto telefonu? Dobrý den i vám.
2: Dobrý den, tady Pištěková Eva Želechovic ze Zlína a já bych paní Ostrava zdravím a chtěla bych poděkovat, velmi bych chtěla poděkovat za moji vnučku Jasmínku, která pro nemoc se nemohla zúčastnit prvního svatého přijímání a byla z toho hodně nešťastná. Takže umožnil první svaté přijímání, umožnil otec Mališka při mši svaté za doprovodu scholy pod vedením paní učitelky Mičulkové, bylo to nádherné. Taky bych chtěla poděkovat za krásnou výzdobu kostela paní Plaché a paní Hurtové. No a za doprovod Lidušky Mališkové, která ji provedla k tomu svatému přijímání při mši.
0: No tak Jasmínka napřed, myslím si, trošku poplakala, což je logické, paní Pištěková, ale nakonec, aspoň jsem tak podle vašich slov pochopila, že k tomu svatému přijímání došlo.
2: Ano. Otec Mališka to umožnil při mši. Já jsem nevypla rádio, já se omlouvám, bylo to jako asi se to hučelo.
0: No je to dobrý.
2: No a bylo to strašně krásné, bylo to krásné a ona z toho byla úplně hotová, ale my taky, my všichni. A víte, paní Ostrá, díky za takové ochotné a dobré lidi, kteří mezi náma jsou.
0: Ano, a zaslouží si díky. Krásnou písničku určitě. Ano, jak už jsem říkala, paní Pištěková, budeme hrát polku Užívajme, kamarádi, tak já doufám, že i všichni vy tam si budete nadále užívat krásného života.
2: Určitě. Můžu ještě?
0: Ano.
2: Já bych strašně chtěla poděkovat všem moderátorům, včetně vás, za tu krásnou češtinu, kterou hovoříte a doprovázíte všechny ty pořady na rádio Brno Zlín. Už toho stanic moc není.
0: Tak by to mělo být asi, díky. Paní Pištěková, že?
2: No,
0: ta čeština krásná zní právě rozhlasovým éterem.
2: No,
0: dobrý, tak děkujeme za slova, milá. Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: No, 80. narozeniny dnes slaví pan Miroslav Zbranek z Kašavy. Do dalších let mu zdraví, klid a pohodu, prostě všechno nejlepší přeje celá rodina. A tady přejeme panu Ševčíkovi z Horních Věstonic k dnešním 79. narozeninám vše nejlepší, hodně zdravíčka. Do dalších let pak plno optimismu a ještě spoustu krásných chvil v kruhu rodiny a přátel. Ze srdce celá rodina. A teď už užívajme, kamarádi.
3: Český rozhlas Brno.

0: Takže to byla písnička Antonína Koníčka a Anny Žilkové v podání Boršičanky. A už je u telefonu nachystaná paní Nedbalcová. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostra. A tato písnička zaletí na Vrbicu a do Lanšota. Na Vrbicu paní Mařence Horákové a Rozené Kolaříkové k jejím 80. dám. Do Lanšota pro paní Išku Janulíkovou. Přeji vám oběma pevné zdraví, štěstí, rodinnou pohodu, ochranu boží do dalších let. Ze srdce přeje Božka Rydbácová z Bílovic. Děkuji, paní Ostra.
0: Tak jo, nashledanou. A ještě jeden telefonát, kdo pak je tentokrát? Ano, kdo pak je na telefonu?
2: Tak, já vás zdravím, celé studio
0: a
2: vás
0: zdravím. A kdo pak nás zdraví? Kdo pak?
2: Jo. Jmenuji se Ludmila a bydlím tady za dveřici Hrakové domě s pečovatelskou službou. Jsem tady už 5 let, mě tady přivezli přímo z nemocnice po tom covidu a jsou tu velice spokojená, jsou tady hrozně hodně lidí, takže jak jsem si připadala jak Alenka příští divu, že mě tady přivezli.
0: Tak jo, a vy chcete jim poděkovat?
2: Tak bych chtěla poděkovat všem Rakovianům a hlavně pan starostovi.
0: Tak jo, paní Ludmilo, já to řeknu za vás, protože slyším, že máte trošičku problém.
2: No, mám problém.
0: Určitě posíláte velké poděkování také všem těm, kteří se tam o vás příkladně starají, protože říkáte, že jste velmi spokojená. A nebudete zlobit, když tu písničku pošlu i těm dalším klientům, kteří jsou tam
2: vůbec,
0: s vámi.
2: Vůbec
0: tak je to
2: zlobila.
0: Super. Tak jo. Takže někdy zase nashledanou. Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: No a dnes slaví narozeniny i dlouholetá posluchačka paní Ivanka Bastlová z Drnovic. Pro ní následující. Naše milá babičko, k tvým dnešním 78. narozeninám ti přejeme hlavně to zdravíčko, ať si pořád tak veselá a splní se ti vše, co si přeješ. Máme tě moc rádi. Za celou rodinu blahopřejí vnučky Verča a Míša a pravnucí Kubíček a Ryčinek. Nějaká pěkná písnička i pro paní Boženku Šurínovou z Násedlovic ke krásným dnešním 70. narozeninám. Hlavně hodně zdraví, osobní pohody a radosti to přejí kamarádky Zdenka a Maruška. Tak písnička, to je jasné, ta také nechybí a je to lidová švadlenky.

No a takto vesele nám zahrála a zaspívala Veselka. A ještě přání písnička i pro paní Ludmilu Paděrovou z Jiřic u Miroslavy, která dnes slaví narozeniny. Hodně pevného zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let to přeje klub seniorů z Jiřic u Miroslavy. Pěkné přání si vyslechne i paní Marie Ševčíková z Lipovce. Milá maminko, milá babičko, k tvým dnešním 75. narozeninám ti z celého srdce přejeme pevné zdraví, životní pohodu a radost každého dne. Děkujeme za tvoji moudrost a laskavost, kterou kolem sebe šíříš. A tě provázejí láska a úcta všech, které máš ráda, a k tomu ochranu u panenky Marie. Tvoji manžel Antonín, syn a dcera s rodinami, vnuk Joška s rodinou, vnučky Martinka s přítelem Maruška a Michalka a pravnoučátka Julinka a Vilémek posílají babičce velkou pusu. K pěknému vinčování se připojují kamarádi Sochorovi z Rostání. A ještě tady mám studiový mail. Dobrý den, přeji všem. Dnes slaví 58. výročí svatby Marie a Jan Hochmanovi z Hodonína. Milá maminko, milá babičko, milý tatínku a milý dědečku, k vašemu krásnému výročí vám přejeme hlavně hodně zdraví, plnou náruč lásky a štěstí, pohodu a vždy dobrou náladu. Už dnes se těšíme na vaši diamantovou svatbu. Za všechno, co jste pro nás kdy udělali, ze srdce děkuji synové Radomil, Libor a Jan s rodinami. Tak a vypadá to, že to bylo úplně poslední přání. Zbývá tedy písnička Ej, košteru, košterečku.

dozněla písnička Jiřího Vrány a Marie Kolomazníkové, hrála Stříbrňanka. No a je 12 hodin 55 minut, polední část Moravy krásné země končí. No a pokud jste pravidelnými posluchači našeho vysílání, tak víte, že se dnes spolu setkáme ještě jednou a bude to krátce po 18. hodině. Pohodový den vám přeje Jiřina Ostrá. No a na závěr už zní prestižní Miroslava Surky mladšího podání Jadovňáků.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Ivan Trojan alias major Holina vyšetřuje vraždu úspěšného politika. Kriminální seriál Vraždy v kruhu. ČT2. Jejich láska zamíchá kartami celého starověkého světa. Hvězdně obsazený film Šalamoun a královna ze Sáby. A ČT Art uvede v premiéře balet na motivy příběhu Tisíce a jedné noci na hudbu Nikolaje Rimského-Korsakova Šeherezáda. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Povolební vyjednávání v Brně řídí vítězní lidovci, odmítli pouze hnutí ANO. Základní škola na náměstí 28. října v Tišnově čeká na posudek kvůli popraskané zdi v tělocvičně. Sněmovní rozpočtový výbor dnes projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. A odpoledne čekáme polojasno nebo skoro jasno a teploty do 16 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne, při jejich poslechu přeje David Hasman. Lidovci a starostové v Brně dnes pokračují v povolebních vyjednáváních. Na široké koalici se chtějí dohodnout se všemi zvolenými uskupeními, kromě hnutí ANO. Společně s ODS, TOP 09, Zelenými, Piráty a hnutím Za Lužánky by obsadili 44 z 55 křesel v zastupitelstvu. Primátorem se má stát lidovec Jakub Hruška, nynější starosta městské části Kohoutovice.
3: Společnými silami jsme hledali ty programové a personální záležitosti a budeme v tom pokračovat i nadále. To, co se dá říct, je významná shoda na řadě programových věcí a ten zbytek vám řekneme příště, protože to si ještě musíme odpracovat.
1: Tělocvična základní školy na náměstí 28. října v Tišnově zůstává kvůli prasklinám ve zdi uzavřená. Podle statika není stabilita budovy bezprostředně ohrožená. Vedení školy se ale rozhodlo tělocvičnu nevyužívat. Příčiny poškození zatím nezná.
4: Hodiny tělocviku teď tráví žáci buď v druhé tělocvičně, nebo venku. Je to tak potom, co ředitelka Radmila Zhořová rozhodla o uzavření tělocvičny s popraskanou zdí.
5: Kolegové školníci chtěli zavřít okna u horní tělocvičny, nepodařilo se jim to, a takže když se potom rozhlídli kolem sebe, objevili praskliny.
4: Další postup popisuje mluvčí města, které školu zřizuje, Kateřina Šikulová.
6: V současné době specialisté zjišťují příčiny poruchy budovy tělocvičny, no a musíme počkat na odborný posudek.
4: Zatím tak není jasné, kdy se budou moct děti do tělocvičny vrátit. Z Tišnova Alena Hysová, Český rozhlas.
1: S omezením v dopravě musí počítat řidiči a cestující na Prostějovsku. Kvůli ostrým střelbám ve vojenském újezdu Březina je od dneška do středy uzavřená silnice druhé třídy mezi obcemi Drahany a Žárovice. Uzavírka se týká také autobusové dopravy. Výlukové jízdní řády lidé najdou na webu integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Poslanci rozpočtového výboru dnes mají na programu návrh státního rozpočtu na příští rok. Měli by vydat doporučení pro úvodní kolo projednávání rozpočtu na plénu sněmovny. Vládní návrh počítá se schodkem 386 miliard korun. V prvním čtení budou poslanci schvalovat příjmy, výdaje a schodek rozpočtu. Ty potom už nebude možné měnit. Opozice rozpočet a hlavně výši deficitu kritizuje. Sněmovna by ho v prvním čtení měla začít projednávat 21. října.
2: Počasí.
1: Odpoledne na jihu Moravy čekáme polojasno nebo skoro jasno, během večera přibývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 13 až 16 stupňů. Vane slabý severní až severovýchodní vítr. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 z Brna do Vyškova jsou za sjezdem na Slavkov na 214. kilometru v levém pruhu silničáři. Je tam asi kilometrová kolona, zhruba zdržení na 5 minut. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno, od mikrofonu přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Kateřina Tučková.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj, Kateřino.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já si dovolím tykat, poněvadž se s Kateřinou známe osobně z natáčení filmu Gerty Schnierch a z divadla. Kdyby snad někdo nevěděl, Kateřina Tučková je spisovatelka, dramatička, publicistka, historička umění a kurátorka výstav. Je nositelkou cen Magnesia Litera, ceny Josefa Škvoreckého a český bestseller. V roce 2017 jí byla Ústavem pro studium totalitních režimů udělena cena za svobodu, demokracii a lidská práva. Její knihy se překládají do 22 jazyků. Je autorkou úspěšných románů Vyhnání Gerty Schnierch, Žitkovské bohyně a Bílá voda, za který získala státní cenu za literaturu. Její knihy se dočkaly divadelních adaptací i úspěšného filmového zpracování.
2: Tak to bylo kompletní, myslím.
1: Wow, je tam všechno.
2: Děkuju za hezké antré teda. Když to tak slyším, tak si říkám, že to už jsem teda jako pokročilého věku, myslím.
1: A, ne, a to tam vůbec zdaleka nemám všechno, Kateřino. Ty jsi vystudovaná historička umění a kurátorka. A mě zajímá, jak dlouhá a trnitá byla cesta k tomu, než se stala tím, kým seš dnes. To znamená, dalo by se říct, profesionální autorkou.
2: Mm-hmm. No, byla to cesta docela spletitá, protože ten jaksi stav, ve kterém jsem dneska, jsem se na počátku ani představovat nedokázala, protože stát se nebo představovat si kolem těch 20 let, že budu spisovatelkou, tak to bylo prostě v mém kontextu, ve kterém jsem žila, něco jak stát se, já nevím, kosmonautkou nebo něco prostě hrozně nedosažitelného. Takže jsem byla především čtenářka, opravdu ráda a od dětství jsem četla, tuhle radost jsme sdíleli v rodině. Pak jsem se rozhodla studovat po gymnáziu literaturu, protože čeština mě prostě bavila, víc tedy literatura než čeština, s tou jsem bojovala, takové zkoušky ze staroslovenštiny nebo historické mluvnici, to bylo dost peklo. No a protože jsem kulturu měla ráda obecně, tak k tomu přibyly ty dějiny umění. Ale vždycky jsem si potom říkala, že budu pracovat někde v tom umění. Kurátorka to byla taková opravdu vysněná meta, kurátorka současného výtvarného umění. Abych byla ve styku i se současnými umělci, což mě bavilo, zajímalo i proto, jaké to byly osobnosti, nejen vlastně díky tomu, co dělali, celý ten živý svět toho výtvarného umění mě velmi lákal, ale zároveň umístit se v nějakých muzeích, galeriích, to není úplně jednoduché. Absolventů historie umění je hodně, takže takový záložní plán byl, že budu učitelkou češtiny a dějin umění. No, nejdřív se stalo teda naštěstí to, že se nějak podařilo mi se jako dostat na tu současnou výtvarnou scénu. Seznámila jsem se s autory své generace a společně jsme udělali spoustu výstav a během toho jsem psala, začala publikovat a když jsem knihy začala vydávat a měla jsem to štěstí, že si našli i své čtenáře, tak pak jsem musela vlastně přemýšlet nad tím, jak to všechno skloubit a protože už to začalo překypovat čas jednoho člověka, tak jsem bohužel musela opustit právě tu drahu historičky umění a kurátorky a dnes se věnuju tedy opravdu jenom psaní a organizaci nějakých věcí. Ona i organizace jenom jako literárních výjezdů na festivaly a různá čtení jako zabírá dost času, takže všechno se to dá shrnout pod škatulku autorka, spisovatelka.
1: Ano, profesionální autorka, tak. Spisovatelka dneska už. Já než se dostanu k tvé první knize, u které se na chvilku zastavím, tak se chci zeptat, tobě prý dědeček dělal takovou malou knihovničku, vlastně ti přečítal a tím v tobě budoval ten vztah k tomu čtení a ke knihám obecně. A jaké byly tvoje oblíbené knížky a jaké máš oblíbené autory a knihy dnes?
2: My jsme měli prarodiče oba velké čtenáře, ale dědeček opravdu nám svým vnoučatům všem kupoval všechny knihy čtyřikrát, aby nás spravedlivě podělil, takže každému z nás budoval knihovničku sestávající z Foglarovek, potom i kreslených komiksů, Rychlých šípů, Májovky, Verneovky, dobrodružné knihy typu Zengriovky. Tak to bylo to, co jsme čítávali s dědečkem a potom taky společně vždycky na prázdninách s bratranci a sestrou, to byly dobrodružné večery. No a posléze, když už jsem si mohla vybírat sama, tak jsem přes nějaké jako období třeba těch dívčích románů, ale poměrně chytrých, tam si pamatuju na takové klíčové dílo od Lucy Maud Montgomeryové Anna ze Zeleného domu, které vypráví o jako sice takový jako romantický příběh o chudé dívce, ale jejíž cílem v 19. století bylo vzdělání a samostatnost, takže to jsem si začala poprvé uvědomovat třeba při čtení téhle knížky, že věci v tom ženském světě nebyly vždycky tak jako v uvázovkách jednoduché, oni nejsou jednoduché ani dnes, ale že ta cesta k tomu vzdělání samostatnosti a seberealizaci byla opravdu spletitá, takže bych to spíš dala tuhle knihu na počátek nějaké téme jako emancipační dráhy a zaměření na ta feministická témata. No a potom, když jsem začala literaturu vážněji jako nahlížet na gymnáziu a potom studovat na univerzitě, tak už jsem vlastně sahala po seriózních literárních dílech, klasiků, to bylo na gymnázium především, abych si udělala rozhled a pak ty moje preference sahaly nebo šly čím dál víc tím směrem historického románu nebo společenského románu, který píšu dnes.
1: Mm. Tvoje první knížka Montes Paniada vyšla v roce 2006 a mě by zajímalo, jak moc se liší od toho, co píšeš dnes a jestli, protože často mluvíš o tom, že s těma postavama ve svých knihách žiješ dlouhou dobu, tak jestli jsi žila i s Karin a jestli taky vychází z tebe ta postava původně. Protože se často bavíme často v těch rozhovorech se baví spíš o Gertě, o Bílé vodě a tak dále a mě zajímá právě tahle ta první knížka.
2: Mm-hmm. No, to je debit, který já dnes už téměř vůbec nezmiňuji, protože myslím, že to byl takový trenažér, na kterém jsem si na tomhle textu vyzkoušela to, že vůbec dokážu jako napsat nějaký jako dlouhý text, to možná, jestli to má 120-150 stránek, ale už je to rozsáhlejší novela, a že dokážu jako nějak uchopit postavy a samozřejmě se do nich promítalo to, co jsem v době univerzity žila, takže mezilidské vztahy, různé střety generací, zájmy tehdejší jako mládeže, ono to už je pár let, co to vyšlo. Takže to byl vlastně takový jako zkušební můj text, který měl svou důležitost v tom, že pokud by nevyšel, tak bych možná jako neměla tolik odvahy pustit se do nějakých závažnějších témat. To byl určitý jako doklad toho, nebo důkaz toho, že jsem schopná nějaký jako velký text uchopit a nějak to dovést do konce, projít si celým tím procesem od psaní textu přes editaci, přes korektury až k tomu vydání a prezentaci. No a potom, to už jsem vlastně byla na konci univerzity, jsem se tedy pustila do psaní Gerty Schnirch proto, protože jsem v tom kontextu taky žila. Já jsem se v Brně nastěhovala do míst, odkud byli brněnští Němci vyhnáni a tam najednou na mě začala promlouvat ta historie, která
1: ten
2: tam
1: stále Bronx.
2: Byla. Je to ten brněnský Bronx, která tam byla stále patrná a dodnes trochu je, ale dnes už je to tedy čtvrť, kde se staví nové domy a už člověk musí trochu pátrat, ale pořád to tam určitou patinu tady toho té poloviny 20. století válečných a poválečných let má.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková. Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno. Diváci budou moct shlédnout na České televizi. Co tě na té Gertě zasáhlo natolik, že jsi se rozhodla, že ten příběh zpracuješ, že s ním budeš nějakou dobu žít?
2: No, určitě mě na tom nejvíc zasáhlo to, že jsem se jako trochu lekla nebo vyděsila, jak to, že tady byly takovéhle příběhy, příběhy lidí ze smíšených rodin nebo německých Brňanů, kteří tady po generace žili s námi a najednou tedy to skončilo rokem 1945 a začala úplně jiná, velmi jako nepřátelská, nebo v 40. roky a potom další kapitola, ta poválečná po odsunu. Tak jak to, že vlastně o téhle genezi vůbec nic nevím, to mě tedy jako zaskočilo, protože historie umění a historie vůbec prostě byl můj obor, ale vysvětlení je vlastně jednoduché. Byla to ta vlastně moderní poválečná doba, o které se jako dost těžko vyučovalo v těch 90. letech ve škole, protože po změně režimu pořád ještě byla jakási obezřetnost, panovala obezřetnost o tom, jak vyučovat ty moderní dějiny. Takže tohle byla prostě kapitola, ke které jsme se na gymnáziu nedostali, do toho obecného přehledu, tedy odsud Němců prostě nepatřil a já jsem si ho takhle objevovala díky tomu, že jsem na něho narazila v místech, kam jsem se přestěhovala. Takže to bylo jako prvotní, že mě to opravdu nějak jako šokovalo, že to nevíme, ve společnosti o tom nemluvíme. No a potom ten příběh, který jsem při takovém prvním propátrávání těch reálí začala zjišťovat, nebo který jsem našla, byl příběh tedy česko-německé dívky ze smíšené rodiny, jak bylo pro Brno typické, a dívky, které bylo v době, kdy byla odsunuta zhruba tak jako mě, v době, kdy jsem se do těch míst nastěhovala, takže jsem ji vnímala jako nějakou svou
1: vrstevnici
2: tehdy, ale v té době už tedy, ale jo, jako představovala jsem si jako vrstevnici a navíc matku půlročního dítěte, takže ženu, která se ocitla v úplně jako obtížné situaci, samotnou matku s dítětem, takže obtížná situace už jenom bez toho politického a společenského kontextu, takže ta dvojí zátěž mě úplně fascinovala a nějak jsem prostě na ní začala myslet natolik, že jsem s ní pak žila ty 3 roky a neopouští mě vlastně dodnes.
1: Když si Gertu napsala a posledně, když vyšla, tak si čelila poměrně velkým nepřátelským reakcím. Psali ti věci, jako že seš zrádkyní národa a podobné nesmysly. Ale já mám pocit, že vlastně díky tobě a díky Gertě se daří české společnosti o tématu odsunu mnohem lépe komunikovat, diskutovat. Daří se nám vést nějaký dialog. Mám správný pocit, že se to sune dobrým směrem, nebo žiju v nějaký pražský malý mylný bublině?
2: No já myslím, že původně to byla bublina, která ale jako obrovsky narůstá.
1: Díky
2: že
1: tobě.
2: Myslím, no a díky dalším lidem, protože tady skutečně jako představitelé kultury, ať už jde o spisovatele, nesmíme zapomenout na Jaromíra 99 a Járu Rudiše, kteří udělali společně komiks a pak film Alois Nebel, který se té tematiky také dotýká, Radku Denemarkovou, prostě další řadu autorů, kteří se do toho tématu pouštěli literárně jako jedni z prvních a taky potom spoustu toho udělal film, pamatuju si na Habermanův mlýn, který měl podle mě jako velký dopad taky na širokou veřejnost, na filmové fanoušky a dokumenty a ono toho prostě postupem času v tom nejprve jako v nějakých jako historických debatách, politických debatách a v tom umění jako se objevuje tolik, že lidé té době začali rozumět jinak než prostě do toho roku 89, kdy to pojetí těch poválečných nebo válečných a poválečných let bylo jako velmi schematické a černobílé a hodil se prostě narrativ jako každý Němec špatný Němec a kolektivní vina byla neoddiskutovatelná, ale ve chvíli, kdy vlastně umění nabídlo jako vhled do jednotlivých příběhů, jednotlivých osob, do jejich prostě životních zákrut a nutností volby, tak se to najednou všechno skrz to umění stává mnohem plastičtější, lidé prostě chápou ty niance a najednou mám taky pocit, že jako kolektivní vina není věc, kterou by chtěli masy akceptovat, že prostě vědí, že jsou tady lidé, kteří se provinili, lidé, kteří neměli na těch válečných, na tom válečném konfliktu žádný podíl, takže na ně dopadla ta odplata neoprávněně. a že to dnes chápe mnohem víc lidí. Myslím, že dokladem toho byl i vlastně nedávný na jaře sudetoněmecký sjezd v Brně, kam přijeli tedy potomci našich někdejších krajanů nebo naši krajané a přišlo je přivítat obrovské množství lidí. Byli tam samozřejmě protestující, stále tady jsou lidé, ve kterých téma zbližování a nějaká nová kapitola našich společných dějin s těmi vysídlenými Němci vzbuzuje obavy, ale úplně je přečíslili vlastně lidé, kteří si přišli podívat na to, kdo to ti naši Němci vlastně jsou a měli chuť se prostě bavit a sdílet spolu jeden prostor a nějaké kulturní pořady a tak. Takže to byla taková jako vizitka toho, že se ty vztahy opravdu výrazně posunuly.
1: Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno a já se tě chci zeptat, jak se cítila poprvé, když si viděla svoji hrdinku na plátně? Svoji Gertu.
2: Aha.
1: Nebo jinou vlastně Gertu, jinou Gertu než tu, kterou si vysněla nebo napsala.
2: Mm-hmm. No, tomu už vlastně předcházela řada kroků, takže bylo to takové jako zjevení, když jsem to viděla na plátně, byl to důležitý moment, ale ten první důležitý moment třeba přišel ve chvíli, kdy jsem četla scénář a tam vlastně jsem mohla mít nějaké jako pochyby, nebo už jsem mohla se aspoň představovat, co z té knihy bude na plátně a jak to vlastně bude povyprávěno. A ve chvíli, kdy jsem četla scénář, tak jsem si říkala, jo, tak to funguje, i když z té knihy tam samozřejmě nemohlo přejít všechno, ten rozsah, je to dvoudílná série, ale rozsah stále jako filmu nemůže pojmout všechny epizodické příběhy, které se odehrály v té knize, ale ve scénáři to fungovalo. Bylo to intimnější, ale kompaktní, charaktery se tam víc vlastně jako profilovaly, něco přibylo, aby ty oslí můstky byly jednoznačnější, ale fungovalo to, takže vlastně na základě scénáře, který psal Tomáš Masišín s Ondřejem Gabrielem, na základě tedy toho, co když si udělala Alice Nellis, tak jsem si říkala, To bude dobrý. Hlavně jsem měla velkou důvěru v Tomáše Mašína, který s historickým materiálem má zkušenost a velmi citlivě to umí zpracovat. A takže jsem si říkala, mají to v rukou profíci, to musí nějak dopadnout.
1: On říkal, že když točil ten film Gerta Schnierch, tak psal vlastně milostný dopis té tvé knížce. Mm-hmm. To se mi moc líbilo tenkrát, když to
2: říkal. To je krásný, no, to měl krásný příměr.
1: Pojďme společně nahlédnout do tvé spisovatelské kuchyně. Kdy jsou pro tebe ideální podmínky psát? Kolik hodin denně píšeš a jsou dny, kdy to opravdu jako fakt nejde? A jak se ti kloubí tvoje práce s tím, že jsi dvojnásobná máma?
2: Já bych tak chtěla mít ideální podmínky, ale to prostě vlastně. Jeden čas jsem si je dokázala udělat, ale to bylo přesně v okamžiku, když jsem věděla, že už nemůžu utáhnout kurátorskou práci a zastavila jsem tedy organizaci výstav. Soustředila jsem se na dopsání Bílé vody a bylo to předtím, než jsem měla děti. Takže zažila jsem několik měsíců, kdy jsem si mohla udělat ideální podmínky, ale vlastně ty ideální podmínky jinak prostě, když se člověk žít normálním životem, tak udělat nejde. Prostě buď studium, nebo práce, nebo děti, taky výjezdy na akce. Vlastně to samotné psaní jako velmi narušují, protože než se vrátí z nějaké akce hlava, tak to taky trvá. Ten druhý den je většinou, prostě nejde jako si sednout k počítači, skoncentrovat se a začít. Takže moje ideální podmínky by byly vždycky jako několik nerušených dní úplně jenom za sebou, kdybych se do toho mohla ponořit a to bych určitě psala mnohem rychleji, než píšu teď, ale realita je prostě jiná, takže se snažím si najít třeba aspoň 6 hodin v tahu, abych měla čas se nějak uklidnit, naladit na nějaký moment, na kterém pracuji, přečíst, co se už mu předchází, číst taky k tomu nějaké texty, protože mě taky jako podstatnou část toho psaní trvá jako načíst si vlastně k tomu literaturu, o kterou se potom ten beletristický text opírá, takže když píšu třeba knihu 3 nebo 10 let, tak dobrou třetinu času z toho trvá nějaký výzkum a načítání, které potom vlastně pokračuje až úplně do posledního momentu, ale řekněme, že teprve ta poslední třetina je skutečně o tom koncentrovaném psaní a potom výměnou s redaktorkou a editaci, o editaci toho textu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková.
2: Ty jsi v předchozích rozhovorech mluvila o tom, že se neměla úplně jako dobrý vztah s tatínkem, že teď tatínek byl takový, jakoby, jak to říct, jako násilnický, trošku vlastně alkoholik, když to takhle řeknu.
3: Ano, to se neboj to takhle pojmenovávat. To já jsem si to dlouho jsem vlastně nevěděla, aha, jak to mám pojmenovat, ale když jsem mohla o tom mluvit v těch těmi faktickými termíny, tak mi to vlastně mnoho věcí zjednodušilo a pomohlo. Na rozdíl třeba od mé maminky, která dodnes není úplně stotu naši životní kapitolu zpracovat, ale tak to je přesně tak. Můj biologický otec bohužel byl násilník a alkoholik.
2: Proč se na to ptám? Protože mě zajímá, jakou spojitost ty vnímáš mezi tím, co jsi prožila vlastně s tatínkem a to, o čem píšeš teď. A druhá otázka je, jak osobně vnímáš téma přenosu rodinného traumatu? Protože já jsem tady měl předtím Tomáše Šepka, který vlastně mám pocit, že to je jeho takový životní poslání, že opravdu nechce to rodinný trauma přenést na svoje děti. Je možný ho plně zrehabilitovat?
3: Zrehabilitovat, myslíš mého otce, nebo vůbec
2: ten
3: jako
2: vztah, nebo to,
3: aby se uzdravit to trauma.
2: A, tak asi myslím, ano, uzdravit trauma a to, aby se vlastně to trauma neposílalo dál na ty další generace, na ty děti.
3: Jo. No, vlastně jsem tímhletím tématem žila desítky let. Gerta je toho taky důkazem, protože ona sama má teda se svým otcem velmi komplikovaný vztah. Pro ty, kteří neví, tak to nebudu spoilovat, to uvidí nebo si případně přečtou. Ale je to moje téma a myslím, že se to promítá i do dalších věcí, do dalších textů, nejen do Gerty. A zpracovat to, protože jsem právě si sama kladla otázku, jakého třeba já si budu hledat partnera, nebo jak se to prostě odrazí v mém životě a aby se to neodrazilo i v životech mých dětí. Zpracovat to mi trvalo řadu let a asi bych to ani nezvládla bez terapii. Myslím, že bych se prostě v tom mohla nějak sama utopit a ta pomoc, že jsem o tom mohla s někým otevřeně mluvit, protože o tom se těžko mluví i s těmi nejbližšími. Každý to nahlíží nějak jinak a to, co se dělo právě u nás během toho mého raného dětství do 6 zhruba půl let, jsme právě žili tady s mým biologickým otcem, tak celých těchhle tuhle jako část našeho společného života třeba každá z nás, moje máma, já i moje sestra, které toho všeho byli, jsme účastní, tak to vnímáme nějak jinak. Takže i mluvit o tom je vlastně trochu obtížné najít tu společnou perspektivu na události, které si každý pamatuje nějak jinak, vlastně nešlo. Takže mě potom velmi pomohlo, že jsem o tom mohla otevřeně mluvit s terapeutkou a taky jsem se vlastně díky tomu, že jsem nějaké věci pojmenovala, někam dál posunula, zjistila jsem si k tomu mnohem víc věcí. Vlastně mám pocit, že tady ten proces terapie mě obrovsky obohatil a taky mi tak otevřel oči vůči jiným lidem a jejich potížím. Takže myslím snad, doufám, že se mi podařilo tady to předávání tohohle našeho traumatu zastavit a doufám, že to moje děti vlastně vůbec ani nepocítí. Oni to vlastně nějak pocítí. Ono vlastně
2: se tomu zase úplně asi vyhnout, přesně, jako nelze úplně vyhnout.
3: Ono i to, když se teďka ptají vlastně na to, protože po mém biologickém otci, když jsme se od něho odstěhovali, tak maminka se vdala za muže tatínka, který mě vychoval a to je ten dědeček. Takže moje děti už jsou dostatečně vlastně velké na to, aby se začaly ptát, proč jsem se nikdy nemenovala jako tady ten náš dědeček, takže vlastně přicházíme k těm věcem, kdy jim budu muset vysvětlit něco z našeho teda rodinné, z naší rodinné minulosti, takže nějak se to promítne, ale doufám, že se to promítne nějak zdravě.
2: Já tuším, že ty teďkon něco píšeš, na něčem pracuješ, nemůžeš to ještě prozradit, to mi je jasný, ale určitě si nedáváš pauzu, můžeš aspoň prozradit, jestli na jaké téma to bude? Nebo taky nemůžeš prozrazovat? Nebo už si to někdy řekla?
3: No, ne, snažila jsem se o tom nemluvit, protože Bílou vodu jsem hodně diskutovala. Já jsem ji psala na 3x a pokaždé, když jsem se blížila k té jako cílové pásce.
2: Tak zahodila ten rukopis,
3: no, že? A mluvila jsem o tom a myslela jsem si, že už to mám, že už jako spěju k tomu závěru, tak se ukázalo, že jsem vlastně mluvila předčasně a měla jsem na sebe i takovou jakoby zlost, že jsem ze sebe vypouštěla to takové jako jak papiňák prostě, jak to v něm všechno jako kypí, jo, tak ono to potřeba, aby to v něm všechno prostě se dobře provařilo a rozložilo se správně ty chutě a tak. Takže jsem měla pak pocit, že ze sebe vypouštím tu páru, která je pořád potřebná, jako aby byla věnovaná jako dovnitř. Takže jsem si to trochu zakázala. No a pracuju na další knize. Jednu jsem tady odsunula, protože jsem měla pocit, že téma nedokážu uchopit beletristicky úplně dobře, takže teď pracuji na druhé a snad se tady, řekněme, za nějakou dobu ukáže, že o tom můžu mluvit. Ale o čem můžu mluvit, tak to je kniha, na které jsme pracovali teď s kolegy Standou Billerem a Michalem Konečným a je to kniha určená dětem a ta vyjde už teď na podzim, takže ta už je v takové fázi, že už se to snad nezastaví a nikde.
2: To jsou ta brněnská strašidla.
3: Ano, to jsou ta brněnská strašidla, kterých jsme díky historikovi Michalovi Konečnému objevili neuvěřitelné množství, takže Brno je prostě plné nějakých takovýchhle podivných a mytických a děsivých bytostí, až jsem sama koukala, co se tam v tom Brně jako dělo a zjevuje.
2: Moje poslední otázka zní, kde tě můžou posluchači a diváci potkat, vidět?
3: No já pravidelně jezdím na autorská čtení do knihoven. Teď nás tady čeká takový jako velmi nabitý říjen a velmi důležitý pro českou literaturu. My jsme vlastně po asi víc než 2 dekádách hlavními hosty Frankfurtského literárního festivalu, což je největší festival vůbec na světě a taky nejstarší. A skrze tady tu německou jazykovou skupinu se potom třeba překlady autorů, většinou těch, kteří teda tam hostují, rozšiřují zase do dalších jazyků, takže je to taková trampolína pro to, aby třeba českou literaturu zaznamenali a potom v překladech si přečetli i čtenáři v mnoha jiných státech a jazykových oblastech. A tam nás čeká všechny české autory, 11, tam asi 70 řada vystoupení a s tím se pak pojí také další turné po dalších třeba německých městech, takže podzim mám vlastně takhle hodně rozježděný a jsem sama velmi zvědavá, jak se vlastně tam čeští autoři představí, nebo jak se představíme.
2: Kateřino, já ti moc krát děkuju za to, že jsi našla čas a dorazila sem ke mně do studia. Moc krát díky.
3: Já moc děkuju za pozvání. Naschledanou.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Volby v Brně Židenicích vyhrálo uskupení Petr Kunc Hlas pro Židenice. Koalici vytvoří Slidovci a Starosty, jednají i s Piráty. Slnčáři opravují část průtahu Mikulovem. Úplná uzavírka se dotkne i hromadné dopravy. České ministerstvo zahraničí varuje před cestami do Saúdské Arábie. A počasí odpoledne čekáme polojasno nebo skoro jasno a teploty do 16 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré odpoledne. Brněnskou městskou část Židenice povede vítěz voleb uskupení dosavadního nezávislého starosty Petra Kunce spolu s Lidovci a Starosty. V 29 členém zastupitelstvu budou mít pohodlnou většinu 19 hlasů. Třetí možnou koaliční stranou by mohli být Piráti. Jejich lídrně Monika Lukášová-Spilková by měla vést nově vzniklý výbor pro národnostní menšiny. Hnutí ANO, které v Židenicích dosud mělo 2 z 5 místostarostů a jednoho radního, skončí v opozici. Potvrdil končící a zřejmě i budoucí nezávislý starosta Petr Kunc.
2: My jsme v podstatě domluveni. My už teďka ladíme personální obsazení a detaily a ještě teda se bavíme s těma pirátama, ale jinak my jsme už jako domluveni napevno. Ty hlavní gesce všechny zůstávají. Ono to v globále zůstane tak, jak je, jenom prostě ty posty potom ANO si rozdělíme mezi nás a Lidovce.
0: Kvůli opravám vozovky je od dneška uzavřená část průtahu Mikulovem. Tento týden budou dělníci opravovat úsek v ulicích Brněnská 22. dubna a Komenského a taky ulici Piaristů. Příští týden navážou v části Vídeňské ulice po křižovatku s Valtickou. Řidiči osobních aut i kamionů tudy neprojedou. Omezení se týká i hromadné dopravy. Pokračuje mluvčí města Jan Šmikmátor.
3: V ulici na Hradbách vznikne dočasná zastávka, která nahradí zastávku Mikulov u parku. Některé další zastávky budou po dobu výluky dočasně mimo provoz. Bude platit výlukový jízdní řád. Město o nich bude informovat v aktualitách na webu, prostřednictvím služby hlášení rozhlasu a na sociálních sítích.
0: České ministerstvo zahraničí doporučilo omezit cesty do Saúdské Arábie jen na nezbytné. Varovalo taky před návštěvami oblastí, které sousedí s Jemenem. Česká diplomacie tak reaguje na 2 víkendové útoky na letištích v saúdsko-arabském hlavním městě Riádu, které nepřežilo nejméně 14 lidí. Mezinárodní letiště v Riádu kvůli ostřelování zrušilo stovky letů. K jednomu z útoků se přihlásili jemenští Iránem podporovaní povstalci Husijové, kteří oblast ostřelují opakovaně. Na Sněžce se poprvé v letošní zimní sezóně vytvořila sněhová pokrývka. Podle meteorologů tam začalo sněžit už v neděli. Dnes v poledne se tam teplota pohybovala kolem nuly. První vločky se na nejvyšší České hoře objevily už koncem září. Sníh se ale tehdy neudržel. Loni se souvislá vrstva vytvořila o 10 dní dříve. Před 2 lety dokonce o měsíc dřív.
1: Počasí.
0: Odpoledne Jihomoravy čekáme polojasno nebo skoro jasno, během večera přibývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 13 až 16 stupňů. Vane slabý severní až severovýchodní vítr. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kolona vás zdrží na dálnici D1 u Brna. Ve směru z Vyškova do Brna jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu od kilometru 226 a ve směru z Brna na Vyškov je zúžení na 215. kilometru. Zdržíte se asi 10 minut. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré odpoledne a příjemné pondělí s datem 12.10.2026. U mikrofonu Českého rozhlasu Brno došlo k drobnému střídání. Po Davidu Hasmanovi se vám hlásí Borek Kapitánčik a otvíráme Dobré odpoledne s písničkami, které nestárnou, reportážemi, pozvánkou na výlet. Informacemi o počasí to už za chvíli s Petrem Hruškou z brněnské pobočky ČHMU. No a samozřejmostí bude i trefa, ve které i dnes mám připraveny pro našeho soutěžícího či pro naši soutěžící pěknou cenu. Za hodinku se znovu vraťte k vašim telefonům, ale od svých přijímačů neodcházejte. Jak říkával už filozof, jehož jméno vám jistě něco řekne, Friedrich Nietzsche, bez hudby by byl život chybou. No a právě proto začneme muzikou. Jak říkám, jsou to písničky, které nestárnou, které vám snad zpříjemní dnešní odpoledne. Svátek mají Marcelové a já jim jménem celé naší vysílací posádky gratuluju k jejich jmeninám. Jak se tak dívám na další události, které se pojí s datem 12. října, tak vidím jednu velmi důležitou událost, kterou bych rád zmínil. V tento den, ovšem v roce 1492, tři španělské karavely pod velením janovského mořeplavce Krištofa Kolumba přistály na ostrově, který Kolumbus nazval San Salvador. Námořníci netušili, že nestojí na pobřeží Indie, kam měli původně namířeno, ale že právě objevili dosud neznámý světadíl, později nazvaný Amerika. Přeju dobré odpoledne všem správně naladěným. Za chvíli o počasí s Petrem Hruškou, teď Miroš Birka.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Za pár chvíl bude čtvrt na tři. Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. A Brňáci a Brňačky si dnes, tedy dívám se na to i ze svého pohledu, užili několika variant toho, jak může vypadat obloha. Ranní krásné jasno je teď aspoň v centru Brna vystřídáno zataženou oblohou. Jak je tomu na dalších místech jižní Moravy, to už ví Petr Hruška, meteorolog brněnské pobočky ČHMU. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Jaké máme teploty a jaké máme vůbec počasí v jihomoravském regionu?
2: Ano, strieda sa nám slnko a mraky a keď v tejto chvíli tie mraky prevažujú a po jasnej oblohy je relatívne málo, viac slnečného svitu je na niektorých miestach na Znojemsku. Teploty sú väčšinou od 12 do 15 stupňov Celzia, tá teplota tiež kolísa podľa toho, či zrovna vykukuje slnko alebo je schované za mrakmi. Vo vyšších polohách chladnejšie okolo 10 stupňov Celzia, no a fúka nám väčšinou mierny sa. Severozápadný vietor.
1: Proměnlivá oblačnost nás bude provázet i odpoledními a večerními hodinami?
2: Ano, malo by to pokračovat podobně, žádné zrážky, ale nečakáme a večer se oblačnost potom většinou bude zmenšovat. Teploty, tak jako jsem spomínal, ještě můžu trochu kolísat, ale už žádné velké vzostupy nás nečakají, potom samozřejmě večer začne klesat.
1: I protože mě dnes čeká noční linka a budu tedy zvědavý na to, jestli mě bude provázet déšť při mém přesunu do studia, se ptám, jaká bude noc.
2: Zrážky žiadne nečakáme, ale čaká nás studená noc a ráno, pravdepodobne najstudenšie z tých najbližších dní. Minimá 4 až 1 stupen Celzia, na mnohých miestach prízemné mrazíky a v údoliach lokálne i tá štandardná teplota v 2 metroch nad zemským povrchom môže byť okolo nuly alebo mierne pod nulou. K tomu málo oblačnosti, len zo začiatku noci ešte môže byť niekde zväčšená oblačnosť, no a potom k ránu sa môžu vytvárať v údoliach a nížinách lokálne hmly, k tomu slabý vietor severných smerov.
1: Zítra je úterý 13. října. Pokud považujete za začátek dne až východ slunce, no tak začínáte zítra 10 minut po 7. hodině raní. Mluvím o středoevropském letním čase. Stále ještě zítřejší západ slunce v Brně v 18 hodin a 10 minut. A platit bude stupeň číslo 1 biometeorologické zátěže. Zátěž mírná. Jaké počasí bude zítra přes den?
2: Zajtra nás čaká celkom slnečné počasie, ráno a dopoludnia jasno, ale hlavne v nížinách a údoliach sa môžu vyskytovať lokálne hmly, prípadne nízka oblačnosť, no a v priebehu dňa potom postupne by malo byť skoro jasno alebo polojasno a neskôr večer čakáme od západu pribúdanie ďalšej oblačnosti, maximá 13 až 16 stupňov Celzia a vietor väčšinou slabý, severný až severovýchodný v priebehu dňa, hlavne vo východnej a severnej časti kraja, tam môže byť občas i mierny do 20 km za hodinu.
1: K tomu dodám, že zítra ráno a večer budou nepříznivé rozptylové podmínky, ale přes den dobré. No a protože jste ještě nezmínil při předpovědi pro dnešní odpoledne a zítřek žádné srážky, tak mě zajímá, jestli ve středu a ve čtvrtek srážky nastanou.
2: Môžu sa objaviť v stredu, tam cez nás bude postupovať taká slabá okluzná fronta, ktorá by mala nad Moravou byť hlavne v noci a ráno v stredu. To čakáme prevažne zamračenú oblohu a môže sa objavovať slabší občasný dážď, ale úhrnovo to budú nie príliš výrazné zrážky, väčšinou len 0 až 2 mm, takže to je skoro nič. No a potom v priebehu dňa zrážky postupne zase ustanú a prevažovať by mala oblačná obloha, minimá 6 až 2 v údoliach výnimočne až 0 stupňov, maximá 14 až 18 stupňov. Potom štvrtok tam už zase bez zrážok, počasie väčšinou oblačné až polojasné. Zo začiatku dňa sa tiež môžu vyskytovať lokálne hmly, minimá 6 až 2, stále sem tam prízemné mrazíky a maximá 14 až 18 stupňov. Tam, kde by sa náhodou dlhšie udržala hmla alebo nízka oblačnosť, tak o niečo chladnejšie, okolo 12 stupňov Celzia, vietor len slabý.
1: S informacemi o počasí a předpovědí počasí až do čtvrtka na jižní Moravě se přihlásil do vysílání Českého rozhlasu Brno Petr Hruška. Děkuji a zdravím do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Naslyšenou.
2: Děkujem, příjemný den prajem. Naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Hostem dopoledního vysílání 15. října bude herečka Zdena Herfortová. Povídat si s ní budu o ceně Thálie za celoživotní umělecké mistrovství. Jakou radost prožila při převzetí tohoto ocenění, které role byly pro ní ty nejnáročnější. A je pro herce důležitá vždy pečlivost při práci s textem? Chodí ona sama ráda do divadla koukat na ostatní spoluherce? O tom všem bude řeč ve čtvrtečním vysílání. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. A bývá zvykem, že vás v tento čas něco málo před půl třetí zvu na místa, kde by se vám mohlo líbit, na zajímavá místa, na místa, kde se třeba i něco nového naučíte. Tak já mám pro vás vlastně hned dvě pozvánky. Ta první, ta je na pozítřek, do Valtic, protože v zasedací místnosti městského úřadu ve Valticích se 14. října koná přednáška Petry Blaštíkové s názvem Životní cesta. Zakladatelka rodinného centra Paprsek v Lanžhotě tam bude mluvit o dobrovolnictví a cestování od Česka až po Amazonii. Pozítří začínají v 17 hodin a 30 minut. No a ta druhá pozvánka, ta je o trošku větší dálky. Ale na druhou stranu měl bych pro vás i něco, co vás na festival Signál dostane. Festival Signál, říkáte si, co to je? No je to přehlídka digitální a kreativní kultury, která už 13 let proměňuje Prahu v živou galerii současného umění. Dovolím se zopakovat, že jsou to vstupenky a festival, který se koná v Praze. Jeho program tvoří přední zahraniční i čeští umělci z oblasti light designu, vizuálního a digitálního umění, umělé inteligence i konceptuální tvorby. Tady bych si tipnul, že to bude možná jedna z možností pro zejména mladší ročníky, ale ať už mladší nebo starší, vězte, že jeden vstup pro dva, nebo chcete-li to jednu vstupenku pro dva, mám pro vás, tedy já ne, ale naše produkce právě teď. A když si o ní zavoláte a budete nejrychlejší, no tak ji máte a můžete se podívat, jak to tam bude vypadat. Tedy jak to bude vypadat na Signálu v Praze. Já znovu připomínám, že to je festival, který se koná v hlavním městě příští víkend. Více informací lze najít na webu signalfestival.com. No a telefon na naší produkci pro vás asi není žádným tajemstvím. Pro jistotu ale 726 46 51 51. Opakuju 726 46 51 51 a buďte hodně rychlí. Chcete-li už příští víkend na Signál? Takže můžete volat. Já ještě dodám jednu věc. Jediná ingredience by nestačila, ale jedné ingredience je v dnešním Edově zvonku, který je před námi o špetku víc než jindy. Ale když mohl Matonoha ve Stardance, no tak proč by i Eda Štatlař nemohl přidat o něco víc Hantecu?
1: Edův zvonek.
2: Jedno tak před barákem na Vínskách zašlajfuje Karizóna se švestkama a vyhoupne z něj Hemon a staré Doda. Z barclů se vyšolichá zralá koňadra a háže tázanec, co se sfachčilo. O, paní, já vám vezu vašeho manželo. Ztratil se v Augecu.
3: Prosím tě, jak ses mohl ztratit, Milane? Chodíš tam přece už 30 jařín.
2: Staré Havran se k Havaji nakloní, tak aby to Hemon neslyšel, a ševelí. Jituno, já jsem si vlastně nestratil. Já jsem byl u Ondané a nestělo se mě dom po svech.
0: Zaměstnancům na základní škole 28. října v Tišnově se před pár dny nedařilo zavřít okna tělocvičny a teď tam nikdo nesmí. Ukázalo se totiž, že ve zdi jsou praskliny. V reportáži, kterou už pro vás chystáme, prozradíme podrobnosti. Jen pár minut.
1: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
4: I've never seen you looking so lovely as you did tonight.

0: Přeju dobré odpoledne vám, kteří si užíváte těch krás podzimu a zároveň u toho posloucháte naše vysílání. Tady Borek Kapitánček a zvu vás do Tišnova. No, zvu. Děti ze základní školy na náměstí 28. října v Tišnově teď tráví víc hodin tělocviku venku. Jednu ze dvou tělocvičen totiž nesmí využívat kvůli prasklinám, které se objevily na zdi. O dalším postupu a případných opravách rozhodne vedení školy ve spolupráci s městem na základě odborných posudků. Praskliny se objevují i na dalších místech v okolí. Někteří místní to přikládají dlouhodobému suchu.
1: Zatímco v jedné z tělocvičen školy v centru Tišnova se ozývá křik a dupot, tu druhou nechala ředitelka Radmila Zhořová zavřít a zvenčí obehnat červeno-bílou páskou. Na její zdi se rýsují praskliny a jedno okno zůstává pootevřené.
2: Kolegové školníci chtěli zavřít okna u horní tělocvičny, nepodařilo se jim to, a takže když se potom rozhlídli kolem sebe, objevili praskliny na zdi. Šli se podívat zvenku a objevili i praskliny vlastně dole na zdi, i vlastně v gabřinci.
1: Vedení školy situaci řeší s městským úřadem v Tišnově, potvrzuje jeho mluvčí Kateřina Šikulová.
3: Na místo byl i hned teda zavolán odborný statik, který konstatoval, že nehrozí bezprostřední ohrožení stability tělocvičny. V současné době specialisté zjišťují příčiny poruchy budovy tělocvičny, no a musíme počkat na odborný posudek.
1: Praskliny na zdech si všimla i spolumajitelka rodinného domu naproti základní škole Zuzana Brzobohatá.
4: Právě nás překvapilo, jak to bylo velice rychle, protože na konci července byla nově vymalovaná lékárna a vlastně na to upozornil pan lékárník, že najednou se objevily praskliny a bylo to během měsíce. Tam jsme během týdne to opravili a zamalovali. Ty venkovní praskliny jsme nechali, aby jsme je dál mohli pozorovat. Nicméně podle mého takového laického názoru dochází ještě k dalším novým a novým prasklinkám.
1: Dům nechá rodina prohlédnout statikem. Jiní vlastníci zase objevili na zahradě domu nedaleko školy posuny půdy, které poškodily sklep. Místní i mluvčí radnice Kateřina Šikulová připouští, že na praskliny na domech jsou v Tišnově zvyklí.
3: Tušíme o tom, že někde nějaké domy jsou popraskané, nicméně obecně se dá říct, že Tišnov je na jílovém podloží, které nějakým způsobem pracuje.
1: Hromadně se lidé na úřad kvůli popraskaným fasádám nebo zdím neobracejí. Z Tišnova Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Asi to v těchto podzimních dnech ke koupání nebude, ale i k rybníku vás v dnešním turistickém typu vezme Hana Varmužová z Klubu českých turistů. Už za pár chvil v dobrém odpoledni.
5: Rozhlas Brno.

0: Dobré odpoledne, milí přátelé, vítám vás při poslechu Českého rozhlasu Brno, který pro vás opět na obvyklém místě má připravenou pozvánku na výlet. Nejvíc práce na té pozvánce odvedla Hana Varmužová. Vítám ji u mikrofonu, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Cílem našeho putování bude tentokrát Jasenice, jak jste říkala, že?
1: Ano.
0: A odkud tedy vyjdeme?
1: My jsme přijeli vlakem do Náměště nad Oslavou a autobusem jsme se dostali až do Jasenice. Je to taková půvabná vesnice v údolí říčky Jasenky a nás tam zlákal kostel. Několikrát jsem jela okolo a ten kostel působí jako velmi starým dojmem. Tak jsme se domluvili a udělali jsme tam s turisty výlet. A protože jsme se chtěli podívat i do kostela, tak jsme oslovili jinošovského pana faráře a ten nám zařídil to, že jsme mohli i dovnitř a dal nám ještě několik dobrých rad, tak na základě jeho rad jsme navštívili v Jasenici i kapli svaté Máří Magdalény. Ta stojí za potokem Jasenka uprostřed návsi a je to stavbička ze 13. století. Je to moc hezká obílená stavba, má šindelovou střechu. U hlavního vchodu nad hlavním vchodem je obraz svaté Máří Magdalény a pak je tam takového něco přistavěného, což kdyby jsme nevěděli, věděli od pana faráře, že je to venkovní kazatelna, tak bychom velmi dumali o tom, k čemu tato stavbička slouží. Když jsme se otočili, tak za našimi zády byla velká kamenná zeď a to my už jsme věděli, že je to pozůstatek tvrze, která tady stávala v 16. století. My jsme pak ale už stoupali ke kostelu. Ten kostel je postavený na stráni nad vesnicí a pan farář mi vyprávěl, že se traduje, že ta vesnice původně měla stát asi na tom místě okolo kostela, ale protože je tam taková pláň a hodně tam fouká, tak domorodci si pak domy raději postavili pod strání, aby jim vítr nebral střechy. Kostel pochází ze stejné doby jako kaple, to znamená někdy z poloviny 13. století, má taky románské základy, presbytář má klenutý strop, loď má potom plochý strop, dřevěný. I z dálky působí ten kostel velmi zajímavě. Je obklopený hřbitůvkem a my jsme potom ale pokračovali na turistický výlet. Šli jsme takovou lipovou, nemůžu říct alejí, spíš stromořadím k vyhlídkovému místu, kde jsme se pokochali pohledem do krajiny. Mimochodem ta krajina je tady taková mírně zvlněná, cesty jsou lemované ovocnými stromy. No a my jsme potom podle mapy v mobilu pokračovali dál, protože jsme chtěli navštívit jezevčí jeskyni, což je jeskyně, kam se dá vstoupit, ale od 1. října je uzavřená, protože je to i hnízdiště netopíru, my jsme to stihli. Méně odvážní, kteří nechtěli jít dovnitř, tak mezi tím obdivovali sochu mamuta, protože na nedaleké louce bývá v létě tábor, tak děcka tam udělali krásného takového mamuta a k této jeskyni vede cesta mírně do kopečka a je lemována kamennou zítkou a na té kamenné zítce jsme si všimli kamenů, které měly takový zvláštní reliéf. Dočetli jsme se, že je to lištová výzdoba a že je to vlastně vysrážený kalcit, který se rozpouští jinak než ta okolní hornina a vypadá to, jak kdyby přes ten kámen pořád vedly šlahouny nějakých kořenů a bylo to moc pěkné. No a my jsme potom pokračovali do kopečka, šli jsme kolem včelí, šli jsme kolem krásného sroubku malého, no a najednou cesta skončila. Začínala kopřivovo-ostružinová džungle, ale úspěšně jsme to překonali a došli jsme až do obce, která se jmenuje Jindřichov a tady jsme se potom připojili na červenou turistickou značku a to je, říká se tomu Klusácká alej, široká krásná cesta lesem. Cestou jsme ještě minuli pomník posledního vlka. O to místo se stará občanské sdružení Bělizna, takže udržované krásné lavy a naším cílem byl rybník Bělizna. Tam se někteří otužilci ještě vykoupali. No a potom se můžete rozhodnout, jestli půjdete na autobus do Jinošova, což jsou ještě 3 kilometry, anebo kilometr na zastávku u Hájenky a zpátky do Náměště.
0: Musel to být krásný výlet. Děkuji za návštěvu ve studiu a těším se na příští turistický tip. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na

0: telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Už se těšíte na zimu?
4: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
3: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
4: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
3: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Region Morau.at.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Zavřený pisárecký tunel v Brně komplikuje provoz. Omezení potrvá 40 dní. Ne všichni neúspěšní kandidáti do Senátu za Znojemsko hodlají podpořit v druhém kole některého z postupujících soupeřů. Maximální povolné ceny pohonných hmot zítra vzrostou. A zítra čekáme jasno nebo polojasno a teploty do 16 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno. Vás vítá David Hasman. Uzavírka pisáreckého tunelu v Brně způsobuje velké dopravní komplikace. Silničáři ho dnes zavřeli na 40 dní kvůli opravě technologií a zabezpečení. Řidiči ve špičce stáli v dlouhých kolonách, stejně jako vozy městské hromadné dopravy. Zejména v Kohoutovicích, Novém Lískovci a Bohunicích nabrali zpoždění až 40 minut, popisuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
2: Snažili jsme se po celou dobu alespoň udržet interval mezi spoji, doplňovali jsme je záložními autobusy a také jsme požádali o součinnost policii České republiky na těch nejvytíženějších křižovatkách, aby zde řídili dopravu a pomohli našim spojům projet.
0: Policie oznámila, že pro zmírnění dopadů uzavírky nechá upravit časové intervaly světelných křižovatek v pisárkách. Neúspěšní kandidáti do Senátu za Znojemsko řeší, koho podpoří v druhém kole. Postoupili do něj současný senátor Tomáš Třetina z TOP 09, který v prvním kole získal přes 35% hlasů. Jeho soupeřem se stal druhý Jiří Kyněra z ANO s více než 22%. Druhé kolo bude v pátek a v sobotu.
3: Bohumila Beranová z Hnutí Hlas regionů se postaví za Tomáše Třetinu.
4: Protože jsem podepsala deklaraci 27/27 společně za Senát. A tahle deklarace, to je iniciativa spolku Milion chvilek pro demokracii.
3: Naopak nezávislý Jindřich Růžička nechce podpořit žádného protikandidáta s ohledem na lidi, kteří volili jeho.
5: Tím, že bych já někoho veřejně podpořil, tak bych vlastně dehonestoval tu jejich podporu, kterou mě dali.
3: Pavel Černý z Přísahy o podpoře vyjednává a Petra Rédová-Fajmonová se k tématu plánuje vyjádřit na svých sociálních sítích. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních komunálních voleb. Ve sbírce zákonů je zveřejní pravděpodobně zítra. Současně tam vyjdou i jména 5 senátorů zvolených už v prvním kole. Od středy pak bude možné požádat soud o přezkoumání. Lidé na to budou mít 10 dní. Stížnosti na obecní volby budou řešit krajské soudy. Těmi na senátní volby se bude zabývat Nejvyšší správní soud. Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou. Informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty zdraží oproti dnešku o 69 haléřů na 48 korun a 36 haléřů za litr. Benzín budou moc čerpací stanice prodávat maximálně za 46 korun a 85 haléřů za litr. Tedy o 37 haléřů víc než dnes. Vláda ceny pohonných hmot reguluje od října. Opatření má platit do konce měsíce.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku jasno, během dne až polojasno, později večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 13 až 16 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz na dálnici D1 na kilometru 200 ve směru na Prahu. Srazila se tam dvě osobní vozidla, místem s opatrností projedete. A opatrně taky v Kuřimi v Legionářské ulici. Srazila se tam dvě osobní vozidla, i tady s opatrností projedete. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Něco málo po 15. hodině vás vítám při poslechu Českého rozhlasu Brno. A protože už od Davida Hasmana z čerstvých zpráv a možná, že i z vlastní zkušenosti víte, že uzavírka pisáreckého tunelu v Brně způsobuje velké dopravní komplikace, tak třeba i těm do Brna přijíždějícím říkám, že to není jediné místo, kde se asi zdržíte a kde jsou komplikace jako takové. No zrovna se dívám na to, co všechno vede k tomu, aby byly přeloženy třeba některé tramvajové zastávky. Dočasně je přeložena zastávka značka pionýrská ve směru Královo pole. To protože Lidická je směrem do centra v jednom pruhu uzavřená, už tam vlastně nejde zaparkovat a dokonce i tramvajová doprava je svedena pouze do jednoho směru tou výhybkou. No pracuje se tam na kolejovém svršku, tak vězte, že na Lidické si těch problémů asi taky užijete. Ale já vám chtěl vlastně původně popřát bezproblémový poslech, tedy nekomplikovaný, nerušený poslech našeho dobrého odpoledne. A to třeba i proto, abyste si za chvíli zaspívali s Ivetou Bartošovou a Petrem Sepešim, anebo s Rodem Stewartem, umíte-li anglicky. Písničky, které nestárnou, jsou nedílnou součástí dobrého odpoledne, stejně jako naše telefonická trefa. Do téhle soutěže vás dnes opravdu velmi rád volám a vyzývám, tedy jste-li soutěživý, protože tady mám ještě jednu dvoudenní vstupenku na nadcházející víkend na brněnský Maker Fair Brno, tedy ten celosvětový projekt, ta výstava pro všechny kutily a technologické nadšence, který se bude konat právě o nastávající sobotě a neděli. Víte, co můžete mít za dvě správné odpovědi, ale jaké budou otázky? No tak na to budete mít přímý vliv vy na telefonu 726 46 5200 už za malou chvíli. Vybírat totiž budete z otázkových témat Brno, postavy z operet, vynálezci objevitelé a evropští panovníci. Volejte za chvíli.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tohle byl jeden z vlastně nejvýraznějších úspěchů Roda Stewarta na jeho solové dráze, i když on jich měl víc, včetně Sailing a podobných hitů, které vám nabízíme jako písničky, které nestárnou. Mimochodem bylo to někdy na podzim roku 1975, kdy Rod Stewart naposledy účinkoval jako součást kapely Faces. Ale to si nechme na někdy jindy, teď je čas naší telefonické trefy. Soutěže, do níž se teď dovolal náš posluchač Jiří. Jiří, přeju vám dobré odpoledne.
1: Dobrý den, z Pístovic.
0: Z Pístovic, Račice Pístovice, to mě, ano.
1: Ano, správně, krásná to vesnička.
0: Já jsem tudy, myslím, i projížděl, ale nezastavil jsem, takže mám ještě jeden rest,
1: škoda.
0: Který musím doplnit. Ale Jiří, vy byste se klidně mohl o víkendu zastavit v Brně, protože před námi je trefa a odměnou za dvě správné odpovědi v ní vás čeká dvoudenní vstupenka pro dospělého na víkendový program Maker Faire, tedy toho festivalu, který je součástí celosvětové sítě festivalů oslavujících kreativitu, inovace a technologie. Já se přiznám, že fyzicky tady vstupenky nemáme, ale jsme ve spojení s brněnským výstavištěm a když se vám povedou dvě správné odpovědi, no tak na služebním vchodu brněnských veletrhů a výstav v termínu konání akce můžete tu vstupenku vyzvednout jenom proti svému jménu. Takže jste-li připraven, dávám vám možnost, tak jako každému v trefě, vybrat si dvě ze čtyř témat. Brno, postavy z operet, vynálezci objevitelé a evropští panovníci.
1: Ready.
0: No, takže která dvě témata vybíráte?
1: Brno a vynálezci třeba.
0: Jako správný kutil, předpokládám, máte-li zájem o vstupenky na Maker Faire, jste vybral správně vynálezce objevitele. No a samozřejmě i tu brněnskou otázku mám připravenu, včetně tří možných variant odpovědí, které vám taky řeknu. Takže spouštíme minutu a připomínám, že cokoliv odezní v minutě, beru cokoliv překročí, tedy vaše odpověď, tu minutu, to už bohužel nebudu moct započítat. Ale to vy asi víte. Jsme-li připraveni, můžeme začít oba dva. Ano?
1: Ano.
0: Takzvaný mural, tedy velkoplošnou malbu na zdi jednoho brněnského domu, mural Libora Vojkůvky, to jméno vám asi něco řekne, že? Lze najít v Brně kde? Na ulici Měnínské, Kounicově nebo na Biskupské? Velká nástěná malba Libora Vojkůvky. S těmi, někdo by řekl, naivními malba, jsou naivní malbou. Měnínská, Kounicova, Biskupská.
1: No, Biskupská.
0: Říkáte Biskupská.
1: Ano.
0: A teď k vynálezcům. Kdo si v roce 1794 nechal patentovat kuličkové ložisko? Slovák Aurel Stodola? Nebo Maďar László Marbelius, nebo Velšan Filip Vaughan. Stačí, když řeknete Slovák, Maďar nebo Velšan.
1: Slovák.
0: Říkáte Slovák Aurel Stodola. Minuta ano. Ještě neskončila. Můžete ještě pozměnit své odpovědi, ale je to na vás. Až zazvoní, tak už ne. To se právě stalo a je škoda, že jste to neudělal, protože když to vezmu odzadu, kuličkové ložisko si v roce 1794 nechal patentovat Velšan Filip Vaughan, Psánova, Vaughan, a ten mural s obrazem Libora Vojkůvky, tu velkoplošnou malbu, najdete na Měnínské. A já si pamatuju, že tam dřív bývala velkoplošná reklama na Piešťany. Ta postava, která láme tu berlu. No, ale to už je taky nějakých 50 let. Bohužel, Jiří.
1: No, já věděl, že to bude těžké. Bylo, ale to nevadí.
0: Teď mě určitě budete chtít vrátit svůj neúspěch vlastní otázkou ze všeobecných vědomostí. Jsem s ní.
1: Dobře. Která říčka protéká Račicemi Pístovicemi?
0: Která říčka protéká? Tak když jsem se tam nezastavil, tak to těžko můžu vědět. Máte možnosti, ze kterých bych si vybral?
1: Lítava, Sázava, Rakovec.
0: Už jsou to Račice, tak Rakovec. Že jo?
1: Ano, přesně tak.
0: Výborně. Sice jsem nic nevyhrál, ale aspoň mám ten hezký pocit, že jsem něco trefil. Ne, že bych to věděl, ale trefil jsem to. Jiří, třeba zítra to můžete zkusit znovu. Ta vstupenka na dva dny pro dospělého tady bude znovu připravena v trefě. Mějte se hezky a naslyšenou. Naslyšenou. Teď je 15 hodin a 18 minut. Naše dobré odpoledne. Za malou chvíli bude rádo a když bude moci přivítat našeho regionálního stopaře. Zatím čekáme na spojení, ale já aspoň stihnu říct, že náš regionální stopař Vojtěch Halaš dál brázdí Jihomoravský kraj. No a ve svém seriálu si klade za cíl poznat a představit nám jeho obce. Račice jsme teď částečně poznali, díky našemu soutěžícímu. A kamže se vydáme za chvíli? Ještě chvilku to nechám zakryto rouškou tajemství. Ale za chvilku uslyšíte.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Ve středu 14. října bude hostem poradny pro zdraví urogynekoložka Martina Šipulová a povídat si budeme o problémech spojených s pánevním dnem. Jak se projevuje pokles orgánů v této oblasti? Mohou bolesti zad souviset s oslabením pánevního dna? A kdy pomůže cvičení a kdy je nutná operace? To vše probereme s naším hostem a prostor bude i pro vaše dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Brno, písnička.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. Stopař. Živě přímo z terénu. A když už tedy jsme na jižní Moravě, tak ji musíme taky poznat. Já už říkal, že náš regionální stopař Vojtěch Halaš dál brázdí náš krásný jihomoravský kraj a ve svém seriálu si klade za cíl poznat a představit nám jeho obce. My jsme de facto před chvílí byli i v Račicích Pístovicích s naším soutěžícím v trefě, ale teď je to trošku jiný cíl, kam se ubírají moje zraky. Vojto, tak zaprvé dobré odpoledne.
1: Ahoj, Marku, hezké odpoledne.
0: Ty jsi dnes zavítal do obce Ruprechtov, ležící kousek od Vyškova. Já tady mám Ruprechtov spojený hlavně s tím větrným mlýnem, ale řekni sám, kam ses v Ruprechtově stihl podívat.
1: Ano, díval jsem se mimochodem teďka na mapu, že Račice jsou odsud asi několik kilometrů, pouze dvě vesnice dál. Mm-hmm. No ale já jsem byl teda v Ruprechtově dneska, no a ten nabízí kromě mlýna několik dalších zajímavých míst, které připomínají jak život zdejších obyvatel v minulosti, tak i tu současnost. Jedním z nich je teda, jak už si zmínil, ten historický mlýn s unikátní hladajovou turbínou, který je zároveň kulturní památkou. Ale další a méně známou památkou je také původní bílomodrá chalupa s doškovou střechou, která leží uprostřed obce. Je to historický dům, který prošel nedávno rekonstrukcí. V minulosti do něj totiž zatékalo střechou a jeho stav nebyl vůbec dobrý, ale po těch opravách se na konci srpna znovu otevřel veřejnosti a příležitostně slouží také jako malé muzeum. A návštěvníkům přibližuje, jak se v Ruprechtově dříve žilo, bydlelo a jak vůbec vypadalo tradiční venkovské obydlí. Přímo naproti té chalupy stojí také budova bývalé školy, kam jsem se podíval, a vedle ní zvonice, která je podle místních podkladů nejstarší budovou tady v obci. Pochází z roku 1755. Ale obec nežije jen minulosti, jak jsem říkal. Jak jsem zjistil od místních, jsou spokojení s tím, že jim tu slouží dobrá vybavenost. Je tu obchod, restaurace, pošta, i mateřská škola nebo knihovna. A navíc pro sportovní využití mají k dispozici převážně asi, předpokládám, že mladší pump track, na který jsem se byl také podívat a mít tu kolo, tak se na něm rád projedu.
0: No tak ono, i některé brněnské ulice připomínají pump track a silnice, vůbec o tom nemluvím. Ale ty jsi v Ruprechtově, já nebudu odvádět pozornost a zeptám se, jaké jsou v Ruprechtově spolky a jaké akce se tam pořádají.
1: Tak aktivních je tady několik místních spolků, například Sokol pořádá cvičení pro různé věkové kategorie a nabízí například také stolní tenis nebo nohejbal. Také hasiči se podílejí na pořádání kulturních akcí, převážně na hřišti, ale v obci působí také včelaři a zahrádkáři. No a co se týče těch kulturních nebo společenských akcí, konají se tu tradiční hody, letos je teda rozšířili přímo na svatováclavské slavnosti, jejichž program zahrnoval korejovaný průvod s besedou i třeba jarmark. No a během roku se koná také ples, dětský karneval nebo letní kino. A o masopustu se tady stará místní spolek zná názvem Ruprechtovský babinec.
0: To je hezký název. Ale Vojto, abych nezdržoval, na závěr, co ti osud určil a do jaké obce se tedy podíváš příští týden?
1: Podívám se do obce Úsobrno, která leží nedaleko Boskovice. Ten název mě vždycky fascinoval.
0: Mě taky.
1: Takže doufám, že se dopátrám toho, proč tomu tak je, a už teď se tam těším a rád se o tom, nejenom o tom názvu, ale o celé obci něco nového dozvím.
0: Tak v Úsobrnu už zřejmě začnou bílit fasády a zametat, protože tam příští týden dorazí náš regionální stopař. To byl on, Vojta Halaš. Dnes strávil den v obci Ruprechtov. Vojto, děkujeme. Naslyšenou.
1: Díky, hezký den a naslyšenou. Regionální stopař.
0: Zajímavosti z našeho kraje. Za pár vteřin bude 15:30, ale ještě pořád je tu dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno. A voda, to je velké téma. Polovina českých firem se obává nedostatku vody. Ukázal to průzkum Svazu průmyslu a dopravy, kterého se na přelomu srpna a září zúčastnilo přes 100 firem. Jak se snaží firmy investovat do úspor vody? A co by potřebovali od státu? To vám v našem dobrém odpoledni řekneme už za pár chvil. Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Austrálka Kylie Minogue i I Should Be So Lucky na vlně Českého rozhlasu Brno. Velký hit závěru 80. let. Možná si pamatujete podobně jako já, jako singlovou novinku, ale to téma, které jsem před malou chvilkou naťukl, je úplně jiného charakteru, z úplně jiného kadlubu, dalo by se říct. Víte, že vody, té sladké, teď mluvím o sladké vodě, je na světě přibližně 2,5 až 3% z celkového množství veškeré vody na Zemi. Měli bychom si ji vážit. Běžná spotřeba, chlazení, ale také čištění a další využití. Vodu využívají firmy k různým účelům a proto mají problém, pokud výrazně zdraží, anebo jí není dost. Jak ukázal průzkum Svazu průmyslu a dopravy, polovina českých firm se obává, že v budoucnu nebude mít dostatek vody. Průzkumu se na přelomu srpna a září zúčastnilo přes 100 společností, zejména ze strojírenství a zpracovatelského průmyslu.
1: Za posledních 20 let byly některé roky, kdy byl opravdu nedostatek vody a byli jsme na hranici, kde už hrozilo, že by třeba odběry byly omezeny.
2: Popisuje Roman Mamula z Asociace českého papírenského průmyslu. Podle průzkumu Svazu průmyslu a dopravy sice nedostatek vody zaznamenalo jen 5% firem, zejména z povodí Odry a Moravy, zároveň ale výrazně víc se jich obává tohoto rizika do budoucna, říká za svaz Pavlína Žáková.
3: Polovina firem se bojí, že by vody mohl být v budoucnu nedostatek, ale zároveň ten hlavní dopad toho nedostatku vody očekávají v podobě tedy zvyšování ceny vody.
2: Polovině firem už náklady na vodu za posledních 5 let vzrostly. Vodné a stočné podle Českého statistického úřadu naposledy v srpnu meziročně zdražilo o skoro 4%. Podle dat nadace Pravda o vodě, která vychází z ceníku vodárenských společností, je teď průměrná cena vodného a stočného 100 až 160 korun za metr krychlový. Podle Pavlíny Žákové je sice samotný odběr vody vcelku zanedbatelným nákladem pro firmy. Podle ní je ale potřeba započítat i její další využití.
3: Na úpravu čerpání vody, ohřev vody, její chlazení, čištění odpadních vod a tak dále. Takže i u té vody se můžete dostat v případě konkrétních podniků na 5 až 10% provozních nákladů, podobně jako u energie.
2: Čtvrtina firm podle průzkumu nemůže bez vody udržet provoz. Zásadní je hlavně pro energetiku, hutnictví, ale taky pro chemický průmysl nebo potravinářství. I proto firmy investují do úspor. Podle Žákové je dnes běžné monitorování spotřeby, recyklace nebo zachytávání dešťové vody. Na tato opatření můžou získat podporu od Ministerstva průmyslu a obchodu. Rezort takto od roku 2022 vyčlenil skoro 1 miliardu korun a víc než třetinu projektů už proplatil, říká mluvčí ministerstva Tadeáš Provazník.
4: Podpořené projekty pocházejí z různých odvětví, nejčastěji z průmyslu a výroby a provozů s významnou spotřebou vody. Zastoupeny jsou například potravinářství, nápojový průmysl, textilní, chemický a kovozpracující průmysl, papírenství, výroba stavebních materiálů nebo strojírenství.
2: Kromě těchto opatření firmy od státu očekávají taky budování a propojování vodárenských soustav. Ministerstvo zemědělství například v letech 2016 až 2025 podpořilo výstavbu 103 rybníků a bude v tom pokračovat. Zároveň jsou v plánu nové vodní nádrže. První mají být hotové na konci roku 2033, Nové Heřminovy v Moravskoslezském kraji. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Já se teď na malou chvilku vrátím a souviset s tím předchozím tématem to bude k tomu, co jste slyšeli v předpovědi počasí od Petra Hrušky v úvodu dobrého odpoledne. V noci na zítřek už nás na mnoha místech jižní Moravy čekají četné přízemní mrazíky. A říkám to proto, protože v té předchozí reportáži bylo zmíněno i zachytávání dešťové vody. Já vím, že to je takový spíš specifický subjektivní pohled na tuhle problematiku, ale pokud jste takový jako já, že si zachytáváte do svých vlastních sudů, tak aby vám nezmrzla, taky na to musím myslet. Posloucháte dobré odpoledne Českého rozhlasu Brno, za pár chvil bude 3:15 a ještě jsme zcela neskončili, nevyčerpali veškerou nabídku, kterou jsme si pro vás dnes připravili. Zábavná videa vytvořená umělou inteligencí jsou stále dokonalejší. Někdy si ani neuvědomujeme, že k nám mluví lidé, kteří ve skutečnosti neexistují. Jak nenaletět, si povíme už za chvíli.
5: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

sérii Fajnšmekři v sedmičce si redaktor Jan Hlaváč pozve do studia 7 Českého rozhlasu Brno pěvce Richarda Nováka. 22. října od 17 hodin si budou povídat o neuvěřitelné pěvcově kariéře. Vždyť Richard Novák přednedávnem oslavil 95 let. Vstupenky na pořad s Richardem Novákem pořídíte nejsnáz online přes odkaz Vstupenky na Fajnšmekry na titulní straně webu brno.rozhlas.cz. Na hudební pořad s Richardem Novákem přijďte 22. října od 17 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Kvapkne naletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Mnozí se mnou asi budou souhlasit, když řeknu, že videa vytvořená umělou inteligencí jsou stále zábavnější. Na Instagramu a vůbec na síti nás baví kočky hrající na kytaru nebo pes, který před policií prchá na kole. Redaktorka Bára Kvapilová narazila i na uměle vytvořené profily, které působí jako skuteční lidé.
2: Na sociálních sítích můžeme narazit na obsah generovaný umělou inteligencí. Nemusí jít vždycky o podvod, jako v případě falešných investičních bankéřů, ale často to pro nás může být matoucí.
3: Taky se ti zdá, že dřív byl ten svět tak nějak jednodušší? Dřív si lidi věci říkali do očí, dneska si o sobě píšou.
2: Takhle k lidem promlouvá babička Libuška. Její facebookový profil má více než 150 tisíc sledujících. Z komentářů je ale patrné, že někteří z nich netuší, že babička Libuška ve skutečnosti neexistuje.
4: Těch zkušeností je celá řada v současné době, protože velkou měrou narůstá ten počet toho generovaného obsahu na těch sítích.
2: Vysvětluje lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín.
4: Mohou to být opravdu nějaké persony, které k nám promlouvají, které nám předávají nějaké životní moudro, nebo uvidíme nějakého dědečka, který na videu řekne, že mu nikdo nepopřál k narozeninám, jestli vy přejete svým blízkým a podobně. A vlastně to může být obsah, který nás vede k nějakému zamyšlení, možná někdy se snaží zatahat za ty emocionální nitky. Popřípadě je to něco, co nás chce jenom pobavit nebo nám dát nějaký zajímavý obsah.
2: Znamená to tedy, že když si občas chceme popovídat s umělou inteligencí, nemusí to být vždycky špatně?
4: Nemusí to být vždycky špatně, ale je důležité vnímat to, že to je ta umělá inteligence. A mělo by to být i přiznané z té druhé strany, což se ne vždycky děje, ale my si tímhletím způsobem prostě zvykáme na komunikaci, která nemá ten lidský základ a nedokážeme ošetřit, jestli to v nějaké chvíli se neodkloní k nějaké třeba manipulaci nebo k nějaké možná reklamě na něco, byť to není primárně podvod jako takový.
2: Často se můžeme setkat například s fitness trenéry nebo s dámami vyššího věku, které jsou korpulentní a ta umělá inteligence najednou předvede, jak ta dáma skvěle vypadá po půl roce. Na to bývají navázané třeba doporučení na doplňky stravy a podobně.
4: Můžeme se setkat například s ověřenými investičními radami, kdy vám veřejně známá osobnost předává informace o tom, jak snadno do něčeho investovat s obrovským výnosem, snadno, bez rizika, a je to vlastně obsah, za který samozřejmě ta osoba absolutně nezodpovídá, protože je to vygenerovaný obsah a vede to k možným finančním problémům.
2: Já už jsem se setkala s obrázky z různých krásných míst naší zeměkoule, například z Itálie a podobně, ale ta místa ve skutečnosti neexistují. Znamená to, že bychom mohli se snažit vypravit na dovolenou někam, kam to vlastně nejde.
4: Ano, mohlo by to být takové hledání země, nezemě. Každopádně, pokud to jsou obrázky, které se nám líbí, tak na tom vlastně nic špatného není, ale v momentě, kdybych si na základě toho sestavil nějaký itinerář výletu a pak zjišťoval, že ta místa neexistují nebo vypadají jinak, tak to už by mě asi moc nepotěšilo.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: Ona umělá inteligence, umělá inteligence. Já mám kamaráda, který je na tom s vlasy zhruba podobně jako já, a říkal, jedno mě kamoš nechal udělat obrázek, jak bych vypadal s Harizonama. No, já jsem vypadal.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
1: Zítra si v téhle naší rubrice povíme o potravinářských chytácích. Ale teď, protože už zbývá méně než 8 minut do 16. hodiny, vám řeknu prozatím naslyšenou, protože ve 23 hodin na startu noční linky budu znovu připraven u mixážního pultu a mikrofonu, ale taky vám řeknu, že dnešní humoriáda bude mít opět hosta a tím hostem, jak už přímo velí tradice, bude Petr Jančařík. 17 hodin, den v kraji, a ve dni v kraji tam bych vás rád upozornil jen na to, co je nového u nás na jižní Moravě, což se samozřejmě dozvídáte v tomto pořadu, ale i na to, že po 17. hodině a 30. minutě bude hostem našeho editora Miloše Šenkýře pravděpodobný budoucí primátor města Brna Jakub Hruška, lídr koalice KDU-ČSL a starostů. No a v tom rozhovoru možná dojde i na uvažovanou změnu cen šalinkaret, ale to nemůžu zaručit.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Nová církevní škola v centru Brna se otevře později, než bylo v plánu. Oprava ulice Československé armády ve Slavkově u Brna od dneška na 2 měsíce omezí dopravu. Soudy budou muset při rozvodech více zohledňovat zájmy dítěte. Novelu schválila vláda. A zítra čekáme jasno až polojasno a teploty do 16 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Církevní základní škola Gregora Johana Mendla v centru Brna se neotevře v září příštího roku, jak se původně plánovalo. Rekonstrukce budovy v Jánské ulici totiž podle brněnského biskupství potrvá déle. Nový termín otevření zatím biskupství nezveřejnilo. Škola by měla v prvním roce fungování přijmout 48 dětí do 2 prvních tříd. Zájem o zápis už projevilo zhruba 5 desítek rodin. Opravy historické budovy, ve které v 19. století působil vědec Johann Gregor Mendel, už začaly. Celkem by měly práce vyjít na několik set milionů korun. Ve Slavkově u Brna dnes dělníci začali opravovat ulici Československé armády. Po dobu prací řidiči ulicí projedou pouze jedním směrem, a to z centra města. V první etapě je uzavřená levá polovina vozovky. V další fázi se práce přesunou na druhou stranu silnice. Oprava přibližně 400 metrů dlouhého úseku potrvá do 11. prosince.
2: Omezení se dotkne také chodců, protože dělníci budou opravovat i chodníky. Průchod územím bude možný po vyznačené obchozí trase. Změny se budou týkat i autobusových linek. Autobusové nádraží bude však po celou dobu oprav fungovat bez omezení. Ze Slavkova u Brna, Agáta Špačková, Český rozhlas.
0: Soudy nejspíš budou muset při rozvodech víc zohledňovat bezpečí a názor dítěte. Počítá s tím vládní novela zákona, kterou schválila vláda. V případě domácího násilí budou soudy taky moct odebrat jednomu z rodičů právo rozhodovat o životě dítěte a nechá mu jen vyživovací povinnost. Novela zároveň jasně říká, co jsou zájmy dítěte. Jednotná definice totiž doteď chyběla, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
3: Soudy a jiné státní orgány budou mít jasná vodítka v zákoně, co je zájmem dítěte. Kromě samozřejmě té stránky ekonomické a tím nejzásadnějším musí být i bezpečí dítěte. Mezi ta kritéria toho nejlepšího zájmu dítěte řadíme i názor dítěte a ten by měl být vnímán velmi podstatně.
0: Ministerstvo kultury vypsalo přes 40 dotačních výzev na příští rok. Resort o tom informoval na svém Facebooku s tím, že výzvy zveřejnilo později, než původně plánovalo. Někteří umělci přitom kritizovali, že kulturní organizace stále nevědí, s jakou finanční podporou můžou počítat. Resort slibuje, že kvůli zpoždění budou mít žadatelé dost času na podání žádostí. První peníze chce začít vyplácet v březnu. Zároveň plánuje přísnější kontroly dotací.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku jasno, během dne až polojasno, později večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 13 až 16 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz na silnici 53 mezi Pohořelicemi a Branišovicemi. Srazilo se tam nákladní vozidlo s osobním. Místem nehody s opatrností projedete. Šťastné cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jsme rádi, že posloucháte, že jste si udělali čas a možná se i zapojíte, protože naši posluchači rozhodují o tom, co budou poslouchat a čemu by se chtěli smát. Pomáhat dnes bude Petr Jančařík, který už odkládá vodu, mají na celou hodinu zásobu, aby měl hezký hlas. Ahoj Petře.
5: Ahoj, já tě zdravím. Ano, já piju, jak vidíš,
4: piješ,
5: já, ale vodou
4: režim.
5: Samozřejmě.
4: Jo, jo, jo.
5: No tak bohoštěně slaboučké tedy, no, ale co se dá dělat. No.
4: My budeme vybírat lahůdky z archivu, ty Smluveného slova, od toho jsme tady, víš?
5: Aha, no tak dobře, já se spokojím s točenou vodou, no.
1: Humoriáda.

0: Začínáme s Humoriádou. Zdraví vás, je Patrik Rozehnal. Ještě jednou připomínám, Petr Jančařík se mnou ve studiu a on si vybírá první ukázku.
1: Dobrý den. Já tady mám takovou možnost vybrat si buď Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou nebo teda spolu s nimi ještě Rudy Linka.
0: Ano.
1: A nebo Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou a k ním ještě Rudy Linka.
0: Tak co vybereš?
1: Já bych začal od začátku, protože jsou to čtyři výborná, krásná jména a já si je rád poslechnu.
0: Dobře, jak to bylo, když se sešli v Bolkovinách?
2: A teď přivítám moje vzácné hosty.
3: A já mám nápad teďka, počkej, já ti musím říct, že by místo u obrazovek bychom měli lidi zdravit u obrozovek, aby docházelo k tomu obrození těch diváků.
2: Obrazovky.
3: Obrazovky. Já bych začal dneska používat slovo televizní obrazovka, aby lidé...
2: To nebyly obrazoborky potom. Nebo obrazoborek.
3: Ty tomu nerozumíš. Rudy Linka žije dlouho v New Yorku. Já ho už představuju, sleduji.
2: No tak ho představí, je to tvůj spolužák taky. Už. Představ si ho.
3: Já si, když si představím Rudyho Linku, tak si představím svého spolužáka z gymnázia. On chodil do Ačka, já jsem chodil do Fka. Já jsem šel na gymnázium z 8. třídy, Rudy Linka z 9. On je o rok starší, i když vypadá samozřejmě mladší než já, který vypadá velice sešle. Rudy Linka hned po gymnáziu se sebral a odjel do Švédska. Tak říkalo se emigroval tehdy. Dnes bychom řekli odjel, přestěhoval se. Tehdy se říkalo emigroval, prašivě emigroval.
2: A řekni, co dělá on, že v Americe.
3: No ne, já k tomu dojdu samozřejmě, no, já jako na to najíždím.
2: Jdi
3: k tomu. Drobnými kroky, nemáme žádný spěch, je večer, máme čas a já drobnými kroky vám představím Rudyho Linku a to budu dělat vlastně celých těch 40 minut. To je můj dnešní úkol, že vám představím pana Rudyho Linku a Bolek bude představovat Jitku Molavcovou.
4: Prostě příštím programu.
3: A Rudy Linka potom byl 5 let ve Švédsku, tam poznal svoji ženu. Všechny tvoje historky teďka řeknu, Rudy, a máš smůlu. Prostě po 3 měsících potkal svoji ženu, tu si vzal, nebo vzali se, a pak se přestěhovali do New Yorku, kde žije dodnes.
2: Takže je co dělá, taky bychom měli říct.
3: A to je nezajímavé. Je to jeden z nejlepších jazzových kytaristů na světě.
2: No kolikátý?
3: Je to pravda.
2: Kolikátý? 10. byl si tam. V tom downbeatu, že jo? Čiže důležitý prestižní časopis, downbeat.
4: Důležitý časopis, ale jak řekla moje dcera, tati, příště to bude lepší.
2: Já zase, kamarády, já jsem byl 8. byl jsem někdy já jsem byl osmý, jako nejpřitažlivější muž v časopisu Spy.
3: Magnetismus.
2: Cože feministický časopis Spy? Feministické časopis Spy? Ve Spy jsem byl 8. První byl Hanák.
3: Počkej, jak se to měří?
2: Bartoška vůbec se nezúčastnil. Já jsem 8. ale já se utěšil myšlenkou, že zvězový nad 50 jsou první.
3: Hele, a jak se to měří, ta přitažlivost?
2: Představ, cože?
3: Jak se to měří, ta přitažlivost?
2: To čtenářky jako mají,
4: že jo? Zajímavé je, že Spy švédsky znamená vyblejce.
3: No, ale to odpovídá tomu časopisu.
2: Časopisu.
4: Je to v pořádku. On je to švédský časopis. Možná je to švédský.
3: To bude zřejmě švédský časopis.
2: Tak já jsem Zvizovic první nad 50 časopisu Bluj.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Bolek Polívka, 8. místo, největší sympaťák. Taky si obsadil nějakou hitparádu sexy symbolů mužů nebo sympaťáku nebo něco takového? Umístil se z nějaké žebříčku něčeho?
1: No, Petře? Překvapivě, budeš se teda divit, jo. Já jsem se taky divil. Protože, hele, existuje ještě časopis Vlasta?
0: Já myslím, že v internetové probě určitě, nevím, jestli v tištěné.
1: Já vím, že kdysi to byl velmi jako kupovaný časopis.
0: No to byly stovky tisíc znáků. Marie Formáčková, která s tebou spolu k nám chodí, tam dělala šéfredaktorku.
1: Já jsem, oni tam měli takovou rubriku Švihák asi měsícem, nebo to. A k mému úděsu a překvapení jsem tam jednou vyšel na titulu jako Švihák měsíce. A já jsem si říkal, ale jak to, že to nevyšlo třeba na Silvestra, jako že by, nebo 1. dubna, tak to bych chápal, Švihák měsíce já tam.
0: Měli
1: že...
0: někoho jistějšího.
1: A oni asi jim tam někdo vypad, nebo co. Máte rychle nějakou fotku, tak to šoupli mě. Já jsem skutečně byl Švihák měsíce, no, chlapče.
0: No. Tak jo, máš to schovaný, to vydání?
1: Nemám.
0: To důkazní materiál, že by byl. Ano. Prosím tě, jak moc těžký je úvod do pořadu? Tady se ho zhostili hosté, že přebrali tu úlohu od Bolka Polívky tedy a pomohli mu. Nechal jsi to někdy na své hosty, že by uvedli tvůj pořad, že bys to tak jako na ně přehrál?
1: A víš, že jsem to asi nikdy neudělal, že to není špatný nápad tohle, to ti ukradnu, asi to se mi docela líbí, ale nikdy, myslím si, že jsem to asi nikdy neudělal. Udělal jsem třeba to, že jsem měl hosta na jevišti a věděl jsem v zákulisí je další host, že jsem nechal toho hosta, který byl na jevišti, uvést toho, který měl přítel. Že by to byl úplně jako úvod, to jsem neudělal. A stejně, když jsem požádal někoho na tom jevišti, máme dalšího hosta připraveného a ty ho znáš velmi dobře, pojď, co by si o něm řekl, dá se o něm říct něco slušného, nebo tak, jo. Ale víš, proč jsem to udělal? Protože jsem zapomněl jméno toho, který měl přijít na jeviště, víš?
0: Ale že jsi zpamatoval, že se zná, já zpamatoval.
1: Tady v tom cirkusu se všichni známe.
0: To je pravda. Petr Jančařík je náš dnešní host, vybral tedy uvítání z pořadu Bolkoviny s Jaroslavem Duškem, Jitkou Mlavcovou, Rudelinkou a dalšími. Můžeme pokračovat další veselé vyprávění a příhody hned z úvodu tohoto pořadu, a nebo se nám jako houslový virtuos předvede Vlasta Burian. Nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku do prvního dnešního souboje. Začínáme teď na telefonním čísle 731 800 900. Psát SMSky a posílat je tedy můžete na číslo 90 01 04. Jenom doplním, že ve tvaru humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.

0: 60. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: S Petrem Jančeříkem vysíláme dnešní humoriádu. Vybíráte mezi ukázkami, kde v jedné je Jaroslav Dušek, Bolek Polívka, Jitka Mlovcová, Rudy Linka, v té druhé Vlasta Burian jako houslový virtuos a vy se vyjadřujete na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo třeba teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka.
4: Dobrý den.
3: Bych si dal Bčko pana Buriana a zdravím vašeho hosta a zeptal by se ho, když jsme u té hudby, u toho houslového virtuoze, jak reaguje a jak se mu líbí moderování festivalu Karel Vladov v Trhových svinech.
4: Děkuju za připomenutí. Tam jsem byl několikrát. Trhové sviny jsou krásné městečko a je to městečko, které má taky svoje slavné rodáky, ale to bych teď dlouho o tom mluvil. Já jsem už v posledním roce nebo dvou tam vlastně nebyl, ale vždycky mě udivilo, ale v tom dobrém, kolik lidí rádo poslouchá dobrou dechovou muziku. 2 dny opravdu nabité dechovkou a lidi přitom tančili, zpívali, popíjeli samozřejmě, měli se fajn, takže krásná atmosféra s dechovkou. Moc se mi tam vždycky líbilo.
2: Tak děkujeme za vzpomínku na tohle místo a tohle setkání. Kdo další na telefonu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás oba, panové do rádia.
4: Dobrý den.
5: Hlasuji pro... Hlasuji pro Bčko. Hezký den.
2: I vám, ať se vydaří jeho zbytek, ať může přiřadit k pěkné první části. Kdo další a odkud?
6: Honza, dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Já vás zdravím taky do studia a volám kousíček za Brnem a přál bych si Ačko.
2: A děkuji, ať se daří. Zdravím, jak Brno tady. Ano, i vám. A ještě někdo přidá hlas někomu. Dobrý den.
7: Dobrý den, Patriku, Božena z Dežace, zdravím vás i pana Janšaříka a byla bych pro Ačko a přeju vám krásný den a krásný týden a hodně zdraví a štěstí a pohody.
2: Dobře, děkujeme za to, možná zklamu trochu v téhle chvíli, že Ačko to nevyhrálo, ten poslední přiřazený bod nepomohl k vítězství variantě A, uděláme změnu, víc hlasů, 2/3 získal Vlasta Burian jako houslový virtuos, tak tady je se svým kolegou.
8: Co děláte? No, jestli máte dobře naladěné A.
9: Aha.
8: No, já to vím už. No. No, to... A vy máte naladěno?
9: Já mám naladěno, ano.
8: No, tak dobře. No, já bych počkal, kdybyste si to chtěl naladit.
9: Co budeme hrát, prosím?
8: No, to já nevím. A hra, už jste na to někdy hrál, na tohle?
9: Ano, na piano jsem hrál.
8: Ano?
9: Ano.
8: Ale, jak dlouho jste se učil?
9: Já jsem se učil 10 roků.
8: Kruci. To je hodně. A toto musíte ale hrát.
9: No.
8: A teďka jsem se vás chtěl zeptat, umíte hrát na 4 ruce?
9: No ano, taky umím na 4 ruce.
8: No, takže bychom si to dali na 4 ruce.
9: To musí mít partnera, víte, partnera, který bude...
8: A jo, no já samozřejmě to, vy byste nemohl sám, poněvadž to je, vy jste musel vypít nějaký rum, abyste se viděl víckrát. No tak dobře. A co kdybych já vám pomohl tam?
9: A umíte hrát na piano?
8: No nevím, já to ještě neskoušel. Možná, že jo?
9: A to, koukajte, to bude lépe, když vás budu doprovázet sám.
8: Jo.
9: Já vás sám doprovodím.
8: No tak dobře. A co budem hrát?
9: No já tady mám.
8: Co?
9: Já tady mám to od Schumana. Tady mám jo. Snění.
8: Jo. Koho?
9: Snění.
8: Snění?
9: Ano.
8: No neznám.
9: A pak...
8: No, no, zkusíme to, no. Já vás dohoním, víte?
9: Paganini.
8: Kdo? Ďáblův,
9: Paganini tady mám taky. Ďáblův trilek.
8: To já jsem jednou hrál,
9: no?
8: Tak to, jak se to jmenuje, takový to tempo, hrozně.
9: Ohnivý, no, ohnivý jste hrál, ne?
8: Ohnivý, až mě chytli housle.
9: Jaký vy máte ty housle? Jaké jsou ty housle?
8: Co je tohle za klavír?
9: Tohle to je klavír, to je fortepiano.
8: Já vím, ale značka.
9: No Petrov.
8: Jaký?
9: Petrov.
8: Petrov. Mhm. No jo, to je to. Já mám taky takový nějaký.
9: Jaký ty housle, jaký vy máte, jakou značku máte ty housle?
8: No podívejte.
9: No to budou, mají celou zadní desku.
8: Ano.
9: Tak to budou nějaké originál italské kremonky, ne?
8: Kremonky jaký?
9: Kremonky.
8: A kremonky, ne, to neznám.
9: A nebo to budou Stradivárky. Možná. Podívejte se, značka bude napsaná vevnitř.
8: Jo. Dřevona.
2: Vlasta Burian, král komiků v našem pořadu. Vybrali jste si ho, to je hezké, že takhle, když to člověk počítá, jde zpátky tou historií, tak já bych řekl, tak kolem 80 let už se blížíme k dataci téhle scénky zpátky v čase teda. To je
4: ano, ano, to je docela možné. Vlasta Burian opravdu, já snad ani nechci říkat, jedna z největších postav české komiky, možná největší, opravdu největší. A to byl tak jako vzácný člověk a tak mě mrzí, že vlastně po válce došlo k tomu, že byl vyřazen ze hry a jezdil už, když už mu konečně zase povolili jezdit aspoň trošku s divadlem, tak mimo Prahu a tak. A prý trpěl velikou trémou, no trémou, měl strach, jestli přijdou lidi, jestli na něj ještě někdo přijde. Tak jako to si vůbec neumím představit. On, který byl plnil milován sály. Národem, plnil sály.
2: Kasovní trháky točil.
4: Ano, ano, ano. A nakonec, no, to by bylo smutný povídání.
2: Ale nezapomněli jsme na něj. I po letech máme ho tady. A o to silnější je nominace do Humoriády, že si ho vybrali posluchači, že jsme ho nevybrali my. Ale z té nabídky ho zvolili oni. Možná zvolí i po druhé, kdo ví. Když už jsme u těch oblíbených věcí a osvědčených a u komiků, tak chci připomenout, vlastně to říkám poprvé vůbec letos, že i letos budou Humoriády na cestách. A můžu slavnostně oznámit, vážení, vy, co byste chtěli vyrazit, tak už na dvě takové štace ode dneška zahajujeme předprodej vstupenek, můžete si je rezervovat. Na stránkách humoriada.cz jsou ty zastávky vyjmenované. Ta první bude ve středu 4. listopadu v divadle Radost v Brně, kde se s námi přijede podívat na vás a pobavit vás Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat bude Bohuš Matuš, Jana Chládková a vstupenky v sále si můžete rezervovat tedy už teď v téhle chvíli na stránkách humoriada.cz. V den konání akce pak k tomu dostanete ke vstupence ještě knížku z edice Humoriada. A stejně tak je ještě další týden v prodeji zastávka v Havířově, kde budeme ve středu 12. listopadu v kulturním domě Petra Bezruče s Naďou Konvalinkovou, Uršlou Klukovou, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou a dalšími. I tam už je možné koupit vstupenky. Dopředu jenom prozrazu, že zastávky budou třeba letos i v Pelhřimově, v Plzni nebo v Mariánských Lázních. Tak se těšíme a ať si zajistíte místo rychle na stránky humoriada.cz, středa 4. listopadu divadlo Radost v Brně a středa 12. listopadu od 18 hodin kulturní dům Petra Bezruče v Havířově už teď v prodeji. No a my musíme dát něco do placu zase. Tak Vlasta Burian je varianta A, když chcete si vybírat, a Bčko, jestli Petře souhlasíš, dal bych Miloslava Šimka a Jiřího Krampola.
4: Ano, jo? Vyberte si.
2: Tak jo, mezi těmito dvěmi ukázkami na telefonu 731 800 900 volat můžete už teď a psát SMSky, když se nedovoláte na číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Humoriáda s Petrem Jančaříkem, Patrikem Rozehnalem s vámi na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a jenom stručně Ačko, Vlasta Burian.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: A když z Karviné přijedete za námi do Havířova 12. listopadu?
2: No, budu se snažit.
1: Snažte se, těšíme se na vás a děkujeme za telefon, mějte se. Další hovor, další hlas pro někoho v Humoriádě.
4: Dobrý den, Karel Zbojkovic.
3: Dobrý den.
4: Zdravím vás, Patriku, i pana Jančaříka.
1: Ano.
3: Díky.
4: Já bych si přál, je to sice těžký výběr, ale nechápu toho Vlasta Buriana.
1: Dobře, tak jo, děkuji za to. Naslyšenou, těšíme se u dalšího hlasování. Kdo je tam teď?
5: Dobrý den, neboli tady vás zdraví Jižní Morava, Dalibor.
1: Ano.
5: A my bychom brali toho Buriana taky.
1: Taky.
5: Jinak vás tam zdravíme a je to dobré pořád, když to jsou tam dobrý komedie.
1: Dobře. No tak my za vámi přijedeme na tu Jižní Moravu do Brna 4. listopadu, tak se třeba potkáme.
5: Jo.
1: Dobře.
5: Já si budu muset vzít nějaké velocipet, abych tam dojel, to víte, to je dálka 30 kilometrů do Brna.
3: To zvládnete.
1: Máte to blíž než do Mariánských lázní. Mějte se, naslyšenou. Ještě někdo se přidá. Dobrý den po telefonu.
6: Dobrý den, tady David. Zdravím pana Petra Jančaříka a dávám Bčko.
3: Děkujeme, Davide.
1: Ale zklamu, Bčko nevyhrálo, zůstáváme s Vlastou Burianem v éteru. Vybrali ho posluchači ve valném množství těch hlasů. Houslový virtuos pokračuje.
7: Podívejte se lépe, to tam bude jistě napsáno, to jste špatně četl.
8: No dřevo, ne. Langmajer, František, Královské Vinohrady.
7: Tak, prosím,
8: tak. A co budeme hrát?
7: No teda, nejlépe, kdybyste zahrál tu kavatínu, tu komponoval Joachim Raff.
8: Cože?
7: Kavatína, Joachim Raff.
8: A koho?
7: Podívejte, ne on, koho.
8: No to koho je... Raff, já to nevím, to víte.
7: Ne, ten komponista, ten, co komponoval tu skladbu, houslovou skladbu,
8: ano.
7: Se jmenuje Joachim Raff.
8: Aha. To neznám. A vy neznáte něco od Melantricha?
7: Melantrich ten nekomponoval hudbu.
8: No jo, to je pravda.
7: Ne, to byl nichtiska.
8: Jo.
7: Tak jak začneme hrát, jenom máte tu kobylku nějak nakřivo.
8: Který to je?
7: To je kobylka toto. Tak prosím tu kavatínu, jo?
8: Koho?
7: Kavatínu budeme hrát.
8: Jo, kavatínu. No. A co jsem chtěl říct? Už nic.
7: A kavatínu, jo? To začíná hned bez předehry, prosím. Hned musím...
8: Ne, to já bych vás prosil předehru. Protože to já se musím rozpálit.
7: Tady žádná předehra... To je taková skladba jaksi náladová a tady žádná předehra není. To bych vám musel tu předehru udělat, zahrát.
8: Tím byste byl tak laskav.
7: No ale jaký chcete dlouhou?
8: No to, já nevím, já jsem ještě předehry neměřil, no tak.
7: Ne? Takhle to nemůžete mě ukazovat na nějaký centimetry, to musíte říct. Prostě jak chcete, abych vám to, jak dlouhou předehru mám zahrát?
8: No, jak se tam máte?
7: No to je...
8: No tak to hrajte přes celý až tadyhle k ty pelesti, no.
7: Podívejte, to mě musíte říct, kolik taktů předehry, víte? Já bych vám to řekl takový... Jestli 4 takty, jako například, řekněme, když se hraje valčík, tak říká se, že se udělají 4 kila předehry.
8: No já to bych chtěl, tak já bych to, myslím, potřeboval tak čtvrt metrálku, jestli by to šlo. No, počkejte. Jo, a ještě, mohu bych do toho nahlédnout?
7: No, můžete, prosím. D-dur je to.
8: Co říkáte?
7: D-dur.
8: Aha.
7: No, to je D-dur.
8: No, je tak dobře.
7: To je tvrdá tónina.
8: Jaká?
7: Tvrdá. Dur.
8: Dur. Já hraju rád. A ještě znám jednu tvrdou.
7: Jo? Jakou?
8: Plzeňská 12. Tak bychom se do toho mohli pustit, ne?
7: Ano.

0: tak hrajte.
1: Co?
0: Hrajte.
1: Já to neznám, jak to můžu hrát?
0: Jste říkal, že budeme hrát kavatínu.
1: Vy jste říkal kavatínu, já to neznám, já chtěl od Melantrika něco.
0: Já předpokládám, že to znáte.
1: Neznám, kdepa bych k tomu přišel.
0: No, tak zahrajte něco jiného.
1: No jo?
0: Já mám podezření, že na to neumíte vůbec hrát.
1: A víte, že jste to uhod?
2: Humoriáda. Tak co ty a housle, Petře?
3: Housle. Já tak obdivuju každého, kdo umí na něco hrát, na cokoliv. A na housle, no. To je tak nádherný nástroj. Opravdu, jako, to je pro mě něco božského, ale já bych je ani do ruky nevzal, jo, jak si jich vážím. A já jsem tak jako občas si zahraju na kytaru a něco si zaspívám a tak. Teď dokonce hraju v jednom muzikálu a mám tam asi dvě písničky, jmenuje se to Jedna noc na Karlštejně, ale není to ta, je to samozřejmě podle Vrchlického, ale ano. Není to to zpracování, to slavné zpracování Karla Svobody. Tady k tomu dělal písničky Zdeněk Barták. Zdeněk, výborně. Ale jako když umí kdokoliv hrát na cokoliv, tak je to nádherný, ale musí to umět. A to já na tu kytaru to tak šmrdlám, jako to není úplně ono. Ale tak bych to chtěl. Tak bych chtěl umět. Třeba jsem nikdy nepochopil, hraješ na klavír třeba?
2: Ne.
3: No jak se dá hrát levou rukou jinak než pravou rukou a ještě si k tomu šlapat jako ty šlapky, že jo, tam a tohle to, jako
2: tak já to
3: pedály, teda ne šlapky.
2: Ale já to nechci schazovat, jo, ale otázka zvyku, říká se 160krát, co něco zopakuješ, už to děláš automaticky a když auto řídíš, tak taky jako šlapeš nohama různě a točíš rukama jinak, ne?
3: Možná, že máš pravdu, ale když už bych chtěl jako něco, tak bych to chtěl dělat virtuózně.
2: Jo,
3: a to vím, to předem vzdávám teda. To předevzdávám, ale když to znáš, když někdo něco umí, pozveš, já nevím, Pavla Šporcla a on přijede a chová se normálně a pak vezme ty housle a vidí, že před tebou stojí opravdu virtuos a hraje skvěle a celý sál ho nábožně poslouchá. To je tak hezký.
2: Zdravíme všechny umělce, co umí na něco hrát oproti nám. A vybíráme za malou chvíli další ukázku. Pro dnešek jsme vyčerpali tedy Vlastu Buriana. Jsme rádi, že se objevil zase ve vysílání. Co dalšího to budu se dozvíte za malou chvíli po písnici od skupiny Katapult. Je tu jejich blues a vy posloucháte Humoriádu.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Vybírejme, zásobujme posluchače dobrým humorem a vyprávěním. Co to bude, ptám se Petra Jenčeříka.
3: Jestli bych mohl doporučit já, tak bych doporučil Antonína Procházku, protože jestli můžu, teda já nevím.
2: No od toho tu jsi, mimo jo. Jiné.
3: já si dovoluji, ale protože jednak to mám rád a já si pamatuju jeho skvělé věci, které před, a já nevím, to musí být snad 20 let nebo jak dlouho, v Plzeňském divadle, když byl členem činohry DJKT, divadle Josefa Kajetána Tela v Plzni, tak on tam svého času tvořil takovou dvojici s Pavlem Kikinčukem a to bylo tak hezký se na ty kluky dívat. To bylo opravdu, ty sršeli humorem a byli prostě mladí a nabitý temperamentem a Tonda byl velmi osobitý, takže já si myslím, Antonín Procházka nikdy nesklame.
4: Dobrý večer. Mám pocit, že už jsem tady jednou byl. No, třeba tak, co se týče teda těch starých pověstí českých, že od dětství nám bylo vtloukáno do hlavy, že na řípu stanul praotec Čech. Moje výzkumy však nezvratně dokázaly, že ten, kdo přivedl Čechy na říp, nebyl praotec Čech, ale jeho tchýně. Nebo dnes už bezpečně vím, že bílá paní byla Černoška. Černá Černoška. A nebo Krok neměl tři dcery, přátelé, že Krok a jeho tři dcery. Libuše byla jedináček. Kníže neměl na výchovu Libuše čas, takže malou Líbu vychovávala její stará teta, která si neustále stěžovala na bolesti zubů. Dnes už nikdo neví, jak se tato teta jmenovala. Pouze v muzeu zůstal její vadný chrup s nápisem Kazy tety Libuše. To se ještě nadivíte. Alois Jirásek přečetl špatně dost omšelý nápis a začal tvrdit onu známou volovinu. Nebo třeba ten Jánošík, slovenský národní hrdina, že staré pověsti české, podle nich Jánošík bohatým bral a chudým dával. Přesně naopak, přátelé. Bohatým bral a chudým dával. Ne, to jsem to řekl. Takhle, bohatým bral a chudým bral taky. Já doufám, že si... Když už jsme u toho Jánošíka, do školy nechodil dlouho, když na školním výletě navštívili hrad čachtické paní, která mimo jiné založila první transfuzní stanici na Slovensku. Stala se tato nemilá příhoda. Já budu přímo citovat z Jánošíkovy žákovské knížky. Při exkurzi vypustil vanu z krví vzácné skupiny s poznámkou rád bych viděl ty dárce. Pochopitelně byl vyloučen ze školy, prchl do jedné slovenské doliny, kde se stal horním chlapcem. No také neuklouzl na hrachu, normálně ho dopadli tak, že v brněnské vinárně neměl na zaplacení útraty, poslední lup totiž, jímž byly peníze z brněnského chudobince, daroval hraběti Kinskému. No, na Špilberku dlouho nepobyl, seznámil se tam na skřipci s Babinským a spolu uprchli, velmi rafinovaně převlečeni, Jánošík se přestrojil za Babinského a Babinský za Jánošíka. Pak spolu nějaký čas žili v neregistrovaném partnerství, jezdili po Slovensku, živili se hudbou, zpěvem a občas uspořádali mezi lidmi žbírku. No, to jenom tak jenom namátku, abyste znali, kam já jako se ubírám, co dělám.
2: Historie může být zábavná v podání Tandy Procházky. Měl jsi ho někdy v pořadu? Spojili jste někdy síly se svými pořady, třeba, že byste společně dali dohromady něco?
3: Já jsem Tandu Procházku samozřejmě za ta léta, co to dělám, měl v pořadu. A dokonce to ještě byl v manželském svazku se Zorkou Kostkovou.
2: Ano.
3: A to byla taky výborná herečka. A musím říct, taky výborná kamarádka. Už jsem jí dlouho vlastně neviděl, teď si uvědomuju. A ten Tonda, to jako, mě to vždycky tak udivovalo. On působil jako když je z Plzně, když tenkrát hrál v Plzni. A všichni ho tam měli rádi, ale on je odnikat, já nevím, Skroměříž,
2: ano.
3: No. A mně se zdá, že kam přijde, tam je doma. Jo. Prostě je to takový ten týpek dobrý. A mám ho opravdu rád a teď jsi mi připomněl, že bych se ho vlastně měl jako pozvat zase někdy do pořadu, protože, a kdo ví, on má dneska tolik práce. Režíruje, píše, hraje.
2: No, on říká, že to hraní už moc ne, tak maximálně seriál, ale jinak jako spíš to režírování. To je pravda, že on už má ten diář, jak ty operní divy na 3 roky dopředu.
3: Tak uvidíme. No.
2: Ale že byste třeba, každý máte svůj rozhlasový pořad. Je reálné, taky jsem to párkrát zažil u některých, že se ty pořady na jednu chvíli spojí a stanou se jedním pro tu jednu chvíli, pro ten jeden díl třeba.
3: Je to možné, samozřejmě.
2: Že byste jako moderovali oba, každý si tam pozval ty svoje hosty a tak nějak.
3: Bylo by to možné, ale mě to trošičku evokuje, jako že já budu vařit gulášovou polívku a ty nudličkovou a pak je dáme dohromady. Jo? Jako, tak pak...
2: To se dneska dělá běžně.
3: Tak do toho podniku mě nedostaneš teda.
2: Petr Jančařík, náš dnešní host, tak Tonda Procházka. Na jeho přání v první části dokončíme tohle povídání z šance o historii a těch historických konotacích, anebo si popovídáme o sportu s Petrem Novotným za účasti Eduarda Hrubeše. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko Antonín Procházka, Bčko Petr Novotný, Eduard Hrubeš. Vyberte si. Telefonní číslo 731 800 900 je vám zase k dispozici. Už můžete hlasovat nebo poslat SMSku s číslem 90 011 04 sem k nám a taky s heslem Humor mezera A nebo B, ať víme, pro co hlasujete.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Rychlé hlasování, pro koho, ptáme se po telefonu v Humoriádě, Tonda Procházka nebo Petr Novotný. Kdo pak tam je a kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás oba chlapy a hlasuji pro pana Procházku.
1: Dobře, děkujeme. No tak jo, to jste se i dobře trefil na tu stranu vítěznou. Pustíme si, ať to stihneme. Povídání o historii pokračuje.
3: To ještě bude možná. Já od příštího měsíce, prosím vás, pořádám takové přednáškové turné po republice a já bych vám teď přečetl, kdy kde budu. 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Kouřim, 19. Chrást, 20. Humpolec, 21. Humpolec, 22. Humpolec, 23. Uherské Hradiště, 24. nic, mám volno, 25. Kroměříž, 26. Horní Počernice, 27. Dolní Počernice, 28. Choceradi, Choceň, Cheb, 29. Buštěhrad, 30. Horažďovice, 31. Až a budete si to pamatovat? Já to radši vezmu ještě jednou, ano? Tak, 15. Tábor, 16. Vlašim, 17.

0: Časové spojení, autobusové. Takže já ještě jednou děkuji televizi a my jsme teda domluvení, popřed tam jsou schody, bach, nespadněte potom, jo? Takže já vám děkuji za pozornost a já jsem rád, že se zase uvidíme tady v šatně a naschranou. Já jsem rád, že jste mě slyšeli.
1: Ta dnešní je u konce, tak rychle to zase uteklo. Za chvíli zprávy a další pořady, tak a tím dáme prostor rozloučení s Petrem Jenčuříkem. Petře, děkuju.
2: Já děkuju, protože to bylo zase skvělý a těším se na příští humoriádu a někdy s vámi musím vyjet na tu humoriádu.
1: Na cestách. Výborně, ano. V prodeji už dvě první zastávky, 4. listopadu v Brně a 12. listopadu v Havířově, humoriáda.cz a zítra setkání s Ivou Hitnerovou. Těšíme se.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: Ve Vyškově má pokračovat současná koalice, starostou bude opět Karel Jurka. Začíná oprava tramvajové tratě v Lidické ulici v Brně. Tramvaje pojedou po jedné koleji. Hnutí Duha bude omluvu poslance Turka vymáhat exekučně. A zítra čekáme jasno až polojasno a teploty do 16 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno, vás vítá David Hasman.

0: Vyškov v následujících 4 letech povede stejná koalice jako v uplynulém volebním období. V 27 členném zastupitelstvu má koalice 16 mandátů. Starostou bude opět Karel Jurka z ODS, prvním místostarostou dvojka společné kandidátky Roman Celý z KDU-ČSL. Dalšími místostarosty budou Karel Goldemund z Hnutí Vy a Radim Jankovič z Volby pro město s podporou starostů. Ten sice byl lídrem tohoto uskupení, ale do zastupitelstva se nedostal. Místo mu uvolní dosavadní místostarosta Josef Kachlík. Pokračuje Karel Jurka.
1: Dohodu o vedení města už považujeme za takovou předkoleniční smlouvu, pouze jsme nedokázali vyřešit některé posty typu, kdo bude zastávat předsedu finančního výboru, samozřejmě předsedu kontrolního výboru nabídneme opozici s tím, že my bychom chtěli jako do toho i nějaké ty hlavně zásadní cíle jako specifikovat. Což znamená, nespěcháme letos na tu koaliční dohodu, ale vedení města jako takové je dohodnuté.
0: Pátým subjektem radniční koalice je uskupení Náš Vyškov. V radě města tak bude pokračovat Blanka Mikulková. V Lidické ulici v Brně dnes začínají měsíční opravy tramvajové tratě. Jde o celý úsek mezi zastávkami Antonínská a Pionýrská, kudy jezdí tramvaje linky 1 a 6. Dělníci vymění staré koleje za nové a staré panelové kryty u kolejí nahradí živicovým povrchem. Podle mluvčí dopravního podniku města Brna Hany Tomaštíkové se práce obejdou téměř bez omezení provozu.
2: Práce budou probíhat za provozu a tramvaje na linkách 1 a 6 tudy pojedou jednokolejně. Řidiči individuální dopravy projedou také bez omezení, v lokalitě je ale nutné počítat s dočasným zákazem parkování.
0: Ekologické hnutí Duha se chce znovu obrátit na soud kvůli omluvě poslance Filipa Turka za motoristy. Potvrdila to mluvčí organizace Eva Pernicová. Soud Turkovi nařídil, aby se hnutí omluvil za tvrzení, že kvůli jeho aktivistům zemřeli při povodních lidé. Členy spolku navíc označil za parazity, které je potřeba deratizovat. Poslanec se na svém Facebooku zveřejnil na začátku října video, ve kterém se omlouvá. V popisku videa ale přidal několik dalších útoků vůči spolku. Podle hnutí tak nedodržel to, co mu nařídil soud. Podobný problém s Turkovou omluvou řeší i společnost Seznam.cz. O té poslanec tvrdil, že její zaměstnanci čtou soukromé e-maily uživatelů. Ani podle Seznamu ale omluva neodpovídá rozhodnutí soudu. Firma proto taky zvažuje exekuční vymáhání.
3: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku jasno, během dne až polojasno, později večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 13 až 16 stupňů. Vát bude slabý severní až severovýchodní vítr. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice D1 ve směru z Vyškova do Brna popojíždí kolony kamionů v pravém pruhu. Nesouvislá fronta už od 226. kilometru až do Brna. A v Brně kolabuje doprava v souvislosti se zavřeným Pisáreckým tunelem. Ucpává se i centrum města nebo objížďka přes Bystrc. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Dobré odpoledne, milí posluchači. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno vás zdraví Eliška Zárecká. Máme 4 minuty po 17. hodině. Prožíváme pondělí s datem 12. října roku 2026. Pořad Den v kraji začneme tradičně přehledem důležitých událostí z našeho kraje. Krátce před 17:15 bude čas na předpověď počasí. No a nebudou chybět ani zajímavé reportáže a písničky, které nestárnou. Dobrý poslech.
3: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, 7 minut po 17. hodině přinášíme zpravodajský souhrn. Dnes s Davidem Hasmanem.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Církevní základní škola Gregora Johana Mendla v centru Brna se neotevře v září příštího roku, jak se původně plánovalo. Rekonstrukce budovy v Jánské ulici totiž podle brněnského biskupství potrvá déle. Nový termín otevření zatím biskupství nezveřejnilo. Škola by měla v prvním roce fungování přijmout 48 dětí do dvou prvních tříd. Opravy historické budovy už začaly. Celkem by měly práce vyjít na několik set milionů korun. Radnice v Blansku chystá další část revitalizace sídliště Zborovce. Na investici za víc než 50 milionů korun získala dotaci 30 milionů. Úpravy začnou nejspíš na jaře. Dělníci během nich například upraví chodníky a položí na ně vsakovací dlažbu a silnice dostanou nové povrchy. Zahradníci vysází zeleň. Další úpravy popisuje mluvčí města Pavla Komárková.
3: V této části sídliště vyroste také nové workoutové hřiště, stávající sportovní hřiště získá multifunkční povrch. Další zásadní část je modernizace vlastně autobusové točny a celého jejího okolí.
2: Ve Slavkově u Brna dnes dělníci začali opravovat ulici Československé armády. Po dobu prací řidiči ulicí projedou pouze jedním směrem, a to z centra města. V první etapě je uzavřená levá polovina vozovky. V další fázi se práce přesunou na druhou stranu silnice. Oprava přibližně 400 metrů dlouhého úseku potrvá do 11. prosince. Silničáři v Brně dnes začínají s pravidelnou podzimní údržbou Královopolského tunelu. Řidiči musí počítat s omezením a uzavírkami jeho jednotlivých částí vždy přes noc od 21 do 5 hodin ráno druhého dne. Čištění tunelu potrvá týden. Největší komplikace nastane o víkendu, kdy bude Královopolský tunel zavřený i přes den. K tomu je zároveň od dnešního rána na 40 dní zcela zavřený Pisárecký tunel kvůli opravě. Výsky na Boskovicku nechají opravit dřevěné sochy, které vznikly během několika ročníků místního sochařského ateliéru. Na jejich obnovu získala radnice od Jihomoravského kraje dotaci 150 tisíc korun. Díla jsou rozmístěná na různých místech v obci. Většina poškozených soch je ze dřeva a potřebuje obnovu.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Hostem dopoledního vysílání 15. října bude herečka Zdena Herfortová. Povídat si s ní budu o ceně Thálie za celoživotní umělecké mistrovství. Jakou radost prožila při převzetí tohoto ocenění, které role byly pro ní ty nejnáročnější. A je pro herce důležitá vždy pečlivost při práci s textem? Chodí ona sama ráda do divadla koukat na ostatní spoluherce? O tom všem bude řeč ve čtvrtečním vysílání. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: Proč je Jiří Kratochvil známější v zahraničí? Jak se dokonce dovolím říct, že je jeden z nejpřekládanějších českých autorů vůbec. No tak doma není nikdo prorokem. A to se potvrzuje v mnoha případech. Nejmarkantnější příklad je Milan Kundera.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
4: Už se těšíte na zimu?
5: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
4: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
5: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
4: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
1: Český rozhlas Brno, písni.

0: Český rozhlas Brno sleduje povolební vyjednávání a v pořadu Den v kraji se nyní vypravíme do Vyškova. Tam bude pokračovat současná koalice jako v uplynulém volebním období. Tvoří ji ODS a lidovci, kteří kandidovali společně. Dále uskupení Vy, náš Vyškov a Volba pro Vyškov s podporou starostů. Vyplynulo to z dohody o vedení města, kterou dnes všichni společně představili. Vítěz voleb hnutí ANO, které získalo 8 mandátů, skončí v opozici. Povolební vyjednávání sleduje reportérka Vlasta Gajdušíková. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Jaké bude rozložení sil ve staronové koalici?
1: Koalice bude mít 27 členem zastupitelstvu 16 mandátů, o jeden míň než v uplynulém volebním období. Starostou bude opět Karel Jurka z ODS. Ten potvrdil, že dohoda je prakticky hotová.
2: Dohodu o vedení města už považujeme za takovou předkoaliční smlouvu, pouze jsme nedokázali vyřešit některé posty typu, kdo bude zastávat předsedu finančního výboru, samozřejmě předsedu kontrolního výboru nabídneme opozici s tím, že my bychom chtěli jako do toho i nějaké ty hlavně zásadní cíle jako specifikovat, což znamená, nespěcháme letos na tu koaliční dohodu, ale vedení města jako takové je dohodnuté.
1: Prvním místostarostou bude Roman Celý z KDU-ČSL, dalšími místostarosty pak Karel Goldemund z Hnutí Vy a Radim Jankovič z Volby pro město s podporou starostů. Ten se přitom do zastupitelstva vůbec nedostal. Byl sice lídrem, ale skončil až jako čtvrtý zvolený. Nejvíce preferenčních hlasů získal z 9. pozice Jiří Poledník, druhý byl z 6. pozice na kandidátce Petr Kudlička a třetím zvoleným byl dvojka. Dosavadní místostarosta Josef Kachlík. Právě ten své místo uvolní, vysvětluje Radim Jankovič.
3: Pan Kachlík jasně deklaroval to, že po tomto volebním období chce skončit. Z toho vyplynula má pozice, kdy jsem tuto funkci lídra přijal. A ano, preferenční hlasy občas zamíchají kartami, ale pan Kachlík již rezignoval. Je to to, co jsme deklarovali. Všichni to mohli očekávat.
0: Jaké jsou priority budoucího nového vedení Vyškova?
1: Konkrétní programové body se teprve vyjednávají a budou obsahem koaliční smlouvy. Ta by měla být podepsána v následujících dnech. Hlavní prioritou má být podle Karla Jurky například revitalizace městského pivovaru.
0: Hnutí ANO, které volby ve Vyškově vyhrálo, skončí v opozici. Jak tu situaci vnímají jeho zástupci?
1: Lídr hnutí ANO Pavel Horáček řekl, že jde o nerespektování vůle voličů. Dalším opozičním subjektem je nové uskupení Transparentní Vyškov. Patrioti pro Vyškov, které tvoří převážně členové hnutí SPD a Stačilo, se do zastupitelstva města Vyškova vůbec nedostali.
0: Podrobnosti ohledně nového vedení Vyškova jsme probrali s reportérkou Vlastou Gajdušíkovou. Děkuji za rozhovor a přeji ještě pěkný den. Naslyšenou.
1: Hezký podvečer.
0: Naslyšenou.
4: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: Právě posloucháte pořad Den v kraji. A jdeme k dalšímu tématu. Děti ze základní školy na náměstí 28. října v Tišnově teď tráví víc hodin tělocviků venku. Jednu ze dvou tělocvičen nesmí využívat kvůli prasklinám, které se objevily na zdi. O dalším postupu a případných opravách rozhodne vedení školy ve spolupráci s městem na základě odborných posudků. Praskliny se objevují i na dalších místech v okolí. Někteří místní to přikládají dlouhodobému suchu.
1: Zatímco v jedné z tělocvičen školy v centru Tišnova se ozývá křik a dupot, tu druhou nechala ředitelka Radmila Zhořová zavřít a zvenčí obehnat červeno-bílou páskou. Na její zdi se rýsují praskliny a jedno okno zůstává pootevřené.
2: Kolegové školníci chtěli zavřít okna u horní tělocvičny, nepodařilo se jim to, a takže když se potom rozhlídli kolem sebe, objevili praskliny na zdi. Šli se podívat zvenku a objevili i praskliny vlastně dole na zdi, i vlastně v gabřinci.
1: Vedení školy situaci řeší s městským úřadem v Tišnově, potvrzuje jeho mluvčí Kateřina Šikulová.
3: Na místo byl i hned teda zavolán odborný statik, který konstatoval, že nehrozí bezprostřední ohrožení stability tělocvičny. V současné době specialisté zjišťují příčiny poruchy budovy tělocvičny, no a musíme počkat na odborný posudek.
1: Praskliny na zdech si všimla i spolumajitelka rodinného domu naproti základní škole Zuzana Brzobohatá.
4: Právě nás překvapilo, jak to bylo velice rychle, protože na konci července byla nově vymalovaná lékárna a vlastně na to upozornil pan lékárník, že najednou se objevily praskliny a bylo to během měsíce. Tam jsme během týdne to opravili a zamalovali. Ty venkovní praskliny jsme nechali, aby jsme je dál mohli pozorovat. Nicméně podle mého takového laického názoru dochází ještě k dalším novým a novým prasklinkám.
1: Dům nechá rodina prohlédnout statikem. Jiní vlastníci zase objevili na zahradě domu nedaleko školy posuny půdy, které poškodily sklep. Místní i mluvčí radnice Kateřina Šikulová připouští, že na praskliny na domech jsou v Tišnově zvyklí.
3: Tušíme o tom, že někde nějaké domy jsou popraskané, nicméně obecně se dá říct, že Tišnov je na jílovém podloží, které nějakým způsobem pracuje.
1: Hromadně se lidé na úřad kvůli popraskaným fasádám nebo zdím neobracejí. Z Tišnova Alena Hesová, Český rozhlas.
0: A po chvilce hudby uslyšíte rozhovor s pravděpodobným budoucím primátorem Brna Jakubem Hruškou z KDU ČSL. Tak si na to počkejte.
5: Den v kraji.

0: Dobré odpoledne na vlnách Českého rozhlasu Brno. Je ten pravý čas pro rozhovor. Jeho příjemný poslech přeje Miloš Šenkýř, ale především můj host. Volební lídr vítězné koalice ve volbách do zastupitelstva města Brna a pravděpodobně také budoucí brněnský primátor Jakub Hruška z KDU ČSL. Dorazil k nám z jednání, která vede se zástupci starostů a nezávislých ODS, TOP 09, Zelených, Pirátů a dalších uskupení, včetně Hnutí Zalužánky, tedy všech s výjimkou ANO, která uspěla ve volbách do zastupitelstva města Brna. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne všem.
0: Kolik jste toho za poslední dny naspal? Přiznejte.
1: No, tak za poslední, tak řekněme 4 dny, bych řekl, že průměr je tak 3,5 hodiny. A to si možná fandím.
0: Začnu netradičně. Kterou otázku teď dostáváte ze všech nejméně rád?
1: Nejméně rád dostávám tu, jestli se chystá někdo z těch, se kterými jednáme o té budoucí koalici, tu koalici opustit, protože ve skutečnosti vůbec nereflektuje tu náladu v té koalici, protože je přátelská a dělná.
0: Takže možná i na tyto otázky, ale samozřejmě dojde, nicméně běží ta jednání. Kdybyste teď měl říci, na kolik procent se stanete skutečně brněnským primátorem, jaké číslo byste typoval?
1: Z té otázky asi uteču, já to tak nemám jako rád, tady ty odhady, a vlastně se soustředím spíš na tu práci programovou, ale věřím, že to tak bude, já myslím, že voliči jasně rozhodli, tak já pevně věřím, že pokud mě nepřijede šalina, tak se to tak stane.
0: Tak bydlíte v Kohoutovicích, kde spíš jezdí trolejbusy.
1: Takže... Je to tak. A autobusy.
0: Já se ptám ale i proto, že Brno má řadu zkušeností s převraty při předvolebním vyjednávání. Připomenu, že před 4 lety byla už dohodnutá koalice, ze které vystoupili Piráti, protože jim to neschválilo, aby se účastnili té koalice vnitrostranické referendum. Hrozí něco takového?
1: Já věřím tomu, že ne, protože opravdu, tak jak jsem říkal v úvodu, ta jednání jsou dělná. My jsme už v průběhu té volební kampaně zjistili, že si ti lídři navzájem velmi dobře rozumí a že ty programy jsou si extrémně blízké. Až vlastně je to zarážející, jak málo je tam nějakých třecích ploch.
0: A druhý otazník je v podobě hnutí ANO, které jako jediné by zůstalo v opozici. Jak na vás zapůsobila ta informace, že nabídli kolegům z ODS funkci primátora, pokud by nešli do spojenectví s vámi, ale právě s hnutím ANO?
1: Mě to nechává úplně chladným. Já kolegům z ODS stejně tak jako všem ostatním věřím a chápu, že to je nějaké gesto, které se dělá. My nabídneme tak, jak se patří v nějaké normální demokratické společnosti ANO předsedu kontrolního výboru a účast v komisích, ale tady nemám vůbec žádné pochybnosti.
0: Takže říkáte jinými slovy, že vlastně ty vztahy lidovců a ODS, které byly v minulém období takové neúplně ideální, tak se podařilo zahladit?
1: Já vlastně říkám, že to nové složení zastupitelstva odráží změnu, kterou jsme nabízeli. A nenabízeli jsme ji jenom my, ale nabízeli ji i další subjekty. A je potřeba říct, že ODS dneska nevede a to složení toho zastupitelstva neodráží to minulé. Je to nová podoba ODS a já věřím tomu, že ty vztahy jsou teprve na začátku a budou pokračovat tak pozitivně, jak teďka dneska jsou.
0: Hostem vysílání Českého rozhlasu Brno je pravděpodobný budoucí primátor Brna Jakub Hruška. Vyjednáte o koalici, tam se nevyhnete tomu tématu dělení kompetencí. Je už o některých oblastech, které by chtěli konkrétní politická uskupení mít přiděleno do té úzké zprávy, je už o nich jasno?
1: Jednáme o tom, nějakým způsobem jsme si navzájem navnímali ty žádosti, představy jednotlivých aktérů. Musím říct, že mě mile překvapilo, že ty překryvy nejsou vlastně vůbec nějak zásadní, to znamená, není mnoho gestí, o které by bylo zájem od více subjektů, ale konkrétní podobu vám nezdělím zatím.
0: A zdá se to jenom navenek, že třeba o kulturu je nečekaně velký zájem?
1: Já myslím, že zájem o ledasco, ale mám radost, že všechny ty subjekty letos do těch voleb šly připraveny a mají personálně vyřešeno, kdo má jakou gesci mít, a mám pocit, že na tom opravdu panuje příjemná shoda.
0: Tak se zkusme podívat na některé praktické věci, které vás čekají a které předpokládám budou součástí nějakého programového prohlášení. Co třeba ceny brněnské veřejné dopravy? Ty se prakticky neměnily od roku 2012 a je velká otázka, co s nimi?
1: Tak i tohle bude předmětem našich jednání. My máme dneska takovou pauzu v tom smyslu, že navzájem si komentujeme ty programy a doplňujeme je o ty věci, které tam kolegové mají a my ne, protože my jsme jim poskytli náš plán pro Brno, na jehož půdorysu to vzniká. A samozřejmě cena jízdného, respektive i především teda sleva na jízdné, bych řekl, bude určitě jedno téma, kde bude muset ty věci si nějakým způsobem na stůl položit a rozvykládat, protože ne všichni na to mají úplně stejný názor, ale myslím si, že to klíčové tam je průřezově, to znamená MHD zdarma pro seniory a pro děti.
0: Seniory teď myslíte?
1: 65+.
0: 65+.
1: Mám pocit, že to tak mají všichni dokonce, že to tak bylo.
0: Mhm. A druhá praktická věc, která ku podivu nebyla ani tak obsahem kampaně před volbami, ale přesto bude velice důležitá, to je převod provozu městské nemocnice Milosrdných bratří, která patří areál z větší části řádu církevnímu a ten by chtěl převzít ten provoz. Vlastně odkládá se to už několik let, to předání, ten převod. Bude tady v tomto nová koalice postupovat nějak jinak? Je to přece jenom poměrně rozsáhlý zásah do té struktury zdravotnictví v Brně?
1: Tohle je velký a silný téma, které možná nehýbe tím veřejným prostorem tolik, jak by si zasloužilo. A já pevně věřím, že nově vznikající koalice tomu ten prostor dá. A ten, kdo bude mít v gesci zdravotnictví, tak že to uchopí a představí a vydiskutuje s ostatními k nějakému konsenzu. Já myslím, že to, co je asi zásadní říct, že ta předcházející koalice vlastně neměla ani radního pro zdraví, a to my bychom rádi napravili.
0: Teď jste ale z té otázky trošku utekl, protože tam byla poměrně obsáhlá diskuze třeba o tom, jestli má Brno zřizovat, pořídit novou městskou nemocnici, což s tím třeba úzce souvisí. To znamená, zdraví bylo jedno z témat, které jste chtěli mít vy jako lidovci.
1: Ano.
0: Takže byste o tom nějakou představu, s čím do toho jdete, měli mít?
1: Tak my jsme neslibovali, že zbudujeme novou nemocnici, ale že uděláme přípravu pro to, aby mohla vzniknout. Protože samozřejmě nová nemocnice je něco, co významně přesahuje možnosti města, především teda finančně. A my bychom chtěli nějakým způsobem namyslet, kde by mohla být a naplánovat ji v nějakém kontextu toho prostoru, ale i toho prostoru, řekněme, toho zdravotnictví v Jihomoravském kraji. Je potřeba říct, že to je něco, co přesahuje hranice Brna, protože ty brněnské nemocnice jsou vlastně regionálními jihomoravskými nemocnicemi. A věřím, že tohle se podaří a že tohle bude jedno z těch témat, kterým budeme se věnovat.
0: Každopádně, když se vrátím k nemocnici Milosrdných bratří, ta asi základem té nemocnice nebude. Tam předpokládáte to předání řádu.
1: Já vlastně nechci úplně na to odpovídat, protože si myslím, že to je přesně ta věc, kterou si musíme s kolegy říct, přestože na to mám nějaký svůj osobní názor, ale teď bych to do toho nevkládal.
0: Mm-hmm. Vy ale nesledujete jenom to dění, které je na velké brněnské radnici, ale i na těch malých. Jak vás tam volby, výsledky potěšili nebo naopak zarazili?
1: Tak byl bych asi špatným prvním místopředsedou lidovců v Brně, kdybych nebyl potěšen a to jak z našeho, tak výsledku, ale tak z výsledku kolegů, kde kandidovali společně ze starosty, tak jako já na magistrát a i těch městských částí, kde kandidovali starostové, protože se ukázalo, že skutečně ve 14 městských částech se podařilo zvítězit a já si myslím, že to je ukaz toho, že lidé ví, že tam, kde působíme, tak to děláme dobře. My jsme vlastně posílili téměř všude Myslím, že s výjima jedné městské části jsme opravdu jako uspěli a posílili. A já to považuji za odměnu těm jednotlivým lidem na těch městských částech. Můžu říct příklad, třeba na Brně jihu máme velmi šikovnou místostarostku a pana místostarostu. A je vidět, že prostě, když se ta práce dělá poctivě a intenzivně, tak je možné ty volby vyhrát, přestože člověk nemá starostu.
0: Když se podíváme na městskou část Brno-Střed, která by sama o sobě patřila mezi 15 největších měst České republiky, tak tam to vypadá, že ta koalice, která tam vzniká, bude vlastně obdobou té na Velké brněnské radnici. Bude to výhoda? Dosud to tak nebylo.
1: Já samozřejmě vnímám, že ty podoby můžou být různé, těch koalic, ale jako starosta můžu říct, že ta provazba na tu té městské části, na ten magistrát je vlastně hrozně důležitá. Mít za kým jít, za nějakým gesčním náměstkem radním, je obří cesta nejen k financím, ale taky k nějakým různým strategickým projektům města. To znamená, za mě to vždycky dává smysl a u Brna Střed bych řekl, že tam je to ještě jako silnější, protože ruku na srdce, málo kdo, když je ve městě, tak vlastně vnímá, co jsou ty kompetence Brna Středu a co spadá do toho magistrátu.
0: Kdy tedy doufáte, že představíte ten program, to důležité, co by mělo vzejít z té koaliční dohody? Co je teď ten čas pro vytvoření programového prohlášení nějakého?
1: Já bych byl určitě rád, kdyby to bylo co nejdříve. Na druhou stranu vnímám, že když se mají věci dělat dobře, tak by se měly pořádně odpracovat. A naše představa je i taková, že by to programové prohlášení mělo být takovou jakousi formou akčních kroků, to znamená nejenom nějaké teze, tak jak to občas bývá, ale chtěli bychom být v tom trochu konkrétnější a ráznější. To znamená, vnímám, že ten čas bude k tomu potřeba a myslím si, že když by to mělo jít dobře, tak věřím tomu, že třeba v průběhu příštího týdne by se to podařit mohlo.
0: Já jsem se vás na úvod ptal, kterou otázku teď dostáváte nejméně rád. A tak se vás zeptám i na to, kterou byste chtěl dostat a dosud vám ji nikdo nepoložil.
1: To je zajímavá otázka. I tohle bude jedna z nich mimochodem. Ne, já mám asi nejradši ty otázky, které jsou vlastně pozitivní a dostal jsem jednu takovou na studentském setkání v rámci těch debat a bylo to jakoby co oceňujete na těch druhých kandidátech nebo kolezích. A to jsou věci, které mám rád, když jsou vlastně pozitivní a i v tom soupeření, které teď trochu pominulo, je vlastně prostor pro to ukázat něco dobrého na těch ostatních.
0: Budete konkrétní?
1: Jakože na ní mám odpovědět?
0: No klidně zkuste vzít příklad.
1: Určitě, tak já si myslím, že mně se moc líbí třeba na lídrině zelených to, že skutečně má tu mysl takovou otevřenou s nějakou kompetencí těch věcí, co navnímala v zahraničí a tak, jak já říkám, ještě neví, co všechno nejde udělat, tak to je vždycky takové jako pozitivní. Myslím si, že Kamila Zlatušková je člověk, který má tomu Brnu opravdu co přinést, třeba z hlediska nějaké mezinárodní úrovně v podobě přivedení sem třeba ještě nějakých dalších eventů a zahraničních hostů, tak jak to dokázala u Serial Killer. U paní Janulíkové určitě oceňuju tu její nesmírnou důkladnost v té práci pro tu kulturu. Myslím si, že to je neoddiskutovatelné a to, co udělala s Vánoci, tak to je vlastně konec konců, tak byli jsme vlastně jakoby evropskými dny Vánoc. A u Adama Zemka, tak tam to zase vnímám tak, že to je člověk, který skutečně rozumí dopravě a je připraven přicházet s náměty, které můžou to město posunout a možná už se nebude dít to, co se děje dneska, kdy se zavřeli tunely a dostali jsme se do situace, kdy Kohoutovice se staly naprosto nedobytnými. A abych nezapomněl i na pana Trojana, tak si myslím, že je to opravdu člověk, který své profesi, co se týče zdravotnictví a konopí, rozumí a dělá v ní vlastně super osvětu a vážím si to.
0: Takže jste se dostal i k té budoucí opozici, ale každopádně jste už naznačil, o co bude mít kdo asi největší zájem v těch kompetencích.
1: Já jsem se spíš inspiroval tím, co říkali v těch debatách a čím se prezentovali, to asi spíš takhle vnímejte.
0: To byl Jakub Hroška, lidovecký volební lídr a pravděpodobný budoucí primátor města Brna. Díky za čas, který jste si našel pro Český rozhlas Brno.
1: Hezký den a děkuji moc za pozvání.
0: Pohodový poslech dalšího vysílání přeje Miloš Šenkýř.
2: Volby 2026.

0: sérii Fajnšmekři v sedmičce si redaktor Jan Hlaváč pozve do studia 7 Českého rozhlasu Brno pěvce Richarda Nováka. 22. října od 17 hodin si budou povídat o neuvěřitelné pěvcově kariéře. Vždyť Richard Novák přednedávnem oslavil 95 let. Vstupenky na pořad s Richardem Novákem pořídíte nejsnáz online přes odkaz Vstupenky na Fajnšmekry na titulní straně webu brno.rozhlas.cz. Na hudební pořad s Richardem Novákem přijďte 22. října od 17 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Bylo 18 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Volby v Brně Židenicích vyhrálo uskupení Petr Kunz Hlas pro Židenice. Koalici vytvoří s Lidovci a Starosty, jednají i s Piráty. V Mikulově je uzavřená část průtahů. Slnčáři opravují úsek od Brněnské po Komenského ulici. Pracovní skupina dětského ombudsmana diskutovala nad otázkou zákazu mobilů ve školách. A zítra čekáme jasno až polojasno a teploty do 16 stupňů. Dobrý podvečer, jsou tu zprávy a s nimi David Hasman. Brněnskou městskou část Židenice povede vítěz voleb uskupení dosavadního nezávislého starosty Petra Kunze spolu s Lidovci a Starosty. V 29 členem zastupitelstvu budou mít pohodlnou většinu 19 hlasů. Třetí možnou koaliční stranou by mohly být Piráti. Jejich lídrině Monika Lukášová-Spilková by měla vést nově vzniklý výbor pro národnostní menšiny. Hnutí ANO, které v Židenicích dosud mělo 2 z 5 místostarostů a jednoho radního, skončí v opozici. Potvrdil končící a zřejmě i budoucí nezávislý starosta Petr Kunz.
3: My jsme v podstatě domluveni, my už teďka ladíme personální obsazení a detaily a ještě teda se bavíme s těma Pirátama, ale jinak my jsme už jako

0: domluveni na pevno. Ty hlavní gesce všechny zůstávají. Ono to v globále zůstane tak, jak je, jenom prostě ty posty potom ANO si rozdělíme mezi nás a lidovce.
1: Úplná uzavírka dnes začala v části průtahu Mikulovem. Až do neděle budou silničáři opravovat asi kilometr a půl dlouhý úsek v ulicích Brněnská, 22. dubna a Komenského. Neprůjezdná je také ulice Piaristů. Veškerá doprava, včetně autobusů, pojede po objízdných trasách. Omezené je i parkování. Další týden potom dělníci navážou opravou části Vídeňské ulice. Pokračuje mluvčí zprávy a údržby silnic Jihomoravského kraje Monika Švehlová.
2: Objízdné trasy budou řádně značeny dle konkrétní realizované etapy. Dohromady přijdou stavební práce na necelých 10 milionů korun a hotovo by mělo být 25. října tohoto roku.
1: Děti a dospívající z poradní skupiny dětského ombudsmana dnes v Brně diskutovali o zákazu mobilních telefonů na školách. Návrh novely školského zákona, který počítá s plošným zákazem používání mobilů na základních školách a nižších stupních víceletých gymnázií i o přestávkách, teď v prvním čtení projednává poslanecká sněmovna. Podle dětí by se mobily měly ve vyučování rozumně používat, tlumočí jejich názor dětský ombudsman Martin Beneš.
3: Protože digitální technologie jsou i klíčem k vzdělávání a může být docela zvláštní ve škole tento nástroj nepoužívat a nepracovat s ním.
1: Rusko za dnešek zaútočilo na 6 ukrajinských energetických zařízení. Podle ukrajinského prezidenta je tak jasné, že Moskva nechce přistoupit na energetické příměří, které včera ohlásil americký prezident Donald Trump. Ukrajinský prezident taky navrhl 60-denní příměří, během kterého by se na Ukrajině mohly konat volby. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes v reakci na to prohlásil, že Ukrajina si nezaslouží oddech, který by klid zbraní přinesl.
4: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku jasno, během dne až polojasno, později večer přibývání oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 13 až 16 stupňů. Biozátěž mírná.
4: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na D1 ve směru z Vyškova do Brna popojíždí kolony kamionů v pravém pruhu. Nesouvislá fronta se táhne od kilometru 225 až do Brna. Tolik doprava.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písničky, které nestávají.

To byla Trnkovianka, Moravu krásnou zem, zahájila polkou Františka Kohoutka a Dalibora Kozmíka Od srdéčka. No a já věřím, že i od vás, milých posluchačů, v této hodině zazní pro vaše blízké slova právě Od srdéčka. Hezký večer přeje Jiřina Ostrá. No a když už jsme u těch srdéček, tak zrovna prozradím písničky ze srdce. Pro pana Michala Slámu z Mirošovic to bude polka Za košířama, jinak Zimní růže, a pro pana Michala Krejčího z Vyškova také polka a bude z Brankovic. Přeji příjemný poslech. Ještě připomínám, že svátek mají u nás Marcelové, na Slovensku jsou v kalendáři jména Maximilián, Max, Maxim, blahopřeji. A jak jistě víte, stejnou možnost blahopřát, děkovat, pozdravovat, vzpomínat máte i vy. Tady je telefonní číslo 726 46 520 a teď už Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů.

0: To byla krásná moravská lidová šohaju, šohaju. No ale teď už paní Lenka. Dobrý večer.
1: Dobrý den. Já bych chtěla popřát ke krásným 86. letým narozeninám panu Emilu Fukanovi do Zbraslavy u Brna, že mu přeju všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí dlouhá léta, tomu přeje boží požehnání a vše, co si bude přát, tomu přeje celá jeho rodina a Lenka. Pak bych chtěla jen tak pro radost zahrát rodině Pokorných ke kostelu a pak mám ještě jednu prosbu. Dneska je to 10 měsíců, co mi umřel přítel, pan Karel Cofal ze Zbraslavy u Brna. Tak bych chtěla krátkou vzpomínku na něho, že mě chybí a že to byl nejlepší chlap po slunce, jo. Slušné, prostě laskavé.
0: No, paní Lenko, jestli nás Karel slyší, respektive vás slyší, tak se teď musí dmout pýchou a určitě vás měl také moc rád a ještě má a vy ho nosíte ve svém srdci. No a tak to budeme na něho i vzpomínat.
1: Úplně ten nejlepší chlap, co to...
0: Tak to jste měla v životě, ale zase štěstí, paní Lenko. Ale abychom nezapomněli na pana Emila Fukana, ten slaví 86. narození, a ano. Také na rodinu Pokorných jste, myslím, říkala, že jste pozdravovala.
1: Ano, mm-hmm, ano,
0: dobře, děkuju. Dobrý.
1: A vy, ať jste zdravá, tak je.
0: Děkuju moc. Snažíme se, ceč můžeme. Naschledanou. No a nějaká pěkná písnička k dnešním narozeninám patří i panu Svaťovi Minksovi ze Žarošic u Kyjova. Přání to také nechybí. Svaťo, přejeme ti pevné zdravíčko, klid a pohodu a krásné chvíli u oblíbené dechovky. Zdravím Helenku a písnička bude i pro ni za péči, kterou ti věnovala během nemoci Zdena a Alena. No a ty písničky nám zahraje Moravanka.
2: Český rozhlas Brno.

0: To byla Moravanka, mám tady další telefonát, je ze Žádovic, je to paní Pavla. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Já bych chtěla dneska poslat pěknou písničku do Skoronic u Kyjova svojí sestře paní Dáši Klajvové. Dneska má krásné narozeniny, tak my přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky. To jí přeje její přítel Staník, syn František s celou rodinou, maminka z Kyjova, sestra Pavla se svou rodinou a sestra Romana taky se svou rodinou. Hodně štěstí a zdraví a hlavně to zdravíčko ségra. Děkuju.
0: Tak to bylo pěkné, paní Pavlo. Mějte se hezky, hezký večer přeji. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: A měla jsem tady ještě jeden telefonát a volala paní Staňka z Divnic, kterou zdravím, je to naše věrná posluchačka. Poprosila mě o jednu z písničku ze srdce, tak paní Staňko, samozřejmě ráda zahraji. No a přátelé, pokud i vy máte na srdci nějakou tu písničku ze srdce, tak se mě můžete svěřit. A když ta písnička, když s tou písničkou bude spojen i třeba nějaký příběh, že jste ji slyšeli poprvní, když jste třeba s Milou, Milým tancovali na bále, tak to bude ještě o to pěknější. No, já pokud tu písničku najdu a budeme mi ji mít, tak samozřejmě ji ráda pro vás zahraji. Dnes také zazní písničky ze srdce, ale ty až za chvilku. Teď je nachystaná Tufaranka Zlaté ruky.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: No ale teď už opět Morava krásná zem, pořad, ve kterém zní písničky v podání dechových kapel a cimbálových muzik. Příjemný poslech vám přeje ještě jednou Jiřina Ostrá a ještě jednou připomínám telefonní číslo 726 46 520 0. No a nyní, milé rádio, přede mého dopisu vás zdraví Elena Večerková z Vřesovic u Prostějova. Chtěla bych popřát těmto věrám, paním Kučerové ze Zlína, které jsem vozila její děti, zdravotní sestře Dostalíkové z Vřesovic u Prostějova, dále Grigerové z Otrokovic z nevlastní rodiny a taky Věře Klímové z Velké Polomy z rodiny. Přeji těmto a Věře Andrejcové z Vřesovic u Prostějova hodně zdraví a boží požehnání. No a to jim přejí k nedávnému svátku kamarádky Marta Kvapilová a Elena Večerková, která dále píše: ve středu 7. října jsme měli posezení ve stacionáři ve Vřesovicích a slavili jsme všichni Elišku Kvapilovou z Vřesovic u Prostějova. Přejeme Elišce hodně zdraví k nedávnému svátku a boží požehnání. No a to jí přejí kamarádky z Vřesovic u Prostějova, Elena Večerková a Marta Kvapilová. No a celému rádiu Brno pak tady je napsáno: přeji, aby jsme se měli všetci rádi. Tak já doufám, že se máme všetci rádi, ale vidím, že mě tady bliká telefon. No já si ho vezmu až po písničce. Písnička je připravena a hrát bude Moravěnka.
0: Český rozhlas Brno.

Tak to byla Moravěnka, pravda staletá Vladimíra Fefra a Jaroslava Hájka. No a je začátek nového týdne, takže vám připomenu, kdo další slaví v tomto týdnu svátek. Dnes už bylo řečeno Marcelové, ale tady vidím, že v kalendáři je jméno i Edwin. Dále v úterý 13., tedy zítra, Renáta Gerhard, ve středu pak Agáta Háta, ve čtvrtek 15. Tereza Terezi, 16. v pátek blahopřejeme Havlům a Galinám, no a v sobotu pak slaví Hedvika, Heda a v neděli Lukáš. Tak slovenský kalendář 12. Maximilián Max Maxim, 13. Koloman, 14. středa Boris, ve čtvrtek stejně jako u nás na Slovensku Terezia Tereza, v pátek tak 16. Vladimíra, dále sobota 17. Hedviga, to je stejné jak u nás, no a 18. v neděli také jako u nás Lukáš, Lukas, Lukas tady je. Takže všem, kdo slaví v tomto týdnu, přeji samozřejmě jen to nejlepší, ať se mají dobře, ať si života užívají co nejvíce. No a písnička pro ně, pro všechny taky bude. Hrát bude Frištátská Javořina, Ej, Kyčero.

0: Dozněla písnička Libora Mikla, Ej kyčero. No a teď už dávám slovo paní Ludmile. Tak paní Ludmilo, teď už můžete říct, co máte na srdci. Dobrý večer.
1: Já bych vás před těma zdravím a prosila bych zahrát nějakou pěknou lidovou písničku mojí mamice, která by oslavila teďka 10. října 99 let. Bohužel už tady mezi náma.
0: Ano, takže je to, paní Ludmilo, vzpomínka na vaši maminku. A jak, se, a jak se jí jmenovala vaše maminka?
1: Ludmila Egerová.
0: Tak určitě budeme vzpomínat, určitě. A pokud nás poslouchá maminka, možné to je, paní Ludmilo, co víme, tak určitě si zaslouží i velké poděkování za to všechno, co kdy pro vás, pro všechny udělala. Souhlasíte se mnou, že?
1: No, zároveň si myslím, že si zaslouží nějakou pěknou písničku a i můj bratr, který ho vlastně odopatroval až do smrti.
0: Tak ten si zaslouží také velké poděkování. No a tu písničku si zasloužíte i vy. Rozloučíme se. Nashledanou.
1: Já vám děkuju pěkně.
0: Není zač, nashledanou. A ještě tady mě zablikal jeden telefonát, takže zdravím. Dobrý večer, kdo pak tentokrát?
2: Dobrý večer.
0: Je, tak počkejte chviličku, vydržte chvilku. Tak zkuste to teď. Haló?
2: Ano, no, slyšíme se.
0: Teď je to výborné, tak jo. Tak.
2: Dobře, dobrý večer, přeji. A chtěla bych, mám tatínka, který zítra by se dožíval 91 roku, jmenuji se Eva Řihová.
0: A jak se tatínek, jak se jmenoval?
2: Miroslav Havlena. Miroslav Havlena a byl to úžasný člověk a chtěla bych do toho nebíčka mu popřát jen a to nejlepší a tomu přeje dcera s manželem a druhá dcera, všichni, kteří ho měli rádi v Bohunicích. Prostě byl to úžasný člověk.
0: Tak to jsem ráda, že budeme vzpomínat na takového úžasného člověka, vašeho milého tatínka, pana Miroslava Havlenu. Takže vzpomínka bude určitě milá, stejně jako paní Ludmila, ta vzpomínala na svoji maminku. No a můžeme vzpomínat i při písničce. Tak se rozloučíme, nashledanou.
2: Moc krát děkuji a nashledanou.
0: Není zač, nashledanou. Nashledanou. No a bude to první písnička ze srdce. A bude to písnička pro pana Michala Slámu z Mirošovic, kterého zdravím, přeji hezký večer. A je to známá písnička Zimní růže, jinak za košířema Josefa Hotového a Vildy Sýkory.
3: Český rozhlas Brno.

Tak to byla písnička ze srdce pro pana Michala Slámu z Mirošovic. Písničku zahrála Kubešovka. No a hudební dárek a přání i pro Martinu Chocholáčkovou z Radimova na Slovenském Záhorí, která se dnes dožívá krásného životního jubilea. Marti, k tvým narozeninám ti přejeme jen to nejlepší, zdraví, štěstí, mnoho lásky a dnů plných pohody a radosti. Ať máš každý den důvod na úsměv a ať se ti splní všechno, po čem nejvíce toužíš. To ti ze srdce přejí manžel Igor, dcera Emka s přítelem Atilom, syn Maxík, rodiče Provazníkovi a bratři Juraj a Marek s rodinami. No a tato písnička ať potěší i jejího manžela Igora, který toto životní jubileum už oslavil dříve, ale písnička od vás ho určitě potěší, tak to doufám. A ještě si beru klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože dnes má narozeniny a to já dobře vím, pan Jaroslav Bedáň, Bedáň z Brna. A já vím, že v poledne se mu přálo a já vím, že se mu říká Jaroušek, tak já ještě jednou pana Jarouška zdravím a tentokrát tady má přání přímo od nás, od rozhlasáku. Tak pane Jaroušku, my vám moc děkujeme za to, že nás posloucháte. Doufám, že posloucháte i nyní a že tak nepřijdete o hezkou písničku a také přání hodně, hodně zdraví, klidu, pohody a radosti. Mějte se moc hezky. No a teď už ta druhá písnička ze srdce. A radost přinesu panu Michalovi Krejčímu z Vyškova. Pro něho bude polka z Brankovic, podání Glorie.

Ano, to byla polka z Brankovic, Zdeňka Gurského a Vladimíra Salčáka v podání Glorie. Byla to písnička ze srdce pro pana Michala Krejčího z Vyškova, kterého zdravím. No ale zbyla mě tady ještě jedna písnička a tu mám připravenou pro vás, pro všechny milé posluchače Moravy krásné země. Tady je.

krásnou Zdounečanka hrála pro vás, pro všechny, pro milé posluchače Českého rozhlasu Brno a Zlín. Byla to písnička Miroslava Nauče a Josefa Vašíčka Pojď ke mně blíž. No ale je 18 hodin 55 minut, přátelé, takže Morava krásná zem končí. Následují zprávy a na pěknou notečku a bude napříč moravskými regiony. Hudební ochutnávka z Těšínska, Valašska, Hanáckého Slovácka či Horňácka, zakončena temperamentními romskými melodiemi. Pořad připravil Jaroslav Kneisel, slovem provází Markéta Ševčíková. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá. No a už zní závěrečná orchestrální skladba. Je to orchestrální skladba Josefa Poncara Milenci. Hraje Stříbrňanka.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Ve Vyškově má pokračovat současná koalice. Starostou bude opět Karel Jurka. Zavřený Pisárecký tunel v Brně komplikuje provoz. Omezení potrvá 40 dní. Soudy budou muset při rozvodech více zohledňovat zájmy dítěte. Novelu schválila vláda. A zítra čekáme jasno až polojasno a teploty do 16 stupňů. Dobrý večer, u poslechu zpráv vás vítá David Hasman. Vyškov v následujících 4 letech povede stejná koalice jako v uplynulém volebním období. V 27 členem zastupitelstvu má koalice 16 mandátů. Starostou bude opět Karel Jurka z ODS. Prvním místostarostou dvojka společné kandidátky Roman Celý z KDU-ČSL. Dalšími místostarosty budou Karel Goldemund z Hnutí Vy a Radim Jankovič z Volby pro město s podporou starostů. Ten sice byl lídrem tohoto uskupení, ale do zastupitelstva se nedostal. Místo mu uvolní dosavadní místostarosta Josef Kachlík. Pokračuje Karel Jurka.
2: Dohodu o vedení města už považujeme za takovou předkoleniční smlouvu, pouze jsme nedokázali vyřešit některé posty typu, kdo bude zastávat předsedu finančního výboru, samozřejmě předsedu kontrolního výboru nabídneme opozici s tím, že my bychom chtěli jako do toho i nějaké ty hlavně zásadní cíle jako specifikovat. Což znamená, nespěcháme letos na tu koaliční dohodu, ale vedení města jako takové je dohodnuté.
0: Pátým subjektem radniční koalice je uskupení Náš Vyškov. V radě města tak bude pokračovat Blanka Mikulková. Uzavírka Pisáreckého tunelu v Brně způsobuje velké dopravní komplikace. Silničáři ho dnes zavřeli na 40 dní kvůli opravě technologií a zabezpečení. Řidiči ve špičce stáli v dlouhých kolonách, stejně jako vozy městské hromadné dopravy. Zejména v Kohoutovicích, Novém Lískovci a Bohunicích nabrali zpoždění až 40 minut. Popisuje mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková.
3: Snažili jsme se po celou dobu alespoň udržet

0: běžet interval mezi spoji, doplňovali jsme je záložními autobusy a také jsme požádali o součinnost Policii České republiky na těch nejvytíženějších křižovatkách, aby zde řídili dopravu a pomohli našim spojům projet.
1: Policie oznámila, že pro zmírnění dopadů uzavírky nechá upravit časové intervaly světelných křižovatek v pisárkách. Soudy nejspíš budou muset při rozvodech víc zohledňovat bezpečí a názor dítěte. Počítá s tím vládní novela zákona, kterou schválila vláda. V případě domácího násilí budou soudy taky moct odebrat jednomu z rodičů právo rozhodovat o životě dítěte a nechá mu jen vyživovací povinnost. Novela zároveň jasně říká, co jsou zájmy dítěte. Jednotná definice totiž doteď chyběla, říká ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO.
2: Soudy a jiné státní orgány budou mít jasná vodítka v zákoně, co je zájmem dítěte. Nejzásadnějším musí být i bezpečí dítěte. Mezi ta kritéria toho nejlepšího zájmu dítěte řadíme i názor dítěte a ten by měl být vnímán velmi podstatně.
1: Nejvyšší povolné ceny paliv zítra vzrostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty zdraží oproti dnešku o 69 haléřů na 48 korun a 36 haléřů za litr. Benzín budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 46 korun a 85 haléřů za litr, tedy o 37 haléřů víc než dnes. Vláda ceny pohonných hmot reguluje od října. Opatření má platit do konce měsíce.
3: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku jasno, během dne až polojasno. Nejvyšší odpolední teploty 13 až 16 stupňů. Biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: V Brně stále kolony v souvislosti se zavřeným pisáreckým tunelem. Ucpané je okolí výstaviště Pisárecké a Veslařské ulice. Tolik doprava, šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na pěknou notečku.
1: Milí posluchači, do všech stran, kudy proudí signál rozhlasu naší Moravy, vás od mikrofonu zdraví Markéta Ševčíková. V dnešním vydání Pěkné notečky nám její autor Jaroslav Kneisel vybral pestrou směs písní a melodií z různých koutů Moravy. A začneme na severu. Ryzí hudební projev z Těšínska si vychutnáme v podání zde v Pobeskydí typické nástrojové sestavy. Gajdy a housle doplněny o výrazný styl zpěvu, který je signifikantní právě pro oblast Kysuc, Oravy a nebo právě především Těšínska. Muzicírují Pavel a Jiří Zogatovi, gajdy a housle. Zpívá, alespoň dle našich záznamů, rozhlasový redaktor i písňový sběratel a etnomuzikolog Jaromír Gelnar. Příjemný poslech.

byl zvukově výrazný začátek dnešní Nutečky. Po autentickém projevu vám nyní nabídnu dvě valašské sady, které jsou spojeny s městem Vsetín a jeho okolím. První totiž zaspívá rodák ze Vsetína, Josef Laža, v doprovodu ostravské cymbálové muziky Technik, která tvořila pod vedením Jana Rokity. Poté nás čeká vsetínská cymbálová muzika Jasénka a v jejím podání písně k tanci Malý křižák, zaspívané přímo zakladatelem a primášem muziky Zdeňkem Kašparem. Od jehož narození uplynulo v roce 2025 rovných 100 let. S Jasénkou uslyšíme zpívat i jejího tercáše Stanislava Tomance. Ten měl mimo jiné v kapele také čestnou funkci alkoholového referenta. Oba pánové už muzicírují v nebeské kapele. Zdeněk Kašpar od roku 2002 a Stanislav Tomanec od roku 2015.

valašské muzice Jasénka a jejich zpívajících chlapech Zdeňku Kašparovi a Stanislavu Tomancovi se posuneme podél moravsko-slovenské hranice notný kus na jih, na Horňácko. V roce 1987 natáčela v brněnském studiu tehdy československého rozhlasu někdejší cymbálová muzika Ležhory. Její fungování se pojí se jménem jejího vedoucího Petra Miškeříka. Uslyšíme krásnou píseň Měla jsem synečka v podání Anny Kománkové. Jedná se o zpěvačku, která byla za svobodná Miškeříková a bylo jí v době natáčení 33 let.

Dospívala nám úžasná Vlasta Grycová v doprovodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. A ještě před ní hrála cymbálová muzika Vonica z Krumvíře a zpívali Jan Zavěčič společně s Antonínem Bukovským. Naše pravidelná každovšední půlhodinka lidové hudby se opět pomalu blíží ke konci. Poslouchali jsme archivní nahrávky lašských písní, valašské melodie, horňáckou notu, hanácko-slovácké mládenecké a před okamžikem dospívala zpěvačka ze Strání. Autor dnešní notečky Jaroslav Kneisel si pro vás na závěr připravil i ochutnávku písní romských. V roce 2020 byl v brněnském studiu podlužácký kontráž Tomáš Koláček, který zde nahrával písně na své profilové album. Mimo jiné si zamuzicíroval také s výborným romským klavíristou, kterým byl Drahoslav Bango. Drahoš Bango je fenomenálním muzikantem, no a Tomáš Koláček, ačkoliv je gádžo, tedy bílý, si s ním zaspíval směs romských písní. Vážení posluchači, bylo mi ctí vás v minulých týdnech provázet pořady na pěknou notečku. Těším se na další setkání u mých pravidelných sobotních podvečerních pořadů nejen o lidové kultuře, ale také o krásách a unikátech naší Vlasti. Pěkné podzimní dny vám přejí jak autor dnešního pořadu Jaroslav Kneisel, tak vaše průvodkyně Markéta Ševčíková.

0: 3.
1: Ve středu 14. října bude hostem poradny pro zdraví urogynekoložka Martina Šipulová a povídat si budeme o problémech spojených s pánevním dnem. Jak se projevuje pokles orgánů v této oblasti? Mohou bolesti zad souviset s oslabením pánevního dna? A kdy pomůže cvičení a kdy je nutná operace? To vše probereme s naším hostem a prostor bude i pro vaše dotazy. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky míč.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

Ozvený univerza a hudba svetla. To je názov výstavy v Slovenskom inštitúte v Prahe, ktorá je venovaná tvorbe umeleckého sklára a rodáka zo Spišského Ždiaru Jána Zoričáka. Výstava v galérii Slovenského inštitútu prebieha až do 15. novembra. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šulcová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Sněmovní rozpočtový výbor doporučil poslancům schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Na prvním koaličním jednání v Praze se sešli zástupci hnutí STAN a Spolu. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Poslanci rozpočtového výboru doporučili sněmovně schválit návrh státního rozpočtu na rok 2027. Vládní předloha počítá se schodkem 386 miliard korun. Poslanci mají první čtení naplánované na příští středu. Při něm by měli schvalovat příjmy, výdaje a schodek rozpočtu. Opozice rozpočet a hlavně výši deficitu kritizuje. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Povolební vyjednávání pokračují. V Praze se poprvé sešli zástupci vítězného hnutí STAN a druhé koalice Spolu pro Prahu. Ujistili se v tom, že chtějí spolupracovat. Řešili taky to, jestli do případné koalice přizvou i třetí uskupení. Podle lídra Starostů Petra Hlaváčka budou jednání se zástupci Spolu pokračovat zase ve čtvrtek.
2: Bavili jsme se o nějakém jako rámci spolupráce, nedošlo na gesce. Ty budeme probírat v dalším kole.
0: Starostové i koalice Spolu budou zítra jednotlivě jednat taky s Prahou sobě a s Piráty. Sejít se taky chtějí se zástupci hnutí ANO. Koaliční spolupráci s ním ale obě uskupení vyloučila. Děti a dospívající z poradní skupiny dětského ombudsmana dnes v Brně diskutovali o zákazu mobilních telefonů na školách. Návrh novely školského zákona, který počítá s plošným zákazem používání mobilů na základních školách a nižších stupních víceletých gymnázií i o přestávkách, teď v prvním čtení projednává poslanecká sněmovna. Podle dětí by se mobily měly ve vyučování rozumně používat. Tlumočí jejich názor dětský ombudsman Martin Beneš.
3: Protože digitální technologie jsou i klíčem ke vzdělávání a může být docela zvláštní ve škole tento nástroj nepoužívat a nepracovat s ním. Sport.
0: Střelec Jiří Přívratský vyhrál závod ve vzduchové pušce na světovém poháru v Káhiře. V dramatickém finále triumfoval před Švédem Madsenem a Francouzem Ditendasem. Pro Přívratského je to celkově 8. vítězství v seriálu, ale vůbec první v této sezóně.
4: Nevím, jestli se mi přímo ulevilo, ale...

0: Ale moc mě to potěšilo, protože ten letošní rok byl trošku nešťastný pro mě. Na prvním svěťáku v Granadě jsem skončil 9., tedy první, který nepostupuje do finále. Potom v Mnichově na 4. místě, v Číně jsem skončil znovu na 4. místě, takže teďka to zlato, myslím, že jsem se na něho počkal dost dlouho a že bylo docela zasloužené. Počasí.
1: Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami. Odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat oblačnost. Později večer pak v Čechách místy i zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na nehodu dejte pozor na dálnici D5 na 18. kilometru směrem do Prahy. A na D1 na 73. kilometru směrem do Prahy blokuje jízdní pruh pro pomalá vozidla osobní auto bez paliva. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Kateřina Tučková.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj, Kateřino.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já si dovolím tykat, poněvadž se s Kateřinou známe osobně z natáčení filmu Gerty Schnierch a z divadla. Kdyby snad někdo nevěděl, Kateřina Tučková je spisovatelka, dramatička, publicistka, historička umění a kurátorka výstav. Je nositelkou cen Magnesia Litera, ceny Josefa Škvoreckého a český bestseller. V roce 2017 jí byla Ústavem pro studium totalitních režimů udělena cena za svobodu, demokracii a lidská práva. Její knihy se překládají do 22 jazyků. Je autorkou úspěšných románů Vyhnání Gerty Schnierch, Žitkovské bohyně a Bílá voda, za který získala státní cenu za literaturu. Její knihy se dočkaly divadelních adaptací i úspěšného filmového zpracování.
2: Tak to bylo kompletní, myslím.
1: Wow, je tam všechno.
2: Děkuju za hezké antré teda. Když to tak slyším, tak si říkám, že to už jsem teda jako pokročilého věku, myslím.
1: A to tam vůbec zdaleka nemám všechno, Kateřino. Ty jsi vystudovaná historička umění a kurátorka. A mě zajímá, jak dlouhá a trnitá byla cesta k tomu, než se stala tím, kým seš dnes. To znamená, dalo by se říct, profesionální autorkou.
2: Mm-hmm. No, byla to cesta docela spletitá, protože ten jaksi stav, ve kterém jsem dneska, jsem se na počátku ani představovat nedokázala, protože stát se nebo představovat si kolem těch 20 let, že budu spisovatelkou, tak to bylo prostě v mém kontextu, ve kterém jsem žila, něco jak stát se, já nevím, kosmonautkou nebo něco prostě hrozně nedosažitelného. Takže jsem byla především čtenářka, opravdu ráda a od dětství jsem četla, tuhle radost jsme sdíleli v rodině. Pak jsem se rozhodla studovat po gymnáziu literaturu, protože čeština mě prostě bavila, víc tedy literatura než čeština, s tou jsem bojovala, takové zkoušky ze staroslovenštiny nebo historické mluvnici, to bylo dost peklo. No a protože jsem kulturu měla ráda obecně, tak k tomu přibyly ty dějiny umění. Ale vždycky jsem si potom říkala, že budu pracovat někde v tom umění. Kurátorka to byla taková opravdu vysněná meta, kurátorka současného výtvarného umění, abych byla ve styku i se současnými umělci, což mě bavilo, zajímalo i proto, jaké to byly osobnosti, nejen vlastně díky tomu, co dělali, celý ten živý svět toho výtvarného umění mě velmi lákal, ale zároveň umístit se v nějakých muzeích, galeriích, to není úplně jednoduché. Absolventů historie umění je hodně, takže takový záložní plán byl, že budu učitelkou češtiny a dějin umění. No, nejdřív se stalo teda naštěstí to, že se nějak podařilo mi se jako dostat na tu současnou výtvarnou scénu. Seznámila jsem se s autory své generace a společně jsme udělali spoustu výstav a během toho jsem psala, začala publikovat a když jsem knihy začala vydávat a měla jsem to štěstí, že si našli i své čtenáře, tak pak jsem musela vlastně přemýšlet nad tím, jak to všechno skloubit a protože už to začalo překypovat čas jednoho člověka, tak jsem bohužel musela opustit právě tu dráhu historičky umění a kurátorky a dnes se věnuju tedy opravdu jenom psaní a organizaci nějakých věcí. Ona i organizace jenom jako literárních výjezdů na festivaly a různá čtení jako zabírá dost času, takže všechno se to dá zhrnout pod škatulku autorka, spisovatelka.
1: Ano, profesionálně autorka, tak. Spisovatelka dneska už. Já než se dostanu k tvé první knize, u které se na chvilku zastavím, tak se chci zeptat, tobě prý dědeček dělal takovou malou knihovničku, vlastně ti přečítal a tím v tobě budoval ten vztah k tomu čtení a ke knihám obecně. A jaké byly tvoje oblíbené knížky a jaké máš oblíbené autory a knihy dnes?
2: My jsme měli prarodiče oba velké čtenáře, ale dědeček opravdu nám svým vnoučatům všem kupoval všechny knihy 4x, aby nás spravedlivě podělil, takže každému z nás budoval knihovničku sestávající z foglarovek, potom i kreslených komiksů, rychlých šípů, májovky, verneovky, dobrodružné knihy typu zengriovky. Tak to bylo to, co jsme čítávali s dědečkem a potom taky společně vždycky na prázdninách s bratranci a sestrou. To byly dobrodružné večery. No a posléze, když už jsem si mohla vybírat sama, tak jsem přes nějaké jako období třeba těch dívčích románů, ale poměrně chytrých. Tam si pamatuju na takové klíčové dílo od Lucy Maud Montgomeryové Anna ze Zeleného domu, které vypráví o jako sice takový jako romantický příběh o chudé dívce, ale jejíž cílem v 19. století bylo vzdělání a samostatnost. Takže to jsem si začala poprvé uvědomovat třeba při čtení téhle knížky, že věci v tom ženském světě nebyly vždycky tak jako v uvázovkách jednoduché, oni nejsou jednoduché ani dnes, ale že ta cesta k tomu vzdělání samostatnosti a seberealizaci byla opravdu spletitá, takže bych to spíš dala tuhle knihu na počátek nějaké téma jako emancipační dráhy a zaměření na ta feministická témata. No a potom, když jsem začala literaturu vážněji jako nahlížet na gymnáziu a potom studovat na univerzitě, tak už jsem vlastně sahala po seriózních literárních dílech, klasiků, to bylo na gymnázium především, abych si udělala rozhled a pak ty moje preference sahaly nebo šly čím dál víc tím směrem historického románu nebo společenského románu, který píšu dnes.
1: Mm-hmm. Tvoje první knížka Montes Paniada vyšla v roce 2006 a mě by zajímalo, jak moc se liší od toho, co píšeš dnes a jestli, protože často mluvíš o tom, že s těma postavama ve svých knihách žiješ dlouhou dobu, tak jestli jsi žila i s Karin a jestli taky vychází z tebe ta postava původně. Protože se často bavíme často v těch rozhovorech se baví spíš o Gertě, o Bílé vodě a tak dále. Mm-hmm. A mě zajímá právě tahle ta první knížka.
2: Mm-hmm. No, to je debit, který já dnes už téměř vůbec nezmiňuji, protože myslím, že to byl takový trenažér, na kterém jsem si na tomhle textu vyzkoušela to, že vůbec dokážu jako napsat nějaký jako dlouhý text, to možná, jestli to má 120-150 stránek, ale už je to rozsáhlejší novela. A že dokážu jako nějak uchopit postavy a samozřejmě se do nich promítalo to, co jsem v době univerzity žila, takže mezilidské vztahy, různé střety generací, zájmy tehdejší jako mládeže, ono to už je pár let se to vyšlo, takže to byl vlastně takový jako zkušební můj text, který měl svou důležitost v tom, že pokud by nevyšel, tak bych možná jako neměla tolik odvahy pustit se do nějakých závažnějších témat. To byl určitý jako doklad toho, nebo důkaz toho, že jsem schopná nějaký jako velký text uchopit a nějak to dovést do konce, projít si celým tím procesem od psaní textu přes editaci, přes korektury až k tomu vydání a prezentaci. No a potom, to už jsem vlastně byla na konci univerzity, jsem se tedy pustila do psaní Gerty Schnirch proto, protože jsem v tom kontextu taky žila. Já jsem se v Brně nastěhovala do míst, odkud byli brněnští Němci vyhnáni a tam najednou na mě začala promlouvat ta historie, která
1: ten
2: tam stále
1: Bronx.
2: Byla. Je to ten brněnský Bronx, která tam byla stále patrná a dodnes trochu je, ale dnes už je to tedy čtvrť, kde se staví nové domy a už člověk musí trochu pátrat, ale pořád to tam určitou patinu tady toho té poloviny 20. století válečných a poválečných let má.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková. Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno. Diváci budou moct shlédnout na České televizi. Co tě na té Gertě zasáhlo natolik, že jsi se rozhodla, že ten příběh zpracuješ, že s ním budeš nějakou dobu žít?
2: No, určitě mě na tom nejvíc zasáhlo to, že jsem se jako trochu lekla nebo vyděsila, jak to, že tady byly takovéhle příběhy, příběhy lidí ze smíšených rodin nebo německých Brňanů, kteří tady po generace žili s námi a najednou tedy to skončilo rokem 1945 a začala úplně jiná, velmi jako nepřátelská, nebo v 40. roky a potom další kapitola, ta poválečná po odsunu. Tak jak to, že vlastně o téhle genezi vůbec nic nevím, to mě tedy jako zaskočilo, protože historie umění a historie vůbec prostě byl můj obor, ale vysvětlení je vlastně jednoduché. Byla to ta vlastně moderní poválečná doba, o které se jako dost těžko vyučovalo v těch 90. letech ve škole, protože po změně režimu pořád ještě byla jakási obezřetnost, panovala obezřetnost o tom, jak vyučovat ty moderní dějiny. Takže tohle byla prostě kapitola, ke které jsme se na gymnáziu nedostali, do toho obecného přehledu, tedy odsud Němců prostě nepatřil a já jsem si ho takhle objevovala díky tomu, že jsem na něho narazila v místech, kam jsem se přestěhovala. Takže to bylo jako prvotní, že mě to opravdu nějak jako šokovalo, že to nevíme, ve společnosti o tom nemluvíme. No a potom ten příběh, který jsem při takovém prvním propátrávání těch reálí začala zjišťovat, nebo který jsem našla, byl příběh tedy česko-německé dívky ze smíšené rodiny, jak bylo pro Brno typické, a dívky, které bylo v době, kdy byla odsunuta, zhruba tak jako mě, v době, kdy jsem se do těch míst nastěhovala, takže jsem ji vnímala jako nějakou svou
1: vrstevnici
2: tehdy, ale v té době už tedy, ale jo, jako představovala jsem si jako vrstevnici a navíc matku půlročního dítěte, takže ženu, která se ocitla v úplně jako obtížné situaci, samotnou matku s dítětem, takže obtížná situace už jenom bez toho politického a společenského kontextu, takže ta dvojí zátěž mě úplně fascinovala a nějak jsem prostě na ní začala myslet natolik, že jsem s ní pak žila ty 3 roky a neopouští mě vlastně dodnes.
1: Když si Gertu napsala a posledně, když vyšla, tak si čelila poměrně velkým nepřátelským reakcím. Psali ti věci, jako že seš zrádkyní národa a podobné nesmysly. Ale já mám pocit, že vlastně díky tobě a díky Gertě se daří české společnosti o tématu odsunu mnohem lépe komunikovat, diskutovat. Daří se nám vést nějaký dialog. Mám správný pocit, že se to sune dobrým směrem, nebo žiju v nějaký pražský malý mylný bublině?
2: No já myslím, že původně to byla bublina, která ale jako obrovsky narůstá.
1: Díky
2: že
1: tobě.
2: Myslím, no a díky dalším lidem, protože tady skutečně jako představitelé kultury, ať už jde o spisovatele, nesmíme zapomenout na Jaromíra 99 a Járu Rudiše, kteří udělali společně komiks a pak film Alois Nebel, který se té tematiky také dotýká, Radku Denemarkovou, prostě další řadu autorů, kteří se do toho tématu pouštěli literárně jako jedni z prvních a taky potom spoustu toho udělal film, pamatuju si na Habermanův mlýn, který měl podle mě jako velký dopad taky na širokou veřejnost, na filmové fanoušky a dokumenty a ono toho prostě postupem času nejprve jako v nějakých jako historických debatách, politických debatách a v tom umění jako se objevuje tolik, že lidé té době začali rozumět jinak než prostě do toho roku 89, kdy to pojetí těch poválečných nebo válečných a poválečných let bylo jako velmi schematické a černobílé a hodil se prostě narrativ jako každý Němec špatný Němec a kolektivní vina byla neoddiskutovatelná, ale ve chvíli, kdy vlastně umění nabídlo jako vhled do jednotlivých příběhů, jednotlivých osob, do jejich prostě životních zákrut a nutností volby, tak se to najednou všechno skrz to umění stává mnohem plastičtější, lidé prostě chápou ty niance a najednou mám taky pocit, že jako kolektivní vina není věc, kterou by chtěli masy akceptovat, že prostě vědí, že jsou tady lidé, kteří se provinili, lidé, kteří neměli na těch válečných, na tom válečném konfliktu žádný podíl, takže na ně dopadla ta odplata neoprávněně. a že to dnes chápe mnohem víc lidí. Myslím, že dokladem toho byl i vlastně nedávný na jaře sudetoněmecký sjezd v Brně, kam přijeli tedy potomci našich někdejších krajanů nebo naši krajané a přišlo je přivítat obrovské množství lidí. Byli tam samozřejmě protestující, stále tady jsou lidé, ve kterých téma zbližování a nějaká nová kapitola našich společných dějin s těmi vysídlenými Němci vzbuzuje obavy, ale úplně je přečíslili vlastně lidé, kteří si přišli podívat na to, kdo to ti naši Němci vlastně jsou a měli chuť se prostě bavit a sdílet spolu jeden prostor a nějaké kulturní pořady a tak. Takže to byla taková jako vizitka toho, že se ty vztahy opravdu výrazně posunuly.
1: Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno a já se tě chci zeptat, jak se cítila poprvé, když si viděla svoji hrdinku na plátně? Svoji Gertu.
2: Aha.
1: Nebo jinou vlastně Gertu, jinou Gertu než tu, kterou si vysněla nebo napsala.
2: Mm-hmm. No, tomu už vlastně předcházela řada kroků, takže bylo to takové jako zjevení, když jsem to viděla na plátně, byl to důležitý moment, ale ten první důležitý moment třeba přišel ve chvíli, kdy jsem četla scénář a tam vlastně jsem mohla mít nějaké jako pochyby, nebo už jsem mohla se aspoň představovat, co z té knihy bude na plátně a jak to vlastně bude povyprávěno. A ve chvíli, kdy jsem četla scénář, tak jsem si říkala, jo, tak to funguje, i když z té knihy tam samozřejmě nemohlo přejít všechno, ten rozsah, ano. Je to dvoudílná série, ale rozsah stále jako filmu nemůže pojmout všechny epizodické příběhy, které se odehrály v té knize, ale ve scénáři to fungovalo. Bylo to intimnější, ale kompaktní, charaktery se tam víc vlastně jako profilovaly, něco přibylo, aby ty oslí můstky byly jednoznačnější, ale fungovalo to, takže vlastně na základě scénáře, který psal Tomáš Masišin s Ondřejem Gabrielem, na základě tedy toho, co kdysi udělala Alice Nelis, tak jsem si říkala, To bude dobrý. Hlavně jsem měla velkou důvěru v Tomáše Mašína, který s historickým materiálem má zkušenost a velmi citlivě to umí zpracovat. A takže jsem si říkala, mají to v rukou profíci, to musí nějak dopadnout.
1: On říkal, že když točil ten film Gerta Schnierch, tak psal vlastně milostný dopis té tvé knížce. Mm-hmm. To se mi moc líbilo tenkrát, když to
2: říkal. To je krásný, no, to měl krásný příměr.
1: Pojďme společně nahlédnout do tvé spisovatelské kuchyně. Kdy jsou pro tebe ideální podmínky psát? Kolik hodin denně píšeš? A jsou dny, kdy to opravdu jako fakt nejde? A jak se ti kloubí tvoje práce s tím, že jsi dvojnásobná máma?
2: Já bych tak chtěla mít ideální podmínky, ale to prostě vlastně. Jeden čas jsem si je dokázala udělat, ale to bylo přesně v okamžiku, když jsem věděla, že už nemůžu utáhnout kurátorskou práci a zastavila jsem tedy organizaci výstav. Soustředila jsem se na dopsání Bílé vody a bylo to předtím, než jsem měla děti. Takže zažila jsem několik měsíců, kdy jsem si mohla udělat ideální podmínky, ale vlastně ty ideální podmínky jinak prostě, když se člověk žít normálním životem, tak udělat nejde. Prostě buď studium, nebo práce, nebo děti, taky výjezdy na akce. Vlastně to samotné psaní jako velmi narušují, protože než se vrátí z nějaké akce hlava, tak to taky trvá. Ten druhý den je většinou, prostě nejde jako si sednout k počítači, skoncentrovat se a začít. Takže moje ideální podmínky by byly vždycky jako několik nerušených dní úplně jenom za sebou, kdybych se do toho mohla ponořit a to bych určitě psala mnohem rychleji, než píšu teď, ale realita je prostě jiná, takže se snažím si najít třeba aspoň 6 hodin v tahu, abych měla čas se nějak uklidnit, naladit na nějaký moment, na kterém pracuji, přečíst, co se už mu předchází, číst taky k tomu nějaké texty, protože mě taky jako podstatnou část toho psaní trvá jako načíst si vlastně k tomu literaturu, o kterou se potom ten beletristický text opírá, takže když píšu třeba knihu 3 nebo 10 let, tak dobrou třetinu času z toho trvá nějaký výzkum a načítání, které potom vlastně pokračuje až úplně do posledního momentu, ale řekněme, že teprve ta poslední třetina je skutečně o tom koncentrovaném psaní a potom výměnou s redaktorkou a editaci, o editaci toho textu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková.
2: Ty jsi v předchozích rozhovorech mluvila o tom, že jsi neměla úplně jako dobrý vztah s tatínkem, že teď tatínek byl takový, jakoby, jak to říct, jako násilnický, trošku vlastně alkoholik, když to takhle řeknu.
3: Ano, to se neboj to takhle pojmenovávat. Já jsem si to dlouho jsem vlastně nevěděla, aha, jak to mám pojmenovat, ale když jsem mohla o tom mluvit v těch faktických, těmi faktickými termíny, tak mi to vlastně mnoho věcí zjednodušilo a pomohlo, na rozdíl třeba od mé maminky, která dodnes není úplně stotu z naší životní kapitolu zpracovat, ale tak to je přesně tak. Můj biologický otec bohužel byl násilník a alkoholik.
2: Já proč se na to ptám? Protože mě zajímá, jakou spojitost ty vnímáš mezi tím, co jsi prožila vlastně s tatínkem a to, o čem píšeš teď. A druhá otázka je, jak osobně vnímáš téma přenosu rodinného traumatu? Protože já jsem tady měl předtím Tomáše Šepka, který vlastně mám pocit, že to je jeho takový životní poslání, že opravdu nechce to rodinný trauma přenést na svoje děti. Je možný ho plně zrehabilitovat?
3: Zrehabilitovat, myslíš mého otce, nebo vůbec
2: ten
3: jako
2: vztah, nebo to,
3: aby se uzdravit to trauma.
2: A tak asi myslím, ano, uzdravit trauma a to, aby se vlastně to trauma neposílalo dál na ty další generace, na ty děti.
3: Jo. No, vlastně jsem tímhletím tématem žila desítky let. Gerta je toho taky důkazem, protože ona sama má teda se svým otcem velmi komplikovaný vztah. Pro ty, kteří neví, tak to nebudu spoilovat, to uvidí nebo si případně přečtou. Ale je to moje téma a myslím, že se to promítá i do dalších věcí, do dalších textů, nejen do Gerty. A zpracovat to, protože jsem právě si sama kladla otázku, jakého třeba já si budu hledat partnera, nebo jak se to prostě odrazí v mém životě a aby se to neodrazilo i v životech mých dětí. Zpracovat to mi trvalo řadu let a asi bych to ani nezvládla bez terapii. Myslím, že bych se prostě v tom mohla nějak sama utopit a ta pomoc, že jsem o tom mohla s někým otevřeně mluvit, protože o tom se těžko mluví i s těmi nejbližšími. Každý to nahlíží nějak jinak a to, co se dělo právě u nás během toho mého raného dětství do 6 zhruba půl let, jsme právě žili tady s mým biologickým otcem, tak celých těchhle tuhle jako část našeho společného života třeba každá z nás, moje máma, já i moje sestra, které toho všeho byli, jsme účastní, tak to vnímáme nějak jinak. Takže i mluvit o tom je vlastně trochu obtížné najít tu společnou perspektivu na události, které si každý pamatuje nějak jinak, vlastně nešlo. Takže mě potom velmi pomohlo, že jsem o tom mohla otevřeně mluvit s terapeutkou a taky jsem se vlastně díky tomu, že jsem nějaké věci pojmenovala, někam dál posunula, zjistila jsem si k tomu mnohem víc věcí. Vlastně mám pocit, že tady ten proces terapie mě obrovsky obohatil a taky mi tak otevřel oči vůči jiným lidem a jejich potížím. Takže myslím snad, doufám, že se mi podařilo tady to předávání tohohle našeho traumatu zastavit a doufám, že to moje děti vlastně vůbec ani nepocítí. Oni to asi nějak pocítí. Ono vlastně
2: se tomu
3: zase
2: úplně asi vyhnout, přesně, jako nelze úplně vyhnout.
3: Ono i to, když se teďka ptají vlastně na to, protože po mém biologickém otci, když jsme se od něho odstěhovali, tak maminka se vdala za muže tatínka, který mě vychoval a to je ten dědeček. Takže moje děti už jsou dostatečně vlastně velké na to, aby se začaly ptát, proč jsem se nikdy nemenovala jako tady ten náš dědeček, takže vlastně přicházíme k těm věcem, kdy jim budu muset vysvětlit něco z našeho teda rodinné, z naší rodinné minulosti, takže nějak se to promítne, ale doufám, že se to promítne nějak zdravě.
2: Já tuším, že ty teďkon něco píšeš, na něčem pracuješ, nemůžeš to ještě prozradit, to mi je jasný, ale určitě si nedáváš pauzu, můžeš aspoň prozradit, jestli na jaké téma to bude? Nebo to taky nemůžeš prozrazovat? Nebo už si to někdy řekla?
3: No, ne, snažila jsem se o tom nemluvit, protože Bílou vodu jsem hodně diskutovala. Já jsem ji psala na 3x a pokaždé, když jsem se blížila k té jako cílové pásce.
2: Pak zahodila ten rukopis,
3: no, a mluvila jsem o tom a myslela jsem si, že už to mám, že už jako spěju k tomu závěru, tak se ukázalo, že jsem vlastně mluvila předčasně a měla jsem na sebe i takovou jakoby zlost, že jsem ze sebe vypouštěla to takové jako jak papiňák prostě, jak to v něm všecko jako kypí, jo, tak ono to potřeba, aby to v něm všechno prostě se dobře provařilo a rozložilo se správně ty chutě a tak. Takže jsem měla pak pocit, že ze sebe vypouštím tu páru, která je pořád potřebná, jako aby byla věnovaná jako dovnitř. Takže jsem si to trochu zakázala. No a pracuju na další knize. Jednu jsem tady odsunula, protože jsem měla pocit, že téma nedokážu uchopit beletristicky úplně dobře, takže teď pracuji na druhé a snad se tady, řekněme, na za nějakou dobu ukáže, že o tom můžu mluvit. Ale o čem můžu mluvit, tak to je kniha, na které jsme pracovali teď s kolegy Standou Billerem a Michalem Konečným a je to kniha určená dětem a ta vyjde už teď na podzim, takže ta už je v takové fázi, že už se to snad nezastaví a nikde.
2: To jsou ta brněnská strašidla.
3: Ano, to jsou ta brněnská strašidla, kterých jsme díky historikovi Michalovi Konečnému objevili neuvěřitelné množství, takže Brno je prostě plné nějakých takovýchhle podivných a mytických a děsivých bytostí, až jsem sama koukala, co se tam v tom Brně jako dělo a zjevuje.
2: Moje poslední otázka zní, kde tě můžou posluchači a diváci potkat, vidět?
3: No, já pravidelně jezdím na autorská čtení do knihoven. Teď nás tedy čeká takový jako velmi nabitý říjen a velmi důležitý pro českou literaturu. My jsme vlastně po asi víc než dvou dekádách hlavními hosty Frankfurtského literárního festivalu, což je největší festival vůbec na světě a taky nejstarší. A skrze tady tu německou jazykovou skupinu se potom třeba překlady autorů, většinou těch, kteří teda tam hostují, rozšiřují zase do dalších jazyků, takže je to taková trampolína pro to, aby třeba českou literaturu zaznamenali a potom v překladech si přečetli i čtenáři v mnoha jiných státech a jazykových oblastech. A tam nás čeká všechny české autory, je nás tam asi 70 řada vystoupení a s tím se pak pojí také další turné po dalších třeba německých městech, takže podzim mám vlastně takhle hodně rozježděný a jsem sama velmi zvědavá, jak se vlastně tam čeští autoři představí, nebo jak se představíme.
2: Kateřino, já ti moc krát děkuju za to, že jsi našla čas a dorazila sem ke mně do studia. Moc krát díky.
3: Já moc děkuju za pozvání. Nashledanou.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Bezpečnostní sbory dostanou příští rok přidáno o 2400 korun. U Českých Budějovic najel vlak do nastraženého kamení, nikdo se nezranil. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policisté, hasiči a další příslušníci bezpečnostních sborů dostanou od příštího roku přidáno v tarifech o 2400 korun. Dohodli se na tom zástupci odborů a vlády. Odboráři původně požadovali navýšení vyšší. Podle ministra vnitra z ANO Lubomíra Metnara je výsledná částka nejlepším možným kompromisem. Vláda taky odborům garantovala navyšování platů bezpečnostních sborů v dalších 3 letech. Podle Tomáše Machoviče z nezávislého odborového svazu policie o tom budou odbory z vládní koalicí vyjednávat od ledna.
2: Příští rok otevřeme hnedka na začátku diskuzi o tom, jak by ta struktura měla vypadat tak, aby bylo dodrženo programové prohlášení vlády. To znamená, aby nastupující policista dostal 50 tisíc, ale aby i adekvátně dostal i ten policista, který slouží tady roky.
0: U Českých Budějovic najel dnes večer vlak do nastraženého kamení na kolejích. Souprava nevykolejila a nikdo nebyl zraněn. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Provoz na trati je zastavený a podle webu Českých drah potrvá omezení do 22 hodin. Zavedená je náhradní autobusová doprava. Nehoda se stala po 19. hodině mezi stanicemi České Budějovice a Nová Ves u Českých Budějovic. Policie pátrá v okolí a žádá veřejnost o informace a pomoc. Zajímá je především čas kolem 18. hodiny, uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Macner. Podobná událost se stala před týdnem v České Lípě. Ani tam nebyl nikdo zraněn. Karvinská SPD podá zítra ke krajskému soudu v Ostravě návrh na přepočítání hlasů. V Karviné přesvědčivě zvítězilo sdružení dosavadního primátora Jana Wolfa ze sdružení Žijeme pro Karvinou. Kandidáti SPD se do zastupitelstva nedostali. K zisku mandátu jim chyběly 2 hlasy. Lídr SPD Ladislav Hammer tvrdí, že v některých okrscích si členové volebních komisí nevěděli rady se složitějším sčítáním hlasů. Proto chce, aby výsledky voleb přezkoumal soud.
3: Prostě ať to nezdržujeme, protože vím, že na tom nejspíš bude i závislé ustanovující zastupitelstvo nové. Prostě první zastupitelstvo by asi nemělo proběhnout bez toho, kdyby náhodou ten soud to teda začal zkoumat. Sport.
0: Fotbalisté Dukly Praha v dohrávce 10. kola 2. ligy porazili doma rezervu Baníku Ostrava 3-2. Pražané tak využili zaváhání Ústí nad Labem, které v pátek podlehlo 2-3 Opavě a posunuli se na 2. místo tabulky o bod za Karvinou. Baník je 12. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami. Odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat oblačnost. Později večer pak v Čechách místy i zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Ostravy do Brna čekejte kolonu za Vyškovem. Brzdit se začíná na 212. kilometru a popojíždět budete až za Brno na kilometr 196. Zdržení čekejte okolo 15 minut. A na Pražském okruhu ve směru na letiště opatrně před vjezdem do Lochkovského tunelu. Na 12. kilometru je v odstavném pruhu porouchané auto. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Třeboňský kapr. Kapr obecný, odchovaný v prostředí třeboňských rybníků.
1: Co vám říká značka Třeboňský kapr, jestli vám něco říká?
2: Jo.
1: A máte s ním zkušenosti?
2: Nemám, protože já většinou jezdím na Dobříš na sádky a to je tady z Huťáku.
3: Nevím, jestli kapr, který ho kupuju na Vánoce, je zrovna třeboňský nebo od někud jinuť, to nevím.
4: Kapry u nás tradičně a většinou kupujeme ten třeboňský.
5: Já jsem možná tak naposled jedla kapra, když mi bylo třeba 10. Asi je to už taky taková tradice v Čechách, že spousta lidí si pořídí třeboňskýho kapra, protože v Třeboni jsou velký rybníky, tak se ti kapři asi mají.
6: No já to moc nejím, ale každý štědrý den ho prostě máme, no.
0: Považujete kapra za tradiční pokrm, bez kterého se neobejde štědrovečerní večeře? Máte pravdu. Možná ale nevíte, že tato tradice je mnohem mladší, než by se mohlo zdát. Třeboňský kapr byl v bývalém Československu zaregistrován jako obrazová ochranná známka s logem Kapr z Třeboně je chloubou kuchyně v roce 1939. Od roku 1974 je ochranná známka Třeboňský kapr používána jako české označení původu. Vztahuje se tedy pouze na ryby, které jsou chované ve vymezené oblasti Třeboňské pánve. Mezinárodně je třeboňský kapr chráněn od roku 1967 v rámci takzvané Lisabonské dohody. O 40 let později Evropská komise schválila chráněné zeměpisné označení Třeboňský kapr.
7: Třeboňští kapři chloubou jižních Čech. Poněvadž vynikající vlastnosti byly spotřebitelské veřejnosti dostatečně známy, dobře to vystihli příležitostní obchodníci rybami, kteří hlavně o Vánocích pod označením Třeboňský kapr prodávali ryby jiného původu a nevalné kvality. Aby se tomu předešlo, rozhodlo se Ústřední ředitelství státních lesů a statků zavést ochrannou značku Třeboňský kapr, které nyní mohou užívat i k reklamním účelům jen ti obchodníci, kteří prodávají výhradně kapry, jimž byla přiznána tato zákonná ochrana jejich výborné jakosti. Venkov, 28. října 1937.
0: Třeboňský kapr je produktem společnosti rybářství Třeboň. Tento největší rybníkářský podnik nejen u nás, ale i v Evropě, hospodaří na bezmála 500 rybníků, jejichž rozloha tvoří přes 8000 hektarů. Ročně v nich vyprodukuje víc než 3000 tun ryb. A nejsou to jen kapři. Přidejme i další druhy ryb. Amur, tolstolobik, sumec, štika, lín, candát. Kapr má ale přece jen, dalo by se říct, výsadní postavení. Je nejznámější, nejpopulárnější a má nejdelší historii chovu. První zmínky o chovu kaprů v českých zemích pocházejí z 11. století a najdeme je v Kosmově kronice. V souvislosti se založením sázavského kláštera se můžeme dočíst o rybníku a slupu klovu ryb. Klášteru je daroval kníže Břetislav I. České rybníkářství se začalo rozmáhat už za vlády Jana Lucemburského a hlavně pak v době panování jeho syna Karla IV. Jak víme, tento moudrý císař a král velmi pečoval o hospodářskou prosperitu svých zemí, proto šlechtě a městům ukládal zřizovat rybníky. Nejstarší rybníky na Třeboňsku pochází právě z jeho doby. A už tehdy je v nich nejčastěji chovanou rybou kapr obecný. Zlatá éra třeboňského rybníkářství nastává na počátku 16. století, v době, kdy byl na Třeboňském panství ve službách Rožmberků Štěpánek Netolický. Byl to vynikající rybníkář a právě on začal v Třeboňské pánvi systematicky budovat rybniční soustavu. A také zlatou stoku. Umělý kanál, dlouhý skoro 50 kilometrů, jehož úkolem bylo napájet rybníky vodou z řeky Lužnice. Kromě toho zavedl řadu inovací v chovu kaprů. Za jeho působení se už rybníky trvale dělily na třecí, výtažné a hlavní a byly zavedeny komorové rybníky k přezimování ryb. Netolického štafetu úspěšně přebral regent třeboňského panství, slavný stavitel rybníků Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. Dovedl k dokonalosti velkorysé plány svého předchůdce a přidal k nim řadu dalších. Například stavbu rybníka Rožmberg a umělého kanálu Nová řeka, který ho chrání před přívalovými vodami.
2: Třeboňský kapr. Jak se liší od toho běžného kapra? Jak poznám, že tenhle šupináč je třeboňský a tenhle šupináč, že je třeba z východních Čech?
8: Jako laik to člověk nepozná. Na prodejních stánkách, potom na Vánoce nebo na ostatních, visí certifikát, který deklaruje, že se jedná o třeboňského kapra s chráněným zeměpisným označením, který určuje, že ten kapr je opravdu třeboňský a že má nějakou historii a vlastně tak říkáme kapr s rodokmenem.
7: Světlana Lavičková si povídala s vedoucím technikem chovu ryb u rybářství Třeboň Zdeňkem Eisertem.
2: To znamená, že jeho specifikou je právě ten rodokmen?
8: Jeho specifikou ano, je ten rodokmen. Jsou to ryby, aby my jsme mohli říkat, že to je třeboňský kapr, tak ten kapr musí splňovat určitá kritéria. Těmto rybám, ty jsou geneticky sledovaný, patří do genových rezerv. Tyto ryby jsou čipovaný, mají odebranou krev, když děláme to nové hejno, tak se bere ta krev, očipují se a zjišťuje se, jestli on splňuje tak, jak má procenticky toho třeboňského kapra.
2: Možná si člověk řekne ano, tady v okolí všude jsou chovné rybníky, teď je čas výlovu třeba, no tak v tom rybníku se kapři vytřou a tak máte tu novou generaci, jenomže ono to tak vůbec není.
8: Určitě se ryby samovolně vytírají v rybnících, tím nemůžeme nějak zakázat, to se vytírá, ale to přežití je tak kolem 1% v tom rybníce a samozřejmě dochází k samovolnému výtěru, kdy se můžou šupinatý listci mezi sebou samozřejmě křížit, tak co my nechceme. Ale to přežití je tam tak minimální, že nás to ani jako nějak neohrožuje, nebo že by nám to nějak namíchalo tu populaci. Ale my máme vlastní dvě rybí líhně, máme vlastní generačky a ty se na tyhle rybí líhně vytíráme. Takže u těchto těch čipovaných čistých liní třeboňského kapra sleduje se vždycky ten čip, sleduje se, kolik ta jikrnačka vytře jikr, jaký má mlíčák oplození. Víme, jaký, řeknu, čistý linie na sebe pasujeme. Všechny ryby takhle nejsou úplně čistý linie. Samozřejmě se používají dneska někteří kříženci, protože těch liní kapra máme několik, není jenom třeboňský, samozřejmě maďarský lisec, ropšín, tataj a těch liní je spousta, já řeknu cirka asi 50 jich může být. A každá ta linie je představitelem té své linie nějakým tělesným rácem. Jsou meristické a plastické znaky a ta ryba to musí splňovat.
2: Co musí splňovat ten pravý třeboňský kapr?
8: Je to vždycky šupináč samozřejmě. My máme ty čisté linie, ty se nikam dál do světa, jak jsem říkal, nepouští, aby jsme je mohli dál vytírat a rozmnožovat na té rybí líhni, kde si to pohlídáme všechno tu čistotu. Takže je to šupináč a samozřejmě ještě máme to chráněné zeměpisné označení od roku 2007 zaregistrovaný. Tak tato ryba ještě má tam takové podmínky, že musí splňovat určitý hodnoty tuku, bílkoviny a sušiny.
2: Od chuti třeba poznám třeboňského kapra od toho, dejme tomu maďarského. Tam se vždycky říká, že Maďaři krmí kukuřicí.
8: Maďaři to jsou listci, takže ten bývá trošku tučnější, hlavně ty břišní části, kde on nemá ty šupiny jako krycí, takže musí mít silnější kůži a trošku toho tuku je tam více. Nedokážu říct, že by to člověk úplně poznal, ale někdo může říct, ano, je zvyklý na to třeboňského kapra. Ten kapr samozřejmě je dán i ta chuť jeho podmínkama, v jakých rybnicích žije, jsou tu písčitý rybníky, měl prohřátý, tak je tu i dřív stavěli naši přeci a tam se tomu kaprovi daří a ten písek funguje jako přírodní filtr vlastně v těch rybnicích, takže ta ryba není nějak zabahněná, není cítit bahněm. Hodně těch lidí si kupuje toho třeboňského kapra pro tu jejich chuť a konzistenci masa.
9: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Slibně se rozvíjející rybníkářství nejen na Třeboňsku, ale i po celých Čechách nadlouho zpřetrhala 30letá válka. Mnoho rybníků bylo poškozeno, spustlo nebo bylo zrušeno kvůli nedostatku zemědělské půdy. Obrat k lepšímu nastává až v druhé polovině 19. století. Dík za to patří Josefu Šustovi, řediteli Třeboňského panství. S plnou chutí se vrhl do studia historických poznatků o rybníkářství na Třeboňsku a také do výzkumu, v němž se zaměřil na výživu ryb, především kaprů. Podařilo se mu zdvojnásobit dosavadní produkci a také vyšlechtit plemeno třeboňského kapra, které začalo brzy platit za velmi kvalitní rybu nejen u nás, ale i v zahraničí. Mnohé metody chovu kaprů, které Šusta zavedl, se využívají dodnes. Označení třeboňský kapr má tedy původ právě v Šustově éře.

0: kapr obecný byl pravděpodobně první domestikovanou rybou v historii. Je to největší česká kaprovitá ryba a jeho chov má pro Českou republiku velký hospodářský význam. Přesto je u nás kapr nepůvodním druhem. Odkud k nám tedy vlastně připlul? Původní sazan pochází ze střední Asie. Už v prvním tisíciletí před naším letopočtem zdomácněl v Číně. Je všežeravý, rychle přibývá na váze, dobře snáší transport a to jsou příznivé vlastnosti pro chov, kterých si povšimli i staří Římané a začali po celé říši budovat rybníky. Ve středověku se kapr rozšířil po celé Evropě i do českých zemí. Domestikovaný kapr původního sazana prakticky vytlačil. Dnes žije sazan jen vzácně ve veletocích východní Evropy.
1: My se teď tady díváme na ty kapry a je zajímavé, že tady v tom místě těsně u schodů přitéká čerstvá voda nebo voda se čeří a většina těch ryb stojí nebo tedy plave hlavou právě k tomu místu, kde se voda čeří. Je to náhoda anebo to má nějaký důvod?
2: Ne, není to náhoda, protože každá ryba většinou se staví proti té čerstvé vodě a proti proudu, takže jakákoliv ryba, když cítí nějaký čerstvý tok vody nebo nějaký proud, nebo tady, jak zde vidíme, běží ten areátor, který jim to ještě okysličuje. Pro ně to není ani tak jako to plavání zase namáhavý. Říkám, oni se pěkně postaví do toho proudu, lehce si tam jenom vlní. Omývá jim to ten žaberní aparát a tohle se jim líbí.
1: Říkáte, že tady vytíráte samozřejmě uměle ty kapry. Jak velké jsou ty mateční ryby?
2: Samozřejmě tohle ty generačky, to jsou speciálně chovaný v rybnici, jak jsme řekli, už zvlášť se o ně stará. Musíme se, jak říkám, jako o maminky o ně starat, protože tu budoucí populaci nám dávají. Jsou to ryby většinou kolem 10-12 kilo.
1: To znamená, když má ta jikrnačka těch 10-12 kilo, tak je jak stará?
2: Do té produkce ty ryby nasazujeme u toho kapra, řeknu přibližně 5-6 letý třeba. Jo, můžou i ve 4 letech, kdy dosáhnou ty pohlavní zralosti, kdy už mají ty pohlavní produkty, jo, ve těch 4 letech začínají. Většinou je lepší tu rybu ještě třeba nechat ten rok, aby opravdu nabrala, dala to, co má. Takže od těch 5-6 let se ta ryba může používat a zase používá se do té doby, dokud je, řeknu, nějak produktivní. Nejlepší je ten střední věk, jako i u lidí, říkám. Tyto ryby se vlastně vyřazujou, nezabíjí se, my je vyřadíme, dáme někam do rybníka jako na dožití. A zase z těch remontů, co jsme si udělali předtím, se doplní. Ideálně je ta ryba, řeknu, od nějakých třeba 5 let. Když je v pořádku všechno, tak do těch 10 let, myslím, bez problému se může používat k tomu výtěru.
1: A potom je v duchocovském rybníku.
2: Přesně tak.
1: A jak je to s tím mlíčňákem? Ten také dorůstá do této velikosti, anebo naopak spíše dravé mládí vpřed?
2: Ty mlíčáci jsou o něco dřív, dá se říct jako třeba o rok, má jako tu pohlavní zralost dřív, ale ta velikost je stejná.
1: Vytřete ryby, narodí se plůdek, embryo, plůdek a tak dále. Jak často je musíte přelovovat? Jinak řečeno, kolik rybníků nebo kolik vod takový běžný kapr navštíví, než se dostane zpátky sem na sádky a potom na trh?
2: My když toho kapra vytřeme, po 3 dnech se vykulí, 3 dny je v aparátu, celkem 6 dní a pak jde do rybníka. 6denní stará rybička jde do rybníka ve velikosti kolem centimetru. Dává se do vyhřátých, malých plůdkových nějakých výtažníků, malinký rybník vyhnojených, aby tam byl jemný plankton pro ně. Tam ona tráví ten rok. Pokud ten rybník splňuje funkci komorového rybníka, že se tam ta ryba může nechat přes zimu, má, jak říkáme, vodu v ruce a má dostatečnou hloubku, tak tam ta ryba zůstane přes zimu a sloví se na jaře. Když ne, tak se loví už na podzim. Když takhle se řeknu, splní ten rybník komorový, tak se loví na jaře, dá se do druhého takového podobného rybníka už o něco většího. A zase se sloví na jaře třeba nebo na podzim a pak jde do hlavního rybníka a tam už je 2 roky a loví se jako tržní. Takže buď mění 2x nebo 3x tu vodu, záleží jak ten rybník, jaký to je a jakou funkci splňuje.
0: Proč se právě kapr u nás stal tradičním štědrovečerním pokrmem? Ryba byla symbolem křesťanství už v jeho počátcích. V církevním pojetí není považována za maso a je tedy povoleným postním jídlem. Štědrý večer, co by doba půstu a přípravy na nadcházející boží narození, si rybu na talíři přímo žádá. Ke štědrovečerní hostině patřilo ve středověku a raném novověku množství chodů symbolizující hojnost, ale zároveň to byla většinou jídla velmi prostá. Zelná polévka, houbový kuba, pučálka, tedy naklíčený a opražený hrách, muzika, jinak též chamula, kaše ze sušeného ovoce, vánočka. V bohatších rodinách jedli vinou klobásu nebo dokonce hlemíždě. Ryba bývala na stole zastoupená symbolicky, pečivem ve tvaru ryby. Kapří čas přichází teprve v 19. století. Nejstarším dochovaným receptem na kapří lahůdku je kapr na černo. Ryba se připravovala 2 až 3 dny předem v husté sladkokyselé omáčce, do níž patřily sušené švestky, mandle, rozinky, mrkev, celer, smetana, strouhaný perník a černé pivo. Podávala se s knedlíkem nebo s chlebem. Oblíbený byl i kapr na modro, vařený v octě nebo bílém víně. Recept nasmaženého kapra pochází z Rakouska a uvádí ho už Magdalena Dobromila Rettigová ve své kuchařce. Od jejich dob se prakticky nezměnil. Kapr se zbaví hlavy a ocasu, z těch se uvaří rybí polévka podávaná v poledne či jako první chod večerní hostiny. A nakrájí se příčně na podkůvky, které se obalí v trojobalu, tedy v mouce, vejci a strouhance, a pak se usmaží v oleji nebo sádle. Hotové řízky se ubrouskem zbaví přebytečného tuku a servírují se s citrónem. Přílohou je tradičně studený bramborový salát z vařených brambor nakrájených na kostky, z majonézy a nakládané zeleniny. Zapíjí se pivem nebo bílým vínem. Pokud po Vánocích zbydou usmažené kapří řízky, je nejlepší je spolu s cibulí naložit do sladkokyselého nálevu. Po několika dnech z kapra vznikne obdoba pečenáčů a jeho drobné svalové kůstky v octě změknou. Smažený kapr s bramborovým salátem však byl dlouhá léta pouze jednou z variant přípravy štědrovečerní večeře. Kapr na modro nebo na černo stále vítězil. Definitivně se na vánočních talířích usadil teprve v 50. letech minulého století. Smažení se dostávalo víc a víc do módy, státní rybářství začalo v poválečné době na rybnících intenzivně hospodařit, potřebovalo odbyt pro svoje produkty a tak byly kapři cenově dostupní. Vzniku nové tradice tedy nic nestálo v cestě.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Když takhle popojdeme blíž, tady už vidíme hřbety těch letos vylovených kapříků. To jsou kapříci tak zhruba mezi 2,5–3 kily. To je ideální hmotnost toho kapra ke konzumaci.
2: Z našich rybníků není problém, jestli si vezmete 2-kilovou rybu nebo 5-kilovou. Někdo by řekl ano, může tam být něco cítit, ale už jsem vyzkoušel těch ryb, myslím, hodně. I různé velikosti a nikdy se mi nestalo, že by tady z našich byl problém nějak s pachutí nebo s bahnem. Je to zase na tom každém odběrateli, který jak má tu rybu rád. Já třeba upřednostňuji rybu 2,5–3 kila, protože takovou rybu já dokážu zpracovat, skonzumovat. Nemám ji, říkám, na týden, ryba by měla být čerstvá, takže takovouhle rybu ideálně. Jsou lidi, kteří upřednostňují rybu, že chtějí 7, 6 kilovou, 8. Jo, prostě takováhle velká ryba se jim líbí, ta jim chutná, tu vyžadujou.
1: No jo, oni si právě řeknou, větší ryba, větší kosti, méně vybírám.
2: No tak už pak se říká, má kosti jak u vepřovýho, ale dneska zpracování té ryby už jsou metody, kdy se dělají buď filety prořezaný, nebo se to dá sfiletovat. Už dneska je spousta videí a pouček v knížkách všude, jak si tu filetu nebo toho kapra, tu rybu jakoukoliv dokáže zpracovat, aby ty kosti neměla.
1: Spousta lidí také říká, kapr, no toho přece musím stáhnout, abych si ho alespoň jednou ročně mohl dát. Co vy, stahujete kapra?
2: Určitě nestahuju, je to jako byste stahoval kachnu nebo kuře, ta kůžička je na tom to nejlepší a chuť, takže já určitě rybu nestahuju, kromě pokud by někdo měl sumce, tak tam ta kůže jako se nedá jíst, ten se samozřejmě stahuje, ale normálně u jakéhokoliv kapra i šupinatého i u toho hladáka, který má tušit tu kůži, tak pokud je ta ryba čerstvá, pěkně udělaná všechno, tak určitě nestahuju.
1: Další možná pověra okolo kapra je, že když vařím rybí polévku, měla bych vyndat žábry, protože jinak bude polévka hořká.
2: Tak takhle, ty žábry, já je třeba taky vyndávám, protože samozřejmě ty žábry jsou plný krve, je to prokrvený orgán a samozřejmě ta krev o sobě bývá hořká. Takže pak může se stát, že ta polívka někomu za prvý zčervená víc třeba, může i třeba zhořknout, pokud to dobře nevymeje. Takže já osobně ty hlavy ty žábra vyndávám před vařením, hlavu omeju a pak vařím a samozřejmě oberu.
1: Kapr, třeboňský kapr, samozřejmě na Vánoce obalovaný, ale je to ta nejlepší jeho úprava?
2: Nevím, jestli nejlepší, je to ta asi nejstarší nebo taková ta nejvíce tradiční smažený obalovaný kapr. Nemusí se zůstávat jenom u osmaženého kapra, samozřejmě kapr se může dělat i na přírodno, jenom v zelenině, marinovaný kapří hřbet, může se dělat tatarák, můžou se dělat teriny, paštiky, klobásy se z toho dělají dneska. Cokoliv se z toho kapřího masa, neříkám kapřího, ale jakýhokoliv rybího masa dá udělat. Jenom je škoda zůstat jenom u toho smaženého, ale zkusit prostě spousta jiných receptů a zkusit tu rybu, jakoukoliv naší rybu, že jsou všechny výborný, nejenom třeboňský kapr, takže zkusit jakoukoliv a upravit si ji taky jinak.
1: Prodávají se různá koření na kapry nebo na ryby obecně. Když si porcítím okořenit, tak vlastně máte chuť toho koření a ne té ryby. Co vy byste doporučoval?
2: Když někdo chce vědět opravdu, jaká chuť má ta ryba, sůl, pepř, nakonec po kapa citronem. Bohatě stačí třeba, jo? Že ta ryba sama o sobě má svoji chuť. Pokud ano, tam někdo napere spoustu koření, můžete si dát cokoliv a když to přebijete tím kořením, tak prostě ta chuť se tím zkazí.
3: Přestože patříme k rybníkářským velmocím, spotřeba rybího masa u nás tomu ani zdaleka neodpovídá. Průměrná roční celosvětová spotřeba ryb, sladkovodních i mořských, je zhruba 16 kilo na hlavu. V Evropské unii je to méně, asi 11 kilo. Ovšem u nás sníme sladkovodních ryb s bídou sotva desetinu, a to většinou pouze o Vánocích. Je to škoda, protože rybí maso je zdrojem lehce stravitelné živočišné bílkoviny, zdraví prospěšné nenasycené mastné kyseliny, má vysoký obsah vitaminů i minerálních látek. Dietologové radí zařazovat kapří maso na jídelníček co možná nejčastěji, minimálně jednou týdně, i když raději ne smažené, protože přispívá k prevenci kardiovaskulárních chorob. Nad osudem vánočních kaprů si stýská řada ochránců zvířat. Vězte, že přechovávání živého kapra ve vaně, které v některých domácnostech dosud patří ke koloritu Vánoc, není vůbec dobrý nápad. Pro kapra je pobyt v chlorované vodě velmi stresující. Pokud si už domů přinesete živou rybu, je nejlépe ji dalšího strádání rychle ušetřit. Ani zdánlivě dobrý úmysl zakoupeného vánočního kapra na Štědrý den pustit na svobodu do rybníka či do řeky rybě dobře neposlouží. V rybníce kapr zimu přečkává u dna v nehybném stavu. Pokud je na podzim uloven a sádkován, je neustále v pohybu, ztrácí zásobní látky a není na přezimování připravený. Navíc vystavíte ho teplotnímu šoku. Dosáhnete tím jediného. S největší pravděpodobností ryba zahyne.
2: Třeboňský kapr, to je chráněné zeměpisné označení, které máme od roku 2007 platné. Máme ochranné známky, jako vidíte tady na vlajce, třeboňský kapr a v různých provedeních. Máme jich 9 těch ochranných takhle označení nebo těch značek. Ta nejstarší je z roku 1939, kdy to bylo třeboňští kapři do kuchyně patří, přímo taková značka. Pak jsou tady, jak vidíte, různé takové logy, třeboňský rybářství Třeboň nebo zdraví a tradice. A ta nejmladší, co máme, myslím asi od roku 2014, to je kapr od třeboňských baštířek, kdy naše baštířky, třeboňský ženy baštířů, potom vždycky z těch našich třeboňských kaprů smaží řízky, takže máme řízky od třeboňských baštířek. My si to nechali jako ochranou známku taky zaevidovat, takže vždycky na těch akcích, jako jsou rybářské slavnosti, výlov Rožumberka nebo tyto nějaké akce, tam nám vždycky ženy našich baštířů dělají kapra od třeboňských baštířek.
3: Ať už na vašem slavnostním stole bude ryba nebo ne, připomeňme si, že s vánočním kaprem je spojena řada lidových zvyků. Kapří šupiny se dávají tradičně o štědrovečerní večeři pod talíř a taky do peněženky. Jsou totiž symbolem bohatství. Na venkově se pak kosti zakopávají pod ovocné stromy, aby po celý následující rok dobře rodili. Mnoho lidí od toho, aby si na kaprovi smlsli, odrazuje spousta kostí, které mohou uvíznout v krku. U drobnějších kostí pomáhá zajíst je měkkým chlebem, který byste měli mít raději hned při ruce. Možná vás ale překvapí, že kapr je co do kostnatosti zhruba v polovině tabulky sladkovodních ryb, které mohou skončit na našem talíři. Má jich v těle 99.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Národní koalice pro boj se suchem se sešla po druhé. Upouštění Vltavské kaskády má pokračovat do jara. O možné pražské koalici budou dál jednat zástupci hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sucho v Česku trvá a povodí Vltavy bude pokračovat s upouštěním Vltavské kaskády. Po zasedání Národní koalice pro boj se suchem to řekli její zástupci. Hydrometeorologický ústav taky vydá mapu tisícovky nejohroženějších obcí v Česku.
2: Koalice pro boj se suchem se sešla podruhé, aby vyhodnotila zavedená opatření. Upouštění vody z nádrží bude podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD pokračovat.
3: Máme dostatek vody, aby jsme tento stav nadlepšování minimálně do příštího roku, řekněme, duben až pololetí udržovali v tomto stavu.
2: Koalice taky zopakovala priority. Zadržovat vodu v krajině nebo propojovat vodohospodářské soustavy. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL jsou ale kroky nedostatečné.
4: Já nevidím ani zásadní vlastně jako odklady toho, co by se mělo dít.
2: Ministerstva teď podle premiéra Andreje Babiše z ANO připravují konkrétní projekty nebo taky zákon na rychlejší výstavbu nádrží. Jakub Vejk, Český rozhlas.
0: Pokračují povolební vyjednávání. V Praze o možné koalici budou dál jednat zástupci hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Shodli se na tom při dnešním úvodním setkání. Oproti původním plánům nezačali řešit rozdělení gescí v radě hlavního města. Znovu se chtějí starostové a Spolu setkat ve čtvrtek, říká předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija.
5: My už jsme připraveni nějakým způsobem se začít bavit o programových prioritách, ať to jednání dopadne jakkoliv, protože to je pro nás velmi důležité. My jsme si jako Spolu už určili programový tým, tak právě až se uvidíme koncem tohoto týdne, tak vlastně bychom měli začít se bavit o téhle z těch věcech.
0: Zítra se koalice Spolu i hnutí STAN jednotlivě setkají taky s Prahou sobě a s Piráty. V nemocnici v Chomutově otevřelo interní oddělení novou ambulanci gastroenterologie. Uvedla to mluvčí krajské zdravotní Miloslava Kučerová. Pracoviště cílí především na pacienty s potvrzenou diagnózou IBD, neboli s potížemi v oblasti trávicího traktu. Jedná se například o Crohnovu chorobu nebo kolitidu. Lidem z Chomutovska a okolí tím přináší možnost biologické léčby přímo v jejich regionu.
6: Na rozdíl od klasické léčby používá podle primáře Stanislava Adamce biologická léčba protilátky blokující účinek těch bílkovin, které mohou střevní záněty spouštět. Klesá přitom taky riziko chirurgického zákroku. Ambulance se nachází ve druhém patře budovy D Chomutovské nemocnice. Lukáš Mucha, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami. Odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat oblačnost. Později večer pak v Čechách místy i zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D4 na 44. kilometru směrem na Písek stojí auto s defektem pneumatiky. A na silnici 35 u Podolí na Šumpersku došlo k nehodě osobního auta s kamionem. Probíhá tam její vyšetřování a doprava je odkloněná po objízdné trase. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.

0: divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Slavné herecké dynastie. To je přece téma pro naše rozhlasové jeviště jako dělané. Co říkáte? Rozhlasové archivy totiž mohou vydat svědectví o tom, jak si pánové a dámy, když se to povede, ve svých rodinách dědí, rozvíjejí a hlavně předávají talent a herecké umění. Dynastie hereckého rodu Vidrů bude mít slovo právě dnes.
2: Na věk

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A začněme hezky po pořádku. Václav Vidra, ten nejstarší, totiž doajen Pražského národního divadla, jak se na zakladatele herecké dynastie sluší, se oženil s dcerou ředitele kočovné divadelní společnosti Františko Cölnera, paní Eliškou. A tenhle Václav Vidra nám bude číst z Nerudova fejetonu o malostraňácích. Jeho syn Václav Vidra mladší, někdy taky označovaný jako Václav Vidra druhý, tatínek toho dnešního Vaška Vidry, se pak v zápětí představí, co by kapitán Billy Bones ze slavného Stevensonova Ostrova pokladů.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova, a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví. Oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných. Duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podíváš se přece jednou tedy zase na staré město. A v skutku, předsevzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a malostraňák jde. Sestoupí až k hranicím tvé čtvrti, přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený. Ale když vstoupí malostraňák konečně už na kamenný most, stává se krok náhle rychlejším, pružným, oko se oživuje, tvář lehince jasní. Snad malostraňák ledaco osobně nespatří, ale on najisto ovšem ví. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když už jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Aby, kdyby si mne pámbu jednou k sobě povolati ráčil, nezůstala žádná důležitá věc v nejistotách trapných a žádná pravda v šerých mlhách. Že děje se jízda dnes po železnici mezi Prahou a Vídní, to čtenář ví. Že ta jízda někdy započala, čtenář alespoň tuší. No, já jsem pamětníkem také toho. Započala. Zcela jistě započala. A sice na podzim roku 1845, což je ale ovšem už věc vedlejší. Pamatuji se na to jako dnes, totiž ne na první jízdu, ale na rozprávku o ní. Sešli se k nám natáčky každodenní milí navštěvovatelé naši. Předně pán Hartmann, bývalý patrimoniální úředník, diurnista pak v Landhause pražském. To byl ten, který nosil Rubšova palečka k nám a vzal mě kdysi v neděli poprvé sebou do Českého divadla. Pán Bůh radšiš muži tomu takto dobráku milostivě odpustit, že zasil do mé duše to české síně. Pán Hartmann vypravoval dle dostlechu o včerejší první jízdě z Vídně do Prahy. Jak prý bylo všude kolem nádraží lidstva až černo, k umačkání. Jak přihučel vlak s dvěma mašinami napřed a shromáždění křičeli houch, houch, vivat. Jak pak zase kdosi vstoupil na mašinu, zatočil kloboukem, zvolal: za 10 hodin uvidím zase Vídeň. A mašina si prskla a už lítla, aby dala ve Vídni zprávu, že první vlak šťastně sem dojel. Telegrafu totiž nebylo ještě tenkrát.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
3: Jsme na místě, pane.
4: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
3: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
4: Je z té vaší hospody vidět na moře?
3: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
4: Mohl bys být od rodiny plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
3: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
4: No, na to se musím napít.
5: Maminko! Vedu ti hosta.
4: Kluku, ty se máš k světu.
6: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Lifesayem?
3: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
6: Děkuji ti.
3: Představ si, že tento pán...
4: Vy jste hostinská?
6: Dobrý den, pane, k vašim službám. Pán chce přespat?
4: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
6: Jako v ráji.
4: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. Dám klid, rozumíte?
3: Říkal jsem pánovi.
4: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
6: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
3: Hned jsem zpátky, pane.
4: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
6: 4 zlaťáky.
4: No až je projím, řeknete si o další.
6: Děkuju vám, pane, hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
3: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
4: No, uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
3: Budete si ještě něco přát?
4: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
3: Stříbrná 4 pence, pane.
4: Tak. A chtěl bys si ji vydělat?
3: To bych musel hodně dlouho pracovat.
4: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
3: Myslím, že ano, pane.
4: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
3: Po jednonohém námořníkovi?
4: No snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdybys ho uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit: kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
4: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
3: Děkuju vám, pane.
4: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
3: Budete večeřet, pane?
7: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
3: Hned vám ji přinesu, ale mohl byste si přesednout od okna?
7: Proč pak, hochu, mně se to líbí.
3: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
7: Kapitán, no samozřejmě náš Bill, to bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
3: Vy ho znáte?
7: No, to bych řekl, je takový vysoký, silný, má na ušnici a dvě jizvy na tváři.
3: Přesně on, pane.
7: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
3: Jak to víte, pane?
7: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
3: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Tamhle jde po pěšině naproti na stráni.
7: Na mou duši. Tiše, skrtku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko nebo...
8: Dobrý večer.
7: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
8: Co? Ať mě hrum černý pes.
7: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
8: Ne toho. No dobrá. Vyčeníchali jste mě. Co chceš?
7: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
8: Nežvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
3: Mám přinést polévku, kapitáne?
8: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
3: Ano, pane.
7: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
8: Nejsem. A zmizni odtud.
3: Jak si přejete,
9: pane?
8: Pamatuj si. Svou kůži nedám, lacino. Můžeš to vyřídit rytířů.
7: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
8: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly flintové.
7: Patří nám všem.
8: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
7: Pamatuj na Bengana.
8: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mně svěřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli, kudy kam.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A o slovo už se teď hlásí nejmladší z rodu Vidrů, totiž Václav Vidra. Zatím poslední pokračovatel herecké dynastie, tak jak ho samozřejmě známe. V jeho podání jsem vybral povídku Jaroslava Haška Šťastný domov. Ale pojďme si nejprve Václava poslechnout nebo připomenout ještě v době, kdy se talentem svého 12-letého Vašíka tatínek v rozhlase pouze chlubil v očekávání, že se tedy teprve uvidí a rozhodne, jak to s jeho synkem v životě jednou dopadne.
2: Je to zase na první pohled Vašík Vidra. Celý táta, ale i děda. A podle mnohých také celá Dana. A každý zase prorokuje, že bude hercem. Vybral si v tyto dny báseň, která se mu nejvíce líbila a naučil se jí. Poslechni sám první a poslední sloku, jaký říká a jestli má pravdu.
3: Svatopluk Čech, nevěřme nikomu. Nevěřme nikomu na světě širém. Nemáme jednoho přítele tam. Starý boj za každým skrývá se mírem. Soucit a přízeň jsou šalebný klam. Nevěřme radě, ni chvále, ni haně. Nevěřme pucelu, stisknutí dlaně. Nevěřme ničemu, všechno je mam. Věřme jen sobě, své práci a píli. Věřme jen svatému nadšení v nás. Věřme jen vítězství slovanské síly, která si podepře krajní tu hráz. Věřme, že národ náš, veliká sláva, skorou hví lidskosti, zaštítem práva, dobude korunu velebných krás.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Manželka svěřila mi týden po svatbě sladké tajemství, že odebírá Šťastný domov. Právě přišlo dnes číslo, jsou tam velice důležité pokyny. Uvidíš, že mnoho získáme, budeme-li se řídit podle něho. Když jsem se vrátil domů, panoval v kuchyni zvláštní ruch. Žena s očima zářícíma štěstím vyšla mi vstříc a volala. Podařilo se to. Vzala mne za ruku a vedla do kuchyně. Udělala jsem to přesně, jak je to psáno ve Šťastném domově. Polila jsem brazilské ořechy vařící vodou a ponechala v ní 15 minut, pak se dají jádra lehce vyloupnout. Měla nehoráznou radost. Ale drahoušku, co ti to napadlo kupovat brazilské ořechy? Kdo pak je jí? Co pak je potřebujeme? Ty hlupáčku, pravila žena, tady stojí černé na bílém. Polejou-li se brazilské ořechy vařící vodou. Můžeme je také máčet po 5 až 6 dnů suché ve vodě. Pojď dál a uvidíš, že tvoje žena nezahálela. V ložnici byl cítit kafr. Vyleštila jsem podle pokynů ve Šťastném domově postele kafrovým olejem. Spozoroval jsem, že bílé postele z javorového dřeva touto procedurou zčernaly. Ale vždyť jsou černé, namítl jsem. To nevadí, pravila sladce. Ve Šťastném domově je rubrika Hovorna pro odběratelky časopisu, kde dostane tazatelka odpověď z kteréhokoliv oboru práce a vědění. Optám se, jak lze zčernalý nábytek opravit. Dnes už mi odpověděli v té rubrice na můj dotaz o původu prstenu. To ti přečtu. Prsten sloužil mnohem dříve k přikrývání lidského těla, nežli oděv. Udělalo se mi špatně a lehl jsem si na otoman. Zatím drahá žena nelenila. Podle pokynů obsažených v posledním došlém čísle Šťastného domova, voskem a solí se snažila vyčistit na cihličce rez, kterého tam nebylo. Namočila mi suché boty do petroleje, aby změkly, polila si ruce inkoustem, aby mohla šťávou ze zralých hroznů tyto inkoustové skvrny odstranit a scháněla se po červeném víně, poněvadž chtěla zkusit, zdali opravdu zmizí skvrny po červeném víně z prádla, když se namočí na den do kyselého mléka a pak vypere vodou. Konečně přinesla služka červené víno a drahá neúnavná ženuška polila mou košili červeným vínem a máčela ji v kyselém mléce. Pak vyvařila kartáčky na zuby, poněvadž mezi různými pokyny stálo. Vyvaříš-li nový kartáček na zuby, udržíš jej delší dobu. Bohužel vrátila se s holým držátkem. To nejdůležitější, štětinky, vypadaly ve vařící vodě. Samo sebou se rozumí, že mi vytkla, proč kupuji padělané zubní kartáčky. Pak počala manipulovat s budíkem přesně podle pokynů ve šťastném domově, kde bylo vysvětleno, že vaří-li se vejce, má se natáhnout budík na určitou minutu, když spustí, jsou vejce uvařena. Bavila se tak hodinu. Pak mi začala vytýkat, že jsem do domácnosti nepřinesl žádná držátka na zboží, že mohla z nich zhotovit kozlíčky na příbory, slánky a podobné pěkné věci, jak už to udělalo mnoho odběratelek šťastného domova, čímž se zajisté dosáhne, že v takové domácnosti, kde využitkují tak krásným způsobem držátka na zboží, panuje naprostá spokojenost a blaženost. A tohle také zavedu pravila a podala mi zatrhnutý článeček v novém čísle. Jak učím kuřátka spořiti? Můj muž kupuje doutníky v krabici po 100 kusech. Kdykoliv takovou krabici koupí, vezmu jemu nepozorovaně z každé vrstvy 3 až 4 doutníky, které uschovám. Když pak mu doutníků v krabici ubývá, tu mu z uschovaných 1 až 2 naspět do krabice přidám. Tím způsobem vydrží bednička doutníků mnohem déle. Samo sebou se rozumí, že celý večer věnovala šťastnému domovu. Vyrobila prkénko na krájení salámu, dřevěný rámek na sušení vlněných punčoch a konečně věšák na princesový úbor. Poněvadž však princesový úbor neměla, chtěla, abych jej koupil. Na to natřela koš na prádlo bílou fermežovou barvou a nesla ho kolem mých černých šatů a plná radosti se vrátila se zprávou, že ihned napíše dotaz na redakci šťastného domova, jakým způsobem zmizí bílá fermežová barva z černých šatů. My, odběratelky, pravila, pracujeme jedna pro druhou. Každý zodpovězený dotaz jest pro všechny čtenářky nenahraditelným prostředkem, jak učinit domácnost šťastnou. A my musíme být hodně šťastní. Zítra mi pomůžeš vyzdobit záchod, jak je v tomto čísle navrženo. Polepíme stěny černými a bílými čtverci z tvrdého papíru. Na noc jsem pak musel obléci vestu, poněvadž v článku Pravá míra otužení stálo, že veliký anglický hygienik Herbert Spencer spával ve vestě. Ve 3 ráno mě probudil budík. Musíme vstávat, pravila žena. Četla jsem, že nejlépe se duševně pracuje od 3 hodin ráno do 7. Šťastný domov vypsal cenu 300 korun pro tu odběratelku, která podá nejlepší recept, jak využitkovat zbytky z kapounu a slepic. Pomoz mi přemýšlet. V 6 hodin mi řekla, že jsem blbec, poněvadž koukám už 3 hodiny do prázdna a nic mi nenapadá. Od 6 až do 7:30 mi vykládala, že celé folianty trestní vypravují o morální bídě a nejhorších zločinech mužů. Žena inteligentní, s mravní silou, nikdy není tak darebná a bídná jako muži a přece si muž stále osobuje právo být neomezeným vládcem, jehož vůli třeba nespravedlivé, musí se žena podrobit a žena taková ubohá. Mluvila 30 minut, že cítí jasně, jak se na ženě prohřešuje celá lidská společnost. Ukládá jí mlčet a trpět. Sama jí soudc volila by raději smrt než takový život, ale pomyšlení na děti brání jí zbavit se rázem svého trápení. Ale vždyť nemáš děti.
5: To je jedno a do toho ti nic není, odpověděla rozhodně. Vy muži neumíte než nás ženy sužovat. Ženy nemají nikde zastání, žádný zákon je nechrání a jsou vydány zcela v plen svým trýznitelům. Ach, jak budu ráda, až budeš pryč, překážíš mi, musím vybrat ze šťastného domova, co mám dnes zvláštního uvařit.
4: Ale, drahušku, řekl jsem nesměle, nemuselo by to být snad zvláštní, třeba jen něco neobyčejného. Ani neodpověděla. Celé dopoledne vyvstávaly před mým zrakem hrůzné obrazy prapodivných kombinovaných jídel. Zaraženě jsem v poledne vstoupil do dveří našeho bytu. Ženuška mě upřímně políbila a z tváří, z níž vyzařovalo štěstí, pravila vítězoslavně. Dnes máme řízky skopové z hovězího napodobené, nadívané napodobenou vlašskou pikantní zavařeninou zeleninovou. To je z nových předpisů z minulého čísla. Bylo to dobře napsáno, ale nebylo to k jídlu. Svou porci jsem dal do misky pro našeho psa. Čichl k tomu, svěsil ohon, zalezl pod skříň a vrčel. Drahé ženušce bylo též špatně a poslala mě pryč, že si lehne. Když jsem se večer vrátil, nalezl jsem v jídelně 3 bedny, v předním pokoji 2 a v kuchyni 1, u níž stála má drahá žena a řezala pilkou prkna z jiné bedny.
5: čekám na tebe, pravila vlídně. Ve šťastném domově jsem objevila, jak každá šetrná hospodyně může ze starých beden sama zhotovit si postel pro služku. Když si odešel, prodala jsem služčinu postel truhláři a zakoupila za to bedny a truhlářské nástroje. Ach, bože, bože. Toto píši z turecké Soluně, kam jsem utekl před šťastným domovem, jenž má za účel každou domácnost učinit šťastnou a spokojenou. Uprchnu tedy před šťastným domovem, který přináší domovům štěstí do tohoto města, byl jsem úplně šťasten a blažen, ačkoliv tam právě vraždili křesťany. Šestkrát jsem s námahou utekl před krvelačnými Mohamedány, ale to se mi zdálo rozkoší proti tomu být bezprostředním svědkem ničivé působnosti šťastného domova. 6 neděl jsem tak žil v úplné blaženosti, když v tom jsem dostal psaní od své ženy. Bylo zářící, plné laskavosti. Psala mi, že zatímco jsem se odebral do Turecka, seznala, že bez šťastného domova by byl život holou pouští. Vím-li, co jest Nurso? Nurso toť samovařící přístroj v kruhu rodinném, který dostane jedna z předplatitelek úplně zadarmo, pak nepotřebuje kuchyň a tak již dala předem zbořit kamna v kuchyni, poněvadž když vyhraje Nurso, bude tam stát ten přístroj. Nurso je víc než kamna. Nurso znamená štěstí. Představuje si, jak já budu v Nurso vařit a jak budeme mít uprostřed sebe ten samovařící přístroj, takže budeme úplně šťastní. O mém náhlém odjezdu spravila hned redakci šťastného domova a oni jí ze soucitu zaslali 20 druhů semen na zeleninu a 20 druhů na květiny a v listárně redakce jí odpověděli, aby si koupila časopis Šimáčku v čtverlístek. Dopis byl psán velice něžně a v druhé půli byla vyslovena prosba, abych vypátral a jí zaslal nějaký recept na přípravu pravého tureckého pilafu, který ona uveřejní v šťastném domovu, aby i ostatní čtenářky byly hodně šťastny. To bylo první přání. Druhé bylo, abych vypátral turecký jídelní lístek na 365 dnů v roce pro skromnou rodinu tureckou. Pak byla třetí prosba, abych jí poslal nějaké zbytky tureckých látek, že si z nich chce podle návodu v posledním čísle šťastného domova udělat hadry na utírání zrcadel. Čtvrtá a poslední její žádost dýchala onou upřímností, která mne zahnala až sem do Turecka. Psala, abych prostřednictvím rakousko-uherského konzula v Soluni se pokusil vymoci na turecké vládě, aby tureckým ženám bylo dovoleno vydávat pro sebe list na způsob šťastného domova. Ona sama, že se pokusí sdělit tyto své myšlenky na konzulát písemně a doufá ve veliký úspěch. Psaní skončilo sdělením, že podle rady poskytnuté jí v listárně upotřebila velice prakticky mé nové letní šaty, které jsem měl dvakrát na sobě. Rozpárala je, rozstříhala a ušila z nich 3 páry dětských kalhot, které zaslala do redakce šťastného domova s prosbou, aby byly dány tomu hodnému hošíkovi, který svým vlivem přiměje otce, aby mamince předplatil šťastný domov. Na konci stály verše. O šťastný domove, nás pod ochranu svojí vem, jak matka dítě v loktech chová vždy znova, buď lásky šťastným domovem. Po přečtení toho jsem plakal dlouho do noci. Za 14 dní na to jsem byl zavolán na rakouský konzulát. Konzul, velice příjemný pán, ukázal mi předně na konzulát zaslanou petici podepsanou 150 předplatitelkami šťastného domova, aby turecká vláda nebránila tureckým ženám číst šťastný domov. Pak přišel, pravil velice smutně, jeden ročník na ukázku. Má paní má kuchařku Češku, ta se zabrala předevčírem do čtení a dnes je z ní úplný vrták. Pojďte se na ní podívat, co vyvádí. Šli jsme. Vchod do kuchyně byl ověnčen růžemi a v této girlandě byl neumělou rukou zhotoven na tvrdém papíru tento nápis. Šťastný domov přináší konzulátům štěstí. Uprostřed mnoha beden seděla má krajanka, která chtěla i zde vybudovat štěstí od základů a štípala právě nějakou lavici. Pšš, pravila, kladouc si prst na rty. Jen tiše, aby se šťastný domov nezlobil, že ho rušíte v práci. Z těchto beden udělám, jak to chce šťastný domov, moderní a vkusný kuchyňský nábytek. Chcete vidět mou hlínu? Ukázala na velký kopec hlíny v rohu. Z toho budu zhotovovat podle šťastného domova pro tento dům hrnce a jiné kuchyňské nářadí. Chytila mě za ruku a volala blízkajíc očima vášnivě. A vidíte, že pak budeme šťastní, hodně šťastní. A držíc mě za ruce, deklamovala ta dobrá popletená duše. Chtěl byste, aby vaše štěstí bylo trvale zabezpečeno, aby nikdy ničím nebylo skaleno, naopak, aby stále a do budoucnosti čím dál tím více ve vás se rozlévala záře štěstí a spokojenosti v plném jasu. Odebírejte šťastný domov.
4: Utekl jsem odtamtud. Druhého dne sotva jsem se probudil, nalezl jsem svoji krajanku za svými dveřmi. Vlekla sebou kus stromu.
5: Přináším vám, pravila, to dřevo. Z tohoto dřeva si můžete udělat věšák, jak to stojí v 16. čísle šťastného domova. Koupíte si věšák někde u obchodníka a podle toho sám si zhotovíte druhý a první prodáte nebo z něho zhotovíte vkusné podstavce pod nohy ke skříním.
4: V tom okamžiku uzrál ve mně pevný úmysl, že otrávím celou redakci šťastného domova a orientálním vlakem vracel jsem se ještě téhož dne do Prahy.

0: Beard and Lack.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: No, v případě vidrovské herecké dynastie dnes nemůžeme samozřejmě opomenout ani maminku toho posledního Václava Vidry, totiž herečku paní Danu Medřickou. Jak pak by ne? Její charakteristický hlas patřil mnoha rozhlasovým nahrávkám a kolika pohádkám. A právě tam se stala pro několik generací nadotek blízkou vypravěčkou kouzelných příběhů. Jako třeba v pohádce Aleny Riegerové Kamínek z lásky, kde byla Rusalkou Izerínou. Poslechněte si výběr z jejich společných dialogů s Martinem Růžkem, vládcem Bukové hory, kde si v Jizerských horách, a snad mi dáte za pravdu, že ta síla a magie hlasu Dany Medřické působí i po letech.
3: Letní noc na horách, vodička průzračná s hvězdami na hladině. V takových nocích rozkvítá svým čarodějným květem mech moudřínek. Probuď se, kmotře.
4: Dej pokoj, Rusalko.
3: Je úplněk. Vidíš, co krásy je kolem. I oči studánek pod velkou jizerskou loukou se dívají.
4: Nech mě spát.
3: To si říkáš, vládce Bukové hory? Vzpomínej trochu. Co se zamlada narozvíhal světýlek ve slatích a jenom pro nás si čaroval, pro horské rusalky, jako lucerničky nás tvoje světýlka vodívala močálem za sladkou vodou studánek.
4: Kde je dnes jizerským rusalkám konec?
3: Ach, pravda. Jak roky šly, bylo nás míň a míň. Kmotříčku, seběhni starou bučinou a rozsviť plamínky země. Sedneme si do mechu a v jeho vůni se nám zase vrátí moudrost i krása mladých let.
4: Izerino, pamatuj se. Copak se sluší na vládce hor hopsat o půlnoci hvozdem?
3: Ale kouska citu v tobě nezbylo.
4: Tobě to tvý světýlko už taky nějak divně plápolá, jako by tloustlo.
3: Styď se.
4: Co bych se styděl? Já ještě pamatuju rusalky z jizerských slatí a mívali krev těkavou, modrou, zrovna safírovou. Mohl bych vyprávět.
3: Leda balvanům na pytláckých kamenech. Všecky krásy si dočesta pozapomínal.
4: Pravda, někdy se mi to v hlavě nějak pomotá.
3: Koukej, ať nepropaseš mech moudřínek. Kvete jen za úplňku, potřebuješ ho jako sůl.
4: Už aby rozkvet, dech se po něm dlouží, myšlenky mládnou.
3: Neloupe v kolenou. A mizí po něm pleš.
4: Leď si svých potoků a mě nech na pokoj. Kšc.
3: Nepůjdu. Leda za kamínek. Maličký, blízkavý.
4: Nedám. Nemám.
3: I máš. Bez tak nic jiného neděláš, než sedáš celé noci na vrcholku své Bukové hory a lovíš blízkavice do sítí mraků.
4: Blízkavice patří Bukové hoře.
3: I vodám patří, když k ním najdou cestu.
4: Všecky je ukryju hluboko v zemi.
3: Lakoto.
4: Lidská cházka mi brousí po horách, oči zabodnuté k zemi a teď začneš i ty.
3: Dříve si rozhazoval blízkavé kamínky po slatích plnými hrstěmi.
4: Noc bude krátká a nebe samý drahokam je čas chystat si sítě.
3: Jen hamižnost v tobě k stáru zbyla.
4: Lídejte, blízkavice. Kamínky moje strakaté, zelené, bílé, žluté i modravé, patříte zemi. Uzamknu vás do Bukové hory a nikdo vás nenajde.
3: Kéž by ti vítr potrhal sítě.
4: Co je zas, Izerino?
3: Prober se, dělej něco. Brodí se vzhůru mými potoky. Hledají pod břehy, slídí ve studánkách.
4: A jak tě dostihnou, nepustí tě dřív, dokud z tebe nevymámí tajemství tvých vod, viď? Jen pěkně utíkej z čerstva, rusalko.
3: Nemůžu. Bolí mě nohy. Močál se pode mnou propadá.
4: Podvedla jsi mě, trapse.
3: K motříčku. Můj pane z nejmilejší.
4: Med si nech na jindy. Teď si pěkně sklízej, co si zasela.
3: Jeden jediný kamínek. Jen pro lásku jsem ho darovala.
4: Dáš jeden a už chtějí další. Já je znám.
3: Zažeň je do rovin, zamkni svou horu na 7 kamenných západů.
4: Ale, najednou je z rusalky hospodyňka. Plné hrstě jim nasypu. Ať se tím kamením třeba zalknou.
3: Nelido, posed tě děs.
4: Teď mlč, schovej se do slatí a starej se, aby tě nenašli. Jen pojďte, stoupejte po cestách i necestách. Po balvanech, co kloužou jako led. Až pod horou jsou studánky, které hledáte.
3: Vždy tě pobiješ.
4: Ticho jsem řekl. Teď dokončím, co si svou hloupostí zašmodrchala. Kutálejte se, kamínky moje strakaté. Zelené, modré, červené. Kutálejte se po močálech.
0: Adame!
5: Pojďte zpátky! Země uhýbá pod nohama.
0: Našel jsem studánku.
5: To není ta pravá. Vraťme se.
0: Žlutá světýlka vyskakují po slatí.
5: Studeně blikají. To bludičky nás táhnou do močálu.
0: Bludičky, blázne. Vždyť to jsou pravé jaspisy. Sbírej přece.
5: Pan Bukové hory se probouzí.
0: To se jen blízká na časy. Pospěš si.
4: Jen víš. A ještě víš. Přebroďte ledové vody potoků, co pramení v klečových lukách.
0: Druhá studánka.
5: Modrá se v ní nebe.
0: A modré ohýnky. Studeně svítí všude mezi klečí.
5: Safíry.
0: Zbírej a rychle dál.
4: Ještě nemáte dost. Holenkové, to budete muset až na pytlácké kameny.
0: Studánka červená jako krev.
5: A světýlka? Ne, rubíny.
0: Země se rozhořila jako by plamenem. Snad nám ty rubíny sama hází do náručí.
5: Ta krása. Pane, vždy jsme boháči.
0: Teprve budeme, až je vymrousíš.
5: Teď rychle odtud, než přijdeme o kameny i o život.
3: Co tě to popadlo, dětku bláznivá? Po nocích lovíš blízkavice a teď je rozhazuješ plnými hrstěmi.
4: Viděla jsi, rusalko, jak mi to kouzlení šlo dneska od ruky?
3: Kameny patří přece zemi.
4: No jednou. A podívejme, jeden tu zapomněli.
3: A zrovna ten nejvzácnější, z lásky darovaný.
4: Z lásky. Na tu si ani nevzpomněli, když hrabali mé drahokamy.
3: Třeba ten maličký rubín, lidskou rukou broušený, má víc kouzla, než všecko tvé drahé kamení. Dej mi ho.
4: Abys ho zase zašantročila. Jen ho nech pěkně ležet, kde leží.
3: K motříčku.
4: Nedám.
3: Nachytáš si za něj 100 jiných.
4: Nechci. A nech mě spát.

0: Brečí a brečí. Už kolikátou noc jsem oka nezamouřil.
1: Dobře ti tak. Jen se dívej, co je na světě žalosti.
0: Chci spát.
1: Co pak nemáš kouska srdce? Podívej na ní. Kámen by se ustrnul.
0: Pěkná, ale ubrečená.
1: Trápí se. A kvůli tobě.
0: Co mě do toho pleteš?
1: No tak, kmotříčku, pane Bukové hory, jen vzpomeň, co se s tím naškádil, ovečky plašil, hromoval do usínání, co jsem se tě, dětku, nahubovala. A teď bys jí nechal usoužit?
0: Ženský, jedna brečí, druhá pokoj nedá. Poblázníš všecku jizerskou vodu, takže teče do kopce.
1: Proč jsi ten svůj spekla rubín líp nehlídal, dětku?
0: Já.
1: Kdo rozházel všechno bohatství Bukové hory?
0: Však se nám vrátí.
1: Jo, s našimi kameny ti tak někdo poběží zpátky. Kdybych se aspoň uměla ve zlatích utopit. To neumím.
0: Přestaň, nebo se na tebe už ani nepodívám.
1: Stejně se nedíváš.
0: Dívám.
1: Kdo ví, jaké schvály ti zase táhnou hlavou, dětku.
0: Tak se mi Izerino zdá, že dnes má být úplněk. Mech moudřínek nasazuje na květ.
1: Radši jdi lovit nové blízkavice.
0: Blízkavice? Na ty si počkám u studánek.
1: Už se nám nikdy nevrátí.
0: Všechno se vrací. I úplňky. Mech moudřínek zas vykvete svým čarodějným květem a zmoudří rusalky i lidi. Uvidíš.
2: Tudy utíkal. Jeho stopa je čerstvá.
0: A bude mela. Už to začíná.
1: Kam běžíš, Adame?
2: Jdi, sestry rusalko. Mé poklady jsou pryč.
1: Co se to s tebou děje, chlapče? Co tě žene? Zas hledáš kameny? Ještě nemáš dost?
2: Kameny zmizely. A on s nimi. Ten podvodník a lhář.
1: Pamatuj se, Adame.
2: Musím ho najít. Poraď, Izerino, kterou cestou se dát?
1: Za štěstím vede jedna jediná. Hledej.
2: Nic nevidím. Všude jen mech. Mechové balvany. Skály obrostlé mechem.
1: To je mech moudřínek. Dnes je úplněk. Rozkvítá zlatý květ.
2: Chci odtud.
1: Přivoň, jak sladký má dech. To sama země voní.
2: Co se to se mnou dělo, rusalko? Jako bych všecko viděl jinýma očima. Čeká ještě na mě? Víš, že čeká.
1: Ale nadarmo. Moudřínek zavonil pozdě. Tak bláznivě se znal za poklady, že si překročil bludný kořen, chlapče.
2: Všude jen les. A polomy a les. Ale já se přece musím vrátit. Poprosit, aby mi odpustila.
3: Vracíš se?
2: Navždycky.
3: A kouzelný kamínek?
2: Vraťme ho zemi. Vybrousím ti jiný. A bude stejně krásný jako ten rubínový.
3: Krásnější. Ty přece, můj milý, dovedeš probudit krásu i v obyčejném křemínku. Otevři se, rubínová studánko. A vezmi si zpátky svůj drahokam.
4: Říkal jsem to, všecko se vrací.
1: I letní úplňky.
4: Pojď, rusalko, rozházím znovu blízkavice po slatích. Světýlkama ti olemuju cestu, ať trefíš ke studánkám.
1: A jestli pak víš, že nám tam znova vykvetl mech moudřínek k motříčku, v měsíci zlátne čarodějný květ.
4: A voní. Cítíš, jak voní, Izerino? Posaď se se mnou do mechu a v jeho vůni se k nám vrátí moudrost i krása mladých let.
1: Všecko se vrací. Zem zemi, voda vodě, lidi lidem.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdravím vás na Prahu Noční linky Českého rozhlasu s datem 12. října. Pravda, během těch dvou hodin našeho povídání se ono datum změní. Až do zítřejší jedné hodiny jsem připraven v brněnském rozhlasovém studiu přijímat telefonáty na čísle 731 800 900 a podrobně prozkoumávat to, co napíšete na náš web. Jinými slovy, rozhlas.cz/linka, to je ta druhá možnost, jak zveřejnit svůj příběh. No a bez příběhů, bez vašich příběhů, by Noční linka nebyla noční linkou. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Už teď se těším na vaše telefonáty, na to, co zavoláte, na téma, které dnes bude spojovat, nebo mělo by spojovat vaše příběhy. Když se naše očekávání a skutečnost potkají, a je to setkání nepříjemné. Když jste náhle konfrontováni s následky lidského chování, nebo když jste nuceni přijmout to, že máte vlastní limity, že nejste neomylní, anebo vás okolnosti zbaví iluzí, ve kterých jste žili, tak to jsou ty chvíle, kdy se takzvaně srazíte s pravdou, s realitou. A pravda někdy bolí. Přijmout realitu bývá někdy těžké, až bolestné. A řekl bych, že šťastný je ten, kdo takovému okamžiku zatím nečelil. Bolela vás někdy pravda? Věřím, že máte svůj příběh, ale jedním dechem dodávám, že podle toho, jaké téma jsem zvolil pro dnešní vysílání, to budou asi příběhy hodně osobní. Takže tradičně. Zavolejte na 731 800 900 nebo napište na web rozhlas.cz/linka o tom, jak jste se srazili s pravdou a jak to bolelo.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Teď je 6 minut po 23. hodině, je čas noční linky Českého rozhlasu a tématem, které by mělo spojovat to, co vy zavoláte na 731 800 900 anebo napíšete na naši webovou stránku, je pravda někdy bolí. Prvním posluchačem, který se ozval na zmíněném telefonním čísle, je Karel. Dobrý večer, Karle.
1: Dobrý večer. To jsem dověděl, že se dovolám, jako samozřejmě.
0: Vy máte puštěný rozhlasový přijímač a o toto pro vás možná bude těžší. Vy se uslyšíte s mírným zpožděním.
1: Já ho hned vypnu.
0: Děkuju. No a otázka
1: a je...
0: úplně. A otázka je jasná. Bolela vás někdy pravda? Sdělená? Zjištěná? Čelil jste někdy realitě?
1: Ano. Hlavně, když mě bývalá manželka řekla, že ty našla druhého a to bylo moc nechutné. Ale byla to pravda.
0: Zkuste popsat ten pocit, který jste měl, když to zaznělo z jejich úst.
1: Ten pocit byl takový, že bych asi tak sežral lokomotivu, nebo byl velmi špatně na tom.
0: Uvědomil jste si, že jste delší dobu žil v nepravdě, respektive, že před vámi něco tajila? Asi to nebylo ze dne na den, asi k tomu něco vedlo, asi to trvalo delší dobu, nebo se pletu?
1: Ano, nepletete se, samozřejmě, že to nemohlo být ze dne na den. Ale třeba měsíc na měsíc.
0: Jak to pokračovalo, smím-li vědět?
1: Ale ve slušnosti. Rozvod. Jo. A ticho. Opěchy je.
0: Jak je to dávno?
1: Asi tak 20, 25 let.
0: A jste dnes rád, že jste se dozvěděl pravdu?
1: Samozřejmě. Než žít v nějakých pravidách, tak bylo dobré jako to ukončit a nechat to prostě, ať to jde tak, jak to život jde.
0: To si myslíte dnes, ale tipuju, že v ten okamžik jste si to nemyslel, že jo?
1: Ne, to bych obradil.
0: Došlo k nějakému násilí, došlo k nějakým bouřím?
1: Ne, to bych já neudělal. Samozřejmě ne, nejsem takový člověk.
0: A poučil jste se z toho, co je za vámi? Třeba...
1: Ano, poučil jsem se z toho, že s ženskýma žádné drobné.
0: S ženskýma žádné drobné. To zní jako hezký bonmot. Karle, děkuju.
1: No, to nevím, vlastně je to bonmot, to nevím, co to ani je.
0: S ženskýma žádné drobné. No.
1: Žádné drobné.
0: Mám tomu rozumět tak, že jste zanevřel na ženy?
1: Ano.
0: Zůstal jste sám?
1: Ano.
0: Já jsem zvědavý dneska, ale to je tím, že jsem vám chtěl dát prostor a jak tak cítím, spíš potřebujete otázky. Nicméně ta moje poslední otázka je, jestli se ještě se svojí bývalou stýkáte a jestli máte děti.
1: Nestýkám, nechtěl bych ji ani vidět.
0: A děti máte?
1: No, to nevím.
0: Myslím s vaší bývalou.
1: No samozřejmě říkám, to nevím.
0: Takže vy nevíte, jestli s vaší bývalou manželkou máte děti, ano?
1: Ano, to nevím, protože jsem nebyl informován.
0: No tak ono toho 3/4 roku se mohlo něco stát. No ale to už je věc zase třeba na další téma.
1: 3/4 roku, dobře, ale to je 20-25 let.
0: Já vím, já myslel těch 9 měsíců případných. Karle, dnes už vás to nebolí?
1: No, už ne. Už je to dobrý.
0: Ono se někdy říká, je to takové okřídlené rčení, co vás nezabije, to vás posílí. Tak vám přeju hodně síly. Mějte se hezky.
1: Budu se snažit být silný.
0: Děkuji vám za telefonát a za důvěru, kterou jste mi právě tím telefonátem dal. Mějte se hezky a krásný podzim. Naslyšenou.
1: Dobře, naslyšenou. Naslyšenou.
0: Michal napsal na rozhlas.cz/linka na téma Pravda někdy bolí následující. Bolí, když vám doktor třeba jenom naznačí, že na váš problém nemá současná medicína spolehlivé řešení a že si musíte zvyknout. Mně se to stalo dvakrát. U ušního šelestu a u sklivcových zákalků. To jsou ty protivné létající mušky v oku. Člověku nezbývá, než se kruté pravdě postavit čelem. Ono mu v podstatě ani nic jiného nezbývá. A po třetí jsem čelil kruté pravdě, když jsem si vyslechl výsledky lumbální punkce. Ač to bylo oproti předchozím dvěma případům nejzávažnější, přijal jsem to statečně, protože už jsem byl připraven. Původně jsem se ale té pravdě dlouho vyhýbal. Když mi pak na evokovaných potenciálech zjistili nález na zrakovém nervu, neváhal jsem a na tu lumbálku přece jenom šel a udělal jsem dobře. Schválili mi biologickou léčbu a progrese nemoci by měla být pozastavena, napsal Michal z Myšlína. Mohly to být různé situace, různé životní zápletky, nespočet životních dramat, kdy jste náhle byli vystaveni pravdě, realitě. Ona pravda někdy bolí. Možná o tom povykládáte po písničce Hany Zagorové.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Říká se, že co se zdá, to může být taky jenom sen. Ale taky se vám někdy může zdát, že žijete život tak, jak jste si ho naplánovali a najednou přijde ten okamžik, kdy jste přímo postaveni před pravdu. Někdy krutou. A právě proto říkám, že tématem dnešní noční linky je pravda někdy bolí a čekám na vaše příběhy na tohle téma. S tím dalším je na telefonu 731 800 900 připraven Martin. Zdravím vás do vašeho vozu. Takhle pozdě vy musíte být buď to taxikář nebo kamioňák. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer. Ano, kamionák, jsem na cestě do Německa.
0: Tak v tom případě, ať vám dobře utíká, žádné komplikace na cestě. A teď poslouchám váš příběh na téma Pravda někdy bolí.
1: Moc krát děkuji za přání. No, onehda měl váš kolega téma na co vás žere, nebo co vás žírá. Mm-hmm. Tak jsem onehda volal a sděloval jsem, že tenkrát bývalá přítelkyně mi nepřiznala otcovství její dcery. A teďkon v září jsem přes ní nechal přát všechno nejlepší k narozeninám té dcery, domněle naší společné. No a nechtěně jsem se dozvěděl, že opravdu to, že mi to nepřizná tenkrát, tak že opravdu moje není. Což je bylo opravdu nepříjemné, pravda bohužel opravdu bolí. Do teďka, do té doby, vlastně do letošního září se doufal, že mám jakoby potomka a díky tady tomu se ukázalo teda, že ho vlastně nemám a tím to celý skončilo. Byli jsme do té doby občas v kontaktu, jak říkám, je to už 18 let. S tou mojí bývalou přítelkyní a kontakt přímo na tu dceru nemám, takže jsem přes ní každý rok blahopřál k svátku a k narozeninám a teďkon se bohužel teda potvrdilo, že ne, že nejsem otec. Je to nemilé.
0: Já budu zvědavý a doufám, že se vás to nějak nedotkne, respektive, že nebudu šťourat v ránách, které ještě pořád bolí. Jak jste se to dozvěděl, že tedy opravdu nejste otcem? Ona vám přímo řekla, přítelkyně, není tvoje, jo?
1: Teďkon jsem jí napsal po tom blahopřání, jestli mi už konečně dá vědět, jestli jo nebo ne. Mm-hmm. No a sdělila mi, že tady v jejich 7 letech se nechávali dělat testy otcovství, a což jsem nevěděl do té doby a potvrdilo se, že jí bývalej vlastně je otcem týho holky.
0: Mám ještě jednu otázku a trošku se zdráhám ji položit. To znamená, že ona měla společně s vámi ještě někoho dalšího. Tedy paralelní vztah?
1: Bohužel, to je pravda, to je realita. Takže uvědomění toho, že vlastně 18 let si myslíte, že máte dceru, a potom se dozvíte teda, že nemáte a ještě k tomu vlastně mi dojde potom, že mě vlastně v tu dobu podváděla. Hmm.
0: Jak jste se cítil, když jste se dozvěděl tu pravdu? Nemyslím o podvádění, ale o tom, že ta dcera, o které jste doufal, že je vaše není.
1: Tak samozřejmě mě to mrzelo a mrzí mě to i teď, jo. I po měsíci prostě to jsem se to dozvěděl, leží mi to v hlavě, ale s tím prostě člověk bohužel nic neudělá.
0: Namísto toho, abych se vás zeptal, jestli vás ten okamžik poučil, tak se zeptám, kdyby teď zatelefonovala vaše bývalá a řekla, chci se k tobě vrátit, co byste udělal?
1: To je hodně těžká otázka.
0: Tak já ji ještě stížím. Chci se k tobě vrátit i s dcerou, která sice není tvoje, ale mohla by. Mohl bys jí dělat tatínka. Co byste, jak byste reagoval?
1: Kdybych nevěděl, že má dvě další děti s někým dalším, tak bych ještě hodně uvažoval. A vlastně do té doby, než mi to sdělila, tady tu pravdu, tak jsem si zahrával i s tou myšlenkou, že kdyby se ozvalo, že ano, tak asi bych možná změnil i svůj život a podřídil bych ho jakoby svojí nový rodině, jo, když to tak řekl. No ale potom s tom zjištění tam už není co řešit, to je prostě tečka, konec a není co řešit.
0: Martine, já si teď tipnu a je to pravděpodobnost 1:12, že se netrefím. Tedy, že se trefím, tak. Vy jste znamením rak?
1: Ne.
0: Netrefil jsem se, protože pro raka je rodina nejdůležitější. Myslel jsem si, že jste, ale to je samozřejmě věc, řekl bych, spíše taková efemérní, není ani tak podstatná. Martine, moc krát vám děkuju za upřímnost, se kterou jste nám svěřil část svého životního příběhu a přeju vám šťastnou cestu.
1: Když jste to pravdu, tak jsem na přelomu blížence a býka.
0: No, tak aspoň to mám trošku přesněji. A hned se jdu podívat, jak to mají blíženci a býci s rodinou a věrností a oddaností rodině. Mějte se pěkně a šťastnou cestu.
1: Jestli byste mi povolil, chtěl bych pozdravit moji milovanou babičku Helenku Bujinovskou do Teplic. Moc krát děkuju.
0: Zdravím do Teplic a na cesty naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Pravda někdy bolí. Téma noční linky, kterou právě posloucháte. Možná, že po písničce Dua Verona přispějete i vy svým příběhem na tohle téma.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když tak teď přemýšlím o tom, co všechno mohla být ta krutá pravda, která někdy bolí, tedy v jakých oblastech se odehrálo to vaše prozření, když jste byli postaveni před krutou realitu, tak mě napadá, že těch příběhů, které dnes odezní, bude oproti těm, které neodezní, jen velmi málo. Jeden z nich jsem si teď během písničky kapely Verona vyslechl s tím, že posluchačka nechce do vysílání a já to naprosto respektuju, protože taky jsem říkal, že to bude asi hodně upřímných příběhů a zpovědí, které nás čekají. A asi ne vždycky veselých. Tak jsem zvědavý, kdo další se ujme toho úkolu nelehkého říct svůj příběh na téma Pravda někdy bolí. Dobrý večer, tady je Borek, kapitánček Noční linka. Kdo je prosím na telefonu? No to už ani se nemusím ptát, je to paní Dana z Blatné. Tak vám přeju nerušený poslech a to i proto, abych vás dobře slyšel.
1: Já vám taky přeju to tež a všem posluchačům. A já se k tomu musím vyjádřit, protože mě úplně teď dostal tematicky směrem ke svému příběhu, teda ocitovanému pan Martin. A já se přiznám, že já teda snesu všechno celkem, jakoukoliv pravdu, pokud teda se přesvědčím o tom, že to pravda je, ať už je příjemná nebo nepříjemná, ale co nesnáším, jsou podvody, lži a klamstvo. Prostě to nesnáším. A protože jsem byla v životě klamaná a hodně klamaná, hodně klamaná v manželství, tak jsem prostě se zařekla, že radši zůstanu sama, než bych tohle to ještě podstupovala, protože jako víte co, když jste zklamán svým manželem a ještě se svojí vlastně kamarádkou, který on zničil život, mě zničil život, mému synovi zničil život a tak dále, tak prostě je to krutá pravda, která vlastně ona mi to přiznala. Ona mi to chtěla přiznat, ale pak málem spáchala sebevraždu. Jo. Takže to bylo krutý, ale on ji prostě bránil. A já se z toho nějak do dneška nemůžu zpamatovat. A to jsem docela upřímný a statečný člověk, si myslím, jako žena. Ale prostě bolí to do dneška. Jako je to prostě takový...
0: A jak je to dávno?
1: Taková rána do vazu. No, je to dávno, je už to dávno. Danielovi je 50 roků, takže to už je fakt dávno. Ale pořád mě to bolí, to se přiznám. Protože si říkám, jemu se to vrátilo více než třikrát, trojnásobně, jo. Ale mě to prostě bolí a poznamenalo to můj život. A já, ačkoliv teda jsem... mámou tří dětí, tak už jsem se nikdy nevdávala vlastně, protože já jsem se prostě bála. Bála vstoupit zase do zklamání. Vstříc zklamání dalšímu. Takže mám tři dětičky, ale to je v pořádku, to je v pohodě, ale to, co zažil Martin, to bych teda zažít fakt nechtěla.
0: Martin je váš syn, ano?
1: Ne, Martin není můj syn. Martin není můj syn.
0: Jo, Martin předchozí posluchač. Tak, jo.
1: Přede mnou, ano, jo. Předchozí posluchač.
0: Já jsem se tak zaposlouchal.
1: Martin, my máme společného pouze to, že já jsem teda na rozmezí blíženců a raka a pro mě rodina je vše. To je posvátnost prostě, jo? Ale do manželství už bych teda hnedka nastoupila. To fakt se bojím.
0: Bojíte se proto, že si myslíte, že byste to znovu případné zklamání neunesla? Rozumím tomu správně, ano?
1: Přesně tak rozumíte úplně přesně, Morku. Já prostě bych takovýhle další zklamání už neunesla.
0: Jak jste se v okamžiku, kdy došlo k tomu, no já nechci říkat prozření, zřejmě to bylo přiznání, jestli tedy se pletu, tak mě opravte. V tom okamžiku přiznání pravdy ze strany vašeho partnera a vaší kamarádky, jak jsem tomu rozuměl, jak jste se cítila? Vzpomínáte si na to dodnes?
1: Cítila jsem se příšerně, protože jí to málem stálo život. A pak jsem ho ještě nachytala, když jsem se už s ním definitivně rozhodla, že se rozvedu. Tak jsme s tatínkem za ní jeli jí navštívit, jí, protože já jsem o ní měla strach. Ona se pokusila o sebevraždu, pak teda přišla o to dítě, který jako s ním čekala údajně. A vlastně bylo to tak strašně krutý, když jsme jí tam našli v slzách a on tam byl s ní a mlátil jí a nalejval jim červeným vínem, aby prostě potratila, ale pak jí stejně k tomu dohnal, jo. No, bylo to příšerný a možná právě to zanechalo ten otisk věčný na mým dalším životě. Jestli mi rozumíte.
0: Myslím, že vám rozumím dobře, Dano.
1: No, je to smutný příběh možná. Já nerada takhle zdůrazňuji ty křivdy, kterými byly napáchány. Říkám, na rovinu říkám, pravdu snesu i krutou, ale lež a podvádění a prostě takový to balamucení, takový to, říkám,
0: přetvářování a vytváření legend.
1: Já bych to možná
0: řekl ještě trošku vulgárněji. Ten pocit, že z vás někdo dělá blbce dlouhou dobu, protože ono se to nestane ze dne na den, ale něco k tomu vede, takže určitou dobu.
1: Ono to nebylo ze dne na den. Ono to trvalo a já jsem si všimla spoustu věcí a pominu i to, že to házel pak na jinýho úplně mužského, který v tom byl úplně nevinně, nastěhoval okna. Prostě víte co, když z vás někdo dělá dlouhodobě blbce, tak vás to poznamená fakt na celý život. A já se omlouvám posluchačům, jestli jsem zdržovala. A i vám se, Borku, omlouvám.
0: Nemáte se začít omlouvat. Ne.
1: Je mi to líto, že jsem se tak rozohněla trošku.
0: Takhle vypadá, ale když jste rozohněná, tak to ještě dobrý. Dano, ne, já vám děkuju.
1: Já jsem teď zažila takový tragický 2 týdny a není mi z toho dobře ještě pořád. Takže se omlouvám, že jsem se zapojila do vysílání, ale s vámi jsem se ráda viděla, neviděla. Jestli vás můžu najít na kameře. Mějte se krásně, všichni posluchači, ať nezažijou takovéhle kruté pravdy a podvody hlavně.
0: Já vám na kameře mávám, Dano, stejně jako ostatním posluchačům a posluchačkám, a přeju dobrou noc.
1: Tu si zapnu za chviličku, no, teď jsem jenom na telefonu. Mějte se krásně.
0: I vy.
1: A krásnou noc všem a zdravíčko a tak dále, jo?
0: Děkuji a naslyšenou. Pravda někdy bolí. Možná máte příběh na tohle téma. V tom případě ještě jednou uslyšíte, no a není to naposledy, to telefonní číslo, které vás spojí se studiem Noční linky, kterou právě posloucháte. Ale nemusí to být jen příběhy, řekněme, partnerské, ale i příběhy typu, který teď zrovna přečtu, napsala jej Věra z Karviné. Zdraví všechny posluchače Noční linky a píše: po 12 letech manželství manžel onemocněl závažnou nemocí, avšak naučil se s ní žít. S jeho nemocí jsme se jako rodina smířili, ale po dalších 10 letech onemocněl stejnou nemocí i syn. Průběh nemoci má horší, velmi nás to omezuje jako rodinu a jen protože jsem věřící, tak si říkám, že by mohlo být ještě hůře. Mějte se hezky, podepsána Věra. I tohle je srážka s realitou, která mnohdy bolí. Věro, držím vám pěsti. A ten nahoře, který neustále poslouchá, vězte, že je to v jeho rukou a že možná už zítra bude všechno jinak. A když ne zítra, tak možná pozítří. Na téma Pravda někdy bolí můžete vaše příběhy volat na tohle číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma Pravda někdy bolí. A příliš veselé vaše příběhy dnes asi nebudou. Už podle toho, co jsme slyšeli od Karla, od Martina, od Dany, a jsem zvědavý, jestli tomu přítrž učiní Jiřina, jestli má trošku veselější příběh, ale netypoval bych. Jiřino, dobrý večer.
1: No, dobrý večer, já vás zdravím nemám. Mám hrozný příběh nebo hroznou pravdu. Když mě bylo 23 let a mým mužovi 30, byli jsme spolu krátce, tak jsem za ní měla na návštěvu do nemocnice, protože tam byl hospitalizovaný. No a tak byly návštěvy středa, neděle, tenkrát to bylo jako normální. Telefony nebyly, jenom ty státní linky, takže moc člověk nevěděl. No tak jsem tam měla s tím, že prostě na kontrole a to. No a chtěla jsem jít do pokoje a zastavila mě sestřička a říká, ještě tam nechoďte, musíte za panem primářem. Tak jsem šla za panem primářem a ten mě bez obalu prostě řekl, ani mě neřekl, posaďte se, nic. Řekl mě, no tak vám sděluju, že, že vašemu manželovi zbývají 2 měsíce života. A bylo vymalováno. A teď já jsem na něj koukala, já jsem říkala, no to prostě není pravda, tohle není pravda. Já v jiném stavu se třetím dítětem, no a on je a už se s tím nedá nic dělat. Tak já jsem ho prosila, jestli ještě třeba Praha, Hradec nebo něco takového, že jemu se lhaly ledviny, jo. A umělá ledvina ještě nebyla. Ta byla až v tom roce 66, ale tak jsme to potom, a teď já jsem měla za tím manželem jít na ten pokoj prostě a tvářit se, že nic nevím. A to prostě bylo hrozný, no ale překonala jsem to, že se mě ptal, co se stalo, a já říkám, no nic, jenom mě pán Brma říkal, že ti bylo špatně a že prostě už je to lepší. No a tak normálně jsem tu návštěvu přežila. Nevím, jak jsem se dostala domů zpátky, to jsem šla nějak na vlak, já nevím, prostě byla jsem doma, tak jsem to jako bydleli jsme u našich, tak jsem jim to řekla, tak jsme hned volali jeho sestru, že ona měla známý v Praze, jestli by to prostě nešlo nějak. Tam byl strejda, který řekl, že on se nebude dívat na to, jak synovec umírá, tak nakonec jsme to jako sehnali v Hradci Králové, tam ta umělá ledvina začínala. Tak prostě jsme ho tam vezli a ten pan primář byl tak zlej, že říkal, a on vám stejně po cestě umře. No ale neumřel nám, tam ještě byl na té dialýze, jednou mu to pomohlo, dokonce, když jsme tam za ním měli, nám přišel naproti, jenomže jak měl oslabené žíly, jak mu pořád měnili krev, takže neumřel za 2 měsíce, ale za 4. Takže takhle já jsem stála tyhle ty pravdě velmi mladá a můžu vám říct, že to bylo snad to nejhorší.
0: Jak to popisujete, je to, jestli tedy počítám správně, opravte mě, je to asi 50 let, co se to odehrálo, nebo ne?
1: No, to už je 60 skoro.
0: 60.
1: No, ale to pořád, to nemůžete prostě na to zapomenout. To se vám pořád jako vrací.
0: No právě proto, právě proto jsem teď tak hloupě počítal nahlas a říkám si, jak dlouho vlastně máte tu bolest v sobě.
1: No a já potom, že děti byly malé, že jo, já jsem byla mladá, sama jsem zůstat nechtěla, tak potom za rok a půl jsem se vdala, ale stejně pořád vám to z té hlavy nešlo, i když jsem měla šťastný manželství, vychovali jsme děti, ale to nezapomenete, nikdy to nezapomenete. A teď je to 6, byli jsme tím druhým mužem 51 let a teď je to 8 let, co zemřel. Ale to se vám všechno vrací a jak oni říkají, často vyhojí, nevyhojí, jen otupí. A to vám vám prostě nikdy z hlavy nezmizí tohle.
0: Teď řeknu něco, co by se dalo klidně označit jako kdyby, chyby a takové ty věci. Ale co myslíte, kdyby tenkrát pan primář byl aspoň o něco vstřícnější, protože tak, jak to popisujete, mi moc vstřícný nepřipadnul, a to ještě používáme eufemismus, kdyby vám aspoň nějakou jinou formou sdělil tuhle hroznou zprávu.
1: No a to my jsme ještě, on bydlel kousek, my jsme věděli, kde bydlí tady ve Žďáře, tak jsme ho ještě šli prosit, jsem ho šla, jestli ho neotravujte, prostě nedá se nic dělat a hotovo, no, tak prostě takhle.
0: No tak to je pro mě nejvíc šokující z toho, co říká, z toho, co říkáte tedy.
1: No, je krom... to dlouho, je to dlouho, ale stejně se vám tohle to pořád vrací a člověk pořád přemýšlí, proč mě se tohle muselo stát, proč to, ale nikdy nedostanete odpověď. Prostě tak to musí být, asi tak je to zařízený, tak to prostě asi je. No. Takže tohle to jsem vám jenom chtěla sdělit. Ale vím třeba, že si říkám, byl to osud hroznej, krutej, ale vyvázla jsem z něj ještě docela dobře a myslím si, že jsou třeba lidi, kteří jsou na tom ještě hůř, víte, třeba, tak si říkám, ještě někdo je třeba, nebo na tom byl ještě hůř než já, no ale nebyla to legrace, nebylo to prostě nic pěknýho, no. Ale přežije se to. Musíte, pane Borku, přežít všechno. Nedá se nic dělat. A kvůli těm dětem člověk musel žít dál, protože tomu nejmladšímu byly 4 měsíce, že jo.
0: Hádám, že právě,
1: věděl,
0: hádám, že
1: věděl,
0: právě děti, že právě děti byly těmi osobami, které vám nejvíc pomohly přenést se přes ten prvotní
1: šok. Musíte. Ale kolikrát třeba jsem říkala, manžel chodil na odpolní, že jo, tak bylo 10 hodin a já si stala večeři, že jo, prostě úplně zblblá a pořád jste nemohl pochopit, že prostě není, no. To byl takovej šok hroznej, no, ale musíte přežít všechno musíte přežít, nedá se nic dělat.
0: Abyste tady byla právě pro ty, kteří jsou zde s vámi. To je pravda.
1: No, Jiřino, musím a tak to. Teď mě ty děti taky drží, že jo, tak ale říkám, nikdy nezapomenete, jak oni říkají, že můžete zapomenout, není to pravda. Pořád se vám to vrací a vrací.
0: Děkuji za upřímnost, děkuji za váš telefonát.
1: Nemáte zač.
0: Jediné, co vám můžu popřát, je pevné zdraví.
1: No, to moc nemám, ale děkuju.
0: No, to s určitým věkem děkuju. Přichází na každého. Vím, o čem mluvím, jinak bych si nedovolil něco takového říct.
1: Já zrovna jsem přijala dneska nemocnice z operace,
0: jejda.
1: Ale bude to snad dobrý, takže pohodě. Já už to beru tak všechno, tak jako spíš s humorem, že to musí být, protože nejde být pesimista, to by člověk nemohl vydržet už.
0: To máte pravdu. Já jsem si zrovna dneska říkal, že už 8 let žiju nad plán po té operaci, kterou jsem podstoupil v roce 18.
1: No,
0: mějte se hezky, Jiřino.
1: A taky krásný podzim. A zdravím všechny posluchače a hlavně to zdravíčko, abyste všichni měli. To je nejdůležitější. Mějte se moc hezky. Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je dnes Pravda někdy bolí. Od toho se vlastně odvíjí i, no, řekněme, zabarvení vašich příběhů. Dnes asi moc veselosti neuslyšíme. A bohužel musím říct, že podobný je i příběh posluchačky Daniely z Prahy, která napsala na rozhlas.cz/linka to následující, co se teď budu snažit citovat. Pravda opravdu bolí a asi nepřekvapím, když přiznám, že největší psychickou a prakticky i fyzickou bolest jsem prožila před 8 lety, kdy mi zcela nečekaně při preventivním vyšetření na mamografii lékař oznámil tu nejhorší možnou diagnózu. Byla to pravda, ale mě se udělalo fyzicky špatně. Vyšla jsem s touto pravdou na nemocniční chodbu a asi naposledy jsem plakala tak, že se mi řinuly slzy jako z vodovodního kohoutku. Navíc jsem na tuto skutečnost, abych ji zpracovala, byla úplně sama. Byl to nejhorší okamžik po sdělení pravdy v mém životě. Tak jsem mnohokrát přemýšlela, zda by člověk neměl být na takovou informaci předem připraven, aby tehdy čekal na chodbě manžel nebo by mě zavolali za týden. Ale oni už mě za týden poslali na biopsii a do 14 dnů jsem byla na operaci. Faktem je, že mě tato krutá pravda, takzvaně plivnutá nečekaně do očí, posílila. Potom už jsem veškeré zdánlivě fatální pravdy dokázala brát s nadějí. Když mi před operací lékařka hladila ruku a tvrdila, že se budeme potkávat za 5 let, nevěřila jsem a brala jsem to jako milosrdné utěšování. Ale díky Bohu měla pravdu. Danielo, děkuju za tenhle váš příběh. A ty vaše, které možná zavoláte i ve druhé části Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, tak ty směřujte na číslo 731 800 900. Tahle telefonní linka vás spojí v tomto případě s brněnským rozhlasovým studiem a já se vlastně můžu zeptat, kdo je teď na telefonu. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, Noční linka.
1: Dobrý večer, tady František Alupin nad Vltavou. Zdravím vás, pane Borku.
0: Zdravím vás, Františku. Myslím, že už jsme spolu párkrát mluvili. Podle hlasu si to tak říkám.
1: Ano, ano, mluvili. Velice rád vás poslouchám a jsou zajímavý příběhy.
0: Děkuju. Ale nejsou moje, já jsem jenom zprostředkovatel. Františku, vy máte příběh na téma Pravda někdy bolí?
1: Mám příběh a je podobnej tý paní, co tý posluchače, co teď mluvila.
0: Mm-hmm. Paní Jiřině.
1: Můžu mluvit?
0: Samozřejmě, jsme ve vysílání a všichni vás posloucháme.
1: Maminka normálně najednou, že ji odvezli do nemocnice a pán Ježíš, co se děje. Tak jsme tam jeli za ní, už byla po výsledku, jako co měli, co zjistili a přišli jsme tam za panem doktorem a do té posluchárny a dáme se, jako jak to vypadá, co dopovídá, má rakovinu střev. Ujda, jo, takhle. A já, jak to vypadá, bude operace nebo něco, no, něco s tím uděláme, ale čekáme, že to bude tak 3/4 roku a bude konec. Takhle, jo. No tak to víte, že jsme z toho byli, kdo by z toho nebyl vykulený, jak se říká, že jo. Tak jsme čekali prostě, máma normálně vypadala dobře, všecko, ty bolesti. Dostávala ty kapačky, tak ty bolesti jako jí ustaly, co jí bolelo to břicho. No a odvezli jsme jí domů, potom asi za 3 neděle jsme jí odvezli domů. No a chodila manželka hlavně teda, já jsem byl v práci a manželka hlavně, ta se o to starala, o všecko. A babička normálně začala si vyvažovat, jo, ono to bylo nějak takhle na jaře, vyvažovat si, ona měla ráda takový hutní polivky a tohle. A já jsem říkal, že no a pán hle, člověče, to asi nějaký omyl, tohle, kdyby přeci měla, jak říká, rakovinu střev a tohle, tak to se by jí nechutnalo jíst a to přeci není možný, aby takhle, a ona vyvadlo, prostě bezvadný to bylo všecko. Jo, a přišel pan doktor, ten její ošetřující, co tady byl v Chalupech a dávali jí vždycky nějakou injekci. Je každý den injekci, až vám přijde to, jako kdyby měla bolesti maminka, tak zavolejte, je to tam zařízení na pohotovosti a i hned sem přijedou a dají tu injekci, jako proti té bolesti to. No a tak to šlo to nějak takhle všecko v pořádku a jednou měla opravdu, asi po 3 měsících začaly bolesti a v noci to bylo. Já pám, ježišmarja, tak šup na pohotovost a přijdu tam. Sestřička pá, co chcete, já pám, no, mám tady zařízeno jako jméno, všecko to, kdyby byly bolesti, takže pan doktor tam hned zajede. No tak dobře, odjel jsem, ona hodina, dvě hodiny, máma se kroutila na posteli, víte, do, já pám, no, to není možný, tak tam jedu znova. A pána tý pohotovosti, já pám, sestří, prosím vás, tak co je? A co chce, co je jako, co je? Já povídám, no, tady bylo dohodnuto, že když bude mít bolesti, že přijede pan doktor a dá jí tu injekci. No tak dobře, ale on tam přijede a taky se musí najíst. Ne? Já pám, tak jsem se s tím taky smířil a pám, no, lidi jsme, to se nedá nic dělat. Tak potom přijel, normálně maminka ještě z postele, dobrý večer, pane doktore, ještě jako to. On vůbec nemluvil, nepozdravil, naštvanej prostě, jo. Přijel, dal jí tu injekci a odjel, jo. Tak jsme ještě to, říkám, tak bude mít pokoj, ale on jí dal asi nějakou slabou nebo co, jak byl nějaký rozčílený, rozrušený, ne, že jsme ho nějak vyvedli večír v noci, tohle. Takže slabší nějakou injekci a ona stejně chudák měla potom bolesti na chvilku. Tak potom druhý den jsme volali tomu jejímu ošetřujícímu doktorovi a co jako jí měl na starosti, říkáme, pane doktore, takhle se věci mají. No tak on přijel, on byl bezvaný, on byl ochotný, takovej přijel, hned si s mámou tady všecko vyříkali, dali injekci, ona usnula v pořádku, všecko. Pane Borku, trvalo to opravdu, a oni řekli v té nemocnici, že to tak trvá tři čtvrtě roku. Hmm. A přesně vám na těch tři čtvrtě roku maminka normálně odešla. Najednou tam žena přišla, jak se o ní starala, to přišla tam, a že maminka jako, jestli něco dělá, nebo tohle, ona spala. Tak nechtěla jí budit, říká, tak ještě nechám chvilku spát, a ona už usnula na to, na věky, jak se říká. Hmm. Takže to byla, to jsou nervy, prostě o tom se těžko mluví, jo.
0: Já vám rozumím, ale obdivuju, že jste to vydržel až do téhle chvíle, že se vám netřásl hlas.
1: Ale je to v lidech, pane Borku, je to v lidech. Nemůžu naříct, ale já mám teď lékaře, měl jsem takovou lehčí vrtvičku, už je to asi 5-6 let to bude. Vynikající pan doktor, jo, prostě ochotnej všecko, prášky mi dal, všecko v pohodě. Nemůžu říkat, že doktory, my si stěžujeme na doktory, nebo to je v lidech. Jako jsme lidi různý, tak jsou i ty doktory, víte, někdo prostě to je poslání a má to prostě a někdo prostě, no je to v lidech prostě. No,
0: líp bych to neřekl. Máte naprostou pravdu. Ano, všude jsou lidé dobří, i lidé, kteří nejsou příliš kvalitní.
1: Přesně. Ale měl jsem ještě, pane Borku, můžu ještě mluvit?
0: Poslouchám vás a myslím si, že nejenom já.
1: Měl jsem ještě případ takovej, normálně v noci bolesti. A já pám nebudu manželku budit, zalezu si na pohotovost, možná, že mám zaražený větry nebo něco tohle, půjdu na pohotovost, taky to bylo večer, už to bylo v noci vlastně, tak jdu na pohotovost, jenže ta pohotovost z Lobečku asi 3 kilometry a asi v půli cesty je nemocnice. A já pám dojdu na tu pohotovost, aby, a já vám už jsem nemohl, prostě posledním zbytkem jsem se došel rád k nemocnici, zaťukám na toho nadvratního. On odevřel, myslel si nějaký obejda, ožralej nebo něco, co tady chce. Tak já prostě poslední zbytkem přil, mu říkám, že nejsem opilej nic, ale že mám hrozný bolesti a že jsem šel na pohotovost, už jsem tam nedošel. Jestli to, a tak on hned zavolal to, přijeli, a taky bezvadnej pan doktor, nějaký pan Paríš, ale už chudák nežije. A přišli, vzali mě hned na pokoj, dali mi ty infuze a takový,

0: ty máš prasklej vřet, takhle jo. Já pán, valejte, co může člověk uvažovat v téhle chvíli. A odešel, přijeli pro mě, odvezli mě na pokoj a už nevím nic. Probudil jsem se a měl jsem zalepený celý břicho a ty chlapi, co tam se mnou byli na tom pokoji, říkali, s čím seš tady, já pánu, slepý střevo. Povídá, ty vole, ty nemáš slepý střevo, ty máš rozpáraný celý břicho. Na slepý střevo jsou 4 štíšky tady na pravý straně a ty máš rozpáraný celý břicho. Přijel ten, byla vizita, přišli ten, a tenhle ten doktor, já nevěděl, kdo to je, ale potom říkali, že to byl kapacita, jako tohle. Přišel tenhle ten doktora, mě se zastavila, povídá, no tak hele, jak to vypadá, já pám, no, máš bolesti, já pám, nemám ani to, ale to víš, hele, my jsme se museli posikrovat, ale ten břed to nebylo, ale bylo to střevo to bylo, slepý střevo to bylo,
1: no,
0: takže
1: teda.
0: To byl omyl prostě, jo, takže já mám na rozpáraný břicho, ale pane Borku, ještě v rychlosti, ale to už je pryč za mnou, ale pak jsem jel se žlučníkem a dělal mi to ve vojenské nemocnici ve Střešovicích, žluči, a po té operaci přišli, zase byla vizita, takový frajeři, šikovní chlapi, doktoři to přišli a ten, co mě jako operoval, tak pán Valíra, vy jste nám dále a pán, víš, pane doktore, co se stalo? Povídal, vy jste to tam všechno srostlí, to už bylo pár let po tom slepáku.
1: Takže tím, že se posichrovali, vám zařídili srůsty a potom se to projevilo o něco později, jo, Františku?
0: Tak, přesně, pane Borku. A my prý jsme se k tomu žlučníku nemohli ani dostat. Takže ono prostě, ale všecko to dobře dopadlo, všecko jsem to přežil, jo, ale říkám, prostě je to všecko v lidech, přesně, jak jsme...
1: Byla to sice trošku obsáhlejší ilustrace tohoto tvrzení. Ano, ale myslím si, že dokonala. Františku, moc krát děkuju a snad už nic takového nebude. Mějte se a hezký podzim.
0: A všem posluchačům hlavně zdravíčko přeju. Nic jiného na tom světě není dražšího než to zdraví. A mějte se moc hezky a díky, bezvadnej pořad je to.
1: Díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka.
1: Společně s Františkem a s vaší pozorností jsme překonali půlnoc, tedy vstoupili z jednoho dne do druhého. Teď už máme úterý 13. října 2026 a pokračuje noční linka Českého rozhlasu. Já se budu snažit co nejvíc vašich příběhů takzvaně vpustit do vysílání i v těch následujících necelých 60 minutách. K tomu slouží telefon 731 800 900, ale také web rozhlas.cz/linka. Z něj za malou chvilku budu citovat to, co napsala Monika z Prahy, ale teď už dávám prostor Věře Martinové, protože i já si musím z některých příběhů, no slušně řečeno, oddechnout.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: U mikrofonu je Borek Kapitánček, přeji vám nerušený poslech a znovu připomínám téma Pravda někdy bolí.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma Pravda někdy bolí. A já si říkám, a řeknu to i nahlas, kéž by vaše příběhy byly spíše v tom duchu, pokud znáte Cimrmany, tak si jistě vybavíte, jaká je to hra. Ne, jsem tvoje vzdálená snacha, ale v tom případě jsem tě obelhal, tatínku. Nedělej si výčitky, milý synu. Já totiž nejsem tvůj otec, jsem tvůj syn. To je hrozné, jsem tady úplný sirotek, ale nevadí, hlavně, že jsem konečně poznal pravdu. No, musel jsem si otevřít, abych mohl citovat z této hry od Cimrmanů, ale znovu říkám, kéž by vaše příběhy byly v tomto spíše humornějším duchu, jenomže ona pravda někdy doopravdy bolí. A jsem zvědavý, co nám na tohle téma poví naše posluchačka Jana, která čeká na telefonu. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače a vás taky. No, říkal jste to hezky, líbilo se mě to.
0: Děkuju. Ale teď k vašemu příběhu.
1: Ano, neřeknu vám nic veselýho. Já totiž, je to teďka, z dřívejška, stalo se mě to v červnu. Já jsem v 2000 roku jsem měla velkou havárku a byla jsem strašně potlučená, strašně. Já jsem v nemocnici 2,5 měsíce a ještě jsem prodělala 6 operací. Ale bolelo mě rameno a vždycky jsem říkala, pane primáři, bolí mě rameno. On mě říká, to máte voti s nohou. Takhle mě to vymlouvali. No a ukázalo se, já jsem se pak, to bylo v Plzni a já jsem se tak z Plzně odstěhovala do Pardubic a že budu pokračovat v léčbě. Protože rameno bolelo, tak jsem šla na ortopedii a tam zjistili, že vlastně to rameno mám rozbité, špatně srostlé a proto mě bolí. Tak mě to odoperovali, dali mě tam vložku na vystužení, ale narušili mě nějaký nerv na ruce, teda v tom rameni a působilo to na ty prsty na ruce a ty mě začaly vystřelovat. No tak zase to dělal jiný lékař, udělal mě 2 prsty. No a 2 prsty ještě zůstaly. Po čase jsem zase šla tam a říkám, že ty 2 prsty bych chtěla ještě spravit. No, říkali, no jo, ale když to budeme spravovat, stejně vám zůstanou křivé. Říkám, to je jedno, jestli budou křivé, ale chci, aby byly funkční a prostě mě neboleli. No, tak jsem měla operaci 26.6. a spravili mi jako 2 prsty, ale jenom jeden. Takže už mám 3 prsty dobrý, ale ještě jeden mě zlobí. A když je dám spolem k sobě, jsou pěkně rovné, ale když pustím ten jeden, to je prstěníček, tak mě to zkazí všechny prsty. Jo?
0: Já se teď dívám na svoje prsty a já jsem rád, že něco takového nemusím podstupovat, tak je to trošku křivý, no, ale zase nejsem žádný klavírní virtuos. Paní Ano, ale já teď musím říct, bohužel, jednu věc, vy jste, tak jak jsme před malou chvilkou mluvili s Františkem poměrně dlouho na téma i zdravotní, vy jste zřejmě pojala dnešní noční linku na téma Pravda někdy bolí. Trošičku jinak chcete mluvit asi o tom, jaké zdravotní problémy vás provázejí. Pokud tedy máte příběh na téma Pravda někdy bolí, poslouchám.
1: No, ale když jsem šla z operačního sálu, tak jsem říkala, pane doktore, dáte mne sanitu, protože já, je mi 87 let, jsem slepá, špatně chodím, mám ortézu v koleně a chodím o francouzských holích. A pan doktor mě říká, kde pak, já vám nedám sanitu. Říkám, a proč, říkám, teď já nevidím, špatně chodím. A říká mě, kdybyste to měla na noze, tak vám to dám, ale máte to na ruce a to vám teda nedám.
0: To myslí vážně?
1: A
0: mu
1: říkám, pro Boha, říkám, teď já mám na dlaní, mám 6 pehů a když se opřu o tu hůl, říkám, teď to všechno zničím a nebo prostě to nezvládnu bolestí. A on mě říká, no nedá se nic dělat, nedám. Říkám, tak jo, tak já se budu muset asi naučit létat. No a takže, když až jsem přijela domů, ono se nade mnou smiloval jeden řidič dole, jak čekal na manželku a říkal ještě, že to bude až za hodinu, tak já jsem měla 10 minut tak domů. Tak mě odvezl, pomohl mě a můžu vám říct, že když jsem došla na pokoj, že jsem měla plnou ruku krve. Skoro to bylo takový, že za chvilku to začne kapat. A tak jsem přišla domů, rozstřihla jsem to, umyla, vydezinfikovala, zavázala a můžu vám říct, že už jsem tam nešla.
0: No,
1: ten
0: pravda.
1: Ten jeden byl ještě stůlej, tak jsem to rozcvičila jakž tak, ale ještě ten jeden mě zlobí, ale už tam nemám vůbec chodit. Protože takovou neuznalost, když pustí ženskou ze stolu a nedá jí ani sanitu, i když je slepá, jak to mám zvládat?
0: Naprosto rozumím a nechápu, jak něco takového je možné. Nicméně, musím se znovu vrátit k tématu. Pravda někdy bolí a uzavřu to tak, jak byste to možná ani nečekala. Vy jste se vlastně dozvěděla pravdu o lidech. Jací někteří můžou být. Ale taky ten muž, který vám pomohl, taky v tom pozitivním slova smyslu. Že jsou lidé, kteří ještě umí pomáhat a chtějí pomáhat.
1: Paní Jano,
0: já vám rozumím, ale nechci mluvit o lékařích a o problémech s lékaři, a taky je to úplně jiné téma. Paní Jano, já vám mockrát děkuju a snad už nikdy nic takového nezažijete. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Bolí to, rozumím. Opravdu. Děkuju, dobrou noc.
0: Dobrou noc. Slíbil jsem vám to, co napsala Monika na web rozhlas.cz/Linka. Opakuju na téma Pravda někdy bolí. Ono je to trošku jinak, než jste možná nabyli dojmu. Ne, nemluvíme o problémech zdravotních, ale o tom, že někdy srážka s realitou může být hodně bolestná. Monika zdraví všechny linkaře, linkařky a linkařčata. I vás, pane kapitančiku, tady čtu. Myslím, že pravda je důležitá zejména tehdy, když vás někdo neopětovaně miluje. Myslím, že je lepší říci mu přímo, promiňte, nejste můj typ, než ho nechat trpět, zatímco k vám chová tajnou či platonickou lásku. Milovat někoho totiž znamená i pochopit to, že on vás nemiluje. Hodně opravdové lásky, dobré nálady, zdraví a snesitelné pravdy všem přeje Monika. Dovolím si jenom drobnou poznámku. Moniko, pokud je to tajná láska a ten druhý o tom ani neví, tak to je potom zaděláno na problém. Ale teď zase trošku vážně, protože to téma si vážnost zaslouží. Pravda někdy bolí. Můžete zavolat? Po písničce Václava Neckáře můžeme slyšet váš příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Písnička Václava Neskáře je za námi, byla to píseň pro mne a před námi, věřím, další příběh na téma Pravda někdy bolí. Emo, zabolela vás někdy pravda? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače, hlavně z Valach, protože jsem z Valašska. A i vás zdravím.
0: Děkuju.
1: Jako pravda bolí někdy strašně, protože vezmu to v rychlosti. Já jsem po dětech onemocněla rakovinou, byla jsem 2 roky v nemocnici skoro a měla jsem výbornou kamarádku, která byla vdaná, měla dceru. A když jsem byla v nemocnici, tak pomáhala mému manželovi s dětma a všechno na to. A když jsem se vrátila z nemocnice, tak jsem slyšela takové různé, jako, že oni dva tam. A já jsem tomu prostě nevěřila, říkám, ona je Kapča je vdaná, má Romana, má dceru, jsou šťastní, jo, pomáhala mi tak, jak já jsem pomáhala s dcerou. No a už jsem byla jako z nemocnice doma, zase jsem se vrátila do svojí práce. Ona mi volala, že večer přijede na kafičko, a říkám, ale já jdu na 8 do baru jako sloužit. Jo, já to všechno stihnu. A říkala se manželovi, přijde Kapča. On začal lítat, sprchovat se ho lít. První moment mi to jako fakt nedošlo, jo. Tak přišla, dali jsme kafe, všechno to. Pokecali jsme o dětech a jak se cítíme, říkám, jo, dobrý, jako už jsem v pohodě, všechno to. Ještě mi říká, já tě odvezu do práce. Odvezla mě do práce. Jsme dělali do 6 do rána a ve 4 hodiny ráno přišel šéf a říká, Emčo, ty jsi nějaká nervně, říkám, ty, mě není dobře. Jo, jsi po ten emoci a potom všem běž domů, já to odsloužím do tebe a napíšu ti 6 do 6, říkám, díky šéfe. A přišla jsem doma, první co bylo, že jsem šla do pokojička podívat se na syny, přikryla se mě, otevřu ložnici, a koho tam nevidím. Gabču s mým manželem. To byl šok. A ještě ta potvora měla na sobě moji noční košili, což mě nejvíc nasralo.
0: To, tomu věřím.
1: No, ale tak se si sedla.
0: Děkuju i za tohle zlehčení, protože to není lehká životní situace.
1: To byl pro mě totální šok. Jo, tak jsem si sedla v obýváku, dělala kafičko a čekala jsem. O půl šesté zazvonil, já jsem měla přijít o půl sedmé jako z práce, vše jsem končila. Zazvonil o půl šesté budík, vylezla Gábina, podívala se na mě, vrátila se do ložnice, vylezli s manželem mým, šli do sprchy, jako do koupelny. A já jsem měla v ložnici křeslo, takový ten velký ušák, protože já jsem měla děti po císaříš. Takže kvůli kojení jsem si ho pořídila, a se mi pohodlně sedí a všechno na to. Oni na to měli věci, tak jsem je chytla, vyjazila na chodbu. A oni říkají, kde máme věci, říkám, na chodbě. Vypla jsem zvonek, aby se měli z druhé strany koulí. Takže oni vyšli ven a se zabuchla dveře a tím to pro mě skončilo. A řeknu vám, že jak jsem v životě nepila alkohol, opravdu ne, tak jsem si z ledničky vytáhla flašku a pila jsem to. To byl šok pro mě, to opravdu, toto jsem jako nečekala v životě, že toto já zažiju. Když jsem slyšela práci od kamarádek, říkám, toto se mě v životě nemůže stát a stalo se. No nakonec to skončilo rozvodem, oni se vzali, po 2 letech se rozvedli, že manžel vůbec o děti nebyl zájem, jako to pro ně, děti to je aušus. A řeknu vám, že jsem z 80 kg spadla na 50, což se mi jako líbí svým způsobem, ale opravdu, kdo tady to nezažil, tak nebude věřit, co to je za šok prostě, jo.
0: Něco podobného, a nebyla sama, vykládala i naše posluchačka Dana. A jí jsem se na to zeptal a zeptám se i vás, jak jste se z toho, no nechci říct, poučila, ale co jste si z toho vzala pro další život? Našla jste si dalšího partnera?
1: Zůstala jsem s dětma sama. To už jsem tady taky vykládala z rádiu, jak bylo na téma nový manžel nebo tak. Přestěhovali jsme se ze Zlatých hor na Jesenicku do Mikulovic. Já jsem chtěla prostě ze Zlatých vypadnout, protože jsem všude viděla manžela, Gabinu, jo, a to. A chodila ke mně poštěčka, kočena 25 let, taková pěkně utěle a to. A milovala moje buchty strašně. A jednoho dne mi řekla, že já strašně ráda peču, ale já to nejím, nedělám dorty, zákusky, rolády. Jako, kdybych viděla kam, tak napeču a pošlu vám to do rády, ať odchutnáte, jo.
0: No tak znám pár a takových, ona, kteří zase neradi pečou, ale rádi to jí, no to je pravda, no. Ale to ne, nechme
1: já,
0: stranou.
1: Já ráda peču, ale nejím to. No a mi se pokazilo auto, tak jsme se bavili, ono říká, ty můj manžel přijde z Německa, on je automechanik, má dílnu zabarak, on ti to spraví, přijď patek tam a tam. A já jsem měla volno zrovna, a mi se tak nechtělo nikam jít. A synové říkali, mamko, proč sedíš doma, běž mezi lidi. Tak jsem, jako jsem hospodská, ale jako já radši, když mám volno, jsem venku, v přírodě, jo, bez lidí. Hmm. Tak jsem tam šla, počačka mi se známila se svým manželem, on říkal, jo, zítra mi dovez auto, a jsem ti na to podívám, to spravím. A ta Jaruška mi říká, a mimochodem, ať se za mým statníkem, který byl vdovec, to jsme si podali ruce, studenti šli, dali jsme si pusu na tykaně a popraskali v hospodě žárovky a jeho sestřenice, která tam sloužila, říká, já jsem to viděla, že to je tutovka. Už jsme spolu, 10 let jsme spolu žili a 15 let jsme manžele.
0: Kéž by všechny příběhy dnešní noční linky končily takhle optimisticky a vesele. Emo, já vám vlastně musím pogratulovat. Vy jste sice překonala hodně těžký okamžik, kdy vás osud postavil před krutou pravdu. Pravda někdy bolí, no, ale ten závěr byl krásný. Mějte se hezky a moc krát vám děkuji za váš telefonát.
1: Já jsem nemohla mít opravdu a tátu pro moje kluky úžasného. Vychoval, dal jim vzdělání, všechno.
0: Ne nadarmo se říká, že když se jedny dveře zavřou, tak se druhé otevřou. Naslyšenou, Emo, a děkuju.
1: Já děkuji, že jste mě přijali, pozdravu všechny posluchače, vás a to a vaše linka je úžasná, boží. Když jdu večer z práce, tak si hned pustím rádio a jdu spát a poslouchám vaše linku. Tak jsem boží, fakt.
0: Budu se snažit. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu, kterou posloucháte a kterou dnes vysíláme na téma Pravda někdy bolí, má před sebou tu závěrečnou půl hodinu. Ale pořád ještě je šance, že se dovoláte a že uslyšíme vaše zajímavé příběhy a většinou to byly smutné příběhy, tak jsem zvědavý, jestli v tom nastoleném směru bude pokračovat i Pavel tím svým příběhem, anebo jestli se na té vyhýbce vydá někam jinam. Pavle, dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer a hezké ráno, pěknou noc.
0: Nebo pěknou noc. Pravda
1: no,
0: někdy bolí.
1: Veselé to není. Vydal jsem se s kamarádkami na ples. A k jedné jsem cítil něco více, než by se mohl líbit, ale byla vdaná. A tančili jsme, byli jsme, užívali jsme si. A když začaly být polky, tak ona polky nechtěla tančit. A já jsem slíbil jiné kamarádce, maminky, že si s ní zatančím. A v okamžiku, když jsem s ní tančil, tak říká, no, mohl by si najít nějakou takovou šikovnou přesně s tou, s kterou si tančil. A tak to byla taková ta pravda, která bolí. Tak to je jenom takový krátký příběh.
0: No, počkejte, ale to já vás tak snadno ze spáru nepustím, Pavle. Jak to pokračovalo? Vy jste si tu radu vzal k srdci nebo ne? Pokračovalo to nějak s tou dotyčnou, se kterou jste tancoval? Já chápu, že...
1: Nemohlo to pokračovat, no, protože prostě to nešlo.
0: Protože je vdaná, já chápu, ale jestli jste... A někdy to pomůže. Někdy to pomůže, jestli jste jí o tom aspoň něco naznačil.
1: Ona to věděla.
0: Ona to věděla?
1: Mm-hmm.
0: Jak? Jak to, že to věděla?
1: Protože jsme to řešili.
0: Mm-hmm.
1: Ale prostě to nešlo.
0: Rozumím. Možná víc, než si myslíte. Něco takového jsem zažil. Takže, Pavle, jestli můžu poradit, i když tady je opět jednak každá rada drahá a navíc nevyžádané rady jsou ty nejhorší, jestli vám můžu aspoň trošku poradit, zachovejte si to jako hezkou vzpomínku a jděte od toho, protože byste se jenom trápil.
1: Tak, tak.
0: Takhle jsem to udělal já.
1: Tak, tak, tak by se člověk jenom trápil, přesně tak.
0: Ona pravda někdy bolí, ale taky to zaznělo před několika minutami, když se jedny dveře zavřou, otevřou se druhé.
1: Mm.
0: Moc vám držím pěsti, ať to přijde co nejdřív. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky, taky. Pěknou dobrou noc.
0: A děkuju za upřímnost. Díky.
1: A pěkný program.
0: Upřímnost, tak za tu vám musím vyseknout poklonu všem. Všem, kteří píšete, všem, kteří telefonujete. No a okamžik na další telefonát právě nastal. 731 800 900, to číslo ještě uslyšíte. A ještě se musím podívat na to, jestli na naší webové stránce náhodou něco nepřibylo. Jana Zírková píše. Ano, vím, o čem mluvím. Onu bolestivou pravdu často slýchám ohledně mé postavy a obyčejného vzhledu a také mého koníčku, sběratelství hraček, což se bohužel některým nelíbí. Potud vzkaz Jany Zírkova. Téma je Pravda někdy bolí a Jano, já musím říct, že s tím sběratelstvím, no tam, neříkám, nechci to zlehčovat, tam se s tím dá počítat, že totiž ne každému se to líbí nebo to každý tomu rozumí. Horší je to, co říkáte, ohledně mé postavy a obyčejného vzhledu. S tím se člověk vyrovnává trošku hůř, ale vězte, že to je opravdu jenom slupka, na které v podstatě nezáleží. No, někdy trošku, ale není to to podstatné. Volejte 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Jejím dnešním tématem je Pravda někdy bolí. A na telefonu s číslem 731 800 900 čeká paní Zita. Dobrý večer, hezké ráno. Dobrou noc možná tak, paní Zito.
1: No, dobrou noc i vám.
0: No a to by znamenalo, že odcházíte od telefonu a to já nechci. Já chci slyšet váš příběh na téma Pravda někdy bolí.
1: Já chci vám popřát dobrou noc a skončí noční linka, abyste se taky vyspal. A takže já, když jsem byla kdysi mladá, byla jsem vdaná už přes rok, no a pak najednou se stalo něco, nevěděla jsem, jestli je to pravda nebo ne, a tak ještě jsem nebyla ani na gynekologické prohlídce, jestli čekám dítě nebo ne. Pracovala jsem v jedné nemocnici na ústředně. Přišel za mnou jednou ráno jeden lékař, gynekolog, a já jsem si myslela, že chce objednat nějaký telefonický hovor, a tak jsem se optala, co potřebuje, a on mě říká: sestřinko, já se vás jdu zeptat, vy to děťátko nechcete? A já jsem se zděsila, jak to, že to může vědět, když jsem za ním ještě vůbec nebyla. A říkám: pane doktore, já jsem u vás ještě nebyla, já to ani nevím, já se teprve za vámi chystám. A proč mě dáváte takovou otázku? Byla jsem z toho velmi nešťastná a on mě říká: no ráno mě potkal váš Kája a povídá, že jste v jiném stavu a že to špatně snášíte, abych vám provedl interrupci. No já jsem se zděsila. Tak jsem mu říkal, že je mě velice špatně to, že on ten manžel byl velmi surový na mě a prožívala jsem hrozné věci, nepěkné, takže jsem zvracela. A tak on mě říká: zítra, sestřínko, přijďte k nám na oddělení, my vám od toho pomůžeme. Tak jsem přijela potom z práce dom, chystala jsem si kabelu, říkám: zítra jdu na gindu ležet. A tak mě tam přijali, dostávala jsem infuze výživový a všechno možný, měla jsem se tam dobře a on si myslel, že já jsem šla na tu interrupci. Oni mě propustili, až už by to jako vůbec nebylo možné udělat tu interrupci, protože oni mě ji udělat ani nechtěli. A takže já jsem potom byla propuštěna, byla jsem doma a byla jsem potom asi už 5 měsíců těhotná. A najednou on zjistil, že jsem se převlékala, že mám to břicho nějaké větší. Tak se rozběhl a kopl mě vší silou do toho břicha. No, chvála Bohu, naštěstí se nic nestalo. No a tak je dítě na světě. A už je v důchodě. Takže to byla velká pravda, která mě velmi bolela. Ale pak jsem se s chlapem rozvedla a měla jsem svatý pokoj.
0: Nemám slov, paní Zito, ten okamžik, kdy se něco takového stalo, to není ani chvíle, kdy pravda zabolí. To je něco nepředstavitelného.
1: Ano, a to kdybych vám ještě řekla další a jiné věci, tomu lidé nechtějí vůbec věřit. Stačilo, když ta holčička měla ani ne půl roku, tak mě strčil do kapny třísrčně. O tom jsem mluvila s paní doktorkou Tajhamrovou nedávno. Ptala jsem se jí, co by se nám stalo, kdyby nás ti třísrční pozubali. Ona říká: byli byste obě mrtví, tak jak ten Kramný zavraždil manželku s tím děvčátkem. Takže jsou takoví vrahouni, kteří vymýšlejí vraždu, aby se na to nepřišlo. A řekla mě, že ten Kramný to je zavraždil, nechce se přiznat a oni mu to tady nemůžou dokázat, protože v tom Egyptě to prostě špatně vyšetřovali. Nedávno o tom byl přece každou neděli.
0: Vím, že za to je odsouzen, ale to je téma, které raději nechme bokem, protože
1: jasně.
0: To se netýká vašeho příběhu. Paní Zito, já děkuju za vaši upřímnost a jsem skoro konsternován.
1: No, já děkuju. Když o mluvím, tak já se potom začnu uvnitř třást a musím o tom přestat mluvit. Takže to mám stále v sobě.
0: Rozumím, ale já
1: spavit.
0: Přece jenom mám ještě jednu otázku. Poučila jste se nějak z toho, co jste zažila s tím tyranem?
1: No samozřejmě, jsem se poučila.
0: Našla jste si ještě nějakého dalšího partnera?
1: No tak potom ano.
0: Ale už jste asi byla obezřetná, že?
1: No, zase to bylo jiný, ale až byl jaký byl, tak byl zlatý.
0: Děkuju za upřímnost, děkuju za váš příběh a přeju vám krásný podzim. Nebudu vás dál zdržovat ani trápit, paní Zito. Teď to musíte vydýchat stejně jako já.
1: Ano.
0: Jo. Mějte
1: jak to
0: se
1: dopadlo
0: hezky
1: na té vaší zahradě? No jak jste dneska povídal, že musíte, aby vám nezmrzla ta voda.
0: No, ještě kontroloval jsem to, ještě jsem polovinu dešťovky použil na zalévání a budu se jí zbavovat, protože už nás čekají i noční přízemní mrazíky. Tak, aby mi nezmrzl všechen obsah. Mějte se hezky a naslyšenou. Tématem noční linky, abych se k tomu vrátil a neodbíhal sám zbytečně, je pravda někdy bolí. Ještě jeden telefonát určitě stihneme. Možná, že budou i dva. Takže tady je telefonní číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je to samozřejmě jenom otázka pohledu, ale už vlastně máme zítra, o kterém o zítřku zpíval Petr Kotwald. Ale tím jsem chtěl říct, že už jsme v té druhé části noční linky a že do jejího konce už zbývá jen nějakých 12 minut. Tak rychle k dalšímu telefonátu. Tady bude kapitánček noční linka. Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
1: Dobrý večer, pane kapitánčík.
0: Zdravím vás.
1: Já jsem Šárka Šolcová z Kralopole.
0: Zdravím vás do Kéniku, vlastně sousedku. Šárko, zabolela vás někdy pravda?
1: Ono, pravda bolí hodně. Já jsem dala příteli téma, že on šel někam, ale mě neodpověděl na to. Je postižený, je na vazíku. On nedal mě ani to, že to nemůžu tak brát.
0: Teď vám nezcela rozumím. Zkuste mi to trošičku ještě vysvětlit.
1: On je pobožný. Pobožňák. No a mě udělal to, že šel s nejlepším kamošem na nějaký festival rock. Já jsem to chtěla přijít s ním. Jako, jo, miluju, ale nevím, co dál. A ta pravda není a ono nebude ani. Proč to bylo? Mě nechtěl odpovědět ani nechce odpovídat.
0: Ale na co by měl odpovědět? Já vím, že teď vypadám jako člověk, řekněme, se sníženými kognitivními schopnostmi, ale na co měl odpovědět a neodpověděl?
1: On odpověděl, chtěla jsem odpovědět, já jsem mu dala odpověď, že to nejde takhle dělat, jo, že kamaška mě říkala Jarka, že se to nedělá a dal mě to a nedal mě odpověď vůbec žádnou odpověď na to téma nechtěl, neodpověděl.
0: No, takové jsou prostě někdy noce, jak říkal ten taxikář. Šárko, asi vám rozumět nebudu, nicméně děkuji aspoň za ten pokus a za to, že posloucháte noční linku. Tak doufám, že ten poslední telefonát si poslechnete taky. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naschledanou, hezký večer.
0: Nápodobně, pokud možno nebolavý. Ale myslím si, že po takto krátkém telefonu by to chtělo ještě jeden s příběhem na téma pravda někdy bolí a já bych navrhoval rovnou teď. Teďka hnedka, jak se taky někdy říká. Takže ptám se. Dobrý večer, tady je Borek Kapitančík. Kdo je prosím na telefonu?
2: Dobrý večer, Borek.
0: Ani se nemusíte představovat. Vás si pamatuju, Ludmilo. Zabolela vás někdy, pravda?
2: Zabolela právě před 14 dnama.
0: A já vás teď poprosím, abyste vypnula rozhlasový přijímač, hlavně kvůli sobě, tam se slyšíte se zpožděním a to potom nemá zrovna hezký vliv na to, jak mluvíme. Tak, Ludmilo, před 14 dny jste čelila kruté pravdě?
2: No ano, protože jsem měla jít na sraz spolužáků, nebyla jsem 4 roky. Před mě nemohli sehnat, ale potom mě sehnal spolužák a říkal, že abych přišla určitě. A já jsem říkala, že se jako bojím, stydím se, protože já, jak mám problémy s tou páteří, tak já musím chodit jezdit s tím vozítkem, protože já ujdu tak 100 metrů a musím si sednout nebo se předchodit nebo tak. No jiné, ale tohle. A taky, že jsem přibrala, jo, za tu dobu, že ten pojít nemám. No a nakonec jsem si říkala, ale co, pak mi volala druhá kamarádka jako z ulice a říká mě, Lidu, no prosím tě, přijeď. A přijeď dřív, my jsme si strašně viděli, rádi viděli a dokud ještě můžeme. No a tak já jsem se teda rozhodla, že jo. Nechala jsem si udělat hlavu, účest novej a jela jsem teda taxíkem. Přijela jsem tam, holky mě vítali strašně moc, tak jsem seděla s nima 2 hodiny, to jsem se jako zvedla a pořád řeším tu váhu. A oni, prosím tě, ty jsi taková pěkná baba, a s tebou je taková sranda, co řečíš váhu pořád.
0: Že jo?
2: No. Pak jsem teda vracela, letěla spolužákama, že no to je dost, že už jsi za náma. No a tak a byla ta moja školní láska.
0: Oni mu říkají,
2: poslouchejte, a oni mu říkají, víš, no co to je? A on se na mě díval. Já nevím. Ježiš, tak to není možný. Až jsem promluvila, tak mě poznal. A potom, takže to mě teda zabolelo. Až jsem potom tam byla díl, tak on za mnou přišel a pohá, ty víš co, nezlob se, ale ty normálně máš jiný vlasy, byla tmavá, než to máš. Já jsem chtěla vypadat jak ministryně financí.
0: Prosím nejmenovat.
2: No já nebudu jmenovat. A tak to tak mám. A že jsem omládla. Ale no potom, a potom se, tak se mě omlouval, jo. Tak jsem se trošku jako sklidnila. Ale pořád tu váhu.
0: Ale Ludmilo, já, protože už se nám blíží závěr noční linky, tak se pokusím do toho vstoupit. Vy jste mi připomněla krutou realitu, které, neříkám, že jsem nějak čelil, ale na našich srazech tam se, a nebudu taky jmenovat, naše jedna spolužačka taky neobjevuje pravidelně kvůli váze. Prosím vás, jo? Co na tom vy ženský máte? Teď přece jedno kilečko hezčí než druhý. No.
2: Poslušíte, ale po co jak jsme se tam začali bavit a smát se, tak ten jeden za spolužák jim říká, dětka, Itálii, ona je furt, jak kdyby měla 22. Akorát mám trošku připravit.
0: No, a nějaký vozejk nikdo neřešil, že jo?
2: No, já jsem si vozejkem tam nebyla.
0: Nebyla, no úplně nejlepší. No.
2: Víte co, já to mám jako pojistku, kdyby náhodou.
0: Rozumím. No tak, Ludmilo.
2: A tak jsem si potom jsem se teda sklidnila a když jsem jela taxíkem zpátky, tak ten taxíkář mě říká, paní, vy jste tak strašně příjemná ženská a zábavná, že s váma bych jel třeba i do pekla. A byl o tolik mladší.
0: No.
2: Měl 56.
0: No, ještě nakonec říká, balíte chlapa.
2: Až budete pro někde chcete, tak mě zavolejte a vás vezu kamkoliv.
0: Paní Ludmilo, teď už je ale opravdu čas, abychom se rozloučili.
2: To jsem zakončila takhle veselé.
0: Já vám moc krát děkuju a jsem rád, že posloucháte noční linku. Naslyšenou.
2: Já každý den.
0: No, to nepochybuju. A věřím, že to bude i při té další brněnské noční lince.
2: No,
0: bude to trvat sice, no, bude to sice chviličku trvat, než se ve středu zase prokopu k mixážnímu pultu, ale bude téma, které vás na rozdíl od toho dnešního možná i rozesměje. Moje taneční. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Dobrou noc, mějte se moc hezky, naslyšenou.
0: Vám přeju taky dobrou noc, vážení přátelé, loučím se s vámi. A jak zaznělo, ve středu začínáme ve 23 hodin. Téma Moje taneční. U mikrofonu byl Borek a přeju dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Pěkný večer, vážení a milí. Přiznám se vám, že ano, čas od času mám jako inspiraci při hledání v rozhlasovém archivu nějakou knížku. A dneska zrovna tak. Vyšla na konci roku 2024 v edici Humoriáda. Jmenuje se Radovánky Nadi Konvalinkové. A možná v ní Naďu poznáte i jinak, než jak ji znáte nebo si ji pamatujete z divadelního jeviště. Ostatně takové by mělo být i to dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Divadelní, rozhlasové, ale i ty filmové začátky Nadi Konvalinkové, to jsou docela přirozeně princezny. Vzpomínáte si Honza Málem králem například na filmovém plátně, nebo u nás v rozhlase slavná Peroltova pohádka o princezně v oslí kůži. O princezně, která našla cestu k poznání toho, co je to skutečná a pravá láska a co v ní znamená vlastní oběť pro toho druhého.
2: Radče, jú, slyšíš? Co to má znamenat?
3: Princezno, je tomu právě 15 let, co jsme vás, abych tak řekl, pozdravili poprvé na tomto světě.
2: Aha, proč ty vždycky mluvíš tak složitě? Mám narozeniny, to vím, ale neznám nikoho, kdo by měl zrovna dneska chutě slavit.
3: V tento den vám mám předat královninu závěť. Rozlomte pečeť, slečno, a čtěte.
2: Je, až mi bude 15, tak prý mám začít vládnout. Páni, vždyť mě je 15. Rádče, nemohlo by to zůstat...
3: Princezno.
2: Já vím, nemohlo. Tak já čtu dál. Ach... Kdyby radši zůstala maminka naživu a všechno bylo při staré.
3: Princezno.
2: Když já se nechci vdát za sousedního krále, já se vůbec ještě nechci vdávat.
3: Je to přání královny, slečno. A navíc jaksi státní zájem.
2: A jaký je?
3: Kdo pak to, princezno?
2: Přece ten král, jsi můj rádce, musíš všechno vědět.
3: Je prý to dosud... Krásný muž, princezno, a moudrý, bohatý. Ve svých stájích má osla, který namísto... Prostě má, tak říkajíc, zlatonosného osla.
2: Zlatonosného osla, to je legrační.
3: Nemyslel bych, slečno, že to je legrační. Mít ho třeba my tady dole ve stáji, mohla by svatba, abych tak řekl, ještě nějaký rok počkat.
2: Tak on je tedy krásný, moudrý a má osla a žádnou vadu nemá.
3: Vadu?

0: Vadu? Ne. Jen snad...
1: Aha, už je to tady. Co jen snad?
0: Uvidíte sama. Pan král už poslal posly. Ti dvounozí vám otevřou dvířka ke kočáru. Ti čtyřnozí, abych tak řekl, ten kočár potáhnou.

0: že bych se nebála. Taky se mám vdávat poprvé. Jen abych neškobrtla. Já už se na něj trošku i těším. Páni, kolik těch dveří ještě bude. A je prý krásný a, jak to říkala rádce, dosud moudrý. Snad se nechystá zhloupnout. Ten ale někdy poví nesmysl.
1: Tak to je tedy ona. Až se mi dech úží, krásnější svého obrazu, krásnější pověsti o sobě, krásnější než pomyšlení. Princezno, jindy umím vázat slova pevně jako tkadlena. A teď, vidíte, sypou se mi jako korálky a já, abych je sbíral po zemi.
0: Co pak to děláte? Vstaňte, to se přece nesluší přede mnou klečet. Ach, králi, vy máte šedivé vlasy. Vy jste starý.
1: To vás krášlí, princezno, že máte ještě dětské oči. Mudrcové všech věků vám však vzkazují, že starý je ten, kdo má srdce stvrdlé jako pohozený chléb. A kdo očí užívá jen k tomu, aby viděl sebe, může mu být prý i 20 let. A je starý.
0: Kolik bylo těm vašim mudrcům? 100? A kolik je vám? Mně je teprve 15.
1: I to vás krášlí, princezno, že máte ještě v očích počítadlo. Zkusme to spočítat. Jen 5x5 vašich malých prstů nás dělí od sebe.
0: 25 prstů. Vám je 40? Ach, králi. Vy už jste byl králem a já ještě maminčiným těšením. Vy už jste slavně vítal cizí posly a já uměla sotva říci máma nebo bába. A když já se naučila první písmeno, vám našli první vrásky na čele. Co pak to jde? Rádče.
2: Já začnu, abych mluvil názorně. Být vám jako, že nejsem, bohužel, jsem prostě celé s panem králem. Ten rozdíl v letech není veliký.
0: Proto jsem se tě nemusela ptát na radu. Pochop, já krále prostě nechci, co mám dělat?
2: V tom případě bych si nejprve dovolil tak říkajíc nesouhlasit a potom slečně připomenout onu malou doušku v závěti.
0: Já na ní zapomněla. Králi? Moje matka si přála, abych se za vás vdala. Ale mohu prý mít 3 přání.
1: Splním vám každé z nich, princezno. Jaké je první?
0: První je... Takových přání člověk vždycky má a teď jako by mi všechna z hlavy odletěla do teplých krajů. Rádče.
2: To máte těžké, slečno. Každý má svá přání. Mým je mít pěknou službu na zámku, dobře se najíst ve vší počestnosti a umět poradit. O těch vašich nevím. Tady bych řekl, jak se říká, baborať.
0: Ty jsi mi ale rádce. Ale počkej. S Bohem, králi. Večer vám povím,

0: Řekl ti babo raď a ty zběžela hned za mnou do lesa. Jakoby ve vsi nebylo bab dost.
1: Ty prý umíš čarovat, říká se to.
0: Znám různá kouzla, ale zívám je jen, když není zbytí. To radši sbírám koření. A mohla bych ti podle vůně povědět, nač které slouží. Taky umím radit.
1: Tak poraď, prosím tě. Víš, co se mi stalo?
0: Kdo by to nevěděl? Vždyť lidé tady ve vsi o ničem jiném málem nemluví. Tetka se diví, jaká prý jsi hloupá. A kmotr mrká, že máš za ušima. Jiný zas říká, neví, co by chtěla.
1: Já vím, co nechci. Nechci krále za muže. Proto jsem přišla.
0: Chceš znát tři přání. Nejspíš taková, aby šla splnit těžko. A když přece jen, aby ti slušela, vy?
1: Tak nějak.
0: Tak poslouchej. Je něco. Klaní se to slunci a přesto patří zemi. Roste a kvete, přesto země nedotkne se ani bledým kořínkem. Nad Prahem prý to oheň plaší. A z toho, ať ti král nechá ušít šaty.
1: Páni, takové šaty, škoda, že je nebudu mít. Vlastně to je dobře. Zachránila jsi mě. Děkuju.
2: Zvláštní máš přání, princezno. Roste to prý na zemi? A přece na zemi ne. Klaní se to slunci? No, co myslíš, rádče?
3: Mně, abych tak řekl králi, jako s udělání to zrovna myslet přestalo.
1: A to myslíš obrazně, rádče, nebo doslova?
3: Doslova, zajisté. Ale princezno, pardon, královno, já jsem zmaten.
1: Král taky, jak vidím. S Bohem tedy. A ráno, jestli šaty nebudou, pojedeme domů. Nebo vlastně pojedu. Rádce může zůstat.
2: Je krásná a živá. Chci jí za ženu, i kdybych měl slunci, co mu patří. Ukrást. Klaní se slunci. Počkat. Slunce znamená den. Tu věc tedy lze najít jen ve dne. A roste a kvete. Je to tedy strom, anebo keř, anebo květina. A který strom nemá kořeny v zemi? No, co myslíš?
3: Já? Abych tak řekl, každý strom, myslím, roste ze země.
2: A který keř? Tak je každý. A květina? Každá. Ne. Už vím. Ať kováři hned ukovou 1000 zlatých srpů a 1000 dobrých lesců, ať vyleze do korun dubů. Zlatými srpy, ať zutínají melí, které tam najdou.
3: Že to člověka nenapadne, to je ta zázračná věc, která země nedotkne se a přesto na ní roste a kvete.
2: Do večera, ať tkadleny spředou vlákna zejmelí, na zlatých stavech, ať tká se drahocená látka. A 20 čvadlenek, ať zlatou jehlou, než slunce vyjde, ušije ty šaty.
3: O králi, nebude to drahý, abych tak řekl, špás?
2: Čím změříš, co je drahé a co ne? Jsem ale rád, že myslíš na mě. Budeme potřebovat dvakrát tolik zlata. Oslovi dejte dvojnásobně sena.

0: Nesu vám ráno, králi. Chystejte kočár a sluhy, ty čtyřnohé i... Ach, to jsou... Ty jsou krásné. Takové jsem ještě...
1: Jsou vaše, princezno.
0: Nemáte tu někde zrcadlo?
1: Nať zrcadlo, podívejte se do našich očí.
0: Sluší mi. Vidíte, strašně mi sluší. Drahý králi. Oh, pardon. Já z radosti.
1: Slyšíte všichni? Ona se omlouvá. A já mám chuť tančit, že mne objala. To za šaty, já vím. Kdo však tuší, kudy vede branka k srdcím princezen?
0: Ale to ne. Já to zase spletla. Vlastně nespletla. Ty šaty jsou nádherné, mám strašnou radost, opravdu, ale... Rádče.
2: Obávám se, králi, že slečna chce, jestli tomu dobře rozumím.
1: Já vím, co chce říct, ale ať to ještě neříká. Princezno, každá oběť pro vás mi bude malou.
0: Tak vidíte, páni, oběť. Já když to slovo slyším, hned vidím utrápenou tvář a vážné pohledy a na ramenou závaží.
1: Člověk vždycky musí tomu druhému něco obětovat.
0: To zas ti vaši mudrci asi. Jak by mohl chtít někdo, kdo mě má rád, ode mě oběť? A jak já od něho?

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Naděje jako hřejivé slunce, které vyzařuje něhu, lásku, klid a pochopení. Miluje lidi a ráda se směje. Setkání s ní je jako vstoupit branou do ráje a potkat se s bohyní věčné energie. Píše a vyznává se z přátelství a obdivu k Nadě Konvalinkové autor toho dnes už zmíněného knižního rozhovoru Patrik Rozehnal. No a člověk takové energie, o které se v případě Nadi Patrik zmiňuje, má kolem sebe většinou skupinu dobrých a celoživotních přátel. U Nadi mezi ně patří i režisérka Lída Engelová, která v rozhlase natočila i tu následující dramatizaci jedné z povídek britského satirika Hectora Munroa Sackeyho.

0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský na dnešním večírku.
1: Sofie Šatla Monkheimová, první dámou Londýna.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský v sídle Monkheimovi.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Vévoda Syrský ochutná byzantskou omeletu. Večerní Londýn.
1: Sofie Šatel Monkheimová, první dámou Londýna.
0: Byzantská omeleta pro vévodu Syrského. Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn.
2: Už jste četl dnešní večerník, Lorde Edgberte?
3: Ještě ne, Lorde Percy, ale slyšel jsem, že Sofie chystá velké gastronomické překvapení. Už od rána se na ně těším.
2: Chce z dnešního večírku udělat událost sezóny.
4: A ani se jí nedivím. Dobrý večer, pánové.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Vévoda Syrský je opravdu vznešený exemplář vznešeného hosta. Celý Londýn ho bude Sofie závidět a...
2: A? Obávám se, že máte na jazyku nějakou rozkošnou jedovatost, Lady Malsomová.
4: Já?
3: Jen se neostýchejte, Lady Malsomová. Ani já, ani Lord Percy vám ji přece vymlouvat nebudeme.
4: Neschledávám nic jedovatého na vyřčení pravdy, pánové. Sofie Šatel Monkheimová je, jak všichni víme, přesvědčením socialistka. A sňatkem? Šatel Monkheimová?
2: Ano, a Thomas Monkheim je bohatý i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
4: Správně, Lorde Percy. Z toho plyne, že Sofiiny velice pokrokové a zásadové názory na rozdělení peněz beru s ohledem na to, že...
3: Že Sofie má naštěstí pro sebe i ty peníze.
2: Všiml jsem si, že když na salonních shromážděních výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si zároveň s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svou nespravedlnost a nerovnost patrně ještě vydrží podobu jejího života.
3: K útěchám reformátorů ve středním věku obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve po nich, má-li se uskutečnit vůbec.
4: Oh, Lorde Percy, Lorde Edgberte, omluvte mě prosím, půjdu se ještě upravit. Kromě toho se chci poohlédnout po lordu Henrym. Znáte jeho slabost pro koupání v cestovní parní lázni?
2: Ano.
4: Vévoda Syrský tu bude co nevidět a já bych nerada, aby se mu Henry představil jako poslední. Naschledanou.
2: Naschledanou. Naschledanou. Velkorysá a tolerantní dáma tahle Lady Malsomová nenávidí prý hřích, ale odpouští hříšníkům.
3: Skutečně? Jak nečekané uženy jejich proporcí, víte, Lorde Percy.
5: Dneska večer musíte překonat sama sebe, Richardsonová.
6: Ano, madam.
5: Musím dnes vypadat co nejlíp. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
6: Chápu, madam.
5: To jsem ráda, Richardsonová.
6: Někdo klepe, madam.
5: Stůjte, Richardsonová. Víte dobře, že jako socialistka neschvaluji společenské rozdíly a představa knížecích kast je mi směšná. Ale když už to umělé rozdělení stavů a hodností existuje, těší mne mít vévodu Syrského na domácím večírku.
6: Někdo klepe, madam.
5: Nevyrušujte se, Richardsonová. Můj účes by měl dnes reprezentovat nejsložitější kreaci vládnoucí módy.
6: Někdo klepe, madam.
5: A nemíní se dát odbít. Běžte se podívat, kdo to je. A třeba je to kvůli vínu.
6: Ano, madam.
5: A pospěšte si, Richardsonová, zdaleka ještě nejsme hotovi a hosté se už scházejí. Tak co je, Richardsonová?
6: Služebnictvo v domě položilo práci, madam.
5: Položilo práci? Chcete snad říci, že zahájilo stávku?
6: Ano, madam. Kvůli Gasparovi.
5: Kvůli Gasparovi, kdo to je? Kvůli výpomocnému kuchaři? Specialistovi na omelety?
6: Ano, madam. Než se stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stav k okaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dozvěděl, že jste ho zaměstnala, rozhodl se zahájit protestní stav.
5: Prosím?
6: Proti vám osobně nemají vůbec nic, ale žádají, abyste Gaspara okamžitě propustila.
5: Ale vždyť je to jediný člověk v celé Anglii, který umí udělat byzantskou omeletu. Najala jsem Gaspara speciálně pro večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj neseženu náhradu. Musela bych poslat do Paříže a vévoda byzantské omelety zbožňuje. Celou cestu z nádraží nemluvil o ničem jiném.
6: Promiňte, madam. Dělal stávku kaze u lorda Grimforda.
5: To je prostě katastrofa. Stávka služebnictva zrovna teď. Teď, když tu máme vévodu syrského. Něco se musí okamžitě podniknout. Rychle dodělejte mi ty vlasy a já se je půjdu pokusit přemluvit.
6: Nemůžu vám je dodělat, madam. Jako členka odborové organizace svazu komorných nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte, že vám nemůžu vyhovět.
5: Richardsonová, to je nelidské. Vždycky jsem byla vzorná zaměstnavatelka a vždycky jsem odmítala odborově neorganizovaný personál. A takhle to dopadá? Nemohu si ten účest dokončit sama, vždyť to neumím. To je k vsteku.
6: Jistě, k vsteku. Já sama jsem odjakživa pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly, když prominete, mi jdou na nervy. Je to samá tyranie, ale nějak se živit musím, jako každý druhý. A tak jsem v odborech. A teď? Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku, i kdybyste mi třeba zaplatila 2x tolik.
4: Sofie, už to víš? Služebnictvo si stávkuje bez předchozího ohlášení a mě nechají takhle. V tomhle stavu nemůžu na veřejnost.
5: To opravdu nemůžeš, má drahá.
4: To stávkují všichni?
6: Kuchyňský personál ne, Lady Malsomová. Ti patří k jiným odborům.
5: Zaplať pámu. Aspoň večeře je zajištěna.
4: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se na ní nebudeme moci ukázat? Podívej se na svoje vlasy, Sofie, a podívej se na mě, nebo radši ne.
5: Já vím, jak je to těžké obejít se bez komorné, ale nemůže ti s něčím pomoci tvůj manžel?
4: Henry? Ten je na tom z nás všech nejhůř. Nikdo než jeho sluha pořádně nerozumí té jeho komické vymoženosti, té cestovní parní lázni, kterou musí všude vozit sebou.
5: Pro jednou se snad bez ní obejde. Já se neučesaná ukázat nemůžu. Ale parní lázeň, to je luxus.
4: Má drahá. Henry byl v té lázni, když stávka začala. Vevnitř. Rozumíš? A je tam pořád.
5: To nemůže ven?
4: Neví jak. Když stiskne páku označenou výpust, vypustí jenom další horkou páru. V lázni jsou 2 druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. A on si je pustil obě. Teď už jsem nejspíš vdova.
5: Já prostě Gaspara propustit nemůžu. Jiného specialistu na omelety už neseženu.
4: Moje eventuální potíže se scháněním jiného manžela jsou pro tebe samozřejmě maličkost. Má drahá?
5: Běžte, Richardsonová, a vyřiďte stávkovému výboru, nebo kdo to vlastně vede, že Gaspara okamžitě propouštím.
6: Vyřídím.
5: A Gasparovi řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny. Zaplatím mu, co jsem mu dlužna a podle možností se mu omluvím. A pak se honem vraťte, ať mi doděláte ty vlasy.
6: Ano, madam.
2: Nějak se to všechno protahuje, co říkáte, lorde Edgberte?
3: To ne, už nás shromažďují k obřadnému nástupu do jídelny, lorde Percy. A kde pak máme lorda Henryho? Nebude zase poslední?
2: Tamhle je. Ale co se to s ním stalo? Řekl bych, že se rdí o ním odstínem zralých malin, které někdy na ochotnickém divadle představují barvu lidské pokoště.
3: A všimněte si, Sofie, lorde Percy. Je velmi roztržitá, jako by vévodu syrského ani nevnímala.
2: Účes má báječný. Jen by se pořád neměla tak vděčně dívat do zrcadla.
3: Vděčně? Zvláštní charakteristika, ale výstižná. Takhle asi sleduje agent pojišťovny opožděnou loď, vplouvající bezpečně do přístavu po ničivém uragánu.
2: Konečně.
3: Už vidím přicházet majordom. Jestli okamžitě neohlásí začátek banketu, omdlím hlady.
7: Dámy a pánové, večeře nebude.
3: Cože?
7: Kuchyňský personál zahájil stávku. Výpomocný kuchař Gaspáre totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A sotva se v kuchyni dověděli o jeho náhlém propuštění, nechali práce. Žádají, aby ho madame Sophie Châtel Monkheimová okamžitě přijela zpátky a omluvila se odborové organizaci.
5: Prosím? Co jste to řekl?
7: Musím poznamenat, že jsou velice neústupní. Musel jsem jim vrátit dokonce i rohlíky, které už byly na stole.
2: Mám dojem, že Sophie omdlela.
3: Kdybych neměl tak příšerný hlad, nazval bych to koncem kariéry jedné salonní socialistky.
0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Sophie Châtel Monkheimová po 18 měsících.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Sophie Châtel Monkheimová znovu na scéně.
1: Lékaři však nedovolují přílišné vzrušení. Večerní Londýn.
0: Konec socialistických kroužků pro Sophie Châtel Monkheimovou.
1: Je ostatně pochybné, jestli po nich sama touží. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
1: Večerní Londýn.
8: Jste připravena, slečno?
9: Ano, maestro.
8: Soustřeďte se, uvolnit a něžně.

0: skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?
1: Protože...

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Jestliže jsem v tom dnešním divadle pro vaše uši zatím představil Naďu Konvalinkovou tak, jak ji třeba tolik zase neznáte, právě teď, myslím, přišel čas na to připomenout si její umění skvělé vypravěčky. Takhle se mi na večeru bez líčidel v divadle na Vinohradech svěřovala s tím, jak se poznala s Oldřichem Kaiserem, jak si spolu s ním vzala za muže vlastně i Jirku Lábuse a vzpomínala i na jejich společné recese. Třeba ta, jak ji ti dva dobráci připravili dárek k 60. narozeninám. Jeden speciální videosestřih.
2: To bylo něco tak nádherného. Oni pro mě vytvořili s režisérem Pechou film Naďa 60, kde mi gratuloval papež, královna si stěžovala, že nemá můj autogram, papež se chlubil, že už ho má, Obama kvůli mě přijel do Prahy, no prostě z Egypta taky ten prezident, už, který odešel, říkal...
3: Dubbing Kaiser s Lábusem samozřejmě.
2: No, královnu mluvila Jana Drbohlavová. Ano. No ale začínalo to tím, že já miluju Audrey Hepburnovou. Já jí mám... Jo. Po bytě všude a prostě to je moje herečka. A začínal ten film tím, že Audrey Hepburn dostává Oscara za prázdniny v Římě. A ozvalo se, ta soška patří herečce, od kterého jsem se celý život učila herectví. Naďo, děkuji ti za vše, ta soška je tvoje. Jo?
3: Prostě. Ne, a on to ještě ten Oldřich tak jako ženský opravdu. Naďo. Ta soška je tvoje.
2: My jsme se potkali po premiéře Mladý muž a bílá velryba, no. Kdy já jsem tam měla spolužečku Lornu Vančurovou, maminku čtyřčat, ta se mnou chodila taky na demo. A Oldřich tam byl za Marcelem Mašinkou, což oni byli spolužáci. A teď jsme takhle procházeli tím klubem v Rokoku a tam se dělala Irenka Kačírko a takhle ty mladá pojď sem a teď mě gratulovala, protože já jsem měla potlesk na otevřené scéně, to je úžasný. A taky mi nabídla tykání a řekla sedni si vedle mě. No a z druhé strany seděl ten Kaiser. No a Irenka pořád něco vyprávě a my jsme se pořád na sebe dívali a pořád jsme se dívali a pak Irenka odešla a my jsme se pořád dívali a Lorna říká zbal ho. Já jsem říkal, jak se to dělá? No tak jsme se najednou začali líbat a líbali jsme se až do rána. Druhý den nám říkali Romeo a Julie. No.
3: Tím, že jsi vzala teda Oldřicha Kaisera, tak jsi teda vzala i Jarku Hanušovou, vzala jsi s Jiřího Lábuse a celou tu partu to vlastně patřili do rodiny, že jo?
2: No tak hlavně ten Lábus, to jsem netušila, jestli byl Kaiser, jestli byl toho jsem se do dneška nezbavila, že jo? S Kaiserem jsem se rozvedla, ale tohle mě visí na krku. Tak... Ano. To bylo zvěstování aneb Buď zdrav, Bedřich. Napsal to pan Uhde a my jsme to začali zkoušet a to on ještě nebyl ministrem kultury. Na premiéru nám přišla skoro celá česká vláda. No a to se taky stala věc. Já jsem tam hrála vlastně ženu Karla Marxe. Ta hra je o trojuhelníku Karla Marxe se služkou, kterou měli Leni.
3: Bedřich Engels.
2: No. A ona teda otěhotní a vlastně vezme to na sebe ten Bedřich Engels. Ano. Tohle. No. A teď to skončilo, teď jsme věděli, že vedle v pánské šatně je přípitek prostě s tou českou vládou, šampaňské, tohle, tak jsem se rychle chtěla přelíčit, tohle převlíknout. A v tom tam vtrhla neuvěřitelná dáma, jo, prostě s obrovskou kyticí růží, takovýhle oringle, měla prostě černý drdol a prostě byla, a říkala, Frau Konvalinka, ich gratuliere, ich gratuliere, wunderbar, a tyko mlela něco na mě německy a tohle, to já říkala, jo, děkuji, tak to jsem ráda, vzala jsem kytku. Fajn, děkuji. A zase mlela, já říkám, ich habe kein Zeit, ich muss. No tak ona teda šla a když šla okolo Marcely Peňázový, co hrála tu Leny, tak na ní uplivla jako, jo, a odešla. A v tom tam přišel Oldřich a říká, čověče, ty jsi nerozuměla, co ti ta paní říká. Říká, prostě já nemám čas, já musím přelíčit se tadyhle, máme přípitek. A on říká, teď ona ti říkala, že je prababička Karla Marxe. To by mohlo pana Uhdeho zajímat, že jo? A já se říká, no jo, no prababička. Hele, já pro ní běžím. No a tyko jsme
3: pravnučka byli... to byla.
2: Nebo pravnučka, no. Co jsem řekla?
3: Prababička.
2: Pravnučka. Jaký blbý, no. No takže pravnučka. No tak já jsem teda, teď jsme tam všichni byli, najednou se rozrazily dveře a vešla tahle dáma, vrhla se na pana Uhdeho a teď mu začala německy říkat, jak to bezvadně napsal, já nevím co všechno. Teď všichni tuhý a já si říkám, Je to recese, není to recese, je to možný. A teď jsme otevřeli program a tam byla fotka té ženy jako Marx a byla neuvěřitelně týhle dámě podobná. Tak jsme opravdu netušili, jestli no. Je to recese, není recese. Až v klubu, když ty kluci sedí, říká, tak co pan Uhde, jak bylo? Sklízeli ty plody, že prostě. A pan Uhde se to dozvěděl už jako z nějakého článku, kde už jsme to vyprávěli jako historku. On tomu vážně věřil.
3: Jednou, když jsem se ho na to ptal, to snad byl tady na Líčidlech právě, když tu byl, tak říkal, že byl úplně odvařený, on říkal, já jsem prostě s ní diskutoval. On říkal, že na to nebyl připravený, on říkal, na to musíte mít zbrojní pas, jo, protože vás tam připadne paní, která plíně německy vám začne, no tak jsem s ní začal o Marxovi. A pak mi řekli, že to vymyslel Lábus.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Protože jsem porodila dceru Karolínu a přišly mi telegramy od Brežněva, Bilaka, Husáka, Indry, Švorcový, Kabrhelový. No prostě se mnou nepromluvila noha od postele, tam nikdo, prostě jsem kovaná nějaká, až z Brežněv, že mi píše. Takový do chvíl, než prošel vrátnicí Jiří Lábus a neptal, a kde dostala paní Kurvaníková nějaký telegram? Tak jim to všechno teprve došlo.
3: No. A pak teda, jestli můžu ještě připomenout, pak byl nějaký takový dopis od tvých kolegyň, to se hrála nějakou lehkou děvu právě, nebo?
2: Jo, my jsme hráli v městských divadlech přelet nad hnízdem kukačky.
3: Jo, ano.
2: A já jsem tam hrála takovou tu lehkou děvu, která přijde, když ty blázni mají mejdlo, jmenovala jsem se Candy. A skončím tam s jedním z těch bláznů na pokojíčku. Tenkrát hrála tu zdravotní sestru, tu zlou Věrka Galatíková, Marfyho hrál Lojza Švehlík a Indiana Boris Rezner. A teď, a byla veřejná generálka, jak tam skončím v tom pokojíčku, tak ta Věrka Galatíková mě o tam tak vytrhne a já jsem byla jako jen tak zabalená do takhle do prostěradla a ona nějak na té generálce prostě víc škubla tím prostěradlem a ono spadlo, takže ty ňavdra takhle čuměli do diváku, blázni oči na štopkách a já jsem teda popadla prostěradla, takhle jsem ho teda si přichytla a nevšimla jsem si, že to jedno ňavdro koukalo celou do toho obecenstva, no. A k premiéře jsem dostala knihu Kouzelné dudy. No a pak mi ještě psali lehké děvy města Prahy. Psali, čau Naďo, byli jsme na generálce, byla jsi skvělá. Nekecej, že jsi v našem oboru nikdy nepracovala, tak dobrá herečka zas nejsi. Přijď si s náma někdy zašlapat před Jaltu, Monika, Věra. No Lábus, pochopitelně.
3: No, ale ty jsi na to někdy mohla svým způsobem i sama, protože když jsi třeba jela v tramvaji, neměla si lístek, že jo, tak to stačila vůbec maličkost, jo. No,
2: to byla první. To se Oldřich loučil se Svobodou, nastupoval do Auzu a někde se popíjelo na Vinohrady.
3: Tam prý taky dělali věci.
2: Malý hospudce a byla neděle, tenkrát ještě tramvaje jezdily přes Václavák a já jsem teda sedla na tramvaj číslo 22 a zjistila jsem, že nemám drobný. Koruna se tenkrát platila. No já jsem měla stovku jenom, no tak si říkala, tak ty dvě stanice. No jenom, že se zavřely dveře tramvaje a za mnou se ozvalo revize jízdenek, prosím. A já říkám, nemám. A pan revizor říká, no 50 to spraví, tak jsem mu dala 50 korun. No ale teďko najednou slyším, hele, to je ta herečka, to je ta Konvalinková, ona se z obrazovky nehne, ona jezdí na černo a podívejte se, jestli ona nekrade náhodou taky, že jo. No tak já jsem příští stanici vystoupila, šla jsem pěšky a do 14 dnů mi přišly dva dopisy. A v jednom dopise stálo, vážená paní Konvalinková, 29. tohoto měsíce jsem s vámi jela tramvají číslo 22 směr Vinohrady. Neměla jste jízdenku. Fuj, styďte se, Naďo Konvalinková. Když jsem před 25 lety jela tramvají s Natašou Golovou, ta jízdenku měla. Ještě jednou, fuj a styďte se. Když jsem přijela do domova důchodců, kde bydlím, vše jsem sdělila svým spolubydlícím a byli rovněž otřeseni. Ještě jednou, fuj, vaše Anna Čermáková, domov důchodců Strašnice. No a druhý dopis zněl. Čau, Naďo. Seš jednička. Ty krávo, co pak nevíš, že ke konci měsíce chodějí revize? Taky kradeš v sámošce, scházíme se v hospodě na Žižkově, tvůj Pepa. No. Tak obojí byl Lábus. A i písmo změnil. Jo, jednou mi taky přišel dopis, jo, do ABC a já jsem to otevřela a tam vypadla složenka na 2000 a byl to dopis od ředitele nočního podniku Narcis. To bylo tam někde u Havelského trhu, na takový velmi pochybný podnik, a bylo napsáno: vážená paní Konvalinková, 14. tohoto měsíce jste navštívila náš noční podnik Narcis v silně podnapilém stavu v doprovodu dvou mužů cizí státní příslušnosti, v závorce Kuba. O půlnoci jste vyskoučela na stůl a jala se předváděti monolog Puka. Stůl pod vámi puknul. Prosím o náhradu. Zaplaťte přiloženou složenku. Ředitel, no zase lám. Jo, a ještě jednou takhle přišel dopis a tam bylo zas napsáno, že mám volat na nějaké telefonní číslo a že mi píšou žižkovské ženy. No tak já jsem teda zavolala do žižkovské ženy, to byly ty ženy, jak stvárňovaly vždycky v prvomájovém průvodu před vládou obrazce. Tak, no tak jsem tam vzala a tam taková stařenka říká: je, Naděnko, vy jste tak hodná, že opravdu voláte. My jsme žižkovské ženy. My stvárňujeme prvomájovém průvodu vždy obrazce před naší vládou. Kdybyste tak byla laskava a letos v prvomájovém průvodu nám pomohla stvárnit holubici, byla byste zobák.
1: Takhle veselou, spontánní a rozesmátou Naďu Konvalinkovou známe asi všichni, ale pozor, je tu i jiná Naďa. Taková, jak jsem ji poznal, když jsme natáčeli úryvky z dětských biblických příběhů. Nebo Naďa, která se na besedách s diváky loučí třeba právě takhle. Tímhle zamyšlením nebo meditací, kterou vám teď na závěr posílám. Dobrou noc a brzy naslyšenou.
2: Ať se stanu v každé době, nyní a navždy, ochráncem těch bez ochrany, vůdcem pro ty, kdo ztratili cestu, lodí pro ty, kteří plují přes oceány, mostem pro ty, kteří přecházejí řeky, úkrytem pro ty, kdo jsou v nebezpečí, svítilnou pro ty, kdo nemají světlo, útočištěm pro ty, kdo nemají kde hlavu složit, a sluhou pro všechny potřebné.